0: co chcete, akorát, že vám toho moc nenabídnu. Váš to možná společensky velice pohorší, pánové. Nicméně, jelikož jsem tuhle láhev piva už začal pít přímo z láhve, tak to tímhle tím stylem dokonám. Je to zdejší takový zvyk roztomilej pít z flašky. Tak na zdraví. Je mi vás líto. Vás je mi úplně líto, pane zvukaři. Když, co to je?
1: Čajík zelený.
0: Čajík zelený, jo?
1: Čajík zelený.
0: To udělá moje sestřenička jenom vám. Mně ne.
2: Tak já ti udělám, ale ty se...
0: A tak držíš... jsem volal o pomoc.
2: Já už
0: jsem volal o... Děkuju.
3: My vždycky v tomto programu pouštíme hudbu, kterou má ta dotyčná osobnost ráda. Takže, Broďo, jakou hudbu máš rád, kterou si přeješ?
0: Já jsem byl orientovaný jako mladík spíš na tu muziku těch 30. 40. let a Garšvinovskou muziku a Irving Berlinovskou muziku, Ellington a tyhle chlapce a infikovaný hlavně Ješkem, protože jsem čučel většinou ve svým stezku. Valašsku jsem, ten stezk jsem si léčil tím, že jsem chodil do Osvobozeného divadla, protože ty dva klauníky jsem zbožňoval a miloval. Takže tam jsem zase byl poznamenaný tím Ješkem, ale to vlastně byla příbuzná muzika Gershwinovi. I'm satisfied just to be at your side.

0: jsme ve slunečné chalupě vlastně Milabrodského, sedíme, jak to nazvat, v sednici, v obývacím pokoji.
1: Je to setnice nebo sednice?
0: Možná i seknice.
1: No ne, setnice by mohla být nějaká vojanda.
0: Řekněme sednice, dobře. Protože tu sedíme, všichni tu sedíme kolem velkého stolu.
1: Tak to bude sednice.
0: Jsou tu krásná kachlová kamna a já se dívám na poslední večeři Krista Pána. To je naivní obrázek.
1: To je naivní obrázek, leč ne starožitnej nebo historický, je to malba na skle, tak jak se kdysi dělávali, ale tato je už dělaná ne v dobách minulého a předminulého století. A je to obrázek, který mi přines Láďa Menčík kdysi, protože ke mně jezdil na návštěvu a nějak jsme se měli rádi a vždycky, když přijel, tak si popovídat, tak mi něco přivez. Takže jednou mi přivez tu poslední večeři.
0: Zapálíme svíčku, jestli mohu?
1: Můžeme cokoliv.
0: Uděláme intimní prostředí. Plamen už hoří. A Broďo, co se zařízení této sednice máš nejradši?
1: Těžko říct, já jsem furt poznamenaný tím takovým venkovským původem, ty vesničky u Vsetína a tím prostředím, ve kterým jsem tam vyrůstal i v těch staveních svých příbuzných, blízkých a i vzdálených, že jako třeba jeden strýc byl hostinským, druhý byl mlynářem, ale všichni to poznamenali tím takovým jako idyličností toho prostředí. Tehdy jsem samozřejmě vůbec nechápal to, že jsou ty skříně malované, protože jsem si myslel, že všechny skříně na světě musí být malované. Takže já se tu cítím dobře, i když mi některý lidi vyčítají, že vlastně žiju v muzeu.
0: Sedíme u krásného interzovaného stolu.

0: Tohle místo je takový, že vidím ven, vidím tamhle na kapličku, kterou jsem sám vyráběl, protože maminka byla zvyklá na kapličky a z tohohle místa viděla krásně na svíčku, kterou jsem mi tam vždycky zapaloval.
1: Já myslím, že my tě teď poprosíme, abys to místo opustil a dělal nám průvodce.
0: No, po chaloupce.
1: Po chaloupce.

0: Broď, půjdeme rovnou do ložnice, to je nejzajímavější místo.
1: Tak ano, myslím, že dneska je obzvlášť zajímavé, protože jste přišli pro mě zcela neočekávaně. Takže ten bordíle, který tady vidíte, je takový skutečně autentický.
0: Je tu rozestláno, postel je krásně veliká, nad ní jsou obrazy dvou českých svědců.
1: Mm-hmm. To je Václav Ludmilka.
0: Ty jsi český nacionalista, Broďo.
1: Ale ne, ale to se mně se strašně líbí, tyhle ty obrázky, protože to je takový druh církevního naivismu a ono se s tím chodilo po poutích na svatý kopečky a takovýhle věci.
0: Čí je tato fotografie? To je Fred Astaire.
1: Miláček Fred Astaire, protože já jsem se na střední škole přeživoval teda tancováním, jaksi excentrickým tancováním a stepováním a já jsem byl vlastně bohatý student chudých rodičů, protože já jsem si dost vydělal tím tancováním, protože jsem tančil po barech a po různých takových pajzlikách, ale za to ilegálně, protože profesorskému sboru by se to nelíbilo a asi by z toho omdlel. Ale přitom jsem si vydělával tolik peněz, že jsem mohl jezdit na Velvarskou do gymnázia taxíkem ze Štrosmajeráku, ale zase jsem byl natolik nezdárný syn, že jsem těmi penězi nezásobil své drahé rodiče.
0: A ta fotografie je tu jako vzpomínka na ty krásné doby?
1: Ta fotografie je tady vzpomínka na takový jeden film, který jsem dělal před rokem s Ondrou Kepkou a ta fotografie, tu jsem našel v dekoraci, kterou zařizoval nějaký architekt toho filmu. A tak jsem požádal jenom o tu fotku, protože jsem řekl, že to je takový chlápek, kterýho jsem miloval a kterýho jsem dokonce viděl se běhnout v jeho 80 letech asi ze stovky schodů na Oscariádě v Los Angeles. Takže tím víc jsem ho ještě obdivoval. A tak oni mi tu fotku pak dali, když jsme skončili film, abych si ji mohl pověsit.

0: půjdeme dál, projdeme ještě jednou tou krásnou sednicí a zastavíme se u Krista Pána.
1: U Krista Pána, no, taky je to vlastně taková nostalgická vzpomínka na to prostředí, ve kterém jsem vyrůstal, protože nemyslím, že bych byl nábožensky natolik zanícený, že by to nějak ilustrovalo můj vztah k životu. No, ani ne, ale jako velice se mi to líbí, jako připomínka toho mého dětství.

0: Broďo, kam bys nás pozval? Do té
1: Kam by jsem vás pozval? No tak ono tady, ale mně tady vůbec nepřipadá nic tak jako velice zrušujícího nebo nějakého. No, tak tohle jsme takový v síni, vlastně v síni, která byla

0: izolovaná od toho prvního patra, ale já jsem to, když jsem dělal novou podlahu, tak jsem ji nedělal přes celou tuhletu místnost a tady jsem nechal ten prostor volný pro takovou větší vzdušnost tohohle místa a zároveň pro víc světla, které získalo to první patro tím, že jsem tu podlahu takhle ukončil takovou jako pavláčkou.
1: Zase na jedné straně Krista Pán a na druhé straně taky je Kristus Pán.
0: Ono to vypadá, že jsem velice bigotní, ale tenhle Kristušek je lidový, je strašně naivistický, teda lépe řečeno naivní, protože ten naivismus není záměrný. A mě on se taky strašně tak líbil, ale toho mám už asi 100 let.
1: Na poličce na stěně je spousta keramiky, hrnečků, vázíček.
0: No, tak to jsou takové věci, kterýma jsem to kdysi zdobil, když jsem byl ještě nějaksi i fyzicky velice aktivní, protože každou tu půličku jsem dělal, já tuhle tu jsem dělal, já tamhle tu placatou na kořenky jsem dělal já. Takže já jsem si tady velice rád vyhrál, protože rád si truhlařím. Mám tady takovou dílnu, do které
1: tam se půjdem podívat,
0: my jsme mohli vejít, ano, a můžeme jít i nahoru, takže do toho prvního patra, tak jdeme do dílny, jdeme.

0: Zase prosím bych rád předeslal, že tady nebejvá vždycky tak velký binec, ale v posledních dvou letech je tu binec nehoráznej, protože já mám tolik práce nějak za stolem, která mě samozřejmě baví, bych řekl, daleko méně než tato manuální, ale na tuto manuální mi nezbývá.
1: Tak to tu trochu popišme, je to bývalá stáj, nemýlím-li se. Dílna Vlastimila Brodského je původně obrovská maštal, je téměř kolem dokola obemknuta soustavou polic a na těch polic, jak koukám, je spousta plechovek s barvami a taky spousta kompotů, zavařenin, láhví. Brodo, jak to jde dohromady?
0: No, ono to zdánlivě dohromady nejde, ale protože nemám špajs a je tady poměrně chladno a nedá se tady ani dokonce topit v této dílně, čili já pokud něco vyrábím v dílně nebo ze dřeva, tak většinou jenom až už od jara do podzimu. Jinak se tady nedá vydržet pro tu zimu. No a tak ty potraviny tu zimu snášejí lépe než ta vedra, takže je jim tady dobře. Já si nemyslím, že se to může nějak vzájemně negativně ovlivňovat, protože proč by měl kompot nějak ublížit nějakému pěknému laku.

0: vstoupíme do pracovní části, kde je pong, desítky dlát, kladiv, šroubováků, různých přístrojů, vrtaček, nástrojů, brusek, kýblů, krabic. A na tom ponku mezi nářadím je takový podivný, bizarní předmět. Podíváme se, co to je. A hele, ona je to cena Thálie za celoživotní herecké mistrovství, která ti byla letos udělena. A já myslím, že jí tu máš čistě z tvého smyslu pro Cyrano, protože se tu vidíma velmi výrazně a velmi paradoxně.
1: No, mě tohleto, o čem jsme teď mluvili, přivádí trošku do rozpaku, protože pravděpodobně vzhledem k významu té ceny by neměla být v dílně na ponku. Ale protože jsem jí zatím nenalezl důstojnější místo, tak ji tady zatím mám. A já to taky tím, že vlastně nemám čas zabývat se zatím hledáním důstojného místa. Takže až ten čas přijde, tak snad se bude cítit líp někde, kde nebude mezi kladivama a mezi pilama a mezi přístrojema a mezi montážníma klíčema.
0: Jak se tak šklebí ta cena? Tak já myslím, že jí tu docela dobře šklebí se na nás jako velká herecká maska.
1: Ta antická mastička, tedy mastička ne namazání, ale maska, která je, jako má být na jedné straně usměvavá, a tady je ta tragická, takže by měla jaksi zobrazit symbol těch tradic divadelních, ale tak já nevím, vlastně já nepoznám ani, která se směje a která se mračí.

0: Broďo, kladiva, šroubováky, rašple. To jsou tady jako rekvizity, aby bylo vidět, že jsi člověk dělní, anebo ne, přeci jenom s tím občas pracuješ.
1: Ne, já to tu opravdu nemám, abych socialismu ilustroval, že pocházím z dělnické třídy. Já strašně rád dělám manuálně. Je pravda, že já daleko radši dělám se dřevem než čímkoliv jiným, ale je to i tím, že to dřevo je nejnádhernější materiál, jaký znám. Za prvé je vonavý, za druhý je obrábětelný nádherně a za třetí bych si na nic jiného netrouf, protože s tím dřevem jsem se naučil zacházet, když mi bylo 26. A od té doby jsem možná i trošku pokročil. Já jsem pyšnej, když můžu udělat kus nábytku a přitom ho nemusím stloukat hřebíkama a šroubama a můžu si ho začepovat a týblovat a mít takový pocit, že to drží, že to funguje, že to nevrže a že si udělám klandr nebo zábradlí, správně řečeno, ke schodům, tak jsem taky rád, že se po 20 letech nevyklá a že se člověk o ně může opřít a že se nezesklo a že ty čepy byly dobře udělané, takže to je taková moje hračkárna, která mě trošku uspokojuje.

0: revolt I'm talking about, Donna Lee. Yes, yes, yes.
1: Dobrý.
2: No. Co je ve všech těch krabicích? Na nich jsou různé nápisy, některé věcné, ale některé dokonce, řekl bych, ideologické, například tady...
1: No, to je tady takový, na... já o něm nerad mluvím, to je pozůstatek revolučních dob. A dneska už mi to připadá jako kopání do mrtvoly.
2: Ale řekneme, co tam je.
1: Je tam napsáno rybník a to je pro mě důležitý. To ostatní ani nehodlám publikovat. Ale protože tady mám takový rybníček a mám tam ryby asi třeba jako nějak zápolit a dávat to dokupy, tak tam mám všechny ty věci, které mi pomáhají k údržbě toho rybníčku, že tam se musí zatravňovat a vypouštět a napouštět a tak dále.

A jinak to mám rozdělený po krabicích, protože nesnáším bordýlek v tom smyslu, že bych něco hledal. Takže já si chodím pro příslušné rekvizity najisto do těch krabic a vím, že tamhle je krabice Hugo, nebo tamhle zedničina, nebo guma, nebo rukavice, nebo lanka, nebo šmirgl, vodovod, klíny, panty, svíčky, elektrika, žárovky, vedení a tak dále, takhle bych mohl číst ty krabice dlouho.

0: vybíral třeba Durik.
1: My chodíme po kočičích hlavách, to je původní podlaha, ty kočičí hlavy tady?
2: Ano, to je původní podlaha, protože to byla koňská stáje. Tamhle byly na tamhle ty zdi žláby, které jsem halt odstranil, protože byly odporný, už plechový takový, ne ty starý kameny, který bych miloval, kdyby tu byly. A tamhle už jsou takový ty větrací otvory, aby ty koníkové tady kdysi mohli nějak žít v blaze.
1: Brodě, ty máš nízkou penzi asi, protože v té stáji u stropu si schováváš potraviny na zimu. Jsou to pytle plné rohlíků, chlebových kůrek.
2: No, tak je to strašně jednoduchý, protože Pepi Kýra, který ho jako taky mám strašně rád, jako jednoho z nejlepších malířů vůbec, nejen našich, tak má koně. A já když jedu na malou skálu za ním, nebo k těm komárkům, což oni jsou kousek od sebe, tak já těm koňům vozím tyhle ty pytle těch sušených pečiv. A on je Pepa rád, ale oni jsou hlavně ty koně rádi. Ne, oni mají takovou velkou hlavu a takovou velkou sílu a vždycky, když se s ním chci být něžnej, tak mě tím čumákem vlastně málem přerazí.

0: půjdeme dál a co kdybychom se vydali do exteriéru?
1: Do exteriéru, no, co to je?
0: No to je ten rybník přeci.
1: Jo, rybník, tak to ne, to nemáme tenhle, ten máme tadyhle.
0: Tak tudy?
1: To bychom museli jít tady, tady. Aha, a doleva.
0: Doleva, ano.
1: Ano, a projít dál. A se razit se hlavně. Ještě tam. Tak tady máme ten náš
0: slavný rybník.
1: Rybníček, který má rozměr, kdyby to posluchače zajímalo, asi 4 metry krát 8 metrů. Čili de facto není to rybník, je to louže, která ovšem hostí několik velice hezkých rybiček. Je tady dokonce zlatá rybka. Má jednu takovou nevýhodu proti těm pohádkovým zlatým rybkám, že kdyby jsi si ji chytil, tak by určitě po tobě vyžadovala, aby si ji splnil 3 přání. Je to trošku potvora, ale je krásná. Krásná. No a co ještě tady tak může být zajímavého? Tam v té vodě jsou dokonce 3 nebo 4 štičky malé. Krásně rostou a... Ano, to právě z Hugo zívnul. Teďka tady byla zlatá rybka.
0: Ano, je tady.
1: Taková... Ona je vlastně taková oranžová, ale krásně svítí. No, tak nic. Tak pojď, Hugi, jdeme.
0: Máš tu krásně osíjenou trávu, si pečlivý hospodář.
1: No, pečlivý hospodář jsem, ale vlastně to taky není moje zásluha, protože vždycky tím pověřím tady zdejší domorodé hochy, kteří mi tady opravdu hrozně ochotně a rádi pomáhají.
0: Pojďme k ohništi, kde se pečou buřty a já mám na to ohniště, Broďo, vzpomínku. Před mnoha lety jsme tady takhle seděli a něco jsme si pekli, já tuším, že to byly pstruzy a najednou z ničeho nic přišel suchařípa, který tenkrát měl také ve slunečné chalupu, byl takový skormoucený a prosil tě o službu, říkal, Broďo, máš mě rád, a ty jsi ujistil, že ho máš rád, opravdu.
1: Leoš byl vůbec rozkošný a furt je rozkošný, já ho mám strašně rád. A on sem přišel a říkal, hele, neměl bys chvilku času? A já povedal, no měl bych, co bys si potřeboval? A on řekl, já bych tě dlouho nezdržoval, tady to opravdu jenom, to bys mohl být za 4 hodiny zpátky. A co je, tak já ti to rád udělám. Kahala, zajít k nám a zapchána.
0: Votivní znamení? Je to kámen s křížem?
1: Ne, to je taková, to, jak jsem o tom mluvil před chvilkou, jako o kapličce, protože maminka, když tady ještě byla se mnou na tomhletom světě a sedávala a dívala se tím oknem do zahrady, tak strašně toužila potom mít tady nějakou připomínku svého rodného kraje a ta byla plná kapliček. Takže jsem ji já vyrobil, tuhle tu kapličku, ale to je normální překlad dveřní pískovcové. Na to jsem vysekal takovýto podloubičko toho dalšího pískovce a já jsem mi tam vždycky dával nějakou svíčičku a ono jí to tak připomínalo, ta rodná místa, no.

Ona tady bývá strašně moc návštěv různýho druhu, takže dokonce jsem měl asi před 2 lety takovou půvabnou návštěvu, že u vrátek stál pán a říkal, když jsem přišel k vrátku, tak říkal, já jsem Ježek, tohle je moje dcera, je 14, tohle je její nápadník, je mu 20 a nebojte se, mám to pod dohledem. A tak jsem byl takový překvapený, ale protože vázla další slova, tak aby řeč nestála, tak jsem říkal, tak ano, a jako můžu vám něčím posloužit? A on řekl, ano, pivo, a šel si sem sednout. Dlouho tady se trvalo. Takže to jsou takový ty návštěvy, které jsou takový překvapující tím, že jsou nečekaný, ale někdy jsou zase velice příjemný. Protože taky se tady zastavila cikánská rodinka, kolik jich mohlo být, asi 6-7, z toho 2 děti. No a říkali, že jsou rádi, že mě vidějí živýho. Já jsem řekl, že taky jsem rád, že mě vidějí živýho, protože na mrtvolu by byl blbej pohled. No a ty si sedli a ty byli takový jako, já bych řekl, že roztomilý přímo, protože byli strašně spontánní, nic nepředstírali. Jo, to bylo takové hezké posazení.

0: Broďo, ty jsi procestoval kus světa. Co bylo tvou nejpitorsknější cestou?
1: No, já nerad cestuju a jako někdy jsem, jak si cestovat musel, tak zaprvé já nemám rád letadla, protože mně se zdá, že lítají zbytečně vysoko. A že to trvá dlouho, než člověka sežerou lední medvědi, protože jednou jsem se tam málem ocnul v džambu. Bylo to v noci, byli jsme nad Grónskem a připoutaný byly letušky a všichni, snad i ty piloti byli připoutaný. Všechno bylo připoutaný. Takže já nerad lítám a taky jsem byl vždycky nějak postižený. Takový. A taky jsem prožil mnoho takových leteckých dramatických momentů. Jednou, že jsme letěli z New Yorku jumbem, to je takovej ten, že to vypadá spíš jako hangár zevnitř, než jako letadlo, tak jsme se dostali právě do takové veliké šlamastiky v noci, že se jak stáhly roletky na okýnkách, aby nebylo vidět blejskavou oblohu a že se všichni připoutali a proti mně seděla nádherná letuška, krásná, ale v ten moment jsem to nevnímal celé. Byla to indiánka půvabná a měla růženec a modlila se jednu tu modlitvičku za druhou. A když jsme pak šťastně a živě přistáli v Londýně a čekali v tranzitu naspojit na Prahu, tak to jumbo stálo takhle v pozadí toho letiště a jezdili k němu ještěrky pro kufry. A byl to takový taky vzrušující pohled, protože vždycky naložili ještěrky a přesto položili člověka. A vezli ho s tou ještěrkou do ty budovy letištní a byli jsme z toho takový rozpačitý a říkali jsme si, co se tam mohlo v tom našem letadle všechno stát, když tamhle vozej snad na půl mrtví lidi. A vyslali jsme jednoho anglicky vzdělaného člověka, který to šel zjistit a vrátil se a jsme říkali, co to je za lidi pro Boha. A on říkal, nejde o lidi, jde o milionáře. Protože ty, který mají zaplacenou první třídu, tak se odstěhovali do prvního patera, protože tam mají všechno zadarmo a když už to s náma lomcovalo, tak každý do sebe hodil láhev vizoura. Takže jak je mají jinak transponovat? To by musel mít několik záchranek, takže hážou přes ty kufry a vozej do letiště budovy.
2: Je zima, fouká vítr. Můžeme se vrátit do stavení?
1: My se vrátíme do stavení ne protože fouká vítr, ale protože jsem natolik sobecký, že zjišťuju, že mě je zima. Navíc nám do toho chrčí traktor, což je vlastně taky taková jako zvuková kulisa přilehavá, ale půjdeme dovnitř.

0: půjdeme nahoru, tak jestli už můžete, tak půjdeme takto po těchto schodech nahoru. Nemusíte mi dávat záchranu, já si upadnu sám, plně klidně. No, a tady zase asi nebude nic příliš zajímavého.
1: Je to tma.
0: Tak já cvaknu vypínačem, tady cvaknu vypínačem. No a můžeme jít sem, eventuálně. Semhle. Tak tady je taková trucovna.
1: No tady je věcí, různě rozprostřených prostorů.
0: No tady je strašný binec, tady je strašný binec. Ten binec je tady, protože tady pod tou podlahou se usídlili v loni kůny, jejich pach a pach jejich hnízda mě odtud vypudil. Tady se nedalo existovat. Snad už jsem našel něco obranýho proti těm kůnám, ale furt to funguje spíš jako skladiště.
1: Je tady velká platinová deska v platinovém rámu. Na ní je napsáno Vlastimil Brodský 1998 a suprafon.
0: No a to jsem teď byl poctěn tak zvanou platinovou deskou. Udělal mi to samozřejmě radost, ale zatím je to taky takový jako provizorně skladovaný tady až...
1: Kolikže to bylo těch nosičů?
0: Přes 500 000 asi.
1: No jo, a tady klapky, pantel,
0: klap. Jsou filmové klapky, protože jednu dobu se o mně proslechlo u filmařů, že si na památku vždycky jednu beru s sebou a oni už byli pak na mě tak hodní, ty klapky, ty, myslím tím ty dámy, které klapou, že vždycky mi tu malou klapku jak si rezervovali a když ten film skončil, tak mi ji dali.
1: Otevřeme dveře do 13. komnaty. Co tam asi bude?
0: No, tak tam nebude nic tak tajemného, jako v té literární 13. komnatě.
1: No, něco tu je.
0: No, tak je tady takovej hezký kulečník, ano, který je původu francouzského, jak jsem zjistil od bývalého majitele. Je takový vyřezávaný a já si na něm někdy, nebo teď už skoro vůbec ne, ale trávíval jsem nad ním některé delší chvilky. No, už se mi to nedaří. No, a co je tady ještě tak pozoruhodného? No, celkem více méně nic. No, tadyhle jsem se lomozil kdysi s jednou truhlou. No, co tady je ještě? No,
1: krásná železná postel, já v ní jednou spál.
0: Postel, mosazná, a ta asi je opravdu taková už i trošku vzácná a neobvyklá. No a jednak to nic vzrušujícího nevidím. Tady je pštrosí vejce. To mi dal kamarád doktor Kňákal, který byl dlouho lékařem zoologický zahrad. Štrosí lékař, to byl i sloní lékař a krokodýlí lékař. A to byl vůbec lékař všeho zvířectva, který pěstovala z Pražská zoologická zahrada. A teď je to Hugův oficiální lékař. Tak a co ještě tady máme? No nic. Zrušujícího. Nic pěknýho. Klobouky, ta je buřinka pana Taua. Tadleta, a pak je tady spousta takových různých čepiček.
1: Tohle filmový klobouk, ten károvaný.
0: Myslím, že to v něčem muselo hrát. Vždycky, když mi něco dělalo radost, tak mi to pak přenechali. Nevím, jak se to tu vzalo, už
1: tak
0: ani
1: je,
0: nevím.
1: Tak čem. Je spočítáme, kolik jich je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a jedna tropická helma.
0: Tam je tropická helma, ale tady je důlní helma. A ta je funkční, protože tady jsou tak nízký stropy, že když se mnou hraje kulečník, kdo je vyšší, tak si ji nasazuje, protože jinak v zápalu hry by si mohl urazit hlavu od ty trámy. Takže to je dobrá, tato helma je dobrá. No a tím jsme tady úplně skončili. No a tady už nic není. A tady odsaď půjdeme jinam.
1: No ale se to přesně, je tu krásný obraz. Obrázek Ringočeka?
0: Ano, ano. On tady má krásný povídání, Ringoček. On tady... A já nevím, jestli vám to můžu přečíst, ale je tady obraz, ve kterém je dopis, který zní: lásko nejsladší, už mě tedy nemiluješ, máš mě dost a já vůl tě tak miloval, ropucho hnusná smrduta. Jdi si tedy k tomu imbecilnímu kreténovi. Mně zůstanou jen krásné vzpomínky, jaký jsem byl hovado. Tak chytrýho, vtipnýho, šarmantního a geniálního chlapa už nikdy nebudeš mít. Vracím se k ženě a k dětem. PS, bylo to zbytečný a drahý. Za ty prachy bych měl permanentku do nejdražšího bordelu a ještě by mi zbylo na konto Míša, vesničky SOS, Gamanůž a Misi dobré vůle. Tak on si takhle maluje nádherně a teda půvabně a ještě si k tomu dělá takhle nádherný a srandovní texty. Takže to je taková dobrá živnost. A k tomu ještě poslancuje. No tak to už je opravdu renesanční člověk.
2: Žádné zuby z jelenice sukně, ale za to tvrdé bicepsy. Mary má vždy slivovici v putně, to mamik se strčí do kapsy.
3: Klika cvakla, v krčmě dveře letí a babička vchází do dveří. Pintu džinu, lumpové prokletí, bez zubou dá snízelá deří.
2: Vypiju to jen ve stoje, jdu do volebního boje. Zřím zas město drahý, jedu volit do Prahy.
3: Dopije, a aby se neřeklo, utikáře změní v mrtvolu. Za zády má štěchovické peklo s šlajsnou svatojánských atolů.
2: Mary, babička Mary, pádluje bez námahy po proudu až do Prahy. Stoletá Mary, babička Mary, jde do volebního boje za kovboje.
1: Broďo, v jednom rozhovoru jsi mi řekl nedávno, že lituje, že jsi nevzal Jiřinu Jiráskovou. A já jsem jí to pak říkal a ona říkala, že to není vůbec pravda. Že to bylo úplně jinak, že ty jsi dělal všecko proto, aby jsi si ji nevzal.
0: Ona udělala všechno
1: proto. Ne, ty prý jsi udělal všechno proto.
0: Já jsem
1: pak udělal. Pak si prý dokonce si vymyslel nějakou chorobu maminky, abys nemusel na tu svatbu, ne, která prý už byla smluvená.
0: Tak já to bylo? Přivedu na pravou míru. Já jsem Jiřinku miloval, ona svým způsobem taky milovala. Mně byla o 10 let mladší a dokonce se mi zdá, že i dnes je stále o 10 let mladší a že se na tom asi nedá nic změnit. Fakt je, že mě umírala babička a když mi babička, a měl jsem ji strašně rád, tuhle tu babičku, a když mi zemřela, tak že jsem, nedá se říct, využil téhle té situace, to zcela určitě ne, ale jak se připadalo mi nevhodné veselit se na veselce, když mám smutek v rodině, takže jsem šel do ty svatky, kde už jsme měli doklady a bylo jenom 5 dnů před svatbou. No a oznámil jsem tam, že prostě vzhledem k smutku v rodině bych tu svatbu radši tedy zrušil a oni řekli, že to by byl nesmysl, protože stejně pravděpodobně z toho záměru neustoupím, takže se ta svatba jenom odloží. A že si doklady si tam můžu nechat, to mě přivedlo trošku do úzkých, takže jsem řekl, že mám ještě jednu babičku a taky se necítí dobře. Tak halt mi ty doklady dali, no a tím pádem z té svatby nějak sešlo, protože já už jsem je tam pak podruhý nějak zapomněl donést.

0: trailers waiting right outside the
1: door. Jesinka moje milovaná, a to je opravdu zvláštní vztah nás dvou, protože já jsem se dlouho domníval, že nelze vypěstovat přátelské a kamarádské vztah mezi mužem a ženou, a mám pocit, že se nám to s Jiřinkou Jiránskou podařilo. Ta ovšem tuhletu příhodu traduje jedním způsobem a tvrdí, že jsem to použil jako záminku, abych tu svatbu mohl zrušit, a že naopak moje babička dodnes žije v Argentině pod cizím jménem.

0: happening?
1: Dotazník pro Vlastimila Brodského na téma oblíbená, oblíbený. Broďo, oblíbená květina.
2: To vypadá jako schválnost. Já mám nejradši ze všech rostlinek mech, protože kvetoucí mech je tak něco něžného, tak něco filigránského, že to žádná kytka nedokáže. To jsou třeba květy, které mají průměr 2 mm a jsou strašně roztomilý.
1: Půjdeme dál, oblíbená barva?
2: Asi béžová ve spojení s hnědou.
1: Nápoj?
2: Tak já mám rád šampaňský, ale to vypadá tak zhýralé.
1: Oblíbené jídlo?
2: Bramborový placky.
1: Oblíbený spisovatel?
2: Já jsem takový skoro zarytej čapkovec, což svědčí o mé konzervativnosti, ale taky se k ní hrdě hlásím.
1: Oblíbená kniha?
2: Ono se to stále v člověku mění. Já jsem teďka nedávno, před rokem nebo rokem a půl, to je poledne, přesné poledne, takže těch úderů, aby to posluchači nemuseli počítat, je bude 12. Já jsem koupil si knížku Boženy Němcové, která se jmenuje, teď nevím, jak se jmenuje, ale je to korespondence její s různými muži její doby.
1: Oblíbený malíř.
2: Pepík Jíra.
1: Dobře, a teď to bude obzvlášť těžké, oblíbený herec.
2: Já bych řekl, že Pepíček Somr.
1: Oblíbená země.
2: Mně to připadá takový jako nejhezčí to Česko, respektive Československo. Asi na něm v tomhle tématu budu trvat. A kdybych to měl ještě jaksi specifikovat nebo lokalizovat ještě přesně, tak mně se zdá, že vůbec nejkrásnější kraj světa může být jedině Valašsko.
1: Oblíbené město.
2: Tak teď šlápnu vedle, protože to není město, to je vesnice a jmenuje se Roketnice a je u Vsetína.
1: Oblíbená ulice.
2: U Andělky 19.
1: Oblíbená věc.
2: To nevím. To je takovej asi kostelíček dřevěný, který kdysi na Podkarpatské Rusi mi vyřezával takovej, kolik mohlo být, šestiletej chlapec obyčejnou takovou venkovskou kudlou u nějakého potůčku.
1: Oblíbené roční období.
2: Jaro.
1: Nejsympatičtější lidská vlastnost.
2: Já si myslím, že pokora je taková nejcennější.
1: A nejodpudivější lidská vlastnost.
2: To, co vede člověka k vandalství.
1: Broďo, tvůj největší životní úspěch.
2: Můj největší asi životní úspěch je asi okolnost, že byť jsem narozen v roce 1920, že jsem ještě zatím nenatáhl bačkory.
1: Tvé největší životní přání?
2: Já bych si nejvíc ze všeho přál, aby lidi, tedy nás, těch 6 miliard na tyhle země kouly, aby každý z nás byl schopen tolerovat jiné názory, naše vlastní.
1: A tvoje životní heslo?
2: No, to, já na to neumím vůbec odpovědět. Asi je to tím, že žádné heslo jsem si nikdy nekladl jako cíl své existence.
1: Broďo, my ti moc děkujeme, že jsi byl tak laskav a že jsi nás přijal, že jsi nám dovolil tady všechno prozkoumat. A já doufám, a věřím pevně, že po tom všem, jak jsem se tady choval, kam jsem všude strčil svůj zvědavý nos, že snad ještě někdy jednou budu moct sem za tebou s přáteli z rozhlasu přijet.
2: Byste na mě byli hodní, nikdo mě neuhodil, tak si přijeďte, kdy chcete. To je dobrý. To je dobrý.

U mňa snaha neumřiť není veci púdu sebezáchovnýho, ale veci zvedavosti. Protože já jsem tak zvědavý, jestli se objeví mimozemské civilizace a jestli jsou nějaké známky života na tom Marsu anebo na jeho měsících a takové věci, že já vlastně odkládám tu kremaci jenom, abych o něco nepřišel.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda uvádí pořad Zpátky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

0: těch případů je celkem dost od některých malých a už okolí vnímajících dětí až po staré pány nebo staré dámy, které jsem operoval v okamžicích, kdy třeba je nikdo operovat nechtěl. Já bych si jenom chtěl právě teď, je zima venku, když jsem přijížděl, padal sníh a mě tak napadlo takový docela až dojímavý příběh jednoho starého pražského lékaře, který přišel ke mně už skoro v 80 letech s bolestivou kyčlí, nemohl chodit, byl doporučen kolegou z neurologické kliniky a já jsem dlouho rozmýšlel, jestli ho mám nebo nemám operovat. Nakonec mi všichni říkali, že je už v poměrně pokročilém věku a že jsou tady nejrůznější nebezpečí, oběhová a konec konců i ten vyšší věk a nebezpečí mozkových poruch třeba po operaci a tak dále. Ale ten člověk tak strašně lpěl na životě a tak strašně mi zdůrazňoval, že pro něj chůze a pohyb venku je všecko, co má a co mu přináší líbý pocit z toho, že žije, že jsem se tedy rozhodl, že operaci přece jenom provedu. Šlo o náhradu kyčelního kloubu a samozřejmě, jak to někdy bývá, při velkých protekcích a při velké péči došlo k tomu, že po té operaci, která proběhla první dva dny bez jakýchkoliv příznaků, jak se někdy stává u starých lidí, upadl do určité zmatenosti a pak prakticky až do bezvědomí. Ten stav se vlekl poměrně dlouhou dobu, 3 týdny. Ten starý muž nevnímal okolí a všichni jsme v podstatě začali věřit už pomalu tomu, že není žádná naděje a že přece jenom už ten pozdní věk hrál svou roli, i když operace sama proběhla dobře a bez komplikací. Tak vlastně na poslední chvíli jsme toho muže na přání rodiny pustili domů, nečekajíce vůbec žádný zvrat. Já jsem nakonec nevěděl určitou dobu, jak ta záležitost dopadla, protože on měl dceru i syna v zahraničí ve Švýcarsku a já jsem byl přesvědčen, že ten případ nedopadl dobře a že se na mě neobrátili, aby mě oznámili bohužel jistě smutný jeho konec. A najednou uplynul rok a já jsem dostal strašně krásný milý dopis ze Švýcarska od dcery tohoto muže, která mě poděkovala za to, jak krásně jsem tatínka odoperoval, že je nesmírně spokojený, že se toulá přírodou a neuplynulo pár dní a dostal jsem od něho pohled, kde mě psal, že je strašně nadšen, protože přesto, že tedy ho navštívil již vysoký věk, tak opět může i s touto endoprotézou lyžařit ve švýcarských Alpách. Dovedete si představit takovou úlevu, jaký potěšení před vánočním čase, bylo to před asi 2 roky, jaké se mi dostalo a jakou satisfakci jsem cítil za to, že jsem se rozhodl tehdy tohoto úctyhodného lékaře a velice milého pána operovat. Žije dodnes a pokud vím, tak velice spokojeně.
1: Když odcházel na operaci, říkal mu kamarád, jenž proležel v sádrovém krunýři 11 měsíců. Budeš ležet týden a nad tebou bude jen bílý strop. Po 14 dnech se na něm začnou objevovat čáry i barvy. Za další měsíc se promění v promítací plátno toho nejfantastičtějšího filmu světa. Budou na něm tví kamarádi i všechny lásky, hory, řeky, 20 let dopředu i nazpátek. Celý svět najednou v několika čtverečních metrech. Vzpomněl si na něj hodně brzo. Bylo to tehdy, kdy za dlouhých pooperačních nocí nad sebou spatřil první šlápoty. Bosé nohy, které se vydávaly za vším tím, co pro něj dosud nebylo možné. Vycházeli na cestu, zastavovali, bloudili, avšak stále směřovali kupředu. Nekonečné dobrodružství cesty. Snad právě v tom je zakleto tajemství našeho života. Chtít, věřit a jít. Myslel na všechny, kteří asi na této posteli už také pozorovali své stopy k budoucnu. Přemýšlel o tom, které z nich byly později v životě opravdu prošlápnuty. A pak si uvědomil, že tyto šlápoty musí vidět ještě někdo. Ten, který dokázal uvolnit lavinu našich plánů, snů a nadějí. Ten, který otevřel cesty a pomohl nám vydat se na řadu z nich. Aby život byl stále životem, abychom ráno vstali a řekli, jdeme dál.
0: Osudy jsou někdy nesmírně složité a nesmírně spletité. Já sám jsem nikdy si nemyslel, že budu jednou lékařem. Já jsem měl úplně jiné zájmy, jako byl sport a nebo snaha po určité, budete se třeba smát. Naštěstí k tomu nedošlo, tyto sklony jsem k tomu měl někdy po druhé světové válce, že bych třeba chtěl být vojákem z povolání nebo něco takového. Jak říkám, naštěstí k tomu nedošlo. Všichni víme, kam se celý vývoj u nás ubíral. Ale pak jsem najednou přišel o nohu. Utrpěl jsem úraz a já sám jsem 2 měsíce nemohl chodit a další měsíc jsem se pak těžce učil chodit na protéze. To bylo ve 13 letech, kdy v Nažňové brigádě jsem nešťastnou náhodou spadl do mlátičky a přišel jsem o levou dolní končetinu, tedy amputací v Berci. Já jsem měl obrovské štěstí v životě, jednak protože moje rodina byla velice sportovně angažovaná. Můj tatínek byl cvičitelem Vinohradského Sokola, moje maminka taky, příbuzenstvo, slavní fotbalisté, různí volejbalisté a tak dále. Čili já od samého začátku jsem všemi byl veden k tomu, abych sportoval, abych se znova vrátil do života. Já jsem se naučil v krátké době, potom, když už jsem měl protézu, všecko od lyžaření přes jízdu na kole, přes hraní volejbalu, kopané, dokonce závodně jsem začal plavat ještě v Sokolu Vinohrady a to jsem všechno zužitkoval potom později v době, kdy jsem studoval medicínu a kdy jsem se dostal na ortopedickou kliniku v Praze profesorovi Hněvkovskému v tom, že jsem se zapojil do zakládání sportu invalidů, dneska se říká handicapovaných, a to jak v domácím, tak později v mezinárodním měřítku. To mi umožnilo jednak obrovské možnosti tréninku, zvýšení fyzické kondice a já, když jsem začal studovat medicínu, tak vlastně tato sportovní aktivita, trénink a spousta lidí, kteří měli pro mě pochopení, ať to byli profesor tělocviku na gymnáziu, nebo později moji šéfové na chirurgii a na ortopedii, jmenovitě pan profesor Hněvkovský, mě umožnili se aktivně věnovat i sportu. A tak se u mě sloubily tyto dvě věci. Moje povolání, moje fyzická kondice, láska ke sportu, pochopení pro pacienty, kteří se ocitnou v životní situaci.

0: tě nemá trávit svůj život lezením po štyřech, pokud to jen trochu jde. A já jsem se sám naučil, nebo získal jsem k tomuto svému názoru přesvědčení, nebo utvrdil se mi tento názor tím, když jsem potom později třeba operoval těžce postižené děti s dětskou mozkovou obrnou, které, když jsem je dostal poprvé do rukou, třeba v Jedličkově ústavu, nebyli schopni nic jiného, než ležet v posteli, nebo maximálně se plazit po zemi. A já jsem tehdy shodou náhod, shodou možností získání určité odborné literatury i určitých styků jsem se rozhodl tyto děti operovat. Celá řada tehdy těch těžce postižených dětí, kteří nikdy v životě nestáli a nepodívali se z okna, se po těch operacích postavila. Měli možnost vstát, měli možnost jít k oknu. Ty děti se začaly rozvíjet, ty děti se začaly učit. Ta první skupina těch dětí, který jsem odoperoval, mnoho z nich mě dodnes navštěvuje. Buď to mě píše dopisy, upozorňuje mě na svoje životní úspěchy, upozorňuje mě a oznamuje mi absolvování škol, svatby, cesty do ciziny a tak dále. Dostala jsem zrovna nedávno pohled od dívky, která nechodila nikdy předtím, než jsem ji operoval. A teď mě poslala právě v těchto dnech pohled ze Spojených států, jak na vozíčku s maminkou absolvuje cesty v krásnou americkou přírodou a napsala mi strašně krásný dopis, že díky tomu, že jsem ji operoval, jsem ji umožnil vidět tyto přírodní krásy, kam by se nikdy v životě nedostala, kdyby bývala nenašla ke mně náhodou cestu, poněvadž samozřejmě ne všichni lidé vědí o tom, že tyto možnosti u nás existují.
1: Vážený pane doktore, vím, že umíte tmu bez naděje proměnit ve světlo života, dar chůze. A to svým nepřekonatelným mistrovstvím dokonalé operace se širokou radikální léčbou. Má chůze není sice natolik bezvadná, abych se mohla předvádět, ale k samostatnému pohybu to stačí, i k mému pocitu štěstí, že chodím. Volný pohyb mě dovoloval pracovat, dokonce jsem si mohla vyjet na podzim do hor na Špičák a tam s pomocí kolegyně a hole zvládat nenáročnou horskou turistiku. Za vše nemůžu říci nic víc, než děkuji. Upřímně zdraví pacientka Jarmila. V Karlových Varech 6. dubna 2001.
0: Měl jsem dva takové případy. Jedno bylo úraz děvčete z Francie, lyžařský úraz, tak zhruba rovněž v tom věku, která byla utrpěla těžký úraz nad kolenem s porušením tepny a s tím, že jí museli dělat bypass cévní. A ona, když přijela, tak nikdo netušil, jaké to bude mít následky, protože vzniknul těžký compartment syndrom, že s odůmrtí postupnou té končetiny. A já vlastně jsem musel přistoupit k tomu, že jsem musel rodiče a to děvče přesvědčit, že bohužel mě nezbývá nic jiného, než nohu amputovat. Byla to velice těžká situace. Byla to velice těžká situace vždycky pro mě, protože já trpím určitým komplexem, snad jediným v medicíně, že mám vždycky strach, aby si někdo nemyslel, což je možná hloupost, že chci někomu amputovat nohu, protože ji mám sama amputovanou. Možná, že to zní strašně, jak to říkám, ale já tím upřímně řečeno to strpím. A já jsem si tenkrát jak těm rodičům, tak tomu děvčeti musel jaksi vysvětlit, že skutečně, pokud chce žít a že dneska už je jiná společnost, jiná doba, jiné technické prostředky, jiné možnosti. Sám jsem na svém příkladě říkal, co všeho je možno dosáhnout, i když má člověk amputovanou nohu. Tak jsme to děvče i ty rodiče přesvědčili, že to zvládla tak fantasticky, že nikdy nezapomenu, když nám poslala fotografie potom z rehabilitace s oznámením, jak chodí, jak se jí dobře daří, co jí všechno těší a že jí to vlastně tak moc ani ta amputace nevadí. A druhý zas byl chlapec, který taky asi v tom též věku nedávno, bylo to minulou zimu, si roztříštil podobným způsobem pérec nárazem do svodidla v Krkonoších, který vlastně byl přivezen ve stavu dost pozdním, tedy ošetřením, nezaviněným tedy lékařsky. Bylo to zaviněný spíš trošku neskušeností těch, co ho provázeli. A kdy jsme museli po provedené operaci té zlomeniny a úpravy těch tkání ještě opakovaně

0: několikrát operovat, páč opět došlo k takzvanému compartment syndromu, to znamená s postupným špatným prokrvením určitých částí té končetiny, která mohla skončit až amputací, ale tím, že jsme kontinuálně toho pacienta měli v péči od samého začátku a mohli jsme provést řadu zákroků, které tu nohu zachraňovaly, tak se nám podařilo po určité době skutečně tu nohu zachránit a on byl u mě asi před 14 dny a přitančil, přihopsal, skutečně přitancoval po špičkách a ukázal mi, jak ta noha, i když trošku oteklá a trošku atrofická, je funkceschopná, jak mu to nevadí, jak je bez obtíží a chtěl mi předvést, jak je mi vděčný, že to všechno tak dobře dopadlo. To jsou momenty, které člověk nezapomíná, jako nikdy nemůže člověk zapomenout na momenty, kdy se mu něco nepovede. To zas vás jako lékaře, pokud jste lékař svědomitý, tak vás to pro následuje celý život, že se vám něco nepovedlo a nebo že jste mohl třeba něco udělat lépe.
1: Vážený pane primáři, děkuji za zdařilou operaci kotníku. Díky vám se mi splnilo přání, ve které jsem po úrazu ani nedoufal. Vylezl jsem nahoru Monterosa 4634 metry nad mořem a známý Matterhorn 4478 metrů nad mořem. A s nohou, ve které mám ještě šroub, jsem neměl vážnější potíže. Ještě jednou vám děkuji, přikládám pohlednici Matterhornu, váš pacient Ivan. Kolín, 1. září 1988.
0: Já jsem skončil jako přednosta kliniky v Motole před 2 roky, ale moje nejkrásnější léta byla vedení ortopedického oddělení v Kolíně. Tehdy jsme tam, myslím, vykonali v těch těžkých dobách obrovský kus práce. Odoperovali jsme obrovské množství úrazů a obrovské množství těžkých pacientů i dětí. A tehdy jeden z těch těžce postižených pacientů s dětskou mozkovou obrnou přišel na nápad, že sezval všechny pacienty, které jsem operoval na dolních končetinách, kteří byli dosažitelní jak ještě z mé éry předtím na 2. ortopedické klinice, tak z té éry kolínské. A oni se sešli těsně před prázdninami v Sázavě nad Sázavou v tělocvičně, kde všichni spali, udělalo se tam takové tábornické soustředění všech těch pacientů a heslem toho soustředění bylo: pane primáři, jdeme vám ukázat, jak chodíme na těch končetinách, které jste nám operoval. A ty pacienti, kterých se sešlo okolo 50, ještě s dalšími rodinnými příslušníky, procházeli různě dlouhé turistické trasy od 2,5 kilometru do 10 kilometrů podle Sázavy a všichni to tedy absolvovali bez jakýchkoliv, podle svého postižení, bez jakýchkoliv komplikací. A pak jsme se všichni sešli ještě v pondělí v Kolíně, kde jsme si vyprávili o osudech, kde celá řada z těch dětí se mě ukazovala, jak pokročila, jak chodí do školy, co všechno dokázali. Byla tam tehdy k radosti všech i slavná sportovkyně paní Jarmila Kratochvílová, kterou jsem taky v té době operoval ještě před jejím posledním závodem v Římě. A zase musím říct, že lékař, podívejte se, potřebuje určité pohlazení. Medicína je strašně těžká věc. Je to věc, která je namáhavá fyzicky a je namáhavá duševně. Já vždycky říkám, že lékař, když operuje, tak v tom chrámu, kterým je pro něj operační sál, ukrajuje si ze svého zdraví ty kousíčky, který tam pokládá na ten oltář, jímž je operační stůl. A myslím si, že situace našich lékařů finanční i ve společenském ocenění není taková, jak bych si já býval představoval, nebo co bych očekával. A člověk v této situaci, která u nás existuje, potřebuje určité pohlazení, potřebuje určitou radost, potřebuje určité potěšení. A když se mu ho nedostává finančně, tak ho velice potěší něco takového, co pro mě tehdy v tom 86. roce dokázali připravit moji staří, tedy myslím tím bývalí pacienti.
1: Existuje mnoho okamžiků, které si zapamatujeme pro celý život. I já mám své. Před 5 lety mne kamarádi vytáhli téměř utopeného z alpské řeky Mur. Domníval jsem se, že tento zážitek jen těžko co překoná. ale vzpomínám, jak jsem byl s prognózou více než bídnou převezen do vašeho operačního předsálí. V křesle tam seděl unavený člověk se zavřenýma očima. Pak je však náhle otevřel, vstal a byl to energický, přesný a usměvavý primář Smetana. Stal jste se pro mě životním symbolem. Unavený člověk, který vykonal v životě tisíckrát víc, než musel, vstává. Proč? Pro slávu, pro peníze? Kde pak? Aby narovnal nohy úplně neznámému klukovi, jehož nikdy předtím neviděl a zřejmě už neuvidí, z kterého nemá nic, kromě vyčerpávající práce, pro něhož nemusí hnout ani malíčkem, o němž neví, zda svůj zlepšený zdravotní stav v životě vůbec nějak využije. Vstává jen proto, že chce a věří. Děkuji vám, pane primáři, za tuto životní lekci. Až mne bude zdolávat má vlastní práce, vybavím si, jak jste tehdy vstal z křesla a vstanu taky. A každé moje vítězství bude od nějška i vítězstvím vaším. Neboť díky opraveným nohám po své cestě jíti mohu. Pro onen symbol však jíti musím.
0: To bylo v době, kdy jsem nastoupil svoje první samostatné vedoucí místo, bylo to v Kolíně, a tehdy dostavila se ke mně stará dáma s bolestí v kyčelních chloubech s těžkou artrózou. Byla to 70letá dáma, velice milá, a já tenkrát, samozřejmě vždycky hrozně těžké, když začínáte na novém pracovišti, začít nějakým obzvlášť obtížným případem, a já jsem jí tenkrát strašně rozmrouval operaci a ona říkala, já jsem o vás slyšela, jak operujete a tak dále, já se toho nebojím a na operaci hrozně ráda půjdu, já už takhle nemohu žít, já už si nemohu dojít nejen na procházku, anebo nakoupit, ale nemůžu si ani pustit doma televizi a tak dále. Já jsem jí tenkrát odoperoval a došlo prakticky k něčemu podobnému, jako jsem uváděl v tom prvním případě. Vzhledem k určitému věku a k určitému opotřebování organismu, které bylo samozřejmě násobeno těmi bolestmi, které ona prožívala, tak upadla po zase typicky po krásném začátku a prvních dvou dnech bez obtíží do těžkého stavu, které vyvrcholilo týdenním bezvědomí. Pacientka se po týdnu, musím říct, doslova otřepala, vstala a začala chodit. Já jsem věděl, ten její stav jsem znal celou dobu a sledoval jsem ji pravidelně. A nikdy nezapomenu na dopis, který mi napsala po 10 letech. Napsala mi tehdy, že je již 80letá, že mě upozorňuje, nebo že mě oznamuje, že zemřel její manžel, který samozřejmě těch 10 let po mé operaci jí provázel, a že mě chce poděkovat za to, že jsem jí umožnil 10 krásných let, kdy mohla se opět vrátit k turistice v Krkonoších a kdy na oslavu svých 80 mohla se vrátit do Prahy a město, které tak miluje a milovala, může sama na svých nohou si opět procházet tak, jako mládí. Ten dopis je velice krásný, mám ho do dneska schovaný a vždycky, když je mi někdy těžko a když se dostaví nějaký neúspěch nebo komplikace, tak si na její dopis vzpomenu a je pro mě celoživotním povzbuzením.
2: Léčila jsem si u vás s vrozenou luxací kyčelního kloubu. Prodělala jsem řadu úspěšných velkých operací, otočení vlastního kyčelního kloubu o 180 stupňů, vystužení dlahou, náhradu obou kloubů totální endoprotézou, přitom bylo nutno současně léčit i bederní páteř. Díky těmto operacím jsem byla ušetřena života na invalidním vozíku. Mohla jsem vychovat své dítě, pečovat o rodinu a vést normální život zdravého člověka. Pečoval jste i o moji dceru a ta díky léčbě mohla přivést na svět 3 zdravé děti. A tato moje vnoučata jste také vyšetřil. Dáváte nám přímo pocit životní jistoty. Víme, že se na vás můžeme kdykoliv obrátit. Víme, že nám pomůžete. Pacientka Růžena v Praze 13. března 1997.
0: Já nevím, jestli je správný, že to třeba řeknu, ale já jsem člověk věřící. Dojde, že bych byl nějaký bigotní katolík nebo něco takového, ale dost často přemýšlím o věcech i v souvislosti se svou vírou. A vždycky, když jsem v úzkých, tak se dovedu, a teď to řeknu trošku možná zesměšnícím způsobem, na příslušné instituce obracet. To znamená, že skutečně jsou rána, jako třeba dnes, když jsem odcházel k jedné velice těžké operaci, kdy jsem tedy prosil o požehnání k tomu, aby ty moje ruce, které tu operaci provádějí, aby byly šťastné a aby se nedopustily žádné chyby. Ona je to otázka soustředění, otázka přístupu, otázka přípravy, ale tohle všechno mě naučili právě ti moji učitelé.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

Dívám se uplakaným oknem na město zalité potem. Sem a tam chodím po podlaze, která druhému je stropem. Tam, kde jaro řeky naplní a motýl křídla narovná, tam bude léto, bosé léto a v něm

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

jako jedle samý sval, mi lásku věčnou sliboval. Já vím, máš rád své pohodlí, však kdybychom se dohodli, nebyl by každý z nás tak sám. A netěšil se Bůh ví kam, tak se mi zdá, že nakonec

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.

Známá znělka, známý čas, textem Poréetu zas a tuze rád vás u něj vítá, jako vždy, František Novotný. Přiznám se, že dnešní téma mi nasadilo brouka do hlavy a tím i do písniček. Ano, solo dnes bude mít hmyz. V literatuře se jak pan Ondřej Sekora, tak evangelický kněz Jan Karafiát snažili nejen naučit malé čtenáře lásce k přírodě, ale také nabídnout úvahu nad tím, že kdyby měli lidé jejich broučky v hlavě, vztahům mezi nimi by to rozhodně neuškodilo. A tak se jeden z literárních broučků dostal i do Dixielandového příběhu Jana Křtitele Nováka a jeho výtečné kapely z Karlova mostu.

0: Brouček.
1: Neboť Brouček v téhle písničce poněkud svedl zpěváka z cesty, šlo nejspíš opravdu o svatojánka, který naplňuje letní noci romantikou hořátevských strání, kde údajně Jan Karafiát napsal podstatnou část jejich příběhu. Jenže pokud jste zjistili někdy ukojit vlastní zvědavost a touhu půjčit si od svatojánka lucerničky, víte, že na dlaní věru moc svábně tenhle Brouček nevypadá. Někde jsem četl, že nejstarší hmyz žije na planetě už asi 420 milionů let a našli ho v západní Austrálii. A největší brouci váží až 100 gramů, nejmenší jsou cizopasné vosičky, které jsou menší než prvoci. A představte si, že ovád prý dokáže letět až rychlostí 1316 km za hodinu, ve výšce 3,5 km. Tak se ani nedivme, že vědci a technici věnují studiu hmyzu nemalou pozornost a nedají na něj dopustit, stejně jako Juraj Kukura. Ne.

Tak tahle písnička Vítězslava Hádla a Zdeňka Borovce byla filmovým trhákem 80. let a ochránci přírody nadšeně zatleskali. Jsou však jedinci, jak potvrdí písničkářka Zdena Lorencová, kteří zřejmě film neviděli a jejich povaha tak zůstala nedotčena. Šlapou broukům na komůrky,

0: Známý je vtípek, jak stojí na zastávce dvě blechy, povídají si, tu běží kolem velký pes a jedna říká druhé, tak ahoj, mě už to jede. Ale vy buďte v klidu, protože to jsou blechy psí a jak známo, ty na člověka nejdou. Přírodovědci prý rozlišují 1830 druhů blech. Já nevím, zda máte takovou zkušenost jako já, že když se o takovém hmyzu třeba jen chvilku povídá, nebo se na něj díváte za sklem, máte pocit, že po vás všude leze a už se musíte podrbat. V roce 1934 ve hře Slaměný klobouk v Osvobozeném divadle zazněla píseň, ve které se to hmyzem jen hemží. A pánové Ježek, Voskovec a Verich nevzali repelent, ale vehementně se postavili na jeho ochranu.
1: Když jsem zlatovlasé baby býval, měl jsem paculaté ručičky, sám pan strážník zálibně se díval, jak jsem v parku ničil lžičky. Na procházky chodil jsem se slečnou a byl jsem peskován. Měla se mnou starost nekonečnou, než jsem byl vychován. Tu jsem dětskou nožkou drtil červy, tu zase hynula žížala. To šlo vychovatelce na nervy, plídně mne kárala. Sejte život, chudé štěnici, neutopte blechu na lžíci. Co když má rendezvous s jepicí, která jí má taky ráda, jako já mám vás. Ba i ten obávaný ovák, svou ovátku velice má rád. Přece musíte respektovat, že jeden druhého má rád tak, jako já vás. Vězte, že i nepatrný tvor jiného má rád zas. Ba dokonce odporný netvor jiného netvora má rád tak, jako já vás. Ať vám šaty sežerou moly, vždyť ty šaty tolik nebolí. Tolik jako moly zabolí, že jim nikdo nedovolí, aby měli jiné moly rádi jako já mám.

0: démonický muž se ze mě stal. Něžně říkám jedné slečně baby, dál jsem se však dlouho nedostal.
1: Na procházky chodil jsem s tou slečnou a jen pro ní hodlal žít. Ale měl jsem potíž nekonečnou, jak vyjádřit svůj cit.
0: Až ji jednou poštípala blecha a ona se chystala na ní. Řekl jsem, baby, teď se blecha nechá, teď přijde vyznání.
1: Baby, má baby, neutopte blechu na lžíci. Přejte život chudé štěnici. Co když má, poslyšte baby, rendezvous s jebicí, která jí má tolik ráda, jako já mám vás.
0: You see, ba i ten obávaný ovád svou ovádku velice má rád. Přece musíte respektovat, že jeden druhého má rád tak, jako já vás.
1: Vězte, že i nepatrný tvor jiného nepatrného tvora má rád zas.
0: Ba dokonce odporný netvor jiného odporného netvora má rád tak, jako já vás.
1: Ať vám šaty sežerou moly, baby, když to nevadí. Ať vám sežerou moly, vždy ty šaty. Kolik nebolí,
0: tolik jako moly zabolí,
1: že jim nikdo nedovolí, aby měli jiné moly rádi, jako já mám.
2: Jiné představy má o motýlku pavec, jiné mladík v tanečních, jiné cyklisté, kteří znají takový druh matky, jiné přírodovědci, kterým hned naskočí 5 druhů afrických ptáků s tímto názvem. A někomu zase naskočí hned dobrodružný román a film, a to zdaleka není úplný výčet. Motýl je zkrátka létajícím šperkem přírody a i když mu někteří vyčítají, že létá z květinky na květinku, jak by mohl chybět v našem hmyzím repertoáru?

Na světě je prý asi 110 tisíc druhů motýlů a Jiří Jelínek s Janou Máknechtovou pro vás vybrali toho zamilovaného. Chytili ho na louce pánů Šlitra a Suchého. Jiřímu Suchému v jiné písničce padají z hůry do kalamáře i můry, ale snad neuškodí, když si připomeneme z jeho sbírky slavné sluníčko sedmitečné, které nás z prstu Zuzany Vrbové odnese buď do nebíčka, nebo do peklíčka.

Tak kam to bylo? Do nebíčka, do peklíčka? Já vím, že zdaleka jsme ještě nevyčerpali všechny hmyzí možnosti, protože v písničkách najdete včely, mravence, cvrčky, stonožky, střevlíky, kobelky, komáry. Zkrátka, jen se to mezi notami těmi potvůrkami hemží. Na rozloučenou jsem zkusil chytit do síťky vaší pozornosti vášky, či chcete-li šídla. Poletují si na louce tradicionálu opískajícím cikánovi a já vám jejich tancem děkuji za milou společnost. Buďte blaženi a za týden naslyšenou se už teď těší váš František Novotný.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem. Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás všechny zdraví Jan Rosák. Musím se přiznat, přiznávám se velice lehce, neumím tančit, sice jsem taneční absolvoval, ale převážně přilehlé hospůdce. Když se tak zamyslím, tak jediný tanec, který mi občas manželka donutí tančit, no tančit, pohybovat se, je rock'n'roll. A přitom pohyb jako takový mám rád. A to je zajímavé, že talent na tanec mi prostě chybí. Čím to je, tak možná i na to se zeptám dnešního hosta Tandemu, šéfa baletu Národního divadla v Praze, Petra Zuzky. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Když se tančí, tak většinou hraje hudba, tak poprosím jednu skladbu na úvod.
3: Tandem Jana Rosáka.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Takže Petr Zuska, šéf baletu Národního divadla v Praze, je hostem dnešního tandemu. Ovšem, než vůbec jaksi dostal nápad, že by mohl tančit, neřkuli profesionálně, neřkuli v Praze a v Národním divadle, tak se někde musel narodit a jestli se nepletu, tak tomu došlo ve Frýdkomístku.
2: Ano, přesně tak.
1: Tak pocházíte z Frýdkomístku?
2: No, vlastně ani ne. Moji rodiče, když jsem se narodil, tak žili v Havířově. A tehdy v Havířově porodnice ještě nebyla. Většinou se jelo rodit do Ostravy, ale protože moje máma byla doktorka a měla známýho primáře v porodnici ve Frýdkomístku, tak mě jela odrodit do Frýdkomístku.
1: A tím vlastně rodiče rozhodnou o tom, že pak máte celý život napsáno v papírech, že jste Frýdečák, Místečák.
2: No, tak.
1: A máte vůbec vztah nějak k Frýdkomístku?
2: Ne, k Frýdkomístku já jsem tam od té doby vůbec nebyl.
1: Jako
2: mám samozřejmě nějaký vztah k Havířovu nebo k Ostravě nebo k tomu severomoravskému kraji, protože samozřejmě jsme tam měli takový sice vzdálenější, ale příbuzný a jako dítě jsme tam často jezdili, takže k tomu nějaký jakoby vztah mám, ale jinak k Frýdkomístku opravdu myslím si, že jsem tam od té doby nebyl.
1: A jak dlouho jste žil v tomhletom kraji, v Havířově?
2: Jenom 2 roky, takže si to vůbec nepamatuju samozřejmě.
1: Jenom dva roky,
2: no.
1: A potom jste se přestěhovali?
2: Potom jsme se přestěhovali do Prahy.
1: No. Už do Prahy?
2: No, no.
1: A rodiče byli, jak říkáte, maminka byla lékařka a táta?
2: Táta byl právník.
1: No a to vypadá, že jestliže otec právník, matka lékařka, tak vy byste mohl směřovat aspoň k jednomu z těch povolání. Čím to, že jste se takhle odrodil?
2: No to nevím, ale já jsem teda ani k právničině, ani k medicíně nikdy neinklinoval, ani trošku. Ale je fakt, že i moje máma, i můj táta nějaký umělecký vlohy měli. Máma za mlada, nemůžu asi říct, že byla herečkou, ale hrála v takovém amatérském divadle, který ale podle mýho názoru mělo docela slušnou úroveň, protože tam hráli Manon a takový velký hry a celému tomu šéfoval Karel Heger.
1: Ten ano, slavný
2: ano,
1: herec?
2: Ano, přesně tak.
1: Vážně?
2: Karel Heger dokonce několikrát z vyprávění vím, že přemlouval otce mý mámy, mýho dědu, kterýho jsem já teda nikdy nepoznal, aby šla máma na konzervatoř a potom na damu a tohle. A samozřejmě můj dědeček, mámin táta, byl velmi konzervativní a jakoby komedianství nepovažoval za slušný zaměstnání, takže to mámě vlastně zakázal, no a máma potom nějak začala se zajímat o medicínu a vlastně to herectví už jakoby opustila. No a táta zase, ten byl, myslím si, že docela slušný muzikant, hrál perfektně na klavír a velice dobře zpíval. Takže možná, že nějak to komedianství ze strany mámy a ta hudební složka ze strany tátovi se nějak tak jako spojily.
1: No, ale tanec je přece jenom trošičku vzdálen všem těmhletěm aktivitám. Kdo vám dal první takový impuls, že byste, protože jestli se nepletu, tak jste měl takový ten normální průběh puberty a posléze možná, já nevím, takového rozpívání, chodil jste na gymnázium.
2: Ano, ano.
1: A kde byl najednou ten impuls? Jako
2: no, já jsem na gymnáziu začal chodit s jednou dívkou, která tancovala v takovém malém amatérském souborečku na Praze 8. Tehdy jako říkala, že hele, oni tam potřebují kluka a nechtěli by se tam podívat a tohle. No tak jsem tam šel, já jsem samozřejmě jako od mládí dělal hodně sportů, takže jako fyzičku jsem měl a to. No a samozřejmě, ale jsem to tělo měl úplně jinak vytvarovaný, byl jsem hrozně tuhej, že jo, stuhlej. No a tak jsem tam chodil tak jako měsíc, dva a pak jsem si říkal, já si půjdu pryč a tehdy ten šéf, co tam byl, jako si se mnou hodil takovou řeč a říkal, hele, já si myslím, že máš talent, že zkus to ještě chvilku a ono potom najednou to tělo se nějak tak jako protáhlo a tak mě to jako začalo bavit, no, takže v podstatě tam jsem jakoby začínal a to byl takový ten jakoby první impuls, no.
1: Toho dotyčního si určitě budete dobře pamatovat, jak se jmenoval ten člověk, který rozhodl o tom, že jste se vy nakonec rozhodli, že to budete dělat vážně.
2: Ten soubereček amatérský se jmenoval Hotapo, což byla zkrátka Holduj tanci pohybu.
1: To je hezký.
2: A bylo to v kulturním domě Krakov v Bohnicích.
1: Aha.
2: A ten člověk, který tomu šéfoval, se jmenoval Jirka Melichar.
1: Takže Jirka Melichar může za to, že dneska třeba Petr Zuska je šéfem baletu Národního divadla. No.

0: Tandem glosuje.
1: K taneční kariéře Petra Zuzky, současného šéfa baletu Národního divadla, se určitě ještě vrátíme, protože jsme ho vlastně opustili na samotném začátku. Ale já bych teď udělal velikánský skok v čase. V prostoru ani tak ne, protože zůstaneme v Praze. A já bych se vás chtěl zeptat, Petře, na takovou zcela zásadní a důležitou věc pro vás, pro kumštíře Národního divadla a taky ovšem Státní opery, protože v současné době se o tom hodně často mluví na nejrůznějších úrovních. Jestli pak dojde ke sloučení Státní opery a Národního divadla, což se týká i vás, tanečníků, baleťáků, určitě stejně jako muzikantů.
2: Určitě, určitě. Dokonce ta poslední informace, která se ke mně dostala, je taková, že se to vlastně bude týkat jenom souborů baletu. Což je docela zvláštní, protože, jako abych začal od začátku, tenhle ten problém dvou takovýchhle institucí, které se často dublujou v repertoáru, nemyslím tím konkrétní inscenace nebo typy inscenací, ale titulově, tak vlastně v Praze existuje mnoho let a mnoho let se o tom mluví a nikdo s tím vlastně doposavat nikdo nic nedělal, až na současného ministra pana Besra, který se rozhodnul do toho nějakým způsobem říznout. A já si v zásadě opravdu myslím, že to je jakoby správný rozhodnutí, protože Praha není tak velký město a není ani tak bohatý město, aby si mohlo dovolit v podstatě dvě opery, jako na příkladu Berlína nebo Vídně. Víme, že i tam docházelo k nějakým slučováním těch operních domů v minulosti a to jsou města, které jsou nesouměřitelné s Prahou. No ale samozřejmě, že když se ministerstvo pro tohleto rozhodlo zhruba před těma dvěma měsíce, nebo kdy vlastně nějaké první informace vypluly na povrch, tak si myslím, že ne asi úplně šťastnou cestou a ne asi úplně jakoby všeobecně. To znamená, že vlastně šly takové věci mimo kontext trochu a došlo prostě k tomu, nebylo to prostě pořádně jakoby připravený. Trošku se k tomu podle mě přistoupilo jako v obráceně, než to mělo být. A to vlastně způsobilo to, že prostě začala být nervozita, že jo, třeba v našich řadách v Národním divadle, konkrétně u herců, kde prostě byla nějaká dezinformace, že nebudou už ve Stavovském divadle a tak dále, což i sám ministr potom vyvrátil. No a samozřejmě i u, hlavně teda v tuto chvíli u umělců Státní opery, který se prostě jednoduše bojí o práci. Já si myslím, že ten chaos, který je tímhletím který je ta nejistota, která prostě teďko vládne, je trošičku o tom taky, že prostě ty názory teďko i na to ministerstvu se začínají měnit a vlastně nikdo nic pořádně neví. Ale do určitý míry zase na druhou stranu musím říct, že mi to přijde někdy trošičku zbytečný, protože tady to neznamená celá tato věc, že jedna opera se zruší, znamená to sloučení těch oper nebo baletů a to znamená, že prvoplánově se ti lidé o tu práci bát nemusí, jakože že v podstatě samozřejmě prvně legislativně a právně by došlo k tomu, že vlastně všichni ti, co byli zaměstnaní ve Státní opeře, budou zaměstnaní v tom jednom celku, který se bude jmenovat Národní balet, Národní opera a tak dále.
1: Čili dejme tomu, na obou scénách se bude neustále provozovat jaksi jak opera, tak balet?
2: No, na obou scénách by se měla

0: provozovat opera a balet, a ta původní idea toho ministerstva byla vlastně o tom, že samozřejmě Činohra je jenom jedna, ta by zůstala jenom jedna, ale byla by jedna opera, která by se jmenovala Národní opera, a byl by jeden balet, který by se jmenoval Národní balet. Hrálo by se na třech nebo respektive čtyřech scénách, to znamená Státní opera, Národní divadlo, Stavovský divadlo a Nová scéna, která taky patří pod Národní divadlo už teďko. No a samozřejmě jakoby konkrétně pro mě, pro balet, já jsem samozřejmě s pánama z ministerstva o tom mluvil, moje představa byla taková, s tím jsme se i zhodli, že kdyby ten soubor měl 80 tanečníků, to znamená teď máme 55, takže by vlastně si mohl dovolit hrát i daleko víc představení, to znamená víc vydělávat. Mohli bychom třeba v klidu odjet na zájezd s nějakým menším představením a zároveň tady hrát Labutí jezero a tak dále a tak dále. A dokonce jsem měl slíbeno, že by měli ty tanečníci být ne úplně evropské, ale alespoň trošičku evropštěji placení, to znamená, že bych měl i přísun nějakých jakoby kvalitních lidí zvenku, což teď je velmi sporadický, protože za ty peníze, za co moji lidi dělají, nebo i ve státní opeře, to je naprostá zoufalost.
1: Vědí tohleto ti umělci ze státní opery, kteří protestují dost často i před představeními?
0: Já nevím, co oni tam vědí, já toho taky nevím už teďko dost. Mě překvapuje, že najednou ta situace se začíná jakoby tak trošku obracet, že vlastně z těch monitoringů jsem vyčet, že najednou vlastně sloučení je jenom jedna z variant, tak přitom ještě před měsícem se říkalo, že ke sloučení 100% dojde. Takže já jsem před časem k tomu řekl svoje, snažil jsem se i se svým týmem nějakým způsobem vybudovat nějaký harmonogram. Ten celý proces opravdu není jako jednoduchý a pojí se to se spoustou úskalí, na který jsme začali narážet a začali jsme vytvářet nějakou strukturu toho, ale jak to bude dál, to opravdu teďko nevím.
1: Uvidíme.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: No a zpátky ke kariéře současného šéfa baletu Národního divadla Petra Zuzky, který, jak se nám přiznal, tak v podstatě ve svých začátcích jak si měl pocit, že mu to asi příliš nepůjde, ale ten dotyčný v tom souboru s tím komickým názvem, jak se to jmenuje?
2: Hotapo.
1: Ve vás ten talent odhalil, čili všechno bylo zachráněno. Vy jste potom působil dokonce v pantomimě Ladislava Fialky. To je velice specifická jaksi disciplína, trošičku jiná než klasický tanec, ale byla to pro vás dobrá průprava asi, ne?
2: Určitě, já jsem hrozně rád, že jsem tím světem pantomimy nebo tohoto fyzického herectví prošel. Já jsem to vlastně vystudoval později potom na AMU, protože já jsem nestudoval čistou choreografii, ale obor, který se jmenoval choreografie neverbálního divadla, režie neverbálního divadla. A já jsem ještě předtím, než mě pan Fialka vzal do souboru, tak jsem vlastně chodil na nějaký večerní kurzy pantomimy, hrál jsem v nějakých i malých souborečkách, kam jsme jezdili na festivaly v Litvínově a tak. Takže ta pantomima vlastně, já jsem tehdy ještě spíš si myslel, že spíš inklinuju k něčemu takovému, no ale postupně jsem začal tancovat ve vysokoškolském uměleckém souboru Univerzity Karlovy, což bylo potom už taky Taneční divadlo Praha se to jmenovalo, což vlastně už byl poloprofesionální soubor, no a najednou jsem začal zjišťovat, že vlastně to tancování začíná jakoby převažovat a byl jsem 2 roky v angažmá u Ladislava Fialky a potom jsem odešel, do toho jsem studoval AMU a pak už jsem šel ke Šmokovi do Národního a prostě najednou jsem zjistil, že už mim nejsem, ale jsem tanečník, ale je fakt, že ta pantomima, jakoby to, ta technika, to, říká se tomu technika moderního mimu, kterou založil Etienne de Crou, posléze to nejvíc proslavil Marcel Marceau, tak ta je strašně zdravá, je hrozně důležitý, pokud to tanečník má v těle, nebo herec to má v těle, tak s tím může úžasně pracovat.
1: Vy jste potom v Národním divadle byl a jste velice úspěšný, 2x jste získal baletní táli, 93. 97. roce. Dostal si angažmá na tancování v zahraničí, v Mnichově, v Augsburku, pak jste byl solistou dokonce v Montrealu. Uh-huh. To byla taky velice zajímavá zkušenost, jak si být takhle hodně ve světě. Co?
2: Samozřejmě, no, tak já si myslím, že speciálně to tancování je obor, který v podstatě nemá žádný jazykový bariéry, takže vlastně ta fluktuace těch tanečníků po tom světě je velmi, velmi přirozená. A já si myslím, že mít zkušenosti jakoby zvenku pro českého tanečníka je hrozně, hrozně zajímavý a hrozně podstatný. Nejde vždycky jenom o tu čistě profesní stránku věci, ale i o tu lidskou, jakože člověk prostě nežije celý život tam, kde se narodil a tam, kde to jakoby zná. Trošku vám to jakoby odevře oči a pak, když se třeba vrátíte po nějakých letech zpátky, tak najednou se i na nějaké věci, které jsou tady, díváte trošku jakoby jiným pohledem. Spoustu věcí vlastně, na spoustu věcí máte úplně jiný názor a víte, že jsou třeba špatně, spoustu věcí naopak objevíte, že doma jsou vlastně daleko lepší než venku, po kterých se vám třeba stejskalo. Jako. Takže ono to je to takový, jako že člověk nějak tak jako vstoupí trošku do jiný dimenze tímhletím.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Ptám se mého dnešního hosta, šéfa baletu Národního divadla Petra Zuzky. Co pro vás znamená Jan Werich, jehož jste si dneska zvolil mezi klasiky českého humoru?
2: No tak Jan Werich pro mě znamená hrozně moc. Je to člověk, který oplýval několika druhy talentů, bych řekl. Když budu mluvit jenom o tom herectví, tak samozřejmě jako byl jeho charisma a jeho osobnost jako herce je naprosto úžasná jako interpreta, ale já si myslím, že daleko podstatnější na Werichovi je jeho kreativní část jeho osobnosti, ať už to bylo ve Forbínách s Miroslavem Horníčkem, nebo ať už to bylo v jeho dílech, v jeho pohádkách, nebo v jeho úvahách, který prostě si myslím, že do dneška přežívají a vlastně mají pořád pravdu. Byl to prostě člověk podle mého názoru neskutečného intelektu a obrovský jakoby nějaký moudrosti a hlavně velkýho nadhledu. Takže pro mě je to jeden z českých komiků, kterýho si vážím, který má samozřejmě daleko větší přesah ještě někam jinam, i jako člověk, i jako, nebojím se říct, i jako filozof.
1: Tak to je kategorizace, myslím, naprosto přesná. Já bych jenom možná ještě přidal, že to byl úžasný klaun, tak jak on to cítil.
3: Ono teda tady k popukání není. No, ono tady tedy k popukání taky být nemůže, protože ono, konec konců, ono je to chrám.
4: A to chrám, ve kterým se vraždí. A mají tu holuby, slyšel jste? Ale...
3: Vy jste říkal něco o vraždění?
4: Je to chrám, ve kterým se vraždí. A čaruje se tady.
3: Tak to s tím čarováním, to si prosím nechte. To
4: se vám nehodí, to je mi známo. To dělá prostředí. Prostředí je... důležitý činitel. I ve vývoji společnosti. Máte mnohdy prostředí do té míry sugestivní, že se vám třeba zdá, že za váma někdo stojí.
3: Za kým? Za mnou?
4: Jo, třeba.
3: Jak vypadá, velký?
4: Kdo?
3: No, jste povídal, za váma někdo stojí.
4: Za mnou?
3: On za váma taky někdo stojí?
4: No, tak oni tady stojí dva.
3: Jestli je to ten pošťák s ministrantem? Jo!
4: Se to za blbost, za mnou nikdo nebyl.
3: No to byste povídal.
4: Já dával příklad.
3: Příklad, ne příklad tohle. Podívejte se, je tady zima, tma. Nemáte chuť tomu chlapovi to odpustit?
4: Já mu dávno odpustil.
3: No, a půjdeme domů.
4: Dobře, tou chodbou. To jsme přišli.
3: A jo? Taky tady můžeme čekat do rána.
4: No já mám čas.
3: No tak, se můžeme posadit.
4: Můžeme si povídat.
3: A dokonce veselý příběh.

0: To byl vlk, co? Ve městě vlk. A já věděl, že to neprojde, já to jenom navrhoval. Bylo by to lepší, než když by to byla mrtvola.
1: A od kdy mrtvoli takhle zvou?
0: Od té doby, co mě musel dědeček.
1: A co mě je do toho?
0: Nic.
1: No tak.
0: Já to kvůli tomu neříkám, já jenom říkám od té doby, co mě musel dědeček.
1: A já říkám, nechte si to.
0: Ne, vy jste říkal, co mě do toho. Teď teprve říkáte, nechte si to.
1: Ano, teď říkám, nechte si to, protože co je mi do toho?
0: No nic vám do toho není.
1: No tak.
0: On taky neumřel proto, aby do toho někomu něco bylo. On umřel, protože čas se navršil, tak umřel.
1: No prosím, čas se navršil, dědeček umřel a vy si to nechte tady.
0: Já si to nechám jinde taky. Já to říkám jenom, protože se mě o něm zdálo, tak to říkám.
1: Podívejte se, vám se zdál váš sen po vašem dědečkovi, tak si ho nechte vy.
0: Já vám ho necpu. Mně se zdál můj sen o mým dědečkovi. No. O mrtvým. A sice se mě zdálo, jak jsem takhle šel.
1: Kudy?
0: Po nábřeží. A jak takhle jdu?
1: Po nábřeží.
0: Po nábřeží. A jak takhle jdu?
1: Vám se zdálo, že jste šel po nábřeží? A to je sen? To mi tu vykládáte jako nějaký sen, že jste šel po nábřeží.
0: To se mě kvůli vám má zdát Boris Godunov nebo co?

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Já jsem už v úvodu říkal, že se možná mého dnešního hosta, šéfa baletu Národního divadla Petra Zuzky, zeptám, čím to, že prostě někomu ten talent na to tancování chybí, jako třeba mě. Čím to je, jsou to jako nemotorní svaly nebo kosti, nebo chybí tam nějaký závit v mozku?
2: Možná ten talent máte, já jsem vás nikdy neviděl, možná si to myslíte jenom vy, že ho nemáte. Možná vy vás dřímá někde.
1: Tak to jste moc hodnej, že mě takhle utěšujete, ale o tom jsem si teď povídat nechtěl. Já jsem viděl zcela nedávno velice zajímavý film, jeden z těch, které byly nominovány na Oscara letošního, Černá labuť, Natalie Portman. Viděl jste?
2: Viděl jsem to.
1: Jak to vy jako profík jste ten film viděl?
2: No tak já, když budu mluvit o tom filmu jako takovým, mně se ten film líbil. Já si myslím, že ten film je výborně udělaný. Líbí se mi ta práce s Čajkovským, s tou hudbou z Labutího jezera, která přesně je vždycky nastříhaná do těch jakoby situací, které tam vznikají, které nějakým způsobem mají jasný napojení na tu, kterou část toho Labutího jezera, pod kterou ta muzika zrovna jako je. Takže tohle, z toho řemeslného hlediska je to výborně udělaný. Líbí se mi i ujetost toho celého, že to je vlastně někde na pomezí reality snu. Já mám tyhle ty věci hodně rád, takže mně se to jakoby líbilo. Je to samozřejmě vyšinutý film a když budu mluvit jakoby profík jakoby za svůj obor, tak samozřejmě 80% věcí je tam úplně mimo mísu. Jako.
1: To se chci zeptat, jsou baletky a baletáci takhle vyšinutí, ne, jak si ne, psychicky? Ne,
2: samozřejmě, že ne, ale mě to nevadí, protože ten film je takhle pojatý, takže to je naprosto v pořádku, ale samozřejmě, že ten baletní svět není zdaleka takhle vyšinutý a takhle hysterický. A tanečníci jsou v podstatě celkem jako klidní, normální lidi, i když samozřejmě jako všichni umělci mají ty emoce hodně, hodně vysoko. Jako.
1: No tak to byl samozřejmě hodně veliký extrém, co tam jaksi připsal scénář Natalie Portman, ale když se zastavíme u ní, ona opravdu tak dobře tancuje?
2: No tak samozřejmě, když tam byl záběr na nohy, ve špičkách, tak to samozřejmě nebyla ona. Ale jednak jako to Labutí jezero, třeba speciálně Labutí jezero a role Odety Odílie je hrozně o vršku, o práci rukou, o trupu a o úklonech různých, který mají určitý svůj styl. A to ona se musela naučit. A je fakt, že samozřejmě perfektní v tom není. Ale na herce, na herečku, to zvládla teda neskutečně, protože tam samozřejmě to nemohl být žádný dubl, když jste ji viděl do obličeje, ona to vlastně musela dělat, takže nebylo to jako úplně profi, ale jako hodně se tomu blížilo.
1: Zrovna říkáte, že nebyla úplně perfektní, ale choreografii tam a režisér je to tam právě vytýkal, že je až příliš perfekcionistická, že to chce trošičku té divokosti a tak. Co vy preferujete jako choreograf třeba nebo jako režisér a šéf? Taky spíš takovou tu přirozenou divokost nebo nepřirozenou možná.
2: Já si myslím, že prostě tam jde o nějaký balanc. Ty věci musí být vyvážený, protože ten tanec je opravdu jako velice těžký a náročný umění a tam musíte mít techniku, musíte být muzikální. Ta technika je absolutní základ. Bez té techniky nemůžete na tom stavět dál. A když je dobrá technika, tak potom je dobrý jako vlastně do toho dát ty emoce a dát tam nějaký charisma, nějakou svoji osobnost a nějakou svoji zkušenost a svoje emoce. No a potom samozřejmě tím vzniká to umění, že jo? To umění není ta technika, to umění je něco, co je nad tím. A samozřejmě, že prostě je spousta tanečníků, kteří mají vynikající techniku, ale přijdou na jeviště a nic se nestane. A pak jsou lidi, kteří třeba ani tu techniku tak absolutně úžasnou nemají, ale vyjdou na jeviště a nekoukáte na někoho jiného. To je prostě dar, který se naučit nedá.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Dneska si povídám v tandemu s šéfem baletu Národního divadla Petrem Zuskou a samozřejmě, že ani dnes neopomeneme chvíle, jimž říkáme krušné životní chvilky. Co to pro vás, Petře, znamená, když se řekne krušná životní chvilka?
2: To je hodně široký pojem. Já těch krušných životních chvilek jsem samozřejmě zažil hodně, on je to hodně relativní. Oni jsou krušní chvilky a krušní chvilky. Já si myslím, že často si lidi myslí, že prožívají tu nejkrušnější chvilku svého života, a přitom ve srovnání s něčím jiným je to vlastně naprostá legrace. Takže on je to hrozně relativní, jako jde i o ten úhel pohledu. Samozřejmě, že pro mě byla docela krušná životní chvilka, když můj táta se zabil v autě, když mu bylo 14. To samozřejmě jako v tu chvíli skončilo moje dětství. To byla jedna věc a potom naštěstí nějaký vážný nemoci mě o sobě se musím zaťukat zatím vyhejbaj, což si myslím, že to zdraví je asi nejdůležitější, takže tam jakoby pokud člověk není zdravý, tak si myslím, že to je hodně krušný. Ale pro mě jako hodně krušných chvilek bylo takový jakoby spíš srdeční záležitosti, kdy třeba jsem se rozešel s partnerkou nebo naopak jsem byl opuštěn a tak to byly takový jako
1: čerp. To si dovolila nějaká, jo?
2: No, to víte, že se to dovolilo. Já jsem za to rád, oni ty jizvy občas jako jak se říká, co tě nezabije, to tě posílí.
1: Všecko zlý může být taky pro
2: něco. A všecko zlý je k něčemu dobrý, takže to jsou jako, určitě bych našel ještě víc krušných chvilek, ale tohle je asi tak, co mě napadá jako první, no.
1: Nebudeme je radši přivolávat, dáme si radši zahrát něco příjemnějšího.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Šéf baletu Národního divadla Petr Zuska je člověk, který je samozřejmě neustále aktivní. Stále ještě se objevujete i v některých rolích?
2: Ještě se objevuju, ale už to opravdu jde pomaličku do vytracena. Už je toho čím dál tím míň a míň.
1: Nechcete se udržovat pořád v kondici?
2: Nebo? Ne, to já se udržuju v kondici, protože já jsem typ choreografa, který jako, říká se tomu jakoby fyzický choreograf, to znamená, když choreografuju, tak jsem
1: předvádíte.
2: Tak předvádím všechno stokrát, že jo. Takže já samozřejmě, pokud můžu, tak i chodím se souborem na tréninky, protože tu fyzičku potřebuju i v rámci toho choreografování a je mi příjemně, když mám dobrou fyzičku, ale to tancování přece jenom je mi 42 a když člověk choreografuje, šéfuje a ještě by měl tancovat, prostě nedá se to úplně jako všechno na 100% zvládat. Takže samozřejmě vzhledem k mému věku to tancování jakoby v rámci té interpretace už pomalu jako, ale jistě mizí.
1: Spíš tedy jako šéf baletu se podílíte na přípravě nebo přímo připravujete projekty pro Národní divadlo. Myslím si, že pyšný můžete být určitě na ten velice úspěšný projekt Solo pro tři, ve kterých byly inspirace v písničkách Brela, Vysockého a Kryla. To bylo hodně úspěšné představení. Co připravujete teď třeba nového pro Národní divadlo?
2: Vy jste mluvil o tom, že jako nějak působem připravuju ten repertoár. Já samozřejmě Solo pro tři je konkrétně moje představení, ale máte pravdu v tom, že to šéfování vlastně je i nějaká dramaturgická práce, takže vy vlastně dohadujete ty jiný inscenátory a tak dále. Co připravujeme my jako soubor, je premiéra, která bude za měsíc, je to Popelka s nádhernou Prokofievovou hudbou, což samozřejmě není titul, který Baletu Národního divadla na jeho repertoáru bude poprvé, ale tentokrát půjde o takovou jako velice zvláštní, lehce extravagantní, takovou šarmantní verzi vynikajícího francouzského choreografa Jeana Christophe Maillota. A je to balet, který je starý, tato verze je stará asi 10 let a byla vytvořená pro dneska už legendární, jeden z fantastičtějších souborů na světě, balet de Monte Carlo. Takže na tom se teď jako nejvíc pracuje, premiéra v polovině dubna.
1: Tak to máte v podstatě na spadnutí.
2: No, v podstatě.
1: Tak to celkem chápu, že teď asi toho máte plnou hlavu. A máte čas ještě na relax? Přečetl jsem si, že rád relaxujete s kytarou. Třeba i na koni jezdíte? Rád.
2: Na koni jezdím, na kytaru občas hraju. Je fakt, že na ty koně mi za poslední 2 roky toho času zas až tolik nezbývá, protože mým největším koníčkem a samozřejmě i požíračem času, ale jakoby vlastně ve skvělém slova smyslu je můj teďko 2letý syn, takže je i relax vlastně...
1: Daniel.
2: Ano. Takže je relax si s ním hrát a strávit den tím, když manželka třeba pracuje o víkendu, tak je celý den pryč a já prostě ráno s ním stanu, jdeme ze psem ven a pak mu dám něco k jídlu, pak jde spát, člověk se stará jenom o něj, pak ho večer uloží a zjistíte, že vlastně jste nic neudělal, ale mám úžasný pocit z toho dne. No.
1: Manželka je taky tanečnice?
2: Moje manželka Pavla byla demisolistkou baletu Národního divadla, ale po narození Dana se rozhodla, že se do divadla nevrátí, že chce zkusit nějak profesně naložit se svým životem ještě trošku jinak. A takže má vlastně takový pohybový studio pro ženy, spolu vlastní s kamarádkou. Jsou to takový ty věci, jako je zumba, pilates, yoga a myslím si, že jim to docela jde.
1: Přeju vám, abyste měl pořád tak hezký pocit z toho, aby rodina prosperovala, ale samozřejmě Národní divadlo, kterého máte pořád plnou hlavu. To se vůbec nedivím, ale přeju, aby se vám všechno dařilo a aby diváci, kteří zavítají do kapličky, byli pořád spokojeni. To byl šéf baletu Národního divadla Petr Zuska dnes na tandemu a doufám, že ne naposledy. Třeba se zase někdy při podobných příležitostech setkáme. Naschledanou.
2: Naschleděku.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Vážení posluchači, ta skladba, která právě dozněla, se jmenuje Vzpomínka na cirkus Renz. Napsal ji Gustav Petter a hrála Veselka Ladislava Kubeše. Dramaturg pořadu U muziky Vladimír Brandt je na úvod zvolil proto, abyste si uvědomili, že tady budeme jako vždycky hodně vzpomínat. Zazní tu celá hodinka řízné i lyrické, lidové a dechové hudby, kterou možná znáte už dávno, ale třeba si ji pro osvěžení paměti rádi poslechnete znovu a taky se vám třeba vybaví i pár hezkých vzpomínek. Pokud jste se rozhodli zůstat s námi i nadále, máme radost a u rozhlasových přijímačů vás vítá Pavlína Filipovská. V zápětí zahrajeme polku Josefa Švehly. Hrajeme pro radost. Text napsal Jaroslav Salač. Zpívají Svatava Černá a Josef Opet. Hraje Pepova Sedma, řídí Dalibor Kapras. Dále tu bude Něžný valčík, plný opojné vůně. Autorem hudby je Antonín Borovička, text napsal Jiří Zeman a ten valčík se jmenuje Růžový květ. Tango bude dneska blištivé, budou zpívat Miliony hvězdiček. Autory jsou Antonín Habarta a textař Antonín Havlíček. Zpívá Josef Opelt, hraje elektroband Pavla Zedníka.

pochodovém rytmu se dnes projdeme za doprovodu známé lidové písničky Šly panenky silnicí. Zpívá sbor Pavla Kühna, hraje ústřední hudba Československé armády, kterou řídí Karel Šťastný. Ada Siegel je autorem hudby i textu Svižné polky Až koníčky osedlám. Zpívá a hraje Květovanka pod vedením Miroslava Císaře. Po temperamentní polce přijde na řadu Valčík. Žít znamená snít. Autoři Jiří Lhocký a textař Jaroslav Hájek. Zpívá a hraje kapela Sebranka.

Posloucháte pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou. Pozvánka je jasná a jako vždy vítaná. Čeká nás výlet na Moravu. A tam už je připravena polka Usměvavá s textařem Vladimírem Salčákem a autorem hudby Josefem Hotovým. Zpívat budou Karel Blaha a Vojtěch Horký, hrát Stříbrňanka Vojtěcha Horkého. Následující valčík Josefa Konečného varuje: nechoďte k nám, šohajku. Jak to všechno dopadne, o tom nám zaspívají Jitka Lukášová a Michaela Šiprová. Hraje Lácaranka Karola Porubského. S Moravou se rozloučíme krásnou lidovou písničkou Zasadil jsem čerešenku v humně. Zpívají Jiří Helán s Moravankou, kterou řídí Jan Slabák.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Doma nás uvítá, neváhám říci, velká hudební slavnost. Bude to směs českých písniček, které jsou známé nejen v Čechách, ale i za hranicemi naší země. Zazní tu lidové písničky, ale i skladby velmi populárních autorů. Je tu zastoupen Jaromír Vejvoda, Rudolf Kubín, Karel Vacek, Karel Waldauf, František Soukup a Rudolf Lamp. Dále známí textaři Bohuslav Nádvorník, Ladislav Jacura, Miroslav Jaroš, Václav Zeman a Václav Ruml. Zpívá sbor z Otrokovic, hraje šestka Slávy Kunsta.

Už se budeme muset pomalu loučit, vážení. Děkujeme vám, že jste pořadu U muziky věnovali pozornost a těšíme se na shledanou příště. Všechno dobré přeje všem Pavlína Filipovská. Na rozloučenou jsme tentokrát zvolili staropražský valčík Bohumila Lepiče. Zpívat a hrát budou České buchty.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Co asi tak dělal a o čem přemýšlel herec Vlastimil Brodský, když býval sám doma? Na to už se zeptáme s rozhlasovým mikrofonem. Poslechněte si dnešní pořad z rozhlasového archivu z roku 1998 a rázem budete vědět víc.

Možná prší, nebo svítí slunce, anebo hvězdy. Možná jste sami doma. Nebojte se, nejste v tom sami. Možná, že je doma sám i Vlastimil Brodský. Pojďme, zkusíme to.

Jsme v severních Čechách, ve vesnici rozhozené po stráních s krásným jménem Slunečná, ačkoliv dneska prší. Jsme na zahradě chalupy Vlastimila Brodského a zkusíme, jestli nás pustí dál. Tak pojďme.

0: Ahoj, Broďo. Ahoj. Tady Český rozhlas 2, stanice Praha.
1: Velice mě těší, Brodský Vlastimil.
0: Můžeme dál.
1: No, musíte dál, ale musíme toho psa. Pojď sem, Hugo. Pojď.
0: Ty nevíš, co tě čeká. My ti to tady všechno prozkoumáme.
1: Vy mi to prozkoumejte. Já už to mám prozkoumaný za těch 33 let, co tu jsem. Takže vy si tady dělejte, co chcete, akorát, že vám toho moc nenabídnu. Váš to možná společenský velice pohorší, pánové. Nicméně, jelikož jsem tuhle láhev piva už začal pít přímo z láhve, tak to tímhletím stylem dokonám. Je to zdejší takový zvyk roztomilej pít z flašky. Tak na zdraví. Je mi vás líto. Vás je mi úplně líto, pane zvukaři. Když, co to je?
2: Čajík zelený.
1: Čajík zelený, jo?
2: Čajík zelený.
1: To udělá moje sestřenička jenom vám. Mně ne.
3: Tak já ti udělám, a ty se...
1: A tak jsem volal o pomoc.
3: Já už
1: jsem volal o pomoc. Děkuju.
0: My vždycky v tomto programu pouštíme hudbu, kterou má ta dotyčná osobnost ráda. Takže, Broďo, jakou hudbu máš rád, kterou si přeješ?
1: Já už jsem byl orientovaný jako mladík spíš na tu muziku těch 30. 40. let a Garšvinovskou muziku a Irving Berlinovskou muziku a Ellington a tyhle chlapce a infikovaný hlavně Ješkem, protože jsem čučel většinou ve svým stezku. Valašsku jsem ten stezk jsem si léčil tím, že jsem chodil do Osvobozeného divadla, protože ty dva klauníky jsem zbožňoval a miloval. Takže tam jsem zase byl poznamenaný tím Ješkem, ale to vlastně byla příbuzná muzika Gershwinovi. I'm satisfied just to be at your side.

0: jsme ve slunečné chalupě Vlastimila Brodského, sedíme, jak to nazvat, v sednici, v obývacím pokoji.
1: Je to setnice nebo sednice?
0: Možná i seknice.
1: No ne, setnice by mohla být nějaká vojanda.
0: Řekněme sednice, dobře. Protože tu sedíme, všichni tu sedíme kolem velkého stolu.
1: Tak to bude sednice.
0: Jsou tu krásná kachlová kamna a já se dívám na poslední večeři Krista Pána. To je naivní obrázek.
1: To je naivní obrázek, leč ne starožitný nebo historický, je to malba na skle, tak jak se kdysi dělávali, ale tahle je už dělaná ne v dobách minulého a předminulého století. A je to obrázek, který mi přinesl Láďa Menčík kdysi, protože ke mně jezdil na návštěvu a nějak jsme se měli rádi a vždycky, když přijel, tak si popovídat, tak mi něco přivez. Takže jednou mi přivez tu poslední večeři.
0: Zapálíme svíčku, jestli mohu?
1: Můžeme cokoliv.
0: Uděláme intimní prostředí. Plamen už hoří. A Broďo, co se zařízení této sednice máš nejradši?
1: Těžko říct, já jsem furt poznamenaný tím takovým venkovským původem ty vesničky u Vsetína a tím prostředím, ve kterým jsem tam vyrůstal i v těch staveních svých příbuzných, blízkých a i vzdálených, že jako třeba jeden strejc byl hostinským, druhý byl mlinářem, ale všichni to poznamenali tím takovým jako idyličností toho prostředí. Tehdy jsem samozřejmě vůbec nechápal to, že jsou ty skříně malované, protože jsem si myslel, že všechny skříně na světě musí být malované. Takže já se tu cítím dobře, když mi některý lidi vyčítají, že vlastně žiju v muzeu.

0: Sedíme u krásného interzovaného stolu a ty si trval na tom, že ti nikdo nezasedne místo. Tohle místo, kde sedíš na lavici, vedle je pes Hugo. Je to místo pro tebe tak podstatný, má pro tebe takovou váhu, že tam nikoho nepustíš, nebo je to jenom pohodlí?
1: Ne, já hrozně podléhám atavismu. Já si vždycky sedám tak, jak si sedali mý předkové před možná milionem let. Když si sedali v jeskyni tak, aby viděli na vchod, kdyby tam les nějaký nebezpečný medvěd, aby se stačili bránit. Tohle místo je takový, že vidím ven, vidím tamhle na kapličku, kterou jsem sám vyráběl, protože maminka byla zvyklá na kapličky a z tohohle místa viděla krásně na svíčku, kterou jsem mi tam vždycky zapaloval.
0: Já myslím, že my tě teď poprosíme, abys to místo opustil a dělal nám průvodce.
1: No, po chaloupce.
0: Po chaloupce.

0: Broďo, půjdeme rovnou do ložnice, to je nejzajímavější místo.
1: Tak ano, myslím, že dneska je obzvlášť zajímavé, protože jste přišli pro mě zcela neočekávaně. Takže ten bordýl, který tady vidíte, je takový skutečně autentický.
0: Je tu rozestláno, postel je krásně veliká, nad ní jsou obrazy dvou českých svědců.
1: Mm-hmm. To je Václav Ludmilka.
0: Ty jsi český nacionalista, Broďo.
1: Ale ne, ale to se mně se strašně líbí, tyhle ty obrázky, protože to je takový druh církevního naivismu a ono se s tím chodilo po poutích na svatý kopečky a takovýhle věci.
0: Čí je tato fotografie? To je Fred Astaire.
1: Miláček Fred Astaire, protože já jsem se na střední škole přeživoval teda tancováním, jaksi excentrickým tancováním a stepováním a já jsem byl vlastně bohatý student chudých rodičů, protože já jsem si dost vydělal tím tancováním, protože jsem tančil po barech a po různých takových pajzlikách, ale za to ilegálně, protože profesorskému zboru by se to nelíbilo a asi by z toho omdlel. Ale přitom jsem si

nějaký architekt toho filmu. A tak jsem požádal jenom o tu fotku, protože jsem řekl, že to je takový chlápek, kterýho jsem miloval a kterýho jsem dokonce viděl se běhnout v jeho 80 letech asi ze stovky schodů na Oscariádě v Los Angeles. Takže tím víc jsem ho ještě obdivoval. A tak oni mi tu fotku pak dali, když jsme skončili film, abych si ji mohl pověsit.

0: půjdeme dál, projdeme ještě jednou tou krásnou sednicí a zastavíme se u Krista Pána.
1: U Krista Pána, no, taky je to vlastně taková nostalgická vzpomínka na to prostředí, ve kterém jsem vyrůstal, protože nemyslím, že bych byl nábožensky natolik zanícený, že by to nějak ilustrovalo můj vztah k životu. No, ani ne, ale jako velice se mi to líbí, jako připomínka toho mého dětství.

0: Broďo, kam bys nás pozval? Do té
1: trucovny? No, kam bych sem vás pozval? No tak ono tady, ale mně tady vůbec nepřipadá nic tak jako velice zrušujícího nebo nějakého. No, no, tak tohle jsme takový v síni, vlastně v síni, která byla izolovaná od toho prvního patra, ale já jsem to, když jsem dělal novou podlahu, tak jsem ji nedělal přes celou tuhletu místnost a tady jsem nechal ten prostor volný pro takovou větší vzdušnost tohohle místa a zároveň pro víc světla, které získalo to první patro tím, že jsem tu podlahu takhle ukončil takovou jako pavláčkou.
0: Zase na jedné straně Krista Pán a na druhé straně taky je Kristus Pán.
1: Ono to vypadá, že jsem velice bigotní, ale tenhle Kristušek je lidový, je strašně naivistický, teda lépe řečeno naivní, protože ten naivismus není záměrný. A mě on se taky strašně tak líbil, ale toho mám už asi 100 let.
0: Na poličce na stěně je spousta keramiky, hrnečků, vázíček.
1: No, tak to jsou takové věci, kterýma jsem to kdysi zdobil, když jsem byl ještě nějaksi i fyzicky velice aktivní, protože každou tu půličku jsem dělal, já tuhle tu jsem dělal, já tamhle tu placatou na kořenky jsem dělal já. Takže já jsem si tady velice rád vyhrál, protože rád si truhlařím. Mám tady takovou dílnu, do které
0: tam se půjdem podívat,
1: my jsme mohli vejít, ano, a můžeme jít i nahoru, takže do toho prvního patra, tak jdeme do dílny, jdeme.

0: Zase prosím bych rád předeslal, že tady nebejvá vždycky tak velký binec, ale v posledních dvou letech je tu binec nehoráznej, protože já mám tolik práce nějak za stolem, která mě samozřejmě baví, bych řekl, daleko méně než tato manuální, ale na tuto manuální mi nezbývá.
1: Tak to tu trochu popišme, je to bývalá stáj, nemýlím-li se. Dílna Vlastimila Brodského je původně obrovská maštal, je téměř kolem dokola obemknutá soustavou polic a na těch polic, jak koukám, je spousta plechovek s barvami a taky spousta kompotů, zavařenin,

0: láhví. Brodo, jak to jde dohromady?
1: No, ono to zdánlivě dohromady nejde, ale protože nemám špajs a je tady poměrně chladno a nedá se tady ani dokonce topit tyhle dílně, čili já pokud něco vyrábím v dílně nebo ze dřeva, tak většinou jenom až už od jara do podzimu. Jinak se tady nedá vydržet pro tu zimu. No a tak ty potraviny tu zimu snášejí lépe než ta vedra, takže je jim tady dobře. Já si nemyslím, že se to může nějak vzájemně negativně ovlivňovat, protože proč by měl kompot nějak ublížit nějakému pěknému laku.

0: vstoupíme do pracovní části, kde je pong, desítky dlát, kladiv, šroubováků, různých přístrojů, vrtaček, nástrojů, brusek, kýblů, krabic. A na tom ponku mezi nářadím je takový podivný, bizarní předmět. Podíváme se, co to je. A hele, ona je to cena tálie za celoživotní herecké mistrovství, která ti byla letos udělena. A já myslím, že ji tu máš čistě z tvého smyslu pro sirálno, protože se tu vidí má velmi výrazně a velmi paradoxně.
1: No, mě tohleto, o čem jsme teď mluvili, přivádí trošku do rozpaku, protože pravděpodobně vzhledem k významu té ceny by neměla být v dílně na ponku. Ale protože jsem ji zatím nenalezl důstojnější místo, tak ji tady zatím mám. A je to taky tím, že vlastně nemám čas zabývat se za tím hledáním důstojného místa. Takže až ten čas přijde, tak snad se bude cítit líp někde, kde nebude mezi kladivama a mezi pilama a mezi přístrojema a mezi montážníma klíčema.
0: Jak se tak šklebí ta cena? Tak já myslím, že je tu docela dobře. Šklebí se na nás jako velká herecká maska.
1: Ta antická mastička, tedy mastička ne namazání, ale maska, která je, jako má být na jedné straně usměvavá, a tady je to tragická, takže by měla jaksi zobrazit symbol těch tradic divadelních, ale tak já nevím, vlastně já nepoznám ani, která se směje a která se mračí.

0: Broďo, kladiva, šroubováky, rašple. To jsou tady jako rekvizity, aby bylo vidět, že jsi člověk dělní, anebo přeci jenom s tím občas pracuješ.
1: Ne, já to tu opravdu nemám, abych socialismu ilustroval, že pocházím z dělnické třídy. Já strašně rád dělám manuálně. Je pravda, že já daleko radši dělám se dřevem než čímkoliv jiným, ale je to i tím, že to dřevo je nejnádhernější materiál, jaký znám. Za prvé je vonavý, za druhý je obrábětelný nádherně a za třetí bych si na nic jiného netrouf, protože to s tím dřevem jsem se naučil zacházet, když mi bylo 26. A od té doby jsem možná i trošku pokročil. Já jsem pyšnej, když můžu udělat kus nábytku a přitom ho nemusím stloukat hřebíkama a šroubama a můžu si ho začepovat a týblovat a mít takový pocit, že to drží, že to funguje, že to nevrže a že si udělám klandr nebo zábradlí správně řečeno ke schodům, tak jsem taky rád, že se po 20 letech nevyklá a že se člověk o ně může opřít a že se nezesklo a že ty čepy byly dobře udělané, takže to je taková moje hračkárna, která mě trošku uspokojuje.

0: revolt I'm talking about, Donna Lee. Yes, yes, yes.
1: Dobrý.
2: No. Co je ve všech těch krabicích? Na nich jsou různé nápisy, některé věcné, ale některé dokonce, řekl bych, ideologické, například tady...
3: No, to je tady takový, na... já o něm nerad mluvím, to je pozůstatek revolučních dob a dneska už mi to připadá jako kopání do mrtvoly.
2: Ale řekneme, co tam je.
3: Je tam napsáno rybník a to je pro mě důležitý. To ostatní ani nehodlám publikovat. Ale protože tady mám takový rybníček a mám tam ryby asi třeba jako nějak zápolit a dávat to dokupy, tak tam mám všechny ty věci, které mi pomáhají k údržbě toho rybníčku, že tam se musí zatravňovat a vypouštět a napouštět a tak dále.

A jinak to mám rozdělený po krabicích, protože nesnáším bordílek v tom smyslu, že bych něco hledal. Takže já si chodím pro příslušné rekvizity najisto do těch krabic a vím, že tam je krabice hůka, nebo tamhle zedničina, nebo guma, nebo rukavice, nebo lanka, nebo šmírka, vodovod, klíny, panty, svíčky, elektrika, žárovky, vedení a tak dále, takhle bych mohl číst ty krabice dlouho.

0: rád třeba Durik.
1: My chodíme po kočičích hlavách, to je původní podlaha, ty kočičí hlavy tady?
2: Ano, to je původní podlaha, protože to byla koňská stáj. Tamhle byly na tamhle ty zdi žláby, které jsem hald odstranil, protože byly odporný, už plechový takový, ne ty starý kameny, který bych miloval, kdyby tu byly. A tamhle už jsou takový ty větrací otvory, aby ty koníkové tady kdysi mohli nějak žít v blaze.
1: Brode, ty máš nízkou penzi asi, protože v té stáji u stropu si schováváš potraviny na zimu. Jsou to pytle plné rohlíků, chlebových kůrek.
2: No, tak je to strašně jednoduchý, protože Pepi Kýra, kterýho jako taky mám strašně rád, jako jednoho z nejlepších malířů vůbec, nejen našich, tak má koně. A já když jedu na malou skálu za ním, nebo k těm komárkům, což oni jsou kousek od sebe, tak já těm koňům vozím tyhle ty pytle těch sušených pečiv a on je Pepa rád, ale oni jsou hlavně ty koně rádi. Ne, oni mají takovou velkou hlavu a takovou velkou sílu a vždycky, když s ním chci být něžnej, tak mě tím čumákem vlastně málem přerazí.

0: budeme dál a co kdybychom se vydali do exteriéru?
1: Do exteriéru, no, co to je?
0: No to je ten rybník přeci.
1: Jo, rybník, tak to ne, to nemáme tenhle, ten máme tadyhle.
0: Tak tudy?
1: To bychom museli jít tady. Aha, a doleva.
0: Doleva, ano.
1: Ano, a projít dál. A se razit se hlavně. Ještě tam. Tak tady máme ten náš
0: slavný rybník.
1: Rybníček, který má rozměr, kdyby to posluchače zajímalo, asi 4 metry krát 8 metrů. Čili de facto není to rybník, je to louže, která ovšem hostí několik velice hezkých rybiček. Je tady dokonce zlatá rybka. Má jednu takovou nevýhodu proti těm pohádkovým zlatým rybkám, že kdyby jsi si ji chytil, tak by určitě po tobě vyžadovala, aby si ji splnil 3 přání. Je to trošku potvora, ale je krásná. Krásná. No a co ještě tady tak může být zajímavého? Tam v té vodě jsou dokonce 3 nebo 4 štičky malé. Krásně rostou a... Ano, to právě z Hugo zívnul. Teďka tady byla zlatá rybka.
0: Ano, je tady.
1: Taková... Ona je vlastně taková oranžová, ale krásně svítí. No, tak nic. Tak pojď, Hugi, jdeme.
0: Máš tu krásně ostříhanou trávu, si pečlivý hospodář.
1: No, pečlivý hospodář jsem, ale vlastně to taky není moje zásluha, protože vždycky tím pověřím tady zdejší domorodé hochy, kteří mi tady opravdu hrozně ochotně a rádi pomáhají.
0: Pojďme k ohništi, kde se pečou buřty a já mám na to ohniště v rodě vzpomínku. Před mnoha lety jsme tady takhle seděli a něco jsme si pekli, já tuším, že to byly pstruzy a najednou z ničeho nic přišel až suchařípa, který tenkrát měl také ve slunečné chalupu, byl takový skormoucený a prosil tě o službu, říkal, Broďo, máš mě rád, a ty jsi ho ujistil, že ho máš rád, opravdu.
1: Leoš byl vůbec rozkošný a furt je rozkošný, já ho mám strašně rád. A on sem přišel a říkal, hele, neměl bys chvilku času? A já povedal, no měl bych, co bys si potřeboval? A on řekl, já bych tě dlouho nezdržoval, tady jde opravdu jenom, to bys mohl být za 4 hodiny zpátky. A povedal, a co je, tak já ti to rád. Ona kahala zajít k nám a zapchána.
0: Votivní znamení? Je to kámen s křížem?
1: Ne, to je taková, to, jak jsem o tom mluvil před chvilkou, jako o kapličce, protože maminka, když tady ještě byla se mnou na tomhletom světě a sedávala a dívala se tím oknem do zahrady, tak strašně toužila potom mít tady nějakou připomínku svého rodného kraje a ta byla plná kapliček. Takže jsem ji já vyrobil, tuhle tu kapličku, ale to je normální překlad dveřní pískovcové. Na to jsem vysekal takovýto podloubičko toho dalšího pískovce a já jsem jí tam vždycky dával nějakou svíčičku a ono jí to tak připomínalo, ta rodná místa, no.

Ono tady bývá strašně moc návštěv různýho druhu, takže dokonce jsem měl asi před 2 lety takovou půvabnou návštěvu, že u vrátek stál pán a říkal, když jsem přišel k vrátkům, tak říkal, já jsem Ježek, tohle je moje dcera. Je 14, tohle je její nápadník, je mu 20, ale nebojte se, mám to pod dohledem. A tak jsem byl takový překvapený, ale protože vázla další slova, tak aby řeč nestála, tak jsem říkal, tak ano, a jako můžu vám něčím posloužit? A on řekl, ano, pivo, a šel si sem sednout. Dlouho tady se trvalo. Takže to jsou takový ty návštěvy, které jsou takový překvapující tím, že jsou nečekaný, ale některý jsou zase velice příjemný. Protože taky se tady zastavila cikánská rodinka, kolik jich mohlo být, asi 6-7, z toho 2 děti. No a říkali, že jsou rádi, že mě vidějí živýho. Já jsem řekl, že taky jsem rád, že mě vidějí živýho, protože na mrtvolu by byl blbej pohled. No a ty si sedli a ty byli takový jako, já bych řekl, že roztomilý přímo, protože byli strašně spontánní, nic nepředstírali. Jo, to bylo takové hezké posazení.

0: Broďo, ty jsi procestoval kus světa. Co bylo tvou nejpitorsknější cestou?
1: No, já nerad cestuju a jako někdy jsem, jak si cestovat musel, tak zaprvé já nemám rád letadla, protože mně se zdá, že lítají zbytečně vysoko. A že to trvá dlouho, než člověka sežerou lední medvědi, protože jednou jsem se tam málem ocnul v džambu. Bylo to v noci, byli jsme nad Grónskem a připoutaný byly letušky a všichni, snad i ty piloti byli připoutaný. Všechno bylo připoutaný. Takže já nerad lítám a taky jsem byl vždycky nějak postižený takový. A taky jsem prožil mnoho takových leteckých dramatických momentů. Jednou, že jsme letěli z New Yorku jumpem, to je takovej ten, že to vypadá spíš jako hangár zevnitř, než jako letadlo, tak jsme se dostali právě do takové veliké šlamastiky v noci, že se jak stáhly roletky na okýnkách, aby nebylo vidět blejskavou oblohu a že se všichni připoutali a proti mně seděla nádherná letuška, krásná, ale v ten moment jsem to nevnímal celé. Byla to indiánka půvabná a měla růženec a modlila se jednu tu modlitvičku za druhou. A když jsme pak šťastně a živě přistáli v Londýně a čekali v tranzitu naspojit na Prahu, tak to jumbo stálo takhle v pozadí toho letiště a jezdili k němu ještěrky pro kufry. A byl to takový taky vzrušující pohled, protože vždycky naložili ještěrky a přesto položili člověka. A vezli ho s tou ještěrkou do ty budovy letištní a byli jsme z toho takový rozpačitý a říkali jsme si, co se tam mohlo v tom našem letadle všechno stát, když tamhle vozej snad na půl mrtví lidi. A vyslali jsme jednoho anglicky vzdělaného člověka, který to šel zjistit a vrátil se a jsme říkali, co to je za lidi pro Boha. A on říkal, nejde o lidi, jde o milionáře. Protože ty, kteří mají zaplacenou první třídu, tak se odstěhovali do prvního patera, protože tam mají všechno zadarmo a když už to s náma lomcovalo, tak každý do sebe hodil láhev vizoura. Takže jak je mají jinak transponovat? To by museli mít několik záchranek, takže hážou přes ty kufry a vozej do letiště budovy.
2: Je zima, fouká vítr. Můžeme se vrátit do stavení?
1: My se vrátíme do stavení ne protože fouká vítr, ale protože jsem natolik sobecký, že zjišťuju, že mě je zima. Navíc nám do toho chrčí traktor, což je vlastně taky taková jako zvuková kulisa přilehavá, ale půjdeme dovnitř.

0: půjdeme nahoru, tak jestli už můžete, tak půjdeme takto po těch schodech nahoru. Nemusíte mi dávat záchranu, já si upadnu sám, plně klidně. No, a tady zase asi nebude nic příliš zajímavého.
1: Je to tma.
0: Tak já cvaknu vypínačem, tady cvaknu vypínačem. No a můžeme jít sem, eventuálně. Semhle. Tak tady je taková trucovna.
1: No tady je věcí, různě rozprostřených prostorů. No
0: tady je strašný binec, tady je strašný binec. Ten binec je tady, protože tady pod tou podlahou se usídlili v loni kůny, jejíž pach a pach jejich hnízda mě odtud vypudil. Tady se nedalo existovat. Snad už jsem našel něco obranýho proti těm kůnám, ale furt to funguje spíš jako skladiště.
1: Je tady velká platinová deska v platinovém rámu. Na ní je napsáno Vlastimil Brodský 1998. A suprafon.
0: No a to jsem teď byl podstěn tak zvanou platinovou deskou udělal. To samozřejmě radost, ale zatím je to taky takový jako provizorně skladovaný tady až...
1: Kolikže to bylo těch nosičů?
0: Přes 500 000 asi.
1: No jo, a tady klapky, pantel,
0: tady klap. Jsou filmové klapky, protože jednu dobu se o mě proslechlo u filmařů, že si na památku vždycky jednu beru s sebou a oni už byli pak na mě tak hodní, ty klapky, ty, myslím tím ty dámy, které klapou, že vždycky mi tu malou klapku jak si rezervovali a když ten film skončil, tak mi ji dali.
1: Otevřeme dveře do 13. komnaty. Co tam asi bude?
0: No, tak tam nebude nic tak tajemného, jako v té literární 13. komnatě.
1: No, něco tu je.
0: No, tak je tady takovej hezký kulečník, ano, který je původu francouzského, jak jsem zjistil od bývalého majitele. Je takový vyřezávaný a... Já si na něm někdy, nebo teď už skoro vůbec ne, ale trávíval jsem nad ním některé delší chvilky. No, už se mi to nedaří. No, a co je tady ještě tak pozoruhodného? No, celkem více méně nic. No, tadyhle jsem se lomozil kdysi s jednou truhlou. No, co tady je ještě? No,
1: krásná železná postel, já v ní jednou spál.
0: Postel, mosazná, a ta asi je opravdu taková už i trošku vzácná a neobvyklá. No a jednak to nic zrušujícího nevidím. Tady je pštrosí vejce. To mi dal kamarád doktor Kňákal, který byl dlouho lékařem zoologický zahrad. Štrosí lékař, to byl i sloní lékař a krokodýlí lékař. A to byl vůbec lékař všeho zvířectva, který pěstovala z pražská zoologická zahrada. A teď je to Hugův oficiální lékař. Tak a co ještě tady máme? No nic. Zrušujícího, nic pěknýho. Klobouky, ta je úřinka pana Taua. Tadleta, a pak je tady spousta takových různých čepiček.
1: Tohle
0: je
1: filmový klobouk, ten károvaný.
0: Myslím, že to v něčem muselo hrát. Vždycky, když mi něco dělalo radost, tak mi to pak přenechali. Nevím, jak se to tu vzalo, už
1: je,
0: ani nevím.
1: Tak je spočítáme, kolik jich je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 1 tropická helma.
0: Tam je tropická helma, ale tady je důlní helma. A ta je funkční, protože tady jsou tak nízký stropy, že když se mnou hraje kulečník, kdo je vyšší, tak si nasazuje, protože jinak v zápalu hry by si mohl urazit hlavu od ty trámy. Takže to je dobrá, tato helma je dobrá. No a tím jsme tady úplně skončili. No a tady už nic není. A tady odsaď půjdeme jinam.
1: No ale něco to přesně je, je tu krásný obraz. Obrázek Ringo Čecha.
0: Ano, ano. On tady má krásný povídání, Ringo Čech. On tady má, já nevím, jestli vám to můžu přečíst, ale je tady obraz, ve kterém je dopis, který zní: lásko nejsladší, už mě tedy nemiluješ, máš mě dost a já vůl tě tak miloval, ropucho hnusná smrduta. Jdi si tedy k tomu imbecilnímu kreténovi. Mně zůstanou jen krásné vzpomínky, jaký jsem byl hovado. Tak chytrýho, vtipnýho, šarmantního a geniálního chlapa už nikdy nebudeš mít. Vracím se k ženě a k dětem. PS, bylo to zbytečný a drahý. Za ty prachy bych měl permanentku do nejdražšího bordelu a ještě by mi zbylo na konto Míša, vesničky SOS, Gamanůž a Misi dobré vůle.
2: Tak on si takhle maluje nádherně a teda půvabně a ještě si k tomu dělá takhle nádherný a srandovní texty. Takže to je taková dobrá živnost. A k tomu ještě poslancuje. No tak to už je opravdu renesanční člověk.
3: Žádné zuby z jelenice sukně, ale za to tvrdé bicepsy. Mary má vždy slivovici v putně, to mamik se strčí do kapsy.
4: Klika cvakla, v krčmě dveře letí a babička vchází do dveří. Pintu džinu, lumpové prokletí, bez zubou dá sní za láteří.
3: Vybiju to jen ve stoje, jdu do volebního boje. Zřím zas město drahý, jedu volit do Prahy.
4: Dopije, a aby se neřeklo, utikáře změní v mrtvolu. Za zády má štěchovické peklo, schlajsnou svatojánských atolů.
3: Mary, babička Mary, pádluje bez námahy, po proudu až do Prahy. Stoletá Mary, babička Mary, jde do volebního boje za kovboje.
1: Broďo, v jednom rozhovoru jsi mi řekl nedávno, že lituje, že jsi nevzal Jiřinu Jiráskovou. A já jsem jí to pak říkala, ona říkala, že to není vůbec pravda, že to bylo úplně jinak, že ty jsi dělal všecko proto, aby jsi si ji nevzal.
0: Ona udělala všechno
1: proto. Ne, ty prý jsi udělal všechno proto.
0: Já jsem
1: pak udělal. Pak si prý dokonce si vymyslel nějakou chorobu maminky, abys nemusel na tu svatbu, ne, která prý už byla smluvená.
0: Tak já to bylo? Přivedu na pravou míru. Já jsem Jiřinku miloval, ona svým způsobem taky milovala. Mně byla o 10 let mladší a dokonce se mi zdá, že i dnes je stále o 10 let mladší a že se na tom asi nedá nic změnit. Fakt je, že mě umírala babička a když mi babička, a měl jsem mi strašně rád tuhle tu babičku a když mi zemřela, tak že jsem, nedá se říct, využil této situace, to zcela určitě ne, ale jak se připadalo mi nevhodné veselit se na veselce, když mám smutek v rodině, takže jsem šel do ty svatky, kde už jsme měli doklady a bylo jenom 5 dnů před svatbou. No a oznámil jsem tam, že prostě vzhledem k smutku v rodině bych tu svatbu radši tedy zrušil a oni řekli, že to by byl nesmysl, protože stejně pravděpodobně z toho záměru neustoupím, takže se ta svatba jenom odloží. A že si doklady si tam můžu nechat, to mě přivedlo trošku do úzkých, takže jsem řekl, že mám ještě jednu babičku a taky se necítí dobře, tak halt mi ty doklady dali, no a tím pádem z té svatby nějak sešlo, protože já už jsem je tam pak po druhý nějak zapomněl donést.

0: Well, my tailor's waiting right outside the door.
1: Jesinka moje milovaná, a to je opravdu zvláštní vztah nás dvou, protože já jsem se dlouho domníval, že nelze vypěstovat přátelské a kamarádské vztah mezi mužem a ženou, a mám pocit, že se nám to s Jiřinkou Jiránskou podařilo. Ta ovšem tuhletu příhodu traduje jedním způsobem a tvrdí, že jsem to použil jako záminku, abych tu svatbu mohl zrušit, a že naopak moje babička dodnes žije v Argentině pod cizím jménem. I can't dish out anything but love.

0: teplé.
1: Dotazník pro Vlastimila Brodského na téma oblíbená, oblíbený. Broďo, oblíbená květina.
2: To vypadá jako schválnost. Já mám nejradši ze všech rostlinek mech, protože kvetoucí mech je tak něco něžného, tak něco filigránského, že to žádná kytka nedokáže. To jsou třeba květy, které mají průměr 2 mm a jsou strašně roztomilý.
1: Půjdeme dál, oblíbená barva?
2: Asi béžová ve spojení s hnědou.
1: Nápoj?
2: Tak já mám rád šampaňský, ale to vypadá tak zhýralé.
1: Oblíbené jídlo?
2: Bramborový placky.
1: Oblíbený spisovatel?
2: Já jsem takový skoro zarytej čapkovec, což svědčí o mé konzervativnosti, ale taky se k ní hrdě hlásím.
1: Oblíbená kniha?
2: Ono se to stále v člověku mění. Já jsem teďka nedávno, před rokem nebo rokem a půl, to je poledne, přesné poledne, takže těch úderů, aby to posluchači nemuseli počítat, je bude 12. Já jsem koupil si knížku Boženy Němcové, která se jmenuje, teď nevím, jak se jmenuje, ale je to korespondence její s různými muži její doby.
1: Oblíbený malíř.
2: Pepík Jíra.
1: Dobře, a teď to bude obzvlášť těžké. Oblíbený herec.
2: Já bych řekl, že Pepíček Somr.
1: Oblíbená země.
2: Mně to připadá takový jako nejhezčí to Česko, respektive Československo. Asi na něm v tomhle tématu budu trvat. A kdybych to měl ještě jaksi specifikovat nebo lokalizovat ještě přesněji, tak mně se zdá, že vůbec nejkrásnější kraj světa může být jedině Valašsko.
1: Oblíbené město.
2: Tak teď šlápnu vedle, protože to není město, to je vesnice a jmenuje se Roketnice a je u Vsetína.
1: Oblíbená ulice.
2: U Andělky 19.
1: Oblíbená věc.
2: To nevím. To je takovej asi kostelíček dřevěný, který kdysi na Podkarpatské Rusi mi vyřezával takovej, kolik mohlo být, 6letý chlapec obyčejnou takovou venkovskou kudlou u nějakého potůčku.
1: Oblíbené roční období.
2: Jaro.
1: Nejsympatičtější lidská vlastnost.
2: Já si myslím, že pokora je taková nejcennější.
1: A nejodpudivější lidská vlastnost.
2: To, co vede člověka k vandalství.
1: Broďo, tvůj největší životní úspěch.
2: Můj největší asi životní úspěch je asi okolnost, že byť jsem narozen v roce 1920, že jsem ještě zatím nenatáhl bačkory.
1: Tvé největší životní přání?
2: Já bych si nejvíc ze všeho přál, aby lidi, tedy nás, těch 6 miliard na tyhle země kouly, aby každý z nás byl schopen tolerovat jiné názory, naše vlastní.
1: A tvoje životní heslo?
2: No ne, to, já na to neumím vůbec odpovědět. Asi je to tím, že žádný heslo jsem si nikdy nekladl jako cíl své existence.
1: Broďo, my ti moc děkujeme, že jsi byl tak laskav a že jsi nás přijal, že jsi nám dovolil tady všechno prozkoumat. A já doufám, a věřím pevně, že po tom všem, jak jsem se tady choval, kam jsem všude strčil svůj zvědavý nos, že snad ještě někdy jednou budu moct sem za tebou s přáteli z rozhlasu přijet.
2: Byste na mě byli hodní, nikdo mě neuhodil, tak si přijeďte, kdy chcete. To je dobrý. To je dobrý.

U mňa snaha neumřiť není veci púdu sebezáchovnýho, ale veci zvedavosti. Protože ja som tak zvedavý, jestli se objeví mimozemské civilizace a jestli jsou nějaké známky života na tom Marsu anebo na jeho měsících a takové věci, že já vlastně odkládám tu kremaci jenom, abych o něco nepřišel.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
2: Krásné čtvrteční ráno s datem 13. srpna. Klíšťata máme spojená hlavně s jarem a také začátkem léta. Jenže letošní léto je mimořádně horké a také suché. Jak takové počasí klíšťatům svědčí a znamená méně vlhka, také méně klíšťat, nebo si na ně musíme dávat pozor i letos? Tak o tom se už za chvíli budeme povídat s infektoložkou doktorkou Ditou Smíškovou.

0: Český rozhlas Pohoda. Pohodáři.
1: Klíště je malé, ale dokáže nám pořádně zkomplikovat léto. Přenáší například klíšťovou encefalitídu a nebo lymskou boreliozu. A člověk někdy ani neví, že si z výletu přinesl právě takového nezvaného návštěvníka. Letošní léto je navíc opravdu horké a velmi suché. Jak se takové podmínky podepisují na aktivitě klíšťat a mají infektologové letos více nebo naopak méně práce? Na to se budu ptát infektoložky doktorky Dity Smíškové. Dobré ráno, vítám vás.
2: Dobré ráno.
1: Paní doktorko, aktivitu klíšťat předpovídá takzvaný index aktivity klíštěte, který aktualizuje každý den Český hydrometeorologický ústav. Aktuálně je celá republika na stupni číslo 3 z celkových 5. Z vaší zkušenosti infektoložky svědčí klíšťatům to letošní horké a extrémně suché léto?
2: No, abychom byli přesní, tak tohle léto ideální pro klíšťata zrovna není, ale nezapomeňme, že jaro začalo poměrně brzy a takového léto je vlastně jenom několik posledních týdnů, takže předtím byla naopak aktivita klíšťat velmi vysoká. Takže myslím si, že když to pak nakonec počty případů sečteme, tak se dostaneme na stejná čísla, jako byly v předchozích letech.
1: Senioři jsou často velmi aktivní, pracují na zahradě, chodí na procházky, houby, výlety, tedy když houby rostou, což se zatím letos neděje, a nebo tráví čas třeba na chalupě. Řada ale z nich říká, že do lesa nechodí. Číhají na nás klíšťata opravdu hlavně v lesních porostech, anebo se lidé mohou běžně s tím, řekněme, infikovaným klíšťatem setkat i na zahradě, na chalupě, anebo v parku?
2: Ono se hodně opravdu věří na to, že rizikové místo je les, ale ono to tak úplně není, protože takové ty naše jehličnaté lesy, kde vlastně na zemi je pouze jehličí a několik borůvčí, zas tolik klíšťata nepřitahují. Naopak okraje lesa, parky, zahrady, kde jsou keře, vyšší tráva, to je to, co se klíšťatům líbí.
1: Mm-hmm. Řekněme, že se teď zaměříme právě už na tu zmiňovanou encefalitídu. Kdybyste měla říci našim posluchačům, kteří třeba to nějakým způsobem neberou úplně tak jako v potaz, proč je důležité právě klíšťovou encefalitídu nepodceňovat, její nebezpečí, a případně může mít ve vyšším věku, řekněme, závažnější průběh?
2: Klíšťová encefalitida je bohužel skutečně velmi těžké onemocnění. Už jenom proto, že virus poměrně úspěšně zasahuje centrální nervový systém se všemi následky, které z toho mohou plynout. My jsme právě v několika předchozích letech prováděli takovou studii, kdy jsme se právě na následky klíšťové encefalitidy zaměřovali. Došli jsme k několika zjištěním, některé nás překvapily, některé méně. Nicméně pro skupinu seniorů to z toho vyplývá, že skutečně tam je vyšší riziko jednak těžšího průběhu té akutní fáze nemoci, ale potom také bohužel vyšší riziko trvalých nebo dlouhodobých následků. Myslím tím konkrétně obrny. Jsou to obrny končetin, které samozřejmě komukoli z nás velmi, velmi komplikují život.
1: Asi se shodneme tady, že v tomhle případě je velmi důležité se věnovat prevenci. Vědí lidé, že u nás mají všichni nad 50 let očkování proti klíšťové encefalitidě hrazené z veřejného zdravotního pojištění, anebo je to, řekněme, i z vaší zkušenosti pořád relativně docela neznáma?
2: Bohužel se setkáváme s tím, že lidé, kteří k nám přicházejí už nemocní, o této možnosti třeba vždycky nevěděli, což je veliká chyba možná i nás lékařů, že tohle dostatečně nezdůrazňujeme. Myslím si, že praktičtí lékaři by tuhle možnost ochrany měli nabízet komukoliv, kdo k ním přichází třeba na preventivní prohlídky, a se zdůrazněním toho, že právě pro osoby nad 50 let už je to hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.
1: Když vás tady poslouchám, tak je to tak, že jednoznačně tedy doporučujete očkování proti klíšťové encefalitidě.
2: Naprosto jednoznačně. Tam je ten problém s touto nemocí, že je to virové onemocnění a my vlastně nemáme, když už propukne, tak už nemáme čím ji léčit. Nemáme žádný lék, který by působil přímo proti tomuto viru a mohl nějakým zásadním způsobem zvrátit průběh toho onemocnění. Takže pro nás je vlastně velmi těžké pacienty v těžké formě klíšťové encefalitidy léčit, protože jim nemáme příliš co nabídnout. Mm. Takže z mého pohledu jednoznačně prevence je tady naprosto zásadní. Řada lidí.

0: tak jak dlouho v té krvi vydrží, jak dlouho bude ten dotyčný pacient chráněn před klíšťovou encefalitidou. Takže já rozhodně doporučuji dodržovat očkovací schéma, protože to je jediná věc, jak spolehlivě můžeme říct, že jsou osoby, které se daly očkovat, chráněné před klíštětem.
1: Platí i u tohoto očkování, že je nějaká sezóna, kdy je dobré si ho nechat naočkovat, nebo je to jedno?
0: Ono je to v posledních letech vlastně jedno, protože máme možnost zkráceného očkování, ale naprosto ideální je se nechat očkovat v průběhu zimy, abychom stihli 2 až 3 dávky právě před začátkem klíšťové sezóny. Alespoň 2 by bylo ideální. Můžeme se nechat očkovat i teď, ale musíme počítat s tím, že první dávka očkování nám dobrou imunitu neudělá proti klíšťové encefalitidě. Za 2 týdny dostaneme druhou dávku očkování a až za následující 2 týdny se můžeme spolehnout na to, že skutečně jsme dostatečně chráněni. Takže čím dřív začít, tím lépe, protože ona sezóna klíšťat ještě zdaleka nekončí a my každý rok vídáme poslední případy klíšťové encefalitidy třeba až v listopadu, někdy i v prosinci.
1: Každopádně pokud nás teď někdo poslouchá, kdo není očkován a říká se, že by na to měl asi zajít, tak doporučujete neodkládat to a opravdu nechat se očkovat záhy.
0: Je to možné začít v podstatě teď a musíme počítat s tím, že tam máme těch pár týdnů, kdy ta skutečně ochrana je nejistá, ale potom na zbytek roku, září, říjen, listopad, kdy klíšťata nepochybně ještě aktivní budou, už ta ochrana může být spolehlivá.
1: Říká náš dnešní ranní host, paní doktorka Dita Smíšková. Já moc děkuji za to, za všechny informace cenné, které jste nám dala a popřeji vám, ať se vám daří. Mějte se moc hezky a naslyšenou na Pohodě.
0: Mějte se také hezky, naslyšenou.

Už takřka 20 minut posloucháte čtvrteční pohodové ráno. No a jestli nemáte plány na víkend, tak vyražte na souboje rytířů, dobovou hudbu a tanec, vystoupení kejklíře i ohňovou show. To všechno nabídnou totiž sobotní templářské slavnosti ve Vsetíně. Jejich 16. ročník se uskuteční od 14 do 21 hodin v areálu Vsetínského zámku. No a část programu bude znovu hostit také nedaleká hvězdárna. Slavnosti připomínají dávnou přítomnost rytířské řádu templářů v regionu a také jeho spojitost s počátky města Vsetína. Templáři tu působili sice krátkou dobu, ale výrazně se podíleli na kolonizaci Vsetínska a také růstu samotného městečka. Ostatně i první písemná zmínka o Vsetíně pochází z templářské listiny, vydané v roce 1308. Organizátoři navíc na sobotu připravují také další aktivity pro dospělé i děti. Užít si tak budete moci třeba jízdy na koních, kejklířský workshop anebo tvůrčí dílny uvnitř zámku. No a tečku za hlavním programem udělá ohňová show. Tak pokud tam vyrazíte, moc si to užijte.

0: já.
1: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
2: Jak dnes bude? To je asi povzdech, kterým startuje den leckdo z nás. A my na to známe odpověď, respektive ne my, ale meteoroložka České televize Taťána Míková, kterou vítám v Pohodovém ránu. Dobrý den.
3: Krásné, dnes musím říct si zase jasné ráno. No, je to ale ráno opět svěží, podobně jako jsme to měli včera, třeba když si vezmeme Šumavské pláně nebo Jizerku, případně Rolavu v Krušných horách, tak tam všude teplota ráno spadla i pod nulu. Bylo tam až do minus jednoho, na Šumavě dokonce do minus 3 stupňů Celsia, ale teď už samozřejmě se vzduch prohřívá, už máme pokročilý čas, to minimum nastává většinou hodinu po úsvitu slunce, takže teď už teploty stoupají a dostanou se výš než včera. Budou mezi 25 a 30 stupni Celsia v těch maximálních hodnotách. Jestli jste ale na severovýchodě Česka, tak tam se můžete připravit na to, že tam bude i dál chladněji. Ty maximální teploty se tam budou pohybovat někde mezi 22 a 26, tak to je těsně na hranici léta. No a samozřejmě přidáme i ty hory. V horách v 1000 metrech by ty maximální teploty měly být zhruba kolem 21 stupňů. Pokud vás zajímá i vítr, je pro vás důležitý, tak řeknu, že bude slabý. Na Moravě a ve Slezsku může být přechodně během dne i mírný. Bude foukat ze severovýchodu nebo východu a rychlost by měl mít do 22 km za hodinu.
2: Takové tady dnes bude počasí a za předpověď děkujeme meteoroložce České televize Taťáně Míkové. Mějte se moc hezky a naslyšenou zítra tady s našimi posluchači.
3: Já se na to moc těším a všechny zdravím. Příjemný den.

0: Český rozhlas Pohoda uvádí Hvězdy Ondřeje Kepky.
1: Vzpomínky herce a režiséra na osobnosti hereckého světa, které jsou blízké jeho srdci.
2: Moji milí posluchači, tentokrát si budeme povídat o Janě Hlaváčové, o skvělé české herečce, která mimo jiné byla také mojí učitelkou herectví na Pražské Damu.
0: Hvězdy Ondřeje Kepky.
1: Už tuto sobotu od 10 hodin.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou. Jen krčil ramen.

jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: S vámi je čtvrteční pohodové ráno, no a my se teď společně vydáme do kuchyně. Oblíbené pálivé koření chili dokáže nejenom hodně zvýraznit pokrm, ale může vám pomoci také zhubnout. Do Evropy se tyto papričky dostaly z Indie v 16. století a zpočátku se používaly na prudce nakažlivé kožní choroby. Nejpálivější je právě ta indická, které se v překladu říká jedové chili. No a tak tedy už jste asi pochopili, že před námi je chvilka pro zdraví s Evou Bucharovou.
1: Držet chutě na uzdě a zbavit se hladu, to umí látka kapsaicin, která papričkám dává extra pálivou chuť. Pokud si takovou papričkou ochutíme jídlo, zvýšíme teplotu těla a efektivněji spalujeme kalorie. Efekt je vyšší u lidí, kteří chili papričky normálně moc nemusí. Jakmile si totiž tělo zvykne na ostrou chuť, není už hubnoucí účinek tak zřetelný, anebo se dokonce úplně ztratí. Pokud si dáte chili papričky, tak nejenom, že nemáte takovou chuť k jídlu, ale zvláště k jídlu tučnému, slanému a sladkému. Můžete je užívat v kapslích, ale jíst přímo sušené papričky je lepší. Vnímáte je doslova všemi smysly a proces trávení je dokonalejší. Hlavně si pak nesahejte do oka. A ještě, chili papričky jsou sice dobré na zhubnutí, ale jsou také výborným afrodiziakem. Stimulují krevní oběh a tím prokrví celé tělo.
0: Tak pokud máte rádi ostré, tak rozhodně vyzkoušejte chili papričky, jestli jste tak ještě neučinili. No a my, kteří se radši ostrému vyhneme, si teď dáme třeba Pavla Bobka.

0: Teplota ve vyhřátém autě stoupá velmi rychle, to všichni víme. Hlavně pro malé děti a zvířata to může být dost nebezpečné. Tradičně předtím varují záchranáři a policisté. No a i letos v létě už takové případy řeší. Víc si poslechneme v reportáži v pohodovém ránu už po písničce.
1: Poslyšte strašlivou píseň o dívce jménem Sejdy.

0: Můžete mi říct, kdybych zde v tomto salonu našel tu místnost?
1: Aha. Těma ledvesma rovnou doleva, 20 kroků přes dvůr a tam to najdete, cizinče.

0: Promiňte, pane, ale jak se stalo, že jsem vám zřejmě špatně rozuměl, netrefil jsem?
1: Ještě jednou. Těmahle dveřma

0: obávám se, že teď už mě nebudete mít asi rád. Ale na chodbě se nesvítí, já to nenašel.
1: Ještě jednou a naposled. Těmahle dveřma. Rovnou doleva. 20 kroků přes dvůr. A tam to každej musí najít.
0: Děkuji vám z celého

0: Kterej darebák znečistil zborovnu.
1: Nebezpečná past, ze které není úniku. Tím se může stát auto pro děti nebo domácí mazlíčky. Pokud v něm v těchto horkých dnech zůstanou sami, skutečně může jít o život. Teplota uvnitř totiž stoupá velmi rychle. No a právě malé děti a zvířata jsou na takové změny teplot nejcitlivější.
2: Všechno v pořádku, kluci? Dobrý? Tohle to je na záchranku. Když se budete postavit tam do stínu, tak to bude lepší než v tom autě.
3: Extrémně vysoké teploty a 3 samotné děti v rozpáleném autě. Přesně takovou situaci řešili před pár dny strážníci městské policie Hradec Králové. Díky tomu, že bylo auto odemčené, mohli 3 chlapcům rychle pomoci. Zároveň hned přivolali záchranku.
4: Jeden z nich byl 10letý a menší 2,5 roku staré. Zdravotníci zkontrolovali zdravotní stav dětí a následně znovu předali do péče matky.
3: Popisuje Veronika Soukupová z městské policie Hradec Králové. Tentokrát vše dopadlo dobře. Zdravotnický záchranář Miroslav Tejkl z pražské záchranné služby má mnohem dramatičtější zkušenost. Říká mi, zatímco sedáme do jednoho z osobních aut pražské záchranky.
5: Bylo to na parkovišti před obchodním centrem, kdy jsme na místo přijeli souběžně s policií, s hasiči. Ty provedli násilný vstup do vozu, vytáhli jsme vlastně 2 děti zhruba ve věku 3-4 let ze zadních sedaček. Jedno mělo poruchu vědomí, takže jsme obě děti odvezli na urgentní příjem. Ta rodina, která se dostavila záhy a ty děti svý viděla, zpočátku nevěřila tomu, že během pár minut mohlo dojít k takové progresi toho zdravotního stavu.
3: Přestože parkujeme ve stínu, během chvíle se začínáme výrazně potit. K tomu, abychom horko zvládali, nám pomáhá termoregulace. Dětský i zvířecí organismus se ale zahřívá mnohem rychleji.
5: Dochází k naprostému vyčerpání, k schvácení, může dojít ke křečím, k poruchám vědomí až k edému mozku a i k smrti.
3: Interiér auta je jako skleník. Například při venkovních 35 stupních přesáhne po 20 minutách teplota uvnitř 50 stupňů. V Praze má záchranka každoročně podle vedoucí zdravotnického operačního střediska Jany Poštové 1-2 případy, kdy zůstanou děti ve vedru v autě sami. Jeden z nich byl před časem jen proto, že se rodič dítěte spolehnul na pootevřené okénko.
6: Dítě se z auta velmi rychle vyprostilo a byť bylo odvezené do nemocnice, tak naštěstí tento případ neskončil tragicky.
3: Když na samotné dítě v autě ve vedru narazíme, měli bychom ihned volat na jakoukoliv stísňových linek. Andrea Skalická, Český rozhlas.

0: cadeau de Ness.
1: Kdy jindy hrát píseň s názvem Čas na prázdniny od Hany Hegerové, než právě o prázdninách? Já myslím, že udělala radost nejenom mě, doufám, že i vám, stejně tak jako další písničky, které nás dnes ještě čekají, třeba Petr Novák, Já budu chodit po špičkách, a nebo třeba Pavel Novák, Asi to si dáme takhle, pány Nováky, hezky za sebou. Jinak dneska je 13. srpna a možná jste zaznamenali, že to je datum, které má ve svém rodném listě vepsán skladatel, zpěvák, prostě muzikant Michal Prokop. A tak vlastně budeme dneska tak trochu slavit. Po 9. hodině si totiž připomeneme, jak to vypadalo v roce 2006, když právě Michal Prokop přijal pozvání Honzy Rosáka do jeho pořadu Tandem. No a já se s vámi rozloučím nejenom tedy pro dnešek, ale pro celý tento týden. Mějte se jak jinak než pohodově, no a budu se na vás těšit zase příští týden. Mějte se moc hezky a naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Michal Prokop, rockový zpěvák, hudební skladatel, moderátor a bývalý politik, slaví v těchto dnech své 80. narozeniny. Gratulujeme za celý Český rozhlas a přejeme všechno dobré. Myšlenky a vzpomínky Michala Prokopa si teď můžeme připomenout v následujícím pořadu. Tandem.
2: Hezký dobrý den, milí posluchači. Ze studia vás vítá opět Jan Rosák. Dnešním hostem našeho tandemu bude muž, který každý pátek pravidelně něco hezkého ztrácí. Nemělte se, není to žádný roztažitý profesor. Je to muž mnoha zájmů a profesí, v hudební oblasti známý především jako zpěvák, pohybující se přibližně v trojúhelníku žánru rock, soul a blues. Vítám Michala Prokopa. Dobrý den, pane.
3: Dobrý den, dobrý den.
0: Tandem Jana Rosáka.
2: 13. srpna jste narozen, je to tak?
3: Tak.
2: 46. roku.
3: Ano.
2: Tak to znamená, že jste měl velice slavné narozeniny letos.
3: No, je to pravda.
2: Tě dodatečně gratuluju.
3: Děkuju, dostal jsem se mezi zralé muže konečně. Ta 60. já jsem se jí docela děsil, ale můj přítel, profesor Pavel Klenner, mě uklidnil, že ta 50. je mnohem horší.
2: Jo, tak to mám radost, že jste mi to řekl a upozorní mě, co mě čeká příští rok.
3: Tak,
2: díky.
3: Tak.
2: No, takže kde to bylo, kdy jste spatřil světlo světa?
3: Bylo to v Praze, já jsem Vltavou křtěný Pražák a vlastně celé dětství jsme strávili na Vinohradech. Já jsem bydlel s matkou a s bratrem, protože naši se rozvedli, když mi byly 4 roky, v Kouřimské ulici na Vinohradech a tam jsem taky chodil do školy. Mými spolužáky byli výš nebo níž Karel Zich nebo bratři Štajdlové, ale taky třeba Katka Buriánová, s kterou jsem chodil přímo do třídy, Kateřina Buriánová, dcera Ev Buriána, nebo Jirka Plachý, taky takový herecký dítko. Takový normální dětství, jak už to v těch 50. a posléze 60. letech bývá. Maturoval jsem ovšem potom na Pražačce, protože tam u nás zrušili tu 11letku, jak se to tenkrát jmenovalo.
2: No.
3: A přesunuli nás nějak v polovině na Pražačku, takže jsem skončil vlastně na Žižkově.
2: To jste maturoval na SVVŠce, víte?
3: Ano, když jsem vstoupil na tu školu, tak se jmenovala ještě 11letá střední škola, když jsem končil, už to byla střední všeobecně vzdělávací škola a já jsem teda ten ročník, myslím poslední, který absolvoval vůbec nejkratší vzdělání, protože jsem měl ještě 8letku, ta střední škola byla jenom 3letá, ta 11letka posléze SVVŠka, takže já jsem vlastně v 17letech maturoval a vlastně pak jsem studoval vysokou školu, kterou jsem končil v roce 68, čili nejkratší vůbec možná doba vzdělání, tak tam mě postihla.
2: Tak to jste měl potom spoustu času na to žít, nebo vrhnout se do toho života, když tam jsme měli rok ztrátu všichni ostatní.
3: To no. Připouštím, samozřejmě.
2: No, ještě bych se trošičku vrátil. Když jste, než jste na tu 11letku nastoupil, tak na té 9letce, nebo ještě možná dřív, tak do té první, do 5. třídy má kluk nejrůznější plány. Jaké byly ty vaše, co jste chtěl dělat?
3: No, myslím, že se nelišili moc od většiny každého z nás. Moje první touha byla stát se popelářem.
2: Píšu si dalšího popeláře, je to jasný.
3: Já vím, že to je věc, která není zvláštní, že prostě ten závěs vzadu na tom kukavozu je něco, co je tak jaksi atraktivního v tomhle věku.
2: Úžasný.
3: Pak se mi líbilo taky řidič trolejbusu, protože ty dveře dělali takový ps. Tak to byla druhá meta. A když jsem potom se stal už takovým tím žákem druhého stupně, řekněme kolem ty 6., 7. třídy, tak pak jsem měl sen ještě o něco méně splnitelný a to, že jsem se chtěl stát pilotem. Přičemž ovšem já jsem fyzicky disponován tak, že zvracím i na takovým tom kolotoči, kde jsou ty malí takový ty koníčci, který se točí tak pomalu, že vůbec není ani vidět, že to jede. Takže samozřejmě jsem se nestal ani popelářem, ani řidičem trolejbusu, ale ani pilotem. No.
0: Tandem Jana Rosáka.

0: Tuhle tu písničku mého dnešního hosta Michala Prokopa samozřejmě všichni dobře znáte. Ale jen co jsem se dozvěděl, že dnes bude Michal Prokop mým hostem, tak mě okamžitě napadlo, že vzhledem k této písni, kterou takhle sugestivně zpívá, by se mohl vyjádřit k té bitvě o Karlův most, která byla svedena zhruba před necelým měsícem, a to sice jinými prostředky, ale taky vášnivě, totiž o to, jestli tam ta společnost může nebo nemůže a provede nebo neprovede tu svou propagační akci. Jak byste se na to díval?
1: No, já jsem se na to díval asi tak jako většina lidí, kteří se o tom dozvěděli z médií. Já samozřejmě neznám vůbec průběh toho jednání a až tak dalece mě nezajímají ty kompetenční spory mezi technickou správou komunikací a Prahou 1 a velkým magistrátem a tak dále. Mě překvapilo, že vůbec je možno si dneska najmout nebo usilovat o to najmout si prostě Karlův most tak, že si ho jaksi zavřu pro sebe. To považuji za naprosto nehoráznou záležitost a nedovedu si představit, že by někde ve světě takovou podobnou památku s takovým významem a navíc v takovém stavu technickém, v jakém asi Karlův most je, jak se taky dovídáme z novin, že by si někdo prostě pronajal, zavřel tak, aby byla neprůchozí. Čili mě to pobouřilo. Já se přiznám, že mě to pobouřilo. Nic proti tomu, když se to používá k filmování, tomu rozumím, ale pronajmout to na soukromou party a ještě za těch podmínek, za jakých se o tom psalo, to považuji skutečně za nehoráznost.
0: Já si zkouším představit nějakou obdobu, dejme tomu Tower Bridge třeba, kdyby se někdo rozhodl si pronajmout v Londýně, tak nevím, jak by na to londýnští radní koukali.
1: No nevím, no nebo...
0: Nevyrazili rovnou.
1: No tak takových samozřejmě symbolických památek nebo měst nebo míst v různých městech je X. Prostě představte si, že někdo si najme kus čínský zdi a zavře to tam nebo jo, nebo prostě něco podobného. Myslím, že to není možné.
2: Tandem Jana Rosáka. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: S naším dnešním hostem Michalem Prokopem opět zpátky ke školství, teď už ovšem ke školství vysokému. Vy jste absolventem Vysoké školy ekonomické a později Filozofické fakulty, je to tak?
1: Tak, já ještě jenom, aby bylo úplně jasno, abych nemystifikoval, já sice jsem absolvent Vysoké školy ekonomické, ale nemám titul inženýra, protože jsem jako možná jeden z mála lidí na světě dokázal z té školy zběhnout po absolutoriu, ale před diplomkou a obhajobou.
0: Co vás to napadlo?
1: No, musím se přiznat, že to bylo v roce 68. Já jsem absolvoval před okupací, v té době už jsme začali hrát profesionálně, pak byl srpen, pak jsme chvilku cvičně emigrovali do západního Německa a já jsem nějak začal mít pocit, že to nemá cenu a tu školu jsem vlastně jaksi formálně nedodělal, takže já mám takový, oni mi pak poslali po dvou letech takový papír, kde je napsáno, že jsem absolvoval všechny ty předepsané zkoušky a tak dále, ale jmenuje se to vysvědčení na odchodnou a pod tím dole je takový v závorce malinký podtitulek nenahrazuje diplom. Tu druhou školu, tu už jsem absolvoval jako dospělý člověk někdy na přelomu 80. a 90. let. To už je jiná opera. A to jsem vlastně tak trošku udělal i kvůli svým mamince, která mě v těch 60. letech držela na těch studiích jako rozvedená ženská sama s těma klukama, asi to stálo hodně i peněz a úsilí, tak abych jí to aspoň trošku vrátil, tak jsem tu rouru jí chtěl ukázat. Tak to byl jenom jeden samozřejmě z motivů mého druhého studia vysokoškolského.
0: Možná jste jí vynahradil i třeba takové ty rozpaky, kdy se dozvěděla od vás, že budete se živit muzikou a ještě jste nebyl tak úplně jaksi slavný, abyste se tím dobře živil. Co tomu říkali rodiče?
1: No tak slavný jsem nebyl vůbec v té době. Samozřejmě, když jsem měl za sebou nějaký, já nevím, vítězství na nějakém československém beatovém festivalu, což sice byla pro mě otázka úplně kruciální, ale pro moji matku pochopitelně vůbec ne a ani pro mýho tátu. Takže jenom, že já jsem si vždycky většinou byl schopen postavit hlavu a moc jsem s nima o tom nediskutoval. Ve chvíli, kdy jsem prostě tu školu jakoby opustil, začal jsem platit domů nějaký obolus, na který jsem byl schopen si vydělat a samozřejmě, že k jisté nelibosti svý matky jsem se začal živit tou lehkou muzou, no.
0: Ale já si myslím, že pak asi názor změnila, když zjistila, že se tím docela dobře uživíte, kdy to bylo v období, kdy se vaše skupina Framus Five stala asi úplně nejslavnější někdy, tak na přelomu 80. let to bylo?
1: To byla vlastně druhá éra, my jsme prožili těch období několik, ta první, skutečně od těch studentských let, kdy například jako vůbec první zpěvák naší kapely byl právě Karel Zich, můj o 3 roky mladší spolužák. Já jsem v té době tam hrál na kytaru a vůbec mi nenapadlo, že budu zpívat. Až přes tedy ten rok 67, kdy jsem víceméně z nouze, protože jsme nikoho nemohli najít, kdo by zpíval právě třeba toho Charlesa a tyhle věci, se začal zpívat. Až k městu R, to bylo vlastně první a druhé album s Josefem Kainarem, který jsme natočili v roce 71. To byla ta první éra takového toho největšího poznávání a největšího kvasu té hudby vůbec. Konec 60. let. Pak ta druhá éra, o které jste se zmínil, to byla ta éra kolem desky Kole Yesterday a těch dvou dalších. To už bylo v 80. letech a to zřejmě tedy byla, řekněme, éra, kdy jsem se stal asi jaksi nejznámější tomu širšímu publiku, protože už se jednalo o písničky, které byly docela sdělný a i když zrovna Bolševik neprahnul potom, aby je moc vysílal, tak přeci jenom je ty lidi znali a něco v nich nacházeli, něco se, jako asi se jim zdálo, že se dokážou najít v tom, o co jde.
0: Jistě, no, já myslím, že Kole Yesterday byla takovým generační výpovědí se přímo.
1: Tak oni se do dneška mě ty lidi ještě ptají, jak to bylo na té koleji s tím pivem ve skříni, s tím sudem a tak a já jim někdy dost těžko vysvětluju, že zaprvé ten text napsal někdo jiný, Pavel Šrut, a že já jako Pražák jsem nikdy na koleji nebydlel a tudíž matka by mě těžko takovýhle věci trpěla, ale to je jenom důkaz toho, že si lidi často toho interpreta stotožňujou s tím, o čem zpívá a čím věrohodněji to do sebe pasuje, tím víc tomu věří, což je pro mě velká podsta.
0: Jistě, takže teď bychom měli rozptýlit ani Eiffelovku ze Sirek jste nikdy nestali.
1: Ne.
2: V tandemu s Janem Rosákem.
0: Přeladíme přímo na vlnu legrace. Čemu se rád smějete?
1: No, já jsem člověk, který od začátku jaksi svého společenského žití, od té školy nebo školky, vždycky patřil mezi lidi, kteří se snažili bavit společnost. Ale nikdy mi to moc nešlo na jevišti. Srandu na jevišti, tu jsem víceméně strašně obdivoval a přenechával jiným lidem. A jedním z těch, jejich humor neskutečně obdivuju, ačkoliv je to vlastně humor hodně jako lidovej, ale hodně pro mě dráždivý je Felix Holzman. Taky asi nejsem jediný, kdo má rád humor tohoto chlapíka, a pokud tam něco najdeme z jeho, zejména z těch prvních starších scének, kdy ještě jeho partnerem býval pán, který se jmenoval Budín, teď nevím, jak křestním jménem, tak to by mě udělalo velkou radost.
0: Tak určitě něco tam máme. Já si vás teda píšu jako dalšího člena klubu Felixe Holzmana už do toho klubu popelářů.
1: Ano.
3: No, buďte pozdravem, pane Jouda. Co tady děláte?
4: Je, dobrý den, pane Starbok, ale tak tady trošku odpočívám.
3: Je tak, ale náhodou, já už vás dneska jednou viděl.
4: Neříkejte.
3: No jo, ale vy jste to nebyl.
4: Jo, tak. Nechcete si na chvíli tady ke mně přisednout?
3: Ale jo, já si rád, já jsem uběhanej, utáhanej jsem vám, to je strašný.
4: No jo, já vám taky necítím nohy.
3: Jo, co říkáte?
4: Ale říkám, že necítím nohy, víte. Aha.
3: Máte nějakou rýmu, nebo co?
4: Ale ne, jsem jako, že mě bolej nohy.
3: Jakože bolej, aha, takhle,
4: jo.
3: No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té poradní kance,
4: v poradní kance
3: na kopci, no.
4: Nahoře, no jo. A co pak, snad jste nepotřeboval advokáta.
3: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
4: No a co bych měl vědět?
3: No jo, jsem přece to v rozvodovodu.
4: Vy jste v rozvodu?
3: V rozvodovodovým,
4: no tak to já ani nevím.
3: No jo. A víte s kým? S mojí manželkou.
4: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
3: Rozvádím, no jo, od stolu i od toho, od kanape.
4: Myslíte, jako od stolu a od lože?
3: Od jaký odlože?
4: Myslím, jako, že se rozvádíte od stola, od lože, jako od postele.
3: Je to od lože, no, tak jo. My máme doma i kanapé, víte.
4: No jo, no tak samozřejmě. No a z čí vlastně viny je ten rozvod?
3: No z manželčiny, to víte z míne.
4: No,
3: to víte, ženská rozvod, to souvisí vždycky dohromady, že?
4: No jo.
3: To máte, jak už to čínský přísloví říká.
4: Jo.
3: Xiong hai fu, hung tse cheng, Ping Xiong Tai.
4: No jo. A co to jako znamená?
3: Co?
4: Co jako znamená to čínský přísloví?
3: Jo, tak to je, no tak to jo, nevím, to víte, a čínský. To víte, já čínsky neumím, že jo?
4: Já myslel jako, jestli to není něco o rozvodu.
3: No něco takového to bude asi, že jo? Co jiného by to mělo být, že jo?
4: Tak vy se rozvádíte, to je ale novina, pane Sarbo. A to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
3: No jo, tak to víte, že bych se pro nic za nic nechal rozvíct,
4: no
3: jo?
4: No,
3: ale to už se nedalo vydržet, ty
4: prosím,
3: víte.
4: No ale pokud jim tak mezi lidma se spíš dává, ale vina vám, pane Sarbo.
3: Mně, jo?
4: Mezi váma nehraje.
3: No tak tady vidíte, co lidi nažmaní,
4: no,
3: taky.
4: No já nevím,
3: ale. Nebejt mý manželky, tak by to mezi náma ohromně klapalo.
2: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Tak teď právě dozněla písnička, která má takový zvláštní název Poprvé naposledy. Je to písnička z vaší úplně poslední tvorby a tím se dostáváme velice symptomaticky k tomu, co vás teď nejvíc zaměstnává.
1: No já jsem vždycky dělal těch věcí víc, ale je pravda, že v posledním roce a půl jsem se vrátil k muzice daleko víc, než jsem kdy si myslel, že to ještě půjde. Protože když jsem v roce 1990 odcházel do politiky, tak jsem měl pocit, že jsem s hudbou skončil úplně. To samozřejmě mi vydrželo jenom 2 roky, ale i ty léta, které potom jsem se k ní vracel, byly spíš takovou profilaxí nebo duševní hygienou pro mě. Hrál jsem ty staré písničky, všechny ty Koleje a Bitvy o Karlův most a tak dále. A mně to stačilo, lidem se to líbilo, ale to, že se mi podaří vlastně v 60 letech vydat jako novou repertoárovou desku, to mě tenkrát nenapadlo ani ve snu a byla to docela drzost, si myslím, protože ta pauza mezi tou poslední vydanou deskou, která vyšla v roce 89, a mezi tou letou, ta pauza trvala 17 let a to se přeci jenom ta voda v tom řečišti teče jiná a ty lidi jsou dneska úplně jiný a ten trh je jiný a tak dále. No ale udělal jsem to, dozrálo to nějak a jak říkám, věnuju se dneska hudbě víc, než jsem kdy myslel. Vtahlo mě to nějak, dokonce trošku i proti mý vůli, ale bylo to příjemné vtažení. A druhá samozřejmě, jaksi činnost, která mě asi zabírá nejvíc času, to je teda televizní pořad Krásné ztráty, který dělám. To je zase úplně jiná záležitost, ale pro mě taky nesmírně příjemná. Tam se příliš neexhibuju, nechávám prostor svým hostům, na rozdíl od některých jiných talk show, třeba zábavných, kde naopak moderátor se exhibuje. Já naštěstí mám tu muziku, kde si můžu tyhle ty svoje ambice vybouřit na vlastním jevišti a můžu poslouchat pokorně svoje hosty, protože si zvu většinou lidi, z kterých obvykle vypadne něco zajímavého, já si zvu lidi, kterých si vážím.
0: Já si myslím, že v tom jsme na jedné lodi, já jsem ve stejné pozici. Dovedete si, jak si tím pádem určitě dobře představit i protějšího partnera. Ale já bych se teď vrátil ještě k té vaší současné muzice. Určitě vás zajímalo, jak vás budou znovu vaši diváci brát. A máte tu zpětnou vazbu, jak na to sám se teď díváte?
1: No mami, a je teda úžasná. Musím se přiznat, že jsem opravdu netušil, nečekal, že se to takhle povede. Já jsem měl největší právě strach, jestli lidi, který jak si chodí na Prokopa, jestli to tak můžu říct, ještě pořád, jestli budou ochotni poslouchat od něj něco, co neznají. To byla vlastně ta klíčová otázka, kterou jsem si musel klást a musel jsem jí vlastně překonat a jít do toho, aniž bych se toho bál. A překvapilo mě, že jsem, mile mě překvapilo, že jsem zjistil, že ano, že jsou. A že dneska na tom koncertě, když vidím ty lidi pod sebou tam dole a vidím, že si zpívají i ty nové písničky, ačkoliv je v podstatě rádia moc nehrajou, tak je to pro mě jako opravdu fantastický zážitek a když vidím, že sebou vodí, řekněme, moji vrstevníci nebo lidi, já nevím, 10 let mladší, i svoje děti a oni to taky znají, tak to je strašně příjemný pocit. Já vlastně jsem se rozhodl, že teď 27. listopadu nějak veřejně oslavím ty svoje 60. koncertem v Lucerně, ještě jednou bych rád to zkusil v Lucerně, pozval si tam pár hostů, na ten koncert se těším, protože věřím, že se z něj podaří dostat maximum a zkusíme z toho natočit DVDčko, tak mě držte palce, rád bych si tam pozval i pár hostů, který mám rád, lidi, z kterých jsem čerpal, jako třeba Jiří Suchý, lidi, kteří mě provázeli vlastně vedle mě, nebo se mnou, nebo na podobných kolejích se pohybovali, jako Vláďa Myšík, Radim Hladík. A pak bych rád pozval i 2 z těch, kteří považuji za svoje následovníky, nebo kteří tu štafetu dneska nesou dál, Dan Bárta a Zdeněk Bína, skupina Minus 123 minut. Tam jako bych se viděl, když mi bylo 22, ale oni hrajou líp, než jsme hráli tenkrát.
0: Tandem Jana Rosáka. Tak, slyšeli jste to, že můj dnešní host Michal Prokop plánuje velký koncert, který by měl připomenout jednak jeho velké životní jubileum a potom taky v podstatě nový vstup zase na pódia. A určitě máte, pane Prokope, tady v zátylku někdy, i když člověk si věří, že jo, takový pocit, vyjde to, nevyjde to, ale to určitě není zase až tak úplně nepříjemné.
1: Tak já jsem vždycky měl trému takovou přiměřenou a nezbavil jsem se nikdy, ani po těch, já nevím, 37 letech, kdy na to jeviště pořád lezu a myslím si, že až jednou ztratím, tak bude zlé.
0: No samozřejmě, já jsem teď chtěl říct, ta tréma je dobře, ta musí být, no. Člověk musí být pořád napnutý, ale nesmí patologická, pochopitelně. Ale tím se dostávám k tomu, že se vás chci zeptat na chvíle, kdy vám nebylo opravdu tedy jaksi do zpěvu, vůbec, ve vašem případě konkrétně, skutečně do zpěvu, které byly chvíle, které byly ale opravdu tak jaksi špatné třeba.
1: No člověk prožívá pochopitelně v životě určitý vlny, a to každý známe, kdo už máme pár let za sebou, že někdy se daří, někdy se nedaří a jak to Karel Kryl zpíval, prostě kdo neryl držkou v zemi, tak nežil. To samozřejmě postihlo i mě, já těch věcí bylo celá řada, ale mám-li si vybrat tu pro sebe jakoby nejzávažnější, nebo to, kde na co vlastně nejhůř a nejméně rád vzpomínám, tak to je období 70. let, kdy prostě se mě profesně vůbec nedařilo, kdy jsem právě rozpustil tu sestavu svoji a zkoušel jsem to víceméně z čirého zoufalství v takový ty komerční pop music a ono mi to prostě opravdu nešlo. A byla to taková doba, která i politicky byla nesmírně chmurná, krušná, nejtuší normalizace a všechny ty omezení z toho vyplývající, tak na to nespomínám vůbec rád a do jisté míry všechny ty maléry jsem si samozřejmě způsobil sám, protože jsem asi v sobě nenašel dost víry nebo dost síly, abych se tomu nějak dokázal vzpříčit dřív, než jsem to dokázal až pak v těch 80. letech. Tak to je samozřejmě doba, na kterou vzpomínám vůbec nejméně rád. Na druhé straně, ale je to doba, kdy jsem se seznámil se svojí ženou první a dosavadní, kdy se mi narodili obě děti, takže ten rodinný život naopak mě nějakým způsobem kompenzoval všechny tyhle ty nepříjemnosti a i v těch potom chvílích, kdy se člověk rozhodoval, jestli ještě dál si má nechat všechno líbit nebo eventuálně už se pokusit dát najevo, že si nenechá štípat dříví na hlavě, tak v tom mě moje rodina podporovala. Takže jako obvykle, každá ta mince má dvě strany a i tohle období vlastně jednak který lidsky, rodině a nakonec i profesně jsem se asi naučil věci, které určitě nějakým způsobem přispěly k tomu, jak jsem se pak vyvíjel dál.
0: Já jsem původně myslel, že budete třeba chtít mluvit o tom, že krušné chvíle byly v politice, když se do ní dal, ale to se asi s tím nedá srovnat.
1: To je něco úplně jiného. Tam jsem se dal dobrovolně. Mm-hmm. Tam jsem samozřejmě prožíval krušné chvíle, protože ten konflikt vlastního svědomí, vlastního rozhodování s nějakou loajalitou nebo s nějakou situací, který je člověk vystaven, ten je samozřejmě velice drsný, ale byla to vědomá volba, vědomí omezení vlastní svobody, který jsem udělal a to je úplně něco jiného, než když vás někdo drtí zvenku. Hmm. To se fakt srovnat nedá.
2: V tandemu s Janem Rosákem.

umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Chtěl bych popovídat o vašem televizním pořadu, kdy se vlastně stáváte mým kolegou, moderátorem, o krásných ztrátách. Je to pořad, do kterého si pravidelně zvete vždycky dvojici. Myslím si, že už se stalo i pro diváky takovou příležitostí pátrat, co ti dva mají společného. Proč jste zrovna tyhle ty dva dal dohromady? Sestavujete sám tyhle ty dvojice?
1: Mám na to ještě kolegu, jsme na to dva. Mým kolegou je Jan Lacina, to je původně novinář, člověk, který je o celou generaci mladší než já, což jsem takhle chtěl. A děláme to velmi různě. Musím se přiznat, že žádný takový jako nějaký popsatelný chomout, do kterého ty hlavy strkáme, nemáme. A že to někdy je docela taková jako sázka do loterie. Někdy je to zřejmý a jasný, někdy je to třeba, já nevím, rodina, otec se synem, manželská dvojice, někdy jsou to lidi, který spojuje profese, někdy jsou to lidi, kteří se v té profesi liší třeba o jednu nebo o dvě generace. Ale jsou tam kolikrát i dvojice, u kterých na první jaksi pohled není zcela jasno. A já se musím přiznat, že i my sami jako trošku hledáme a někdy intuitivně si postavíme prostě ty dvě jména a ty dva osudy nebo ty profese a teď jako přemýšlíme, může to jít, nemůže to, udělá to něco, protože ten pořad třeba na rozdíl od toho pořadu, v kterým teď sedíme, nebo který dělá Marek Eben na Plovárně, což je vlastně asi tak nejblíž žánrově mě v televizi. Tam je to prostě jasný, jeden host, jeden moderátor, ale tady já se snažím o to, abychom vždycky vytvořili víceméně jako debatu ve třech, i když ne, vždycky se to úplně povede, ale ta interakce těch dvou lidí, nejenom na mě, ale i sami na sebe, to je další dimenze, kterou ten pořad má, takže já vám neumím vlastně prozradit, to je to jakýsi výrobní tajemství, který spočívá v nepopsatelný, řekněme, invenci nás s Lacinou. Snažíme se, aby to bylo překvapivý, což se samozřejmě daří někdy víc, někdy míň, ale vlastně je to jedna z věcí, která mě na tom nejvíc baví. Vy jste říkal moderátor, kolega moderátor, já se přiznám k tomu, že já nemám ambici stát se moderátorem profesionálním třeba jako vy, nebo jako je třeba právě Marek. Já se spíš cítím jakýmsi hostitelem, mě jde o to vytáhnout z těch lidí, dostat je do takový nálady a do takové atmosféry, abych z nich vytáhl zajímavé věci, které třeba oni jinde na sebe neprozradí. A pravda, že k tomu někdy používám metody neobvyklé, já jim naleju a to není žádný čaj, oni mají, pokud mají před sebou tu skleničku, tak tam to víno nebo ten panák třeba opravdu je. Taky nepoužívám vždycky zcela spisovný jazyk, prostě někdy se mi zdá, že pro to, aby se ten člověk otevřel, podle toho, kde on se pohybuje, jak on sám komunikuje, tak já přejímám nebo snažím se prostě, aby se cítil dobře. Je to nesmírně zajímavá práce pro mě, úplně zase něco jiného. A když jsem odešel z politiky a dostal jsem tu dále nabídku, nikdy předtím jsem nic podobného nedělal, tak vlastně to byl pro mě návrat k tvůrčí práci, od toho kancelářského sezení a čtení těch materiálů, zákonů a všelijakých takových těch věcí, které člověk v té politice musel studovat. Pro mě to bylo úžasně zajímavé, protože jsem najednou mohl vymýšlet věci, jejichž dopad a dosah jsem viděl. To v politice nikdy nevidíte. To je na tom to nejhorší, že tam prostě člověk něco dělá, jednak je součástí jakýhosi stroje a ten vlastní vliv je minimální. A na druhou a navíc ještě tedy nikdy nevíte, jestli to rozhodnutí bylo dobře nebo ne, protože to se dovíte za 3, za 4, za 5 let, někdy vůbec ne. Kdežto ta tvůrčí práce má tuhle výhodu, že ty lidi buď zatleskají, nezatleskají, přijdou, nepřijdou, koupěj si desku, nekoupěj. V tom je to naprosto nesrovnatelné.
0: Takhle je to krásně jednoduchý. Já vám přeju, aby těch krásných ztrát bylo co nejvíc, aby to bylo spíš spousta krásných zisků pro vás, pro vaše hosty i pro diváky. To byla dnes návštěva Michala Prokopa u nás na Tandemu. Já vám za ni děkuju.
1: Já děkuju za pozvání a naschledanou.
0: Mějte se moc hezky i vy, milí posluchači.
2: V Tandemu s Janem Rosákem. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

0: taky. To znamená, že lidi začnou sedět před kavárnami. A to je začátek něčeho, co končí až hluboko v listopadu.
1: Tak, pane Kolář, a teď se zeptám já vás. Já vím, že vy nemáte ke každému dni stejný vztah, že máte týden rozdělený na lepší dny a horší dny.
0: Ano, to mám. Jak víte, vtorek je po mně chladný den a do ničeho se vážně nepouštíme, umíme všechno.
2: Končí březen roku 1995 a paní Marie Vaculíková telefonuje z Dobřichovic do Paříže jednomu z největších a nejuznávanějších umělců našeho století, tehdy 81letému Jiřímu Kolářovi. Bytostnému osamělci, jak o něm napsal Václav Černý. Muži, jehož zrušení významové hranice mezi básní a obrazem ho zařadilo mezi nejvýznamnější současné osobnosti moderního výtvarného umění. V roce 1953 komunisty uvězněn, později, už na svobodě, postupně přechází od slov k výtvarnému vyjádření. Vytváří koláže, muchláže, asambláže a roláže. V normalizaci opět nesměl, tehdy už světově proslulý, veřejně prezentovat svá díla. Roku 1976 využil nabídky stipendia v západním Berlíně, od roku 1980 žil v Paříži a dnes opět v Praze. Onoho březnového rána paní Vaculíková byla hostitelkou Dobrého jitra Českého rozhlasu stanice Praha. 4 hodiny jsme spolu v podkroví Dobřichovického domu rozmlouvali a před námi na stole ležela nedávno vydaná její kniha Drahý pane Kolář. Dnes nám bude autorka vyprávět příběh této unikátní knihy i osobitých autorů.
1: Než jsem začala psát Jiřímu Kolářovi, tak to byl vlastně pro mě básník a výtvarník, méně výtvarník, hlavně básník, který se setkával občas s mým manželem. A mě poslal, když se ocitl, pak emigroval do Paříže, tak mě posílal na Velikonoce a na Vánoce nějakou výtvarnou drobnost. A já jsem nikdy si neuvědomovala, že mě vzal vůbec jako na vědomí. Ale když jsem poprvé přijela za naším Martinem, který emigroval do Paříže, v roce 81, tak mi Vladislav, který taky tam už žil v Paříži, mi řekl, Madlo, máte velikou čest. Jiří Kolář chce se s vámi setkat a to si toho velice važte, protože on v této době se vůbec s ženami nestýká. Takže my jsme se, už nepamatuju, jaké kavárně sešli s Jiřím Kolářem v tom roce 81, kdy jsme vzájemně se víc poznali. Samozřejmě on mě znal jako Madlu z Českého snáře.
3: Čtvrtek 1. února 1979. Madla přijde z práce, vyndá z tašky své drobné nákupy, prohlédne, co jsme zařídili a co zanedbali, například jestli já jsem vyluxoval a Janek odnesl láhve. Sedne si ke stolu, v kabátě prohlíží povrchně nějakou písemnost, čímž si odpočine, převlékne se a začne vařit. K tomu vyndá ze skříně televizor a zapne ho. Musíš vždycky zapínat ten krán, abych věděla, co se děje ve světě. Odcházím znechuceně, mávnu za sebou rukou a ocituju Váchala. Svět se řítí do ďáblově řiti. No jo, praví za mnou ještě, ale musíš vědět přesně, v které chvíli, abys mohl skrčit hlavu.

Takže on ke mně jako se choval, jako kdyby mě už déle znal, než já s ohromným ostychem a úctou. Já jsem ho znala z takových let mých, jako to, ale ne tak, abychom někde seděli třeba a povídali, nebo abych byla ve společnosti déle, kde on byl. Byl velice tenkrát křehký, protože byl po té mrtvici první. A myslím si, že byl v té době dost i ne na tom duševně tak, jak jsem ho potom znala později. Za 10 let, když bylo po listopadu v roce 91, pan Kolář z Paříže ze svého ateliéru volával svým přátelům do Prahy. To byla jeho svátečnost, že nepracoval, jinak on pořád pracoval i tu neděli odpoledne, ale to dopoledne si dopřával telefonáty s přáteli a klasickou hudbu. To si hrával. A on k nám zavolal. A Vaculík byl v té době ve Vídni. Já jsem se ostýchala, když on volal, tak já jsem honem vždycky předávala telefon Vaculíkovi. Ale tentokrát nebylo komu to předat, takže jsem to vyřizovala já. Pan Kolář se mě ptal, co se tady děje. A já stržena tím, co se tady dělo, jsem mu to začala vyprávět. Pan Kolář, když jsem skončila, tak řekla, tak milá paní Vaculíková, vy mi to napíšete do dopisu, tak jak jste mi to říkala, tak co děláte, jak myslíte, budete vždycky psát dopis a já vám za to pošlu obrázek. Já jsem řekla, no ale pane Kolář, já jsem nikdy nic nenapsala. Já nevím, jestli to vůbec dovedu. A on řekl, jen to zkuste. A řekl to tak, že já jsem se neodvažovala neletět hned ke stroji, abych to nezapomněla, co jsem mu říkala a hned jsem to napsala a to byl první dopis. A pak jsem sedala každý týden ke stroji a napsala jsem to tak z jedné vody na čisto, jak se říká, zalepila a poslala. A dostala jsem obrázek a já jsem zprvu byla tak okouzlená. Já jsem vůbec nevěřila, že je to moje, že je to mě. A na zadní straně jsem měla Hulkovým písmem, protože on po mrtvici se musel znovu učit psát a už jenom psal Hulkovým písmem, tak jsem tam měla reakci na ten dopis a vždycky velice takovou něžnou od pana Koláře, takovou, že jsem nevěřila vůbec, že to patří mně. Pan Kolář jednak teda myslel na mě, že tím, že věci budu psát, se budu osvobozovat od takového mého těžšího osudu těch předcházejících let. A myslím si, že musel mít i nějaký úmysl ty obrázky, že něco někdy z toho vznikne něco, co by mohlo obohatit třeba ten památník písemnictví. Na to on nemyslel na památník, ale že by mohl tady tu naši společnost nějak obohatit, když už musel zůstat v té Paříži.

Vážený a milý pane Koláři, vyzval jste mne v nedělním telefonním rozhovoru, abych vám to napsala v dopise. Já přislíbila, ačkoliv ihned, jak jsem položila sluchátko, jsem věděla, že to nedokážu. Od malička jsem měla s tímhle potíže. Jakmile se objeví nadpis diktát, začnu zmatkovat. Tak je to i s mým psaním takovému mistrovi. Budu křečovitá. Zkusím to, ale trochu mne to láká, protože se musím přinutit ke kázni v myšlení a ta mi moc chybí. Nemám kázeň, nemám vůli, nemám paměť. Tak co s tím chci podnikat?

Ten pan Kolář, to je skutečně člověk geniální. On je opravdu geniální. On nejenom v tom svém projevu, ale on dovede tak vytáhnout z lidí to, co by sami v sobě ani neobjevili. On mě na těch zadních stranách těch obrázků tak krásně vedl a povzbuzoval, že jsem já vplula do té pravidelnosti zcela omámená tím, že já, která jsem nikdy nic nenapsala, si náhle dopisuju s panem Kolářem. To je, kdybych já bývala v mládí, někdy měla ctižádost, ale já jsem nikdy tu ctižádost neměla. Já mám Ivana Diviše ráda a on v těch svých deníkových záznamech má několikrát zmínku o Kolářovi. A mně se zdálo, že on tady vyjádřil Koláře tak, jak já, protože nejsem básník, tak bych to nedovedla. Kolář je nesporně velmistr lidového jazyka. Mluví lidu v její nejvyšší

0: Člověka nejen géniem, ale charakterem, ctí, neúprosností, neporazitelností. Raději se mu vyhnout a v zápětí ho vyhledat.
1: Konec 50. a začátek 60. let nebyl jen pro mě časem jakéhosi znovuzrození. Nebylo to jen setkání s novou hudbou a s novými obrazy, ale také setkání s novou poezí. Když jsem psal ve válce Limp, pomáhal mě z českých umělců, mimo Weinera, také Janáček. A teď, bezmála po 20 letech, jsem se s oběma, a nejen s nimi, měl málem rozloučit a jít novou cestou. Nevěděl jsem o této cestě takřka nic, jen jsem cítil, že tudy jít musím, že se bez nového přístupu k vlastní práci neobejdu, i kdybych se stavěl na hlavu. Jako jsem ve válce musel prostudovat kdejakou nauku o hudebních skladbách, musel jsem i teď hledat prameny, odkud tato hudba skutečně pochází, jaký má smysl a řád. Tady mi znovu pomohl Jan Rychlík. Pamatuji si dodnes přesně jeho slova. Už je to tak, povídá. Bude třeba začít znovu a jinak. I kdyby to mělo znamenat, že opustíme všechno, co jsme se naučili nebo co umíme. Pro mě to znamenalo opustit starou zákonitost veršů i skladby básní a odvahu hledat poezii přímo v řádu slov, víc v jejich materii, než v jejich významu.

to střetání s ním vždycky nějak vás poznamená, kam si vás posune. A to myslím si, že on takto ovlivnil mnoho našich kumštýřů, ať už literátu, anebo výtvarníků. Já si pamatuju, že takto ovlivnil Václava Havla. Když mu přinesl první básničky, tak Kolář mu jasně řekl, vy nepište dál básničky, vy nebudete básník, vy jste dramatik. Pokuste se psát dramata. A takhle přehodil výhybku mnoha lidem. Vaculíkovi taky, ten ho potkal v roce 79 nebo 78, možná na konci, a ptal se ho, co píše. A on mu řekl, že je v takové situaci, že nemůže psát vůbec. A on mu řekl, tak píš každý den o tom, jak nemůžeš psát, a já ti každý měsíc za to dám 1000 korun. A Vaculík tak začal psát český snář.

0: Vážený pane Kolář, poslední dny přemýšlím o pojmu kultura, kulturní, a přála bych si, aby obsah zahrnoval širší oblast jejího významu. Tam jsme utrpěli velikou porážku v posledních 50 letech. Máme na mále. Poslední svědci připomínají, co všechno tam patří, co lidé v různých regionech uměli, pěstovali, učili, předávali, žili. Mám na mysli přiblížit tu vysokou kulturu té nižší, abychom se stali kulturním národem, jakým jsme asi bývali, na rozdíl od velkých národů, které tyto dvě kultury měly vzdálenější. Dobřichovice, 15. října 1992.
1: Hoši z památníku, jak já jim říkám, Petr Kotik a Honza Šícha, kteří pracovali oba v archivu památníku písemnictví, si vymysleli, že by mohli uspořádat výstavu panu Kolářovi k 80. nám v památníku písemnictví. A že se po

0: co by mohli už získat do archivu. A jeli za panem Kolářem do Paříže. A když mu říkali, že by rádi udělali výstavu z těch jeho literárních prací, že teď se stále prezentuje ve světě jako výtvarník, tak on jim to schválil, ale řekl, ale já mám ještě jeden nápad. My si s paní Vaculíkovou dopisujeme. Vy byste mohli udělat výstavu z těch obrázků, co já jí posílám, a k tomu vybrat úryvky z těch dopisů. Hoši, když mě oslovili, tak řekli, pan Kolář vám zkazuje, že nám máte dát obrázky. Nebo že ne, že nám máte půjčit ty dopisy a samozřejmě ty obrázky později. Ale takže já jsem to zase cítila jako takový laskavý, důrazný pokyn, že to mám udělat od pana Koláře. A tak vznikla ta výstava. Ovšem, hoši, když ty dopisy začali číst, tak jak mě říkali, se jim zdálo, že vlastně to by bylo škoda jenom tam dávat úryvky. A teď se snažili dosáhnout toho, aby to mohl být aspoň tlustý katalog.
1: Takže jsme v té fázi, že na úryvky se to zdálo škoda těch vašich dopisů, že by jim to ublížilo, a už se to tedy blíží k okamžiku, že někoho napadne, to by mohla být kniha.
0: Ano, a to byl Karel Jadrný, nakladatel emigrantský v Mnichově. A ten nějak se potkali a oni mu řekli o tom, jestli by jim nepomohl ten katalog, protože oni hledali sponzora na ten katalog. A Karel, když to přečetl, tak řekl, hoši, to musí vyjít celé a já to vydám. A neměňte tam ani větu.

0: Drahý pane Kolář, zahrada je ve vrcholném kvetení, bujení, hnízdění. Do mé budky se nastěhovaly koňadry. Trnu, aby je zase ta šelma nezničila. Mívám pocit, že vidím a slyším ten překotný růst, že než přejdu celou zahradu, už se cosi mění. Klíčí hrachy, fazole, semínka všeho, co člověk vloží do země. Nemenší pohyb je v naší společnosti. Jakési napětí, nervozita, obavy. Stálé obavy z komunistů. Znovu ovládají řečnické tribuny, znovu slibují, co oni nikdy nemohou splnit. To všechno by nestálo za povšimnutí, kdyby vlastně stát nefungoval podle komunistických pravidel. Legislativu šroubují na staré zákony, největší zločiny jsou promlčeny. Třetí odboj není uznaný, rehabilitace se táhnou a stejně jsou zase řešeny komunisticky. Anglický letec v roce 1948 uletěl na československém letadle, anglická strana letadlo vrátila, přesto letci zůstane trest za odcizení letounu. Stále se mluví jen o majetcích, obchodu a nepodstatnostech dost. Srdečně zdravím. Madla, Praha, 5. května 1992.
1: Oni to přepisovali a Jadrný potom to tedy dovedl, ale udělal to s panem Pistoriem v Mladé frontě potom.
2: Vy jste samozřejmě viděla stránkové obtahy, vy jste dělala korektury, ale když jste viděla tu knihu hotovou, protože ta kniha už je na první pohled zvláštní, ta má nějaké fluidum, půvabná, taková, že se jí člověk dotýká zlehka a jemně ji otevírá. Jaký byl váš pocit, když jste ji poprvé viděla hotovou i s přebalem?
1: Blahý pocit byl překryt takovou... Já jsem byla z toho velice rozrušená, protože já jsem se bála, že ubližuju tam lidem, mým nejbližším třeba a přátelům, protože píšu tak otevřeně s vědomím, že to nikdy nebude číst nikdo jiný než pan Kolář. A on chtěl, abych mu vypisovala takové ty střety a to, jak, co já si myslím o těch lidech. A já jsem to všecko otevřeně psala. Takže já, když se to blížilo, to vydání, tak jsem měla větší a větší trauma z toho. A protože já jsem si pořád říkala, než oni to vydají, to já umřu. Ale teď se to blížilo a já pořád byla naživu, tak jsem byla z toho, velice se mi zle vedlo. A přijel pan Kolář a sešli jsme se a on mi řekl, čeho se bojíte, to se k vám nehodí, abyste se takhle bála. Přeci, jestli to jsou přátelé, tak unesou, tam nemáte nic tak špatného, co by se jich mohlo dotknout. Tak do mě vlil, on má takovou nějakou sílu v sobě, že já jsem začala být klidná, radovat se z té knížky, tak pak jsem se už radovala.
3: Úterý 9. října 1979. Po natáčení jsem jel za Madlou do Dobřichovic. Jabloně, hned jsem viděl, byly dokonale ozobány přesně do nadmořské Madliny výšky. Jisamu jsem našel u kávy nad knížkou o Mahenovi. Poslechni si, řekla, jak odpověděl Mahen v anketě na otázku, co potřebuje český národ. 10 000 Donů Kichotů. Jenže Don Kichot za první republiky a dnes, volal jsem za ní, to jsou úplně jiní Kichoti. Za chvíli bude půlnoc. Před chvílí Madla spoza své koutnice ze spánku zakňučela. Co je? Co je? Řekl jsem, abych ji z toho vytral. Změněným, klidně vyprávěcím hlasem řekla, zdálo se mi, že mě někdo zadržel v místnosti, někdo zvenku volal, co je, co je. A ten v místnosti mi skroutil ruce a vzal mi zápisník. usnula zas a já se jdu podívat, co takového v tom zápisníku má. Píše si tam jenom o Mahenovi a uvádí jeho přesný výpočet kichotů 10 000, rozumí se předválečných. Jeden předválečný kichot československý se však rovná sotva jedné desetině nynějšího.
2: V roce 1999 vyšel druhý díl dopisů Madly Vaculíkové Jiřímu Kolářovi. Opět potkal mnoho šťastných čtenářů.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

blizzard s vichřicí, já sám jedu Vánicí. A na cestě jsem skoro celý den. Jedu k tí, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil. A jen

Před nocí šílenou, bílou mlhou, černou tmou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil.

Sheila Maria. Kůň už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat. Vítr stopy ničí, jako ráno sem. Tak se nocí probíjí, zláhle brandy popíjí a jen cím.

来跟 Maria。V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho.

0: 70. narozeniny slaví v těchto dnech herečka Chantal Poulain, která v naší zemi žije už několik desetiletí, ale při setkání s ní si vždy vybavíme, že má francouzské kořeny.
1: Krom herectví se věnuje i hudbě a poslouchat můžete třeba i její šanzony. Známá je i díky své charitativní činnosti v nadaci Archa Chantal.
0: V Českém rozhlase Pohoda si Chantal Poulain připomeneme hned několikrát.
1: V neděli 16. srpna to bude tobogán Tomáše Slámy. O den později tandem Jana Rosáka.
0: Do třetice všeho dobrého přijala Chantal Poulain pozvání Ondřeje Suchého a tak můžeme v pondělí 17. srpna poslouchat záznam její návštěvy v Nostalgickém muzeu zábavy v roce 2001.
1: Český rozhlas Pohoda,

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Srdečně vás vítám u poslechu čtvrtečního Kolotoče na pohodě. I dnes vás v něm představíme celou řadu zajímavostí. V jazykovém koutku bude řeč o tvoření názvu zvířecích mláďat. Seznámím vás s receptem na plecko s majoránkou. Chybět nebude hobby rubrika, ve které se dozvíte pár rad ohledně vysévání a vysazování rostlin na vašich zahradách. Na výlet vás pozveme do Hanušovic v Olomouckém kraji, kde navštívíme pivovarské muzeum. Pěkně se usaďte, právě začínáme. A to písničkou Kočovní herci v podání Františka Nedvěda.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: Hanušovice v Olomouckém kraji jsou nejen branou do jeseníků, ale také místem, které je spojené s vařením piva. Historie zdejšího pivovaru sahá až do předminulého století a nahlédnout do ní je možné v muzeu, které se nachází v prvním patře pivovarské restaurace nedaleko vjezdu do areálu. Ta se navíc může pochlubit novou expozicí, kterou našeho olomouckého kolegu Mirka Kobzu provedla průvodkyně Blanka Strnadová.
1: K obnově našeho muzea nás vedlo to, že vlastně expozice už zde byla 12 let a samozřejmě se nám sem vrací návštěvníci a my jsme chtěli ty návštěvníky překvapit i něčím novým, nejenom tu stálou expozici, která tady byla dříve. Samozřejmě ten čas pokročil, takže vlastně i návštěvníci mají jiná přání a jiné požadavky, takže jsme se jim snažili vyhovět touto novou expozici.
2: Co tak nejvíce se změnilo v té expozici oproti tomu, co tady bylo?
1: Tak největší změna je to, že jsme sem vlastně dostali prvorepublikový výčep a udělali jsme tady vždy vlastně posezení v takové starodávné hospůdce. Je to, jak kdyby jsme přenesli návštěvníky do hospůdky na Šeráku, která vlastně dřív tak vypadala a vlastně i fototapeta na stěně zdobí tu naší hospůdku tím pohledem na ten Šerák.
2: Jak to je vůbec se získáváním artefaktů do muzea, protože samozřejmě pivovar není úplně typickou muzejní organizací, nicméně předpokládám, že vlastně mezi lidmi ještě těch věcí vlastně z historie hanušovického piva může být docela dost.
1: Mezi lidmi je toho strašně moc. Třeba když sem přišel pán, že uklízel na půdě a našel to po tatínkovi, tak mi sem hodil dvě sklenice. Ty artefakty a to, co tady máme vystavené, je vesměs od sběratelů. Samozřejmě jsou to i dochované věci z pivovaru, které jsme tady měli. Ale třeba ty nádherné sklenice máme i od pana Hasoně, který je dlouholetý sběratel, od pana Sokola, který vlastně prodal sbírku pivovaru. Nebo zde máme vlastně i fotografie a ty máme od pana Ladislava Matějčka z Bludova, který nám dovolil jeho fotografie, vlastně těch jeho historických pohlednic vystavit.
2: Co je tak nejcennější? Vždycky se návštěvníci ptají, co je taková ta perla, ta třešnička na dortu zdejšího muzea.
1: Je to právě ten výčep. To je opravdu třešnička na dortu a ještě vedle toho výčepu se vlastně nachází historická lednička, která vlastně fungovala v těch historických hospůdkách. Takže to je to nejcennější, co teď tady máme.
2: Mimochodem, ví se, odkud ten výčep je, kde fungoval?
1: Ten výčep je od emeritního sládka pana Miroslava Koutka z Litovle, který vlastně on získal od nějakých sběratelů, jelikož on má nádherné pivovarské muzeum v Litovli a vlastně od něho máme výčep zapůjčený.
2: My už tady máme první návštěvníky, budeme se jí zeptat, co je přivedlo do muzea.
3: Jedeme z hor, chtěli jsme někam ještě s dětskama na výlet, ať se ještě někam podíváme, protože nás v 10 hodin vyprovodili z hotelu a děcka si vybrali pivovar.
2: Takže vztah k pivu asi bude. Znáte místní pivo?
3: Známe místní pivo. Pánové ho pili celý týden vlastně na hotelu.
2: Odkud jste?
3: Z Brna.
2: Jak máte povědomí třeba o výrobě piva? Pomůže vám taková návštěva tady?
3: Nějakou exkurzi já osobně už jsem prošla. Chtěli jsme se teda tady podívat do exkurze, bohužel to nejde, protože bychom museli čekat už to na 3 odpoledne, takže se nepodíváme.
2: Většina těch lidí chce také navštívit pivovar. Je to možné vlastně v rámci prohlídky muzea?
1: Návštěvníci si prohlídnou muzeum, zhruba ta prohlídka trvá těch 20 až 30 minut a po prohlídce vlastně k ceně té stupenky mají film. V tom filmu vlastně nahlédnou během 15 minut, jak to vůbec vypadá v našem pivovaře. Na exkurzi se musí objednávat, předem je to lepší, ale pokud je skupinka zhruba těch 10 osob, tak já jsem průvodkyně exkurzi, takže jsem schopná to tady zavřít, když tu nikdo není a provést je vlastně pivovarem.
0: Říká průvodkyně Blanka Strnadová. Zbývá dodat, že u pivovarského muzea v Hanušovicích je i dětské hřiště a také zmíněná restaurace. A to je možná jeden z důvodů, proč náš kolega Miroslav Kobza pozval právě tam.

0: Mnohdy jsou inspirací našeho jazykového koutku posluchačské dotazy a ne jinak tomu je i dnes. Tentokrát bude řeč o tvoření názvu zvířecích mláďat. Vítejte u chvilky s naší mateřštinou, s kolegou Stanislavem Juríkem a odborníkem na češtinu.
1: Dnešní jazykový koutek je inspirován dětským dotazem. Děti mívají přirozený zájem o zvířátka a zvířecí rodiny. A jak tyto rodiny poznávají, ptávají se, jak se říká mláděti toho a toho zvířete. Víte, jak se říká třeba mláděti lasičky a tchoře? Pokud ne, tak dneska se to dozvíte od Martina Proška z Ústavu pro jazyk český. Dobrý den.
2: Dobrý den. Mládě lasičky patří mezi ta mláďata, která v běžném životě nepotřebujeme pojmenovat zrovna často, protože s nimi nepřicházíme do styku tak těsně jako třeba s domácími zvířaty. S tím souvisí i to, že u zvířat jako lasička nebo chcete-li lasice nerozlišujeme běžně jedince rodu mužského a ženského. Nemáme prostě samostatné pojmenování pro samce lasice a samici lasice, jako je tomu třeba v případě kůň a kobyla, nebo kočka a kocour. V takovém případě se název mláděte odvozuje od názvu daného dospělého zvířete obecně. Takže máme lasička a od toho utvoříme název mláděte lasičče a píšeme ho se dvěma č.
1: To opravdu nezní jako běžně užívané slovo.
2: To je dáno tím, co už jsme zmiňovali, totiž, že životy lasiček nejsou z životy lidí tak těsně spjaty, ale z čistě slovotvorného hlediska je lasičče zcela správně utvořené české slovo. Když se vrátíme k těm zvířecím rodinám, všimněte si, že z jazykového hlediska jsou pozoruhodné nejen názvy mláďat, ale i ostatních členů zvířecích rodin. Už jsme poukázali na to, že někde jazykově nerozlišujeme samce a samice. Kromě toho můžeme pozorovat, že názvy některých členů jsou tvořeny od zcela jiných základů, například divoký vepř a bachyně, kůň a hříbě, nebo se také pro mládě užívá zdrobněliny od názvu dospělého jedince, osel a oslík.
1: Jak by se tedy správně pojmenovalo mládě tchoře, o kterém jsme mluvili v úvodu?
2: I tchoř patří mezi ta zvířata, která s námi nezdílí těsné soužití a u kterých běžně nerozlišujeme jedince mužského a ženského pohlaví. A proto i tady se název mláděte musí utvořit od názvu dospělého jedince. Správně bychom tedy tchoří mládě nazvali tchoře.
1: U kterých dalších mláďat bychom se mohli dostat do úzkých, kdyby bylo potřeba je pojmenovat?
2: Jejich seznam by byl hodně dlouhý a myslím, že není asi účelné je vyjmenovávat. V běžné konverzaci je neužijeme, spíše jen v nějakých specifických kontextech nebo ve specifických prostředích, řekněme mezi zoo,

0: ekology, chovateli, zájemci o přírodu a podobně. Jen tak pro zajímavost si můžeme uvést některé méně obvyklé názvy mláďat z publikace Tvoření slov v češtině. Lišče, sojče, orlíče, králíče, kamzíče, jezevče, zubře, kondoře nebo třeba ještě vidře.
1: Martin Prošek probral názvy mláďat v dnešním jazykovém koutku. Díky za to, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Tolik dnešní zajímavý jazykový koutek, který vystřídají písničky v podání Hany Boštíkové a Judity Čeřovské. A už za chvíli si představíme recept na plecko s majoránkou.

0: Dnes se budeme s milovnicí lidové kuchyně věnovat bylinkám. Tentokrát bude základem receptu vepřové plecko, ale nejprve nám naši průvodci světem starých receptů Jaroslav Hoření a Vladimíra Jakoubějová povědí něco o významu majoránky v české kuchyni.
1: V našem bylinkovém povídání si dnes něco řekneme o Mariánce, Mariáně či Majoránu, jak naše babičky říkali Majoránce, královně mezi bylinkami české tradiční kuchyně. Majoránka je jednou z těch bylinek, bez kterých by česká kuchyně nebyla českou kuchyní. A přestože ta naše kuchyně je trochu nezdravá, s majoránkou je to naopak. Majoránka udělá pokrmy nejenom vonavější a chutnější, ale taky stravitelnější. Dodá jim své léčivé účinky. Majoránka je totiž víc než jen koření nebo aromatická rostlinka. Je to léčivka se vším všudy. Babičky proto používaly k léčení řady nedohů. Proti nadýmání, průjmu, střevních křečích, podpoře chuti k jídlu, proti zánětům, nachlazení, taky na podsuchané nervy nebo při únavě. Přidávala se taky do řady bylinkových směsí.
2: Majoránka proto nechyběla v žádné zahradě a nejen kvůli svým léčivým schopnostem.
1: Přidávala se do polévek, omáček, do kucmochu a svítku ze zeleniny, do zapékaných pokrmů z brambor i masa. Spíš bychom mohli vyjmenovat jídla, do kterých se toto koření nedávalo, těch by bylo určitě méně. Při vaření babičky s více druhy koření ale nekombinovaly, protože je hodně vonavá. Přidávali do pokrmů s ní pouze pepř a sůl.
2: Ale výborně se snoubí třeba s česnekem a jednu takovou kombinaci z babičiny kuchyně si dnes vyzkoušíme, bude to vepřové plecko s česnekem a majoránkou.
1: Budeme potřebovat 1 kilo vepřového plecka, sůl, pepř, sladkou mouku na obalení, sádlo, 2 cibule, 3 mrkve, čtvrtku celeru, 6 troušků česneku, 2 lžíce majoránky a 2 deci smetany. Maso nakrájíme na plátky, naklepeme, osolíme, opepříme a obalíme v hladké mouce. Cibuli nakrájíme na kostičky, na sádle v pekáči osmažíme do hněda, vložíme plátky masa a opečeme z prutka z obou stran. Do pekáčku přidáme na jemném struhadle nastrouhanou mrkev, celer, česnek, osmahneme a podlijeme asi 3 deci vody. Vsypeme majoránku, vložíme do vyhřáté trouby a pečeme odkryté za občasného podlití vodou. Šťávu není třeba zahušťovat, mouka z masa a nastrouhaná zelenina nám ji zahustí. Na závěr pečení pak polijeme smetanou a podáváme s knedlíkem.
0: Po receptu na plecko s majoránkou další porce pohodové muziky. Zpívat vám budou Iveta Simanová a Milan Drobný a hned poté si poslechnete další dobrou radu s Josefem Černým.
3: Tady je Pohoda.
4: Český rozhlas Pohoda.

0: Opět otevíráme na Pohodě naši rozhlasovou poradnu a s ní i dotaz posluchače Ladislava, který potřeboval před sezónou vyměnit pneumatiky. Jak to pokračovalo, vysvětlil našemu dobrému rádci Josefu Černému v e-mailu.
1: Protože jsem žádné neměl, svěřil jsem všechno servisu. Doma jsem ale zjistil, že namontované pneumatiky mají jiný rozměr, než by měly mít. Servisu mi odpověděli, že to ničemu nevadí. Mám pneumatiky reklamovat a požadovat jejich výměnu, případně vrácení? Pane posluchači, pneumatiky by měly mít takový rozměr, který je uvedený v technickém průkazu. Reklamaci tedy zopakujte a požadujte výměnu za správný typ. V případě, že by servis takový neměl, pak můžete od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení peněz nejen za pneumatiky, ale i za montáž.
0: Vysvětluje dobrý rádce Josef Černý. Jste na Pohodových vlnách a já vám přeji krásný den. A po Pohodových písničkách následuje hobby rubrika, ve které se dnes dozvíte pár rad ohledně vysévání a vysazování rostlin na vašich zahradách.
2: Jedna za druhou.

Randem Jana Rosáka. Jeden z nejznámějších rozhlasových moderátorů zpovídal celá léta osobnosti nejrůznějších profesí. Herce, sportovce, lékaře, zpěváky, ale také spisovatele, kuchaře, architekty nebo cestovatele. Ty všechny a mnohé další přivítal Jan Rosák na Tandemu. Na každé všední dopoledne jsme pro vás z rozhlasového archivu vybrali jeden ze zajímavých rozhovorů. Tandem Jana Rosáka uslyšíte od pondělí do pátku po 9. hodině. Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Mnozí z vás jsou dlouholetými zahrádkáři, na spoustu věcí jste přišli sami stylem pokus omyl a teď už předáváte zkušenosti mladším. Ale třeba vezmete za vděk pár radami, které se týkají vysévání a vysazování. Slovo má Ivan Dvořák z časopisu Zahrádkář a redaktorka Jolana Nováková.
1: No, než začneme třeba sázet stromy a keře, tak si musíme zjistit, jak velké budou v dospělosti, jestli potřebují slunce a nebo stín, nebo jestli jim nevadí sucho, nebo jestli naopak potřebují vlhko, jestli snášejí vápník v půdě. Ač jsme malá republika, tak vlastně ta odlišnost těch půd je hodně velká. Jiná půda je v Polabí, jiná je na Pálavě a každá ta půda dává možnost jiným rostlinám, aby rostly a aby produkovaly nějaký výnos.
2: A taky bychom asi měli vysazovat pouze to, o čem víme, co to vlastně je, jestli je to jedlé, nebo jak to kvete, kdy to kvete a tak dále. Já jsem třeba nedávno za vámi přišla, vysadila jsem podražec do pergoly, krásně mi tam roste, on má takové jakoby zelené okurčičky a já samozřejmě hned jsem myslela na to, že by se to dalo sníst, vy jste mi říkal, že ne.
1: V žádném případě, no. To já bych měl třeba i jiný příklad vlastně z té zeleniny, lilek gvinejský. To jsou takové drobné plody, vypadají jako borůvka. Někdo pojmenovává letní borůvkou, nebo tomu říkají gvinejské borůvky. A ta hranice mezi tou jedovatostí a jedlostí je vlastně v úrovni zrání. Takže pokud jsou plně dozrálé, pak jsou jedlé.
2: Co se týká třeba květin, tak bychom měli vysazovat na určitou vzdálenost.
1: Jak ta zelenina nebo i ty květiny, tak pokud nemají dostatek prostoru, tak se neukážou tak, jak mají vypadat. A tím, že jsou ve stísněném prostoru, tak můžou i daleko víc podléhat chorobám nebo škůdcům, protože se mají kam schovat, to je jedna věc. A druhá věc je, že ty listy jsou křehčí, měkčí, jemnější, protože jsou v polostínu, nejsou na plném slunci, takže ty rostliny, které jsou blíž u sebe, tak takovým šnekovi to daleko líp chutná.
2: A co takové to heslo přiměřeně?
1: Když se domluvíte se sousedama, tak je to taková nějaká pohoda. Třeba já nepěstuju pórek, soused ano, soused zase nepěstuje rajčata, takže vyměňujem. Ale když máte špenát a vlastně víte, že ho musíte během 4 dnů sklidit, protože jinak vám vykvete a bude hořký, tak vy ty zájemce neseženete. A když to otrháte všechno, tak máte doma plnou vanu špenátu a kdo to bude zpracovávat? A kam se to potom dá? U těchto těch rostlin je třeba přiměřeně.
2: Toto heslo by se určitě nemělo užívat při různém vážení a vyměřování a tak dále a tak dále. To by mělo být přesně.
1: Pokud jde o přípravky na ochranu rostlin nebo o hnojiva, pak neexistuje nic přiměřeně nebo odhadem. Neexistuje hrstička malá, větší nebo třeba jedno šplíchnutí a prostě tam se to musí odměřovat tak, jak se má a musí se dodržovat třeba i termíny ochranná lhůta a takovýhle věci.
2: Jaké jsou vůbec nejčastější dotazy, se kterými za vámi lidi chodí?
1: Hit posledních sezon je res na hrušních. Oranžové fleky na listech hrušní a vzespoda, že jsou tam takové hrbolky.
2: Co plíseň? Na to se lidé taky ptají často.
1: Velká většina těch plísní je padlí. Pokud je to třeba jemný povlak na listech bílý, tak už tady něco nehraje, protože ty plísně vypadají zpravidla jinak a obyčejně se dostáváme do té skupiny toho padlí.
0: Vysvětluje Ivan Dvořák. Mnoho dobrých rad týkajících se chorob a škůdců rostlin najdete každý měsíc v tištěné verzi časopisu Zahrádkář. Kdo má přístup k internetu, přehledný atlas chorob a škůdců s množstvím fotografií, najde na webu zahrádkáři.cz.
3: Posloucháte Kolotoč,
4: magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: souboje rytířů, dobovou hudbu a tanec, vystoupení kejklíře i ohňovou show nabídnou sobotní templářské slavnosti ve Vsetíně. Její 16. ročník se uskuteční od 14 do 21 hodin v areálu Vsetínského zámku. Část programu bude znovu hostit také nedaleká hvězdárna. Slavnosti připomínají dávnou přítomnost rytířského řádu templářů v regionu a jeho spojitost s počátky města Vsetína. Původním posláním templářů byla ochrana Jeruzalémského království a poutníků směřujících do Jeruzaléma. Řád založený začátkem 12. století získal velké bohatství i značný vliv, což bylo trnem v oku mocným a také se to stalo příčinou jeho pádu. Vlastnili hrady a pozemky po celé Evropě i na Blízkém východě. Vydělával na křížových výpravách a obchodem se svatou zemí. Na území České republiky je kromě Vsetína s templáři spojen kostel svatého Vavřince na pražském Starém městě nebo lokality jako Čejkovice na Hodonínsku a Jamolice na Znojemsku s blízkým hradem Templštejnem. Další prázdninový tip na váš výlet s rodinou. Přeji příjemné odpoledne a dobrou chuť k obědu, pokud se chystáte právě obědvat. Přeji pohodovou zábavu a příjemný poslech.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Ivan Sergejevič Turgeněv, Šlechtické hnízdo. Dramatizovaná četba na pokračování z díla klasika ruské literatury.

0: Lavrecký cítil, že se v posledních třech dnech začal dívat na Lízu jinýma očima. Vzpomněl si, jak se vracel domů a v tichu noci na ní myslel a říkal si o kéžby. To kéžby, které vztahoval na minulost, na nemožné, to se uskutečnilo, i když ne tak, jak doufal. Byl tedy svobodný. Ale pouhá svoboda nestačí. Lavrecký nemyslel ani tak na ženinu smrt, jako na to, co odpoví Líza Panšinovi na jeho nabídku k sňatku. Myslel si, že poslechne matku a provdá se za něho. Ale i kdyby ho odmítla, jemu by to vlastně mělo být jedno. Tak se alespoň ujišťoval. Ale nastal večer a Lavrecký šel zase ke Katilinovým. Zastihl tam Panšina, jak hrál s Mariou Dmitrievnou piket. Maria Dmitrievna mírně svraštila obočí a pomyslela si, že si Lavrecký k ním zvykl příliš často chodit. Přesto ho přivítala s roztomilým úsměvem.
1: To je ale překvapení, bratránku. Přisedněte si.
2: Dobrý večer, Fyodore Ivaniči.
1: Vy také umíte hrát piket?
3: Bohužel ne.
1: Bože, teď jsem docela zbytečně odhodila kartu.
2: 90, Mario Dmitrievnu.
1: Co se dá dělat, Volodimíre? Spočítejte tedy štychy.
2: 101, 102, srdce 103.
3: Mám strach, že jsem vaši hru pokazil já, sestřenko. Mohl bych vidět Marfu Timofějevnu?
1: Jistě, že můžete. Je doma nahoře. Jděte za ní.
0: Lavrecký šel nahoru. Marfu Timofějevnu našel také u karet. Hrála s Nastasiou Karpovnou duračky.
4: A Féďa, pěkně vítám. Posaď se, panáčku, my to hned dohrajeme. Chceš zavařeninu, Šuročko? Podej sem zavařeninu.
3: Ale ne, tetičko, děkuji, nechci zavařeninu, i když ji máte vždycky výbornou.
4: Nechceš, tak se jen tak, ale s kouřením si nezačínej, nesnesu ten váš odporný tabak a matrosek taky po
3: ale
4: něm
3: tetičko,
4: kýchá.
3: Tetičko, já jsem vůbec nechtěl kouřit.
4: Byl jsi dole?
3: Ano.
4: A koho jsi tam viděl? Je tam pořád ten Panšin?
3: Ano, hraje s Mariou Dmitrievnou piket.
4: A Lízu jsi viděl?
3: Ne.
4: Ne? Chtěla jsem přijít. A tady máme my o vlku a vlk za humny.
5: Jdu k vám na chviličku, Marfo Timofějevno. Vítám vás, Fyodore Ivaniči.
3: No, Lízo, jsem moc rád, že vás vidím. No,
4: tak ty jsi přišla jenom na chviličku. A proč pak jenom na chviličku? Proč jste vy mladé holky jenom všechny tak neposedne? Vidíš, že mám hosta. Porozprávěj si s ním. Věnuj se mu.
5: Já nevím.
4: Když ty se mu nebudeš věnovat, kdo pak jiný? Já jsem pro něho tuze stará a on je pro mě tuze chytrý. A pro Nastasiu Karpovnu je tuze starý. Ta bych chtěla jenom samé mladíčky.
3: Tetičko, nezlobte Nastasiu Karpovnu.
4: Ale co by ne?
5: Ale jak se mám věnovat Fyodoru Ivaniči? Jestli si to bude přát, zahraju mu raději něco na klavír.
4: Výborně, ty jsi moje hodná holčička, běžte milý dolů a až to skončíte, přijďte zas. Právě jsem prohrála, mrzí mě to, chtěla jsem zas jednou vyhrát.

0: Děkuji vám, Lízo. Hrála jste moc hezky.
1: Ne, ne. Nemám dnes na hraní to správné rozpoložení. Je to pravda, co se říká, lidské srdce je plné rozporů. Hodně jsem na vás a na naši rozmluvu myslela. Váš případ by mě měl polekat, vzbudit ve mně nedůvěru ke sňatkům z lásky, ale já...
0: Odmítla jste pan Šína?
1: Ne, ale ani jsem nezvolila. Řekla jsem mu všecičko, co jsem cítila, požádala jsem ho, aby počkal. Jste spokojen?
0: Snad ano.
1: Co je vám?
0: Nic, je mi velmi dobře. Rád vás vidím.
1: Zdá se mi, že kdyby mě měl Vladimír Nikolajevič opravdu rád, nebyl by mi napsal ten dopis, musel by přece cítit, že mu teď nemohu odpovědět.
0: To není důležité. Důležité je to, že ho nemáte ráda.
1: Přestaňte, co to říkáte? Někdy opravdu nevím, co si myslet. Vidím před sebou stále vaši nebožku ženu a mám z vás skoro hrůzu.
0: To bych nechtěl, Lízo. Zahrajte mi něco.
1: Co vám mám zahrát?
0: Co chcete?
2: Nehraje moje Lizetka roztomile? Co o tom soudíte, milý Volodimíre?
0: Ano, ano. Velmi roztomile.
2: Jste na řadě, Volodimíre.
3: 14 králů.

0: Lavrecký nebyl žádný mladík. Nemohl sám sebe dlouho klamat. Toho dne věděl jistě, že Lízu miluje. Každé ráno chodil na poštu, ale stále nepřicházelo nic, co by potvrdilo zprávu o smrti jeho ženy. Někdy si připadal sám sobě odporný.
1: Co to se mnou je? Čekám na zprávu o smrti své ženy jako havara na krev, pane bože. Že bych pocitoval nějakou radost, to nemohu říct. Co pak mám v 35 letech nic lepšího na práci, než abych se zase svěřil do rukou ženy? No ale Líza není jako tamta. Nechtěla by po mně nikdy potupné oběti. Neodváděla by mě od mých povinností. Sama by mě povzbudila k poctivé, tvrdé práci a šli bychom společně ke krásnému cíli. Ano. Ano, to všechno by bylo dobré, ale zlé je, že o mě vůbec nestojí. Proč bych si měl myslet, že bych chtěla jít životem se mnou? Neřekla mi nadarmo, že má ze mne hrůzu. Ale ani panšina nemá ráda. Jenže to je malá útěcha. Ale přesto se mi zdá, že se Líza v posledních dnech hodně změnila. Nikdy nebyla tak neklidná. Jenže pro mne to nemůže stejně nic znamenat.
0: Lavrecký odjel do Vasiljevské, ale nevydržel tam ani 4 dny. Vrátil se do města a přestože si všiml, že ho Maria Dmitrievna přijímá s jistou rozmrzelostí, nedokázal svou návštěvu u Katilinu odložit. Líza byla nesvá a rozpačitá.
2: Fyodore Ivaniči, vracím vám knihu od Voltra Scotta, kterou jste mi půjčil.
1: Líbilo se vám to?
2: Nečetla jsem ji.
1: Proč? Vždyť jste si ji sama přála.
2: Není mi zrovna do čtení.
1: Není vám dobře? Nejste nemocná?
2: Ne. Už jste u nás dlouho nebyl.
1: Musel jsem odjet na pár dnů do Vasiljevské.
2: Fyodore Ivaniči, trápí mě něco. Nevím, jestli mám právo nechat pančina ještě čekat na odpověď.
1: A proč?
2: Protože začínám tušit, jaká ta odpověď bude.
1: Lízo.
2: Ne, neříkejte nic. Nešel byste zítra na mši? Je neděle. Pojďte, prosím. Pomodlíme se oba společně za její lehké odpočinutí.
1: Dobře, Lízo, přijdu.
2: Děkuji vám a naschledanou.
1: Počkejte chvilku, neodcházejte. Tak dávno jsem nebyl s vámi sám. Jako kdybyste se mne bála. Je to tak?
2: Ano.
1: A proč pro Boha?
2: Nevím.
1: Lízo, povězte mi. Už jste se opravdu rozhodla?
2: O čem?
1: Vy mi rozumíte.
2: Já nevím. Neptejte se mě na nic, já nic nevím, sama sebe neznám. Zbohem.
0: Lavrecký ještě v noci myslel na Lízin zmatený a zároveň tázavý pohled. Nemiloval jako chlapec, nehodilo by se, aby vzdychal a soužil se. Líza sama vzbuzovala jiný cit. Ale láska skrývá pro každý věk svou zvláštní trýzeň. A on ji poznal dokonale.

Lavrecký denně navštěvoval Katilinovým a denně pozoroval proměnu, která se odehrávala s Lízou. Za několik dnů se stala úplně jiná, než jak ji znal. V jejich pohybech, hlase i smíchu cítil skrývaný neklid a neobvyklou rozkolísanost. Marja Dmitrievna jako pravý sobec nic netušila, ale Marfa Timofějevna začala svého miláčka pozorovat. Jednou, když Lavrecký přišel ke Katilinovým, zastihl je v plné přípravě na večerní bohoslužbu. Byla objednána na přání Lizavety Michajlovny. Lavrecký zůstal. Marja Dmitrievna se velkopansky křižovala a zřejmě se nudila. Marfa Timofějevna vypadala ustaraně. Líza stála nehnutě a podle soustředěného výrazu její tváře bylo vidět, že se vroucně modlí. Když líbala po skončení mše kříž, políbila také knězi velkou červenou ruku. Když si k ní Lavrecký na chvíli přisedl, chovala se stroze, skoro ledově, a ani jednou se na něho nepodívala, jako by si ho schválně nevšímala. Zmocnilo se jí chladné, vážné vzrušení.

0: Mon cher cousin.
1: Je skutečně krásný večer. Nechcete jít opravdu ven?
0: Ne, ne. Mně to stačí s otevřenými dveřmi. Jsme skoro venku. Volodimíre, do této podmanivé noci by se hodila romance. Jsem přesvědčena, že určitě neznáme vaši poslední romanci.
2: Oh, uhodla jste, Mario Dmitrijevno. Včera jsem pocítil tak silnou inspiraci, že jsem složil romanci na svoje vlastní slova.
0: Znamenitě, tak začni.
2: O ne, trochu se ostýchám, je to takové hodně intimní. Chci říci, že to není pro široký okruh posluchačů.
3: Pane Panšine, já bych vaši romanci jistě taky ocenila, jen nebuďte tak ostýchavý.
2: Děkuji za uznání, Marfo Timofievno. Ale přesto bych byl raději, kdybych mohl předvést svou romanci někdy jindy.
0: Dobře, Volodimíre, ale něco ze svého umění nám musíte předvést. Zarecitujte třeba něco.
2: Oh, prosím, to velmi rád. Co by to mělo být? Máte nějaké zvláštní přání, Lizaveto Michajlovna?
4: Ne, vyberte si, co je vám líbo.
2: Pak to tady bude Lermontov. Věř při půlnoční hvězdě mi, při světle jímž nás východ ovál, že ni žádný car na zemi, král nad Perzí s růžemi, takových očí neceloval. Fontán, jenž u harému snil, že ještě v žádné žhavé léto postavu podobnou snad této svou rosnou mlhou neskropil. A když je ruka pozemšťana po drahém čele roztěkaná, tak jemné vlasy rozpletla. Věř, od těch dob, co pryč jsme z ráje, že kráska, jakou Tamara je, pod jižním sluncem nekvetla.
0: Vynikající, Volodimíre, jak dokonale přednesen.
2: Ale nechme umění, Mario Dmitrijevno, Lermontov je samozřejmě vynikající ruský básník, ale co to ostatní? Ujišťují nás, že jsme mladí, ale to je přece nesmysl.
5: Já dávám přednost mládí.
2: Mládí, které nemá vynalézavost. Musíme všechno chtě nechtě přejímat od jiných.
0: Svatá pravda. Ve věcech módy to my ženy víme až moc dobře.
2: Jsme nemocní, říká Lermontov a já s ním souhlasím, ale tvrdím, že jsme nemocní jen proto, že jsme se stali Evropany pouze na polo. A čím jsme si ublížili, tím se také musíme léčit.
5: Máte na mysli pozemkovou daň?
2: Samozřejmě také, vždyť se o tom nedávno přesvědčili ty nejlepší hlavy. My se musíme učit od Evropanů, především od Francouzů a Angličanů. Všechny národy jsou v podstatě stejné, jde jen o to zavádět dobré instituce. Vzorů máme dost.
5: Nemohu s vámi souhlasit. Mluvíte stále o západních vzorech. Já jsem tam léta žil. A rozhodně bych nepřejímal všechno, co jen zdánlivě vypadá moderněji a přitažlivěji. Zapomínáte, pro koho to chcete. K nám do Ruska se nehodí všechno, protože všechny národy nejsou konec konců stejné. Zapomínáte na národnostní specifika.
2: Nezapomínám, nevylučuji, že by bylo možné se přizpůsobit současnému národnímu životu. Ale to je naše věc, věc nás, co sloužíme.
5: Já dávám přednost mládí, které si tady, odtud a samoporadí. Já dávám přednost nezávislosti Ruska.
2: Ta by přece nebyla ohrožena, nemusíme se přece znepokojovat. Ostatně dobré nové instituce v nejhorším případě sami předělají náš národní život a zkultivují ho.
5: Děkuji pěkně za takovou kultivaci. Chápete vůbec, co říkáte, pane Panšine? Vy byste byl ochoten za lacinou cenu vypadání a dočasného technického pokroku udělat z Ruska odvar Francie, nebo v kom jste se zhlédl? No to je přece naprostý nesmysl. Ruský člověk má právo žít v duchu svých tradic a nepopouškovat po někom. Co mu to vlastně nabízíte?
2: Kulturu, takovou, jaká je v mnoha zemích považována za samozřejmost.
5: A vy si myslíte, že tady není dost mladých a chytrých a silných lidí, kteří by to dokázali bez trapného napodobování nějakého hloupého a hlavně naprosto nevhodného vzoru? Vy jste typický západník.
2: Ano, protože v tom vidím budoucnost Ruska. A chytří lidé tady musí všechno předělat, to je naše povinnost.
5: Já bych na sebe tolik povinností nebral být na vašem místě.
2: Vy jste prostě zaostalý konzervativec.
5: Ano, nedávno mě přítel nazval pro změnu zaostalým volteriánem. Myslím, že jste se oba mýlili.
2: A promiňte.
0: Volodimíre, to je požitek vás poslouchat. Až je mi smutno, že je to jenom v mém salonu. Zasloužil byste si veřejné vystoupení.
5: Pane Panšine, vy vůbec nechápete nemožnost změn.
1: z pouhé samolíbosti, nepodložené ani znalostmi rodné země, ani znalostmi

0: znalostmi ostatního světa, ani skutečnou vírou v nějaký ideál. Jako příklad špatného postupu vám mohu ukázat svou vlastní výchovu. Žil jsem na ruské vesnici s ruskými lidmi, spjatý se všemi ruskými zvyky. A najednou mi tohle všechno vzali, oblékli mě do skotského kroje a začali ze mě dělat Angličana. Nedovedete si představit, jaký zmatek mi nadělali v hlavě. A trvalo to mnoho let, než jsem dokázal v sobě nějak srovnat Rusa, kterým jsem byl, a Angličana, kterého ze mě chtěli udělat. Já uznávám národní pravdu a jsem před ní pokorný. Jsem pokorný tou pokorou, bez které neobstojí ani smělost proti lži. Rusko se obejde bez každého z nás, ale nikdo z nás se neobejde bez Ruska. Pravdu jste měl v tom, že tady mnoho schopných lidí lehkomyslně maří čas, místo aby pracovali a dostali zemi na úroveň, kterou by si přáli.
1: No to je krásné, co říkáte. Ale prosím, vy sám? Vy jste se vrátil do Ruska a co vlastně hodláte dělat?
0: Orat půdu. A budu se snažit to dělat co nejlíp.
1: To je bezesporu velmi chválihodné. I mě lidé říkali, že jste v tomto oboru dosáhl velkých úspěchů, ale jistě sám uznáte, že každý není schopen takové práce.
2: Básnická povaha nemůže jistě orat. A potom, vy jste, Volodimíre, jistě povolán k tomu, abyste se zabýval věcmi velkorysejšími.
1: Jak pozoruji, večer pokročil a je tam stále krásně. Ani nevím, proč jsme tak dlouho mluvili o politice. Jistě jste se nudila, Lizaveto Michajlovno.
3: Ne, nenudila.
1: A venku zpívá slavík? Slyšíte? Nechcete si zahrát něco ze Schuberta? Oh, přímo mě to svádí.
3: Promiňte, ale nechce se mi.
1: Oh, škoda. Myslím, že bychom se mohli teď projít venku, jistě je tam ještě teplo.
4: No, teplo tam určitě je, ale taky příliš velká tma. Měsíc nesvítí, neviděli bychom na cestu.
2: No, skutečně, na to už je pozdě. Vždyť je tady tak příjemně.
1: Mario Dmitrievno, mohl bych vám navrhnout partii piketu?
2: Cože? Za takového večera hrát karty?
1: Nechce se vám.
2: Ale vlastně proč ne? Doprovoďte mě vedle, Volodimíre. Doufám, že se vám nepodaří vyhrát.
1: No, taky doufám.
4: Feďo, pojď si sednout ke mně. Dal jsi mu co proto Mudrlantovi jednomu, děkuju ti.
3: Já bych vám měla také poděkovat, Fjodore Ivaniči.
0: Proč, Líza?
3: Nemám ráda, když někdo mluví tak jako Vladimír Nikolajevič. Nemyslela jsem si, že jsem vlastenka, ale pohrdavé řeči o Rusku mě opravdu urazily. To by žádný člověk neměl o své zemi říkat.
4: Tak, tak, holčičko moje. To už je 10. Tak to já vás opustím. Starý člověk musí jít dřív spát. Hlavně proto, že se těžko k spánku donutí. Dobrou noc.
0: Chcete se vrátit k matce, Lizo?
3: Ne, zůstaňme tady. Já karty nerada hraji a nerada se na to i dívám.
0: Zdá se mi, že je víc věcí, které máme oba rádi nebo neradi.
3: Ano, je to tak.
0: Dnes jste na mě působila dojmem velikého klidu, Lízo. Poslední dobou jste byla tak trochu nesvá. Mám radost, že to už pominulo.
3: Ano, už je to pryč.
0: Znamená to, že se mne už nebojíte?
3: Nebojím. Poznal jste to sám, je mi s vámi dobře.
0: Mě s vámi taky, Lízo.
5: Všechno v pokoji stichlo. Bylo slyšet jen lehké praskání voskových svící, občas poklepání ruky na stole, ohlášení nebo počítání štychů a do oken se linul chladivý dech rosy a mocný až vyzývavě jásavý slavičí zpěv.

Lavrecký by se s Panšinem nepřel, mluvil jen kvůli Líze, vlastně pro ní. Oba pochopili, že se toho večera sobě přiblížili, že stejnou věc buď mají, nebo nemají rádi. Jen v jednom se rozcházeli, Líza však v hloubi srdce doufala, že ho k Bohu přivede. Pozorně vnímali všechno, co se kolem nich dělo, a srdce jim překypovala. Pro ně zpíval Slavík, pro ně hořely hvězdy a tiše šeptali stromy ukolébané spánkem, něhou léta a teplem. Lavrecký se plně podával vlně, která ho unášela, a těšil se z toho. Nedá se však vyjádřit, co se dělo v čisté duši dívčině. Bylo to tajemství pro ni samu. Nechť to tedy zůstane tajemstvím pro všechny. Nikdo neví, nikdo neviděl a nikdo neuvidí, jak se nalévá a zraje zrno v lůně země.

0: Dramatizovanou četbu na pokračování z díla Ivana Sergejeviče Turgeněva Šlechtické hnízdo připravila v roce 1974 režisérka Olga Valentová. Účinkovali Vladimír Ráš, Karel Högr, Vlasta Jelínková, Květa Fialová, Vlasta Matulová, Gabriela Vránová, Vladimír Šmeral a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

když bys okem jednou žik, stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč, král i otrokář, a kam se poděl nejmladší?

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

tak ať nezboží se chrám, jak ty bys si přál, ale život sám nám ulečí. V duchu počítám, co by nás tak stál, malej dům a krám. Co se hrabeš v tom šupleti? Polož to! Polož to! Jo, ty mě chceš nahnat strach? No ne!

0: 70. narozeniny slaví v těchto dnech herečka Chantal Poulain, která v naší zemi žije už několik desetiletí, ale při setkání s ní si vždy vybavíme, že má francouzské kořeny.
1: Krom herectví se věnuje i hudbě a poslouchat můžete třeba i její šanzony. Známá je i díky své charitativní činnosti v nadaci Archa Chantal.
0: V Českém rozhlase Pohoda si Chantal Poulain připomeneme hned několikrát.
1: V neděli 16. srpna to bude tobogán Tomáše Slámy, o den později tandem Jana Rosáka.
0: Do třetice všeho dobrého přijala Chantal Poulain pozvání Ondřeje Suchého a tak můžeme v pondělí 17. srpna poslouchat záznam její návštěvy v Nostalgickém muzeu zábavy v roce 2001.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

nedávno jsem viděl takovou věc. Cecílie dojila krávu vzhůru nohama. Já povídám, Cecílie, co je to za nesmysl? Ona říká, jaký pak nesmysl? Jak jinak bych docílila, aby ta smetana

0: Český rozhlas Pohoda uvádí Hvězdy Ondřeje Kepky.
1: Vzpomínky herce a režiséra na osobnosti hereckého světa, které jsou blízké jeho srdci.
2: Moji milí posluchači, tentokrát si budeme povídat o Janě Hlaváčové, o skvělé české herečce, která mimo jiné byla také mojí učitelkou herectví na Pražské Damu.
0: Hvězdy Ondřeje Kepky.
1: Už tuto sobotu od 10 hodin.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Humorista a scénárista Vladimír Dvořák náležel k výrazným rozhlasovým osobnostem. A jeho půlhodinky, kdy vybíral a slovem provázel melodie orchestru Karla Vlacha, byly vyhlášené. Tak si dvě z nich dnes poslechněte.
3: A je tu reví Karla Vlacha, půlhodinka pro vás, kdo máte rádi swingovou muziku a písničky, na které se nezapomíná. Nahrávky z let minulých i předminulých vybral a uvádí Vladimír Dvořák.

Při našich probírkách veškerou hudbou natočenou orchestrem Karla Vlacha už jsme několikrát narazili na skutečnost, že existují dvě skladby stejného názvu. Pravda, není takových případů mnoho, ale jsou. A není bez zajímavosti postavit je vedle sebe, což hodlám právě udělat. Poslechněte si skladbu, která poskytla Pavlu Husičkovi příležitost zahrát zdařilé solo na trubku. Složili Lubomír Karger a její název je Zlá noc.

Slyšeli jste Zlou noc. Snímek natočený Karlem Vlachem v roce 1980. Všichni bohužel asi víme, co jsou to zlé noci. To jsou ty dlouhé hodiny beze spánku, hodiny naplněné úzkostí, strachem, bolestí, ale taky někdy docela banálním soubojem mezi fyziologickou potřebou spánku a rušivým elementem zvenčí. A že spánku dokáže bránit i zvuk tak nevinný, jakým je tikání pendlovek, na které nejsme zvyklí, to taky jistě všichni víme. Jak potom usnout, když soused hraje na piano? O tom je druhá Zlá noc. Písnička Boba Davyho, jaký 22 let před tou první, naspíval Milan Chladil.

Český text písničky Zlá noc napsal Jiří Brdečka, spisovatel, výtvarník, filmový režisér a jak všichni víme, autor slavného limonádového Joe. Nebo Joeho? Joeho, asi Joeho. Zlých nocí jsme si užili až. Věřme, že noční můry definitivně vystrnadí Iveta Simonová písničkou Nejhezčí ráno je právě tu.

Tuhle písničku složili Páče, Brakardy a Bernet. Český text jí dal Zdeněk Borovec. Pan František Bulánek z Prahy 7, neúnavný šprýmař, který našemu pořadu věnuje každý svůj vtipný nápad, si zřejmě všiml, jakým tempem u nás přibývá autobiografických knížek. A tak mi poslal vtip. Ty, Pepo, povídá paní Nováčková, nezdá se ti ta sousedovic holka nějaká divná? V jakém smyslu, ptá se pan Nováček a paní na to, no hele, je jí 18, už hrála ve dvou filmech a ještě nevydala svoje vzpomínky. Zásluhou pana Bulánka jsme se dostali ke vzpomínání a to se hodí. Zdeněk Pulec bude totiž za okamžik vzpomínat na San Francisco a vůbec nezáleží na tom, zdali v tom městě někdy byl, bude totiž vzpomínat beze slov. Vítám dnešní hosty, orchestr Václava Kozla, samozřejmě i Zdeňka Pulce, který bude hrát na trombón ve skladbě George Coryho Já vzpomínám na San Francisco.

Na druhém snímku orchestru Václava Kozla je zaznamenán evergreen domácího původu. Český šlágr z času, kdy se u nás ještě říkalo šlágru šlágr a ne hit. Uslyšíme jednu z nejúspěšnějších písniček nezapomenutelného autora, zpěváka a multiinstrumentalisty Arnošta Kafky. Písničku, k níž mu slova napsal jeden ze zakladatelů České textařské školy Jaroslav Moravec. Karel Hála zpívá a současně šeptá do ouška.

O té zdrobněnině Ouško napsal filolog Pavel Eisner, že je specificky české, a pokračoval: ani nejzdobnějším ouškům dívčím, ženským nebo dětským se v jazycích germánských a románských neříká ouško, říká se jim ucho. České ouško je typické v tom smyslu, že málo který jazyk zdrobňuje tak často jména pro jednotlivé části těla. No, já bych dodal, že my Češi dokážeme zdrobňovat i ledacos jiného. I všeliké aféry umíme zdrobnit tak dokonale,

že časem jsou z nich jenom aférky, až pak úplně zmizí. Ale dost řečí, je tu opět hostitel, orchestr Karla Vlacha, a doprovodí Ivetu Simonovou, Milana Chladila a sbor Lubomíra Pánka. Zpívat se bude O bílé pláži.

Na písni Bílá pláž jsou podepsáni tři autoři. Základem je ovšem lidová melodie z Havaje. Český text na tuhle její verzi napsal Vladimír Poštulka. Teď změníme barvu. Po bílé přijde modrá, ale ne pochopitelně pláž. Kdo kdy viděl modrou pláž? Na nejvýš na Baltu tam někdy rekreanti modrají zimou. Ne, Jiří Štědroň nám zaspívá o dívce modře oděné. Písničku složil Slava Eman Nováček, slova napsal Josef Grus a je to Dívka v modrém.

Tak, a už abychom se zase loučili, je mi to ale smůla. Ovšem, co je to proti smůle z písničky Clarka a Henleyho, česky otextované Miloněm Čepelkou? Tam jde o smůlu smůlovatou, a to je jedna z nejhorších. Ta se lepí na paty jako smůla. Slyšme Laďku Kozderkovou.

0: 퀴즈.
1: To byla reví Karla Vlacha, co jste poslouchali. Technicky spolupracoval Jan Městka, režii měla Alena Hezinová, povídal Vladimír Dvořák. Přijďte zase.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: A je tu reví Karla Vlacha, půl hodinka pro vás, kdo máte rádi swingovou muziku a písničky, na které se nezapomíná. Nahrávky z let minulých i předminulých vybral a uvádí Vladimír Dvořák.

Tak jsem byl zase jednou pokárán. Pan Zbyněk Opletal z Ústí nad Labem píše Českému rozhlasu. V neděli 16. se pan Dvořák divil, že posluchač neregistruje pořad zařazený na dopoledne pracovního dne. S největší pravděpodobností si neuvědomil, že ve státě nejsou jen svobodní umělci a důchodci, ale i lidé, kteří mají pevnou pracovní dobu, nemohou tedy povětšinou sledovat rozhlas v pracovní den dopoledne. Tolik pan Opletal. Já jen dodám, že jde o pořad legenda jménem Karel Vlach, a omlouvám se panu Václavíkovi z Ostravy, kterého jsem na tenhle seriál odkázal. Naproti tomu ovšem nevěřím, že Český rozhlas vysílá v pracovní době jenom pro ty, kdo jsou doma. Copak je málo pracovišť, kde je slyšet rádio od rána do večera. No ale teď už k našemu programu. Bude to Karel Hála, kdo ho načne. A to písničkou Šeříky až bílé.

Karel Hála se sborem Lubomíra Pánka zpívali Šeříky až bílé, písničku France Deleho a Emanuela Brožíka. Tím jsem splnil jedno z řady přání posluchače jménem Petr Senko z Prahy Chodova. Na ostatního přání časem taky dojde. Díky za dopis a za všechnu tu chválu. Iveta Simonová pokračuje písní Bertna Lejna, komponisty slavného divotvorného hrnce. Český text napsal Jan Pišta, píseň se jmenuje Časně ráno.

Včasně ráno si zaspívali i pánkovci, i když zpívají velmi neradi časně ráno. Časně ráno povídá paní Kalábová panu Kalábovi: hele, kdyby jsme byli svobodní, Edo, vzal bys si mě znova za ženu? A pan Kaláb na to: tak ty se chceš hádat už u snídaně. Ne, u Kalábů nebylo ten den ráno plné pohody. Za to se tak nazývá skladba Zdeňka Němečka.

Skladbu Zdeňka Němečka Ráno plné pohody dirigoval v pohodě Jaroslav Dřevikovský. O další pohodu dnešního odpoledne se bude starat náš host, orchestr Václava Hybše. S ním přichází trojice pražských herců, kteří patří v současné době k těm nejpopulárnějším. Rozdělí se o dvě písničky a taky žákům slabším v počtech je jasné, že jednu z nich musí zpívat dva. Začneme ale sólem. Člen činohry Národního divadla a oblíbený vypravěč veselých historek Miroslav Donutil nám zaspívá písničku Jiřího Suchého Pramínek vlasů.

Herec Miroslav Donutil nám zpíval Pramínek vlasů. A jsou tu ti další dva herci, kteří zpívají rádi a dobře. Pro tyhle dva vybral Václav Hybš klasickou swingovou písničku Viktora Younga a Willa Harrise, česky otextovanou Zdeňkem Borovcem. Sladká Suzy zpívají Marek Eben a Martin Dejdar.

Chlapci zpívají Zuzi, já bych byl spíš pro Suzy, no ale já nespívám. Loučíme se s dnešní hostující kapelou s orchestrem Václava Hybše a než se nám sejde kmenový orchestr, orchestr Karla Vlacha, povím vám nejnovější vtípek pana Františka Bulánka. Z pražského nádraží vyjde starší muž a osloví taxikáře. Prosím vás, dovezl byste mě na národní třídu? Kolik máte peněz, opáčí taxikář a muž na to 120 korun. No, nastupte si, povídá taxikář, za to vás hodím aspoň tamhle k té tramvajové zastávce. Kapela je pohromadě a máme tu již taky Ivetu Simonovou, takže můžeme poslouchat Hemlišovu písničku se slovy Iva Fischera, To já už znám.

To já už znám. To si možná řeknete taky po tomhle vtipu. Jdou dvě hezké dívky procházkou v kterémsi přístavním městě a všimnou si, že mají v patách mladého námořníka. Odbočí, námořník taky. Zahnou za roh, námořník taky. I otočí se jedna z dívek, počká si, až k ní námořník dojde a povídá rezolutně: okamžitě nás přestaňte sledovat. A nebo sežeňte ještě jednoho námořníka. O úplně jiném námořníkovi nás teď bude informovat Valerie Čižmárová. Já.

Námořník šel cik-cak se jmenuje písnička od Karla Svobody a Vladimíra Poštulky. Než se rozloučíme, stihne nám snad ještě orchestr Karla Vlacha zahrát foxtrot Jaroslava Ježka. Ježek ho nazval anglicky, ale my si to přeložíme. Začátek a konec.

Poslouchali jste revue orchestru Karla Vlacha. Technicky spolupracoval Marek Smetana, režii měla Alena Hezinová, povídal Vladimír Dvořák. Přijďte zas.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

Pěkný poslech vám všem, kteří máte naladěno Textempore, přeje jako vždy touto dobou tuzerát jeho autor František Novotný. Vybrat písničky pro dnešní pořad bylo velice těžké a velice snadné zároveň. Vždyť za 50 let své existence jejich spirituál kvintet naspíval tolik a já směl být od počátku i u toho, když se v rozhlase prvně ozval Libý Vícehlas a my posluchači se okouzleně proběhli zelenými pláněmi.

V krásném textu Ivo Fischera jsme zjistili, že podkoní občas nevoní, a já si vám dovolím připomenout dalších pár penízků, kterými přispěl Spirituál Quintet do pokladnice české kultury. První veřejné vystoupení kvintetu bylo roku 1962 na jazzovém festivalu v Karlových Varech. Miroslav Bubo Keller, Miloslav Kagan Kastelovič, Jirka Tichota a Ivo Mach tam nabídli ještě mimo jiné i anglosaskou baladu o Tomu Dúlim.

Počítali jste správně. Tehdy to byl ještě Spiritual Quartet. Ostatně těch okamžiků, kdy bylo kvinteťáku na jevišti skutečně pět, bylo poměrně málo. Nezlobte se, že nebudu vyjmenovávat všechny, kteří souborem prošli. Spíš chci poukázat na to, jak úžasně obohatil Spiritual hudební scénu. Díky Jirkovi Tichotovi, studujícímu a přednášejícímu hudební vědu, nikdo jiný by nenašel a neuvedl jako oni v život tolik skvělých pět či šest století starých renesančních melodií. A pro mne to byla příležitost napsat pár prvních textů. V Jistebnickém kancionálu například objevil Jirka Loutnovou tabulaturu latinské žákovské žebravé koledy z roku 1420.

0: is the bow. Amen.
1: Amen. Myslím, že pan Händel se nehněvá. To byla ukázka z první české folkové desky, která čerpala byť z letitých, ale z domácích podkladů. A ku podivu to muzikantské hledačství kvitovalo se zájmem i publikum jinak hýčkané spirituály a anglosaskými baladami, takže vítanou součástí programu se staly i písničky českého národního obrození. Vybral jsem tu, ve které se buditelští nápadníci trousí do mlýna, kde svými sukněmi víří moučný prach Eva Livková.

A podobné to bylo i s kramářskými a lidovými písničkami. Podle mě je to jako s kresbou ve výtvarném umění. Ta také prozradí, jak kvalitní kumštýř je. A lidová písnička hodně napoví o umění toho, kdo ji zpívá. Tak si poslechněte, jak spirituál načrtl koruhy na hladině vltavských tůní.

Taky jste si broukali sebou? Zpívat o velkých, důležitých a krásných věcech, lehce a bez patosu, vydržet nepřízeň i přízeň vlivných, mluvit z duše věřícím lidem tak, že to s radostí a vážností poslouchají i ti druzí, sebe samotné brát, zásluhy, nezásluhy, kvalita, nekvalita s nadhledem, humorem a dokonce až se žíravou ironií tak, jako spirituál kvintet, to dokáže málo kdo. Napsal hudební kritik Jiří Černý. A teď z jednoho dopisu pozadatelům. Vyzazuje z nich totiž nádherné fluidum, které činí člověka snad malinko lepším. Vždy mám pocit, že by snad v tom sále měl být napěchován celý národ a tiše zpytovat svědomí. Vím, že je to jistě značná troufalost, vždyť se neznáme. Když vás snažně prosím, umožněte nám prosím nějakým způsobem tyto povzbuzující návštěvy moudrých lidí, kteří jsou mojí a mé paní blízcí. Byli bychom vám neskonale vděční za jakékoliv místo, třeba někde v koutku postojíme. Díky a s pozdravem, Jan Modrák, Tišnov.

Nic se nezměnilo od těch dob zpívání ve studentských klubech až třeba po vyprodanou Smetanovu síň. Zpívá se o duši a dochází k anatomickému zázraku. Kvinteťáci napínají hlasivky a plíce, lidé v hledišti uši a přitom obě strany komunikují srdcem. To jsou ty chvíle, kdy na 100% víte, že čím více snažíte dát, tím víc dostáváte. Zbývá jen dodat, že věřím, že písničky Spirituál kvintetu budou ještě dlouho povzbuzovat a nabízet na hodnotovém žebříčku času ty příčky, na které stojí za to bezpečně stoupnout a že staré pravdy včas omládnou. Tak, jako to dělali ty písničky vždycky. U těch dnešních vám za pozornost děkuje a za týden naslyšenou se těší váš František Novotný.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

legendi, vždyť to tak dobře znáš. A hladkou kůži máš, jen sklouzne to po ní. Tu hlavu krásnou vstyč, co bylo dřív, je pryč.

0: 70. narozeniny slaví v těchto dnech herečka Chantal Poulin, která v naší zemi žije už několik desetiletí, ale při setkání s ní si vždy vybavíme, že má francouzské kořeny.
1: Krom herectví se věnuje i hudbě a poslouchat můžete třeba i její šanzony. Známá je i díky své charitativní činnosti v nadaci Archa Chantal.
0: V Českém rozhlase Pohoda si Chantal Poulin připomeneme hned několikrát.
1: V neděli 16. srpna to bude tobogán Tomáše Slámy, o den později tandem Jana Rosáka.
0: Do třetice všeho dobrého přijala Chantal Poulin pozvání Ondřeje Suchého a tak můžeme v pondělí 17. srpna poslouchat záznam její návštěvy v Nostalgickém muzeu zábavy v roce 2001.
1: Český rozhlas Pohoda, písně.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: českou minulostí.
1: Dobrý den. Na 351. schůzce při toulání českou historií vás přáním dobrého dne vítají
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý.
4: A taky Jaromír Ostrý.
1: Ten se ujme režie neméně svědomitě, jako se před léty ujal úkolu mapovat to, co se v této zemi odehrálo, Petr Hora Hořejš. Tento seriál připravujeme v Českém rozhlase Brno pro vlny Českého rozhlasu 2 stanici Praha. A na dnešním titulku jsme si dali záležet, tedy on si na něm dal záležet před nějakými 400 let i hrdina tohoto příběhu, takže nám nezbývá, než jej zpětou oprášit a opětovně užít. Je v něm totiž všechno.
2: Příhody Václava Vratislava z Mitrovic, které on v tureckém hlavním městě Konstantinopoli viděl, v zajetí svém zakusil a po šťastném do vlasti navrácení sám sepsal. Laskaví čtenáři, že knihu tuto na světlo vydávám po tak drahném čase, který od skutečného poselství tohoto uplynul, nemáš se co diviti. Příčina toho jest nestálost vojenských a nebezpečných časů, které od věku mého vlastnaši náramně sužovali a o věcech pokojných a pamětihodných ani téměř mysliti nedali. Následují znamenitých a po celém světě rozhlášených letopisů, kteří ovšem ne hned najevo s přítomnými věku svého věcmi vycházeli, ale mnohdykráte po mnoha stech létech. Nechť jest, jak chce. Přihodilo se skrze zlé časy a ne skrze nějakou nepaměť, že kniha tato tak dlouho v českém jazyku najevo nevyšla. Nicméně za nehodnou věc uznávám skutky památky hodné skrz naši nedbanlivost ututlati a udusiti. Pročež vezmi knihu tuto do rukou ode mne vděčně a času sobě něco ustraň, aby si ji mohl zouplna a celou přehlídnouti. Najdeš tam věci, které ti se líbiti a čas ukrátiti moci budou.
1: Tu knihu sepsal Václav Vratislav z Mitrovic jako 23letý.
0: Tak brzy proto.
3: Tvrdíme brzy navzdory autorovým omluvám, že tak vlastně činí pozdě s notným prodlením.
0: Že on začal svoje dobrodružné a nečekané a kruté zkušenosti sbírat velmi brzy po svém 15. roce. A to jako člen poselstva císaře Rudolfa II. K tureckému sultánu Muratovi.
3: Všechno to v tom Turecku začalo ale nadmíru slibně.
2: V tom městě Konstantinopoli jsme měli naše poselstvo audiencí u sultána mít. A tak mi za všemi baši, orátorové napřed a my za nimi, skrze ty houfy, kudy bašové nás vedli, prostředkem jsme šli a po každé straně klobouky naše i jejich byly sňaty a tak poctivost učiněna. Když jsme pak k pokojům sultána přišli, tu vyšel proti nám Kapi Aga Eunuch, totiž valašený nejvyšší komorník.
1: Valašený znamená učiněný valachem, tedy vykastrovaný. Platí nejenom o koni, ale i o muži.
2: Ten do velké síně nás uvedl, kteráž všecka znamenitými persiánskými čalouny a koberci zlatem a stříbrem vytkávanými obestřena byla. Tu opět bašové k sultánovi skrze ještě jeden pokoj šli a navrátivše se pána našeho nejprv, zdali tulich nebo nůž u sebe měl, se ptali. Když odpověděl, že toho ničehož nemáme, ujali dva bašové pana orátora každý za jednu ruku. Ten obyčej se u nich zachovává od toho času, kdy nějaký Charvat vyžádal sobě audiencí a sultána zamordoval, čímž Marka, despotu srbského, pána svého, pomstil. Když jim komorníci dveře otevřeli, tu svou poklonu velmi nízkou učinili a pan orátor, jakoby na kolena kleknouti chtěl, tak se stavěl. Ale bašové jej sporučení sultána zdrželi a na zem dokleknouti nedali. Tu dragoman a neb tlumač,
1: myslí se tlumočník,
2: turecký renegát přiveden byl, aby od pana orátora sultánovi v krátkých slovech promluvil. Nejprve pozdravení od jeho milosti císaře oznámil, potom mě list, témuž sultánovi svědčící, políbiv a s poklonou odevzdal. Kterýžto list sultán Mehemetovi Bašovi jakožto kanclíři podal a jak se náš císař má, se otázal. Potom mě vždy po jednom, nejprv máli kdo jaký tulich nep nůž, od komorníka prohledání byli, ale toho nic žádný neměl, do téhož pokoje od komorníků jsme vedeni byli. A hned po políbení ruky každý zase zpátkem, kudy vešel, tudy od týchž komorníků ven vyveden a zase další až do posledního k políbení ruky veden byl.

0: Přísná bezpečnostní opatření nejsou vynálezem ochranek a bodyguardů při vrcholných summitech politiků 20. potažmo 21. století. Nýbrž již sultán turecký ve století 16. si dával pořádného bacha.
1: Však taková audience nebyla jenom tak.
2: Poselstvo císaře Rudolfa vedené orátorem Friedrichem Krekvicem na ní čekalo celých 18 dní.
1: Byla ale slavná.
2: Jak by ne? Císař Rudolf poslal svému obávanému sousedu celých 45 tisíc dolarů a navíc množství drahých uměleckých předmětů.
1: Turci měli ve zvláštní oblibě zdobené bicí hodiny.
0: Což ještě nebylo všechno.
1: No, nebylo. Pro různé úplatky natahovali ruce všelijací bašové, vysocí hodnostáři. V Turecku totiž ovšem rozhodoval bakšiš. Všimné úplatek.
0: Vida, jak snadno turecké tradice zakořenily i v naší milé vlasti.
1: Byly to zlaté časy, kterých si naši poslové v té zemi turecké užívali.
2: Celý rok tam vedli veselý a bezstarostný život.
3: Věru lepšího jsem si nevinčoval.
0: Rádi Václavovi věříme. To se to užívá, když je to za státní peníze.
3: Když jsme ve městě a okolo města spatřili vše, kromě jejich fraucimóru, žádal jsem našeho jančára Mustafu, aby, může-li to z bezpečností býti, nám některou pěknou Turkyni ukázal, abychom také věděli, pěkné-li v Turcích ženské pohlaví jest. Tu on připověděl, že se o to postará. Pak nás pobídl na projížďku po moři do jedné zahrady, v níž fraucimór jejich bude, a on, že by tu jeho přítelkyně býti měla, povídal. Já pak sám jako čtvrtý jsem se vyprosil. Tu jsme na loď vsedli a do jedné zahrady vešli. Tam nás jančár zanechal a do druhé zahrady šel. Tu viděli jsme zdaleka 5 nebo 6 tureckých žen po zahradě se procházejících a nikvítí trhali. Jančár zapískal na píšťalku ze třti, jako varhany udělanou nějakou píseň, tu oni pak jakoby se ulekli, kde se to píská, hleděli. Náš pak jančár ven vystoupil, jim se ukázal a až k kolenům hlavu sklonil a jim poctivost učinil, k ním běžel a každé ruku políbil. A aby za zlé neměli, žádal, že jest tu s sebou křesťany do té zahrady, aby se na ně podívali, přivedl. Tu my jim ruce políbili a také poctivost činili a pak přinešeno ovoce, jablek, pomerančů a my, jak jsme uměli, s nimi jsme rozprávěli. A co nám nerozuměli, jančár vykládal. Až velikou naši prosbu vyjevil, aby jsou se odkuklili. Kromě jedné nic obzvláštně pěkného to nebylo. Všecko snědé, černooké, s barevnými vlasy a obočími. Pobivše tu chvilku, zase odpuštění jsme od nich vzali a odešli. Nemohu pominouti tuto o jedné Turkyni, která s naším Mustafou známa byla. Ta mladá a dosti hladká žena měla muže obstárního, který jí nevěřil. Ona nevědouc, která by toho dovésti mohla, aby v určitou hodinu okolo nešporů svačiny nezmeškala, pravila muži svému, že půjde do lázně. A vzavši 2 ženy, zajaté, služebné, které jí šatstvo její podle jejich způsobů v džbánech měděných koberci přikrytých na hlavě nesly a za ní šly mimo naši hospodu. Neb asi odtud půl honu pěkná ženská lázeň byla, do kteréžto lázně pod ztracením hrdla žádný z mužského pohlaví jít nesmí. Ta paní tehdy, mimo nás jdouc, jančárovi návěstí dala a já, věděv o tom, jsem taky jít viděl, kterouž mi Mustafa ukázal a že jeho přítelkyně blízká jest a k němu k svačině přijde, pravil. Muž nevěřejí, nedaleko za ní šel, o čem ona dobře věděla. A jak do lázně vešla, tak on se proti lázni posadil a na ní čekal. Ale chytrost ženskou kdo oklamati může? Mimo náš dům šla v zelených šatech a majíc sebou jiné šaty, služebnice v lázni nechavši, vyšla ven a přišla k jančárovi ve všech červených šatech. Tu ji on do své světničky přijal, ji přivítal a dobře traktíroval, Po svačině zase ji malými dvířcemi propustil. Kteráž to do lázně šla, se zmila a se svým mužem domů se navrátila. Tomu lotrovství a té chytrosti nemohl jsem se nadiviti. A dosti jsem se s tím Jančarem vzpomena na to nasmál.
0: Radostný a úsměvný to byl život u sultánova dvora.
2: Jenže věčně ty zlaté cařihradské časy netrvaly.
1: Turecký vojevůdce Hasan Paša porušil příměří, vpadl do Chorvatska.
2: Toho, které zatím ještě patřilo císaři.
1: A přivezl do Cařihradu obrovskou kořist a spoustu zajatců.
2: Dar, který obvykle od Rudolfa v tuto dobu do Cařihradu chodil, tak ten za těchto okolností jaksi doručen nebyl.
1: A pak už nebylo daleko k uvěznění.
0: Ale to nebývá v civilizovaných zemích právě běžné věznit vyslance?
4: No běžné to pravděpodobně nebylo, ale musíme vidět vztahy obou zemí, Habsburské monarchie i tureckého sultanátu, které nebyly zrovna přátelské. Turci nepřijali ani žádného vyslance z Rakouska, na rozdíl třeba od Anglie, která tam svou vyslance měla, tak to postojně císařských poslů nebylo zrovna závidění hodné. Nebyli si vlastně jisti, co je potká den ze dne.
0: O osudech Václava Vratislava z Mitrovic se dozvídáme z úst jednak historika, doktora Milena Slámy, jednak Maximiliána Vratislava, taktéž z Mitrovic, prapotomka onoho komorního pážete, který se zúčastnil poselstva císaře Rudolfa k tureckému sultánovi Muratovi.
5: Tituly jako takový byly v roce 1918 zrušeny republikou. Za protektorátu byly šlechtický tituly opět povoleny, samozřejmě skončením protektorátu byly zase zrušeny. V době totalitního režimu šlechtický titul nejenom, že byl zakázaný, ale byl kádrově nakonec tak přísný, že tím trpěli třeba moje děti, protože jsem byl původem zrozený šlechtického rodu.
0: Vám vlastně patřil titul přímo?
5: Hrabě.
0: Hrabě, ano. Hrabě,
5: ano. Můžu vám říct, že jsem x zájemců z různých časopisů nebo z různých redakcí odmítl s ohledem na to, abych měl klid prostě, protože jsem věděl, že když to se bude případně uveřejňovat nebo něco, takže bych rozhodně z toho osobně, aniž tak pro mou osobu jsem se neobával, ale s ohledem na moje děti, aby z toho neměli nějaký, já nevím, kádrový potíže, jak se říkalo.
0: No mě jste neodmítl před těmi lety, když jsem za vámi přišel, i když si vzpomínám, že jste si vyžádal můj občanský průkaz, protože jste mi tak úplně nevěřil.
5: Jasně, jasně.
0: Tenkrát, když jsem vás potkal, tak jste roznášel poštu, to jste, myslím, brigádničil. Co jste dělal kromě toho ještě, že jste byl listonošem?
5: Do doby totalitního režimu jsem přišel 100% připravený na to. Žil jsem určitě v blahobytu, poněvadž na co jsem si vzpomněl, jsem mohl mít a měl jsem. Ale byl jsem držený vždycky na kratší úzdě a mým otcem jsem byl vychovávaný v tom smyslu, že třeba o prázdninách jsem jezdil, já nevím, na samovazači, jezdil jsem s traktorem, jezdil jsem s nákladňákem, když bylo třeba. A vždycky otec říkal, když to jednou chceš zvládnout a sám být činitelem vedoucím v tomhle majetku, který jednou po mně zdědíš, tak musíš vědět, jak která práce se dá či nedá udělat. A nikdo tě neopije rohlíkem, poněvadž ti nikdo nemůže říct, tohle se nedá udělat. Jo? Takže já jsem prakticky každou práci znal, každou práci jsem věděl, jak si v ní počínat. A to mi bylo velkou zásluhou v tom smyslu, že když jsem byl v 50. letech uvězněn a propuštěn z vězení, tak jsem musel podepsat revers, že nenastoupím kancelářskou práci, že smím nastoupit pouze manuální práci. Tu jsem samozřejmě u státních lesů vykonával od

0: Nevěděli jsme, jaké divadlo bude. Ale lidu bylo, že jsme ho přehlédnouti nemohli. Nejprve jsme se domnívali, že někde v našem domě hoří. Ale po malé chvíli vidíme, že gvardie, která obyčejně při popravách se užívá, přímo k naší hospodě jde. Za ní rychtářové a přední lidé jedou, po nich mistři popravní, byřici a kati, a ti v rukou řetězy nesou. Oči všeho lidu na náš dům obráceny byly. Jak k domu přijeli, tak Turci sedali a s hřmotem a kříkem dům náš odevřeli a všickni kde koho dostati mohli, po pavlačích vedli, vlekli a kruh železný na krk vstrčili a řetěz skrze kruh prostrčili. Tak jeden každý, co střeštěný, semo tam, kde věděl a mohl, utíkal. Já pak od několika neděl na červenou nemoc jsem stonal a na žádný noze státi nad to pak chodit nemohl. Nicméně, jak jsem viděl, co se s mými tovaryši působí, ani já jsem na loži nezůstal, nýbrž pod hambalky jsem vlezl a z jednoho na druhý jsem skákal. Nejprve všecko, kdo co mohl, rozebrali a mezi sebou se dělili. Potom jeden řekl:
1: toto pachole jest mladé a nemocné, může se vyhojiti a musulmanem býti, nechme ho tu. Až se zase navrátíme, dáme ho do Serajlu.
0: Což já uslyšev, neb jsem již něco řeči turecké se naučil a jí rozuměl, vstal jsem z lůžka a řekl, že já s tovareši svými zlé i dobré trpěti chci a tu, že nezůstanu, prose jich pro odplatu boží, aby mne tu nenechávali. A tak jenom v košili, beze všech spodních svršků, vzav přes košili sukni dlouhou uherskou, tak dolů, kde ostatní již ukováni zahrdla byli, veden jsem a jakž dolů přijdu, tak hned padnu a vstáti nemohu. Tu přijde jeden z katův a dá mě okolo hrdla kruh železný a také řetěz prostrčiti chtěl, ale jeden jiný vzkřikl na něj, aby tak nechal, že choditi nemohu pro nemoc.
2: Byl ještě zesláblý po červené nemoci,
3: což je kožní onemocnění,
2: když ho vedli spolu s ostatními téměř nahého na popraviště.
1: Tak jim to skutečně řekli. Jdete na popraviště.
2: Když se pod šibenicemi opravdu ocitli, chtěli po nich, ať přestoupí na muslimskou víru.
1: Odmítli a připravovali se na smrt.
2: Ukázalo se však, že šlo pouze o psychologickou válku.
1: Ta se opakovala u moře, kde jim zase vyhrožovali utopením.
2: Teprve pak je zavřeli do vězení.
1: Když po několika měsících vzrušila Cařihrad zpráva o velikém vítězství císařských vojsk nad Turky v Uhrách, oznámili vězňům, že jim budou uřezány nosy a uši.
0: Přistoupili k nám barvíři a nás tak strašlivě bledé vidouce srdečně se smáli. Ale nám jináčej okolo srdce bylo. Tak oni všechněm hlavu místo uší břitvou holili i brady a nasmávše se nám do vůle do vězení zase jíti kázali. Když nás pak strach pominul a my tak jeden na druhého, jaké telecí hlavy máme a všeckno bez brady jsme hleděli, nemohli jsme se od smíchu zdržeti, neb sotva jeden druhého poznati mohl. Aniž jsme jim co odpucování zaplatili, neboť nám darmo dosti strachu nahnali. Dávali nám potomně zprávu, která k největší vizír konečně porušil nám uši a nos uřezati, chtěje nás tak do křesťanstva propustiti, ale že jejich mufti proti tomu byl. Pravil, poněvadž jsme proti ním neválčili, nýbrž v poselství byli a ničím vini nejsme, že by hřích byl nás tak bez viny zohaviti. Nemoha se pak nad námi jináčeji pomstíti, tak nám břitvou hlavy a brady oholiti poručil a druhý den všeckny na galery mezi jiné vězně k veslům ukovati.
2: Po pěti vězních seděli na jedné lavici a táhli jedno veslo.
0: Tak za ruce i za nohy ukovaní vězňové celý den i noc, když větru není, táhnouti musejí, že kůže na těle nejnáč, nežli jako opáleného vepře osmahne a horkem se spuká. K tomu pod oči zalívá a přes všeckno tělo svlažuje. Z toho přeukrutná bolest přichází neuvyklým hedvábným rukám, na nich se od vesel puchejře, co pryskejře nadělají. Avšak přece táhnouti musí. Neboť správce galery, kteréhože sobě drobet oblevuje, spatří, tak obnaženého buď karabáčem nebo mokrým provazem bije, mlátí, že po

0: našem těle kolobás krvavých nedělá. Však musíš mlčeti, na něj se neohlídati ani ouvej říkati, jinak hned máš dvojnásobný rány.
1: Co, pse? Broukáš, odmlouváš a se hněváš? Tady máš.
2: Jinak celkem ty příhody neměly nějaké velké komplikace, no šlo se to bez větších konfliktů, protože to vězení samotné tedy vlastně taky byl svým způsobem stereotyp. Když nebyli na svobodě, ale žádné zajímavější příhody s výjimkou těch galejí se tam neudály. Mnohem zajímavější vlastně je ten popis té vlastní cesty do Cařihradu, kde on popisuje města v nynější Maďarsku, celkem dost zajímavý popis Budapešti tam je, potom popisy některých míst v nynějším Rumunsku a konečně samotný popis Cařihradu, který líčí jako velice výstavné město, třeba ve srovnání s tím, co mohli vidět v Čechách nebo vůbec v rozsahu té Habsburské monarchie.

0: Celé to poselstvo na konci vzdáleného 16. století by nejspíš upadlo do dokonalého zapomnění,
1: kdyby se té nešťastné diplomatické mise nezúčastnil kromě jiných i autor spisu nazvaného
2: Příhody Václava Vratislava z Mitrovic, které on v tureckém hlavním městě Konstantinopoli viděl, v zajetí svém zakusil a po šťastném do vlasti navrácení sám sepsal.
1: A to léta páně 1599.
0: Titul děsný, ale dílko svěží.
3: Autorem toto dílka byl tento Václav Vratislav z Mitrovic, který je začal psát několik let po svém návratu ze zajetí. Vlastně je to dílo velice mladého autora. Uvážíme, že narodil se 1576, knihu dopsal v roce 1599, nebo asi tak roku 1600, takže v svých 24 letech vlastně už je autorem rozsáhlejšího cestopisu.

0: Dík tomu, že během celé té doby, kdy byl vězněn v tom Cařihradě, respektive v té Černé věži Frumary Hisar, si zřejmě dělal kratičké poznámky do, nevím, notýsku nebo letáků, který, nebo motáků, lépe řečeno, který pečlivě asi uschovával. A po návratu zpátky na základě poznámek, který si tam dělal, celý ten cestopis sepsal. A je to, myslím, jeden z mála cestopisů, který jednak byl překládán minimálně do 4 nebo 5 řečí. A je psán velmi živě a ne takovým suchopárným cestopiseckým stylem. Takže se velmi dobře čte a velmi dobře je líčená každá situace, ať veselá nebo smutná. Takže je to spíš poutavé čtení a ne suchopárný cestopis prostě.
1: Záchrana přišla jako blesk z čistého nebe. Aspoň vězňům v Černé věži to tak připadalo.
2: 3 roky žili ve tmě, ohladu, v zápachu, ve špíně a v nečistotě.
1: Kdo ví, jak se to Václavovi podařilo, ale propašoval ven dopis.
3: Měl to o něco těžší než dnešní vězni, kteří mají k dispozici mobilní telefony, ale povedlo se.
1: Žádal v něm příbuzné, aby zaplatili výkupné.
2: Psaní putovalo přes Benátky.
1: A stejnou cestou se vydali i peníze.
3: Kdo ví, kolikrát hrozilo, že se dopis a ještě spíš potřebné zlaťáky ztratí v těch neklidných dobách, by nebylo divu. Ale jak říkám, povedlo se.
4: Tu, když jsme přijeli, s přáteli našimi se shledali, o té nevýmluvné radosti možno vypsati nelze. Zvěděv u nás jeho milost císařská, ráčil nás milostivě povolati, jemuž to ruku jsme poníženě políbili a jak mnoho jsme v službách jeho milosti pro všeckno křesťanstvo vytrpěti museli a jemu jsme oznámili, aby naším nejmilostivějším císařem, králem a pánem býti a nějakou potěšitelnou odměnu za to dáti ráčil poníženě prosíce. Jeho milost na nás všeckny dobře pohlédnuv, na to německy wir wollen tun řekl a od nás odjít ráčil.
3: Páně, monarchovu poznámku lze přeložit volně, jakože toho chce učiniti.
4: A ačkoliv bylo od jeho milosti, aby nemalá suma peněz mezi nás rozdělena byla poručeno a nařízeno, Bůh ví, komu jest zůstala. Neboť některým cizozemcům, Němcům 100, půl druhého $100, víc i míň, aby se domů dopraviti mohli dáno, nám pak Čechům po mnohém solicitírování nic zdát nechtěli. Nýbrž na nás to podáno bylo, chceme-li při dvoře jeho milosti císařské sloužiti, že před jinými fedrung i místo míti budeme. Ale my jsme vše Pánu Bohu poručili. A k rodičům a přátelům našim bez peněz se raději domů navrátili, kteříž nás, jak každý soudití může, s velikou radostí srdce přijali. A tak jeden každý z nás jistě z toho se radovati a veseliti má a Pánu Bohu tomu nejlepšímu v zármutcích těšiteli a pomocníku, který nás, když všechna naděje klesla, pomoc všelijaká zahynula a všem lidem, Turkům i křesťanům zanemožní se zdálo, abychom z tak těžkého, tmavého a k vysvobození nemožného vězení do naší vlasti se navrátiti měli, mocnou svou pravicí vysvobodil, srdcem i ústy do naší smrti zkroušeně děkovati máme. Jemuž to v trojici jednomu pravému a živému Bohu budiš čest a chvála vzdávána na věky věkův. Amen.

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kor.

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant i přání pár, co nikdy.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda uvádí Hvězdy Ondřeje Kepky.
1: Vzpomínky herce a režiséra na osobnosti hereckého světa, které jsou blízké jeho srdci.
2: Moji milí posluchači, tentokrát si budeme povídat o Janě Hlaváčové, o skvělé české herečce, která mimo jiné byla také mojí učitelkou herectví na Pražské Damu.
0: Hvězdy Ondřeje Kepky.
1: Už tuto sobotu od 10 hodin.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: 60. na Pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Michal Prokop, rockový zpěvák, hudební skladatel, moderátor a bývalý politik, slaví v těchto dnech své 80. narozeniny. Gratulujeme za celý Český rozhlas a přejeme všechno dobré. Myšlenky a vzpomínky Michala Prokopa si teď můžeme připomenout v následujícím pořadu. Tandem.
2: Hezký dobrý den, milí posluchači. Ze studia vás vítá opět Jan Rosák. Dnešním hostem našeho tandemu bude muž, který každý pátek pravidelně něco hezkého ztrácí. Nemělte se, není to žádný roztažitý profesor. Je to muž mnoha zájmů a profesí, v hudební oblasti známý především jako zpěvák, pohybující se přibližně v trojúhelníku žánru rock, soul a blues. Vítám Michala Prokopa. Dobrý den,
3: Prokopa. Dobrý den, dobrý den.
0: Tandem Jana Rosáka.
2: 13. srpna jste narozen, je to tak?
3: Tak, tak.
2: 46. roku.
3: Ano, ano.
2: Tak to znamená, že jste měl velice slavné narozeniny letos.
3: No, je to pravda.
2: Tě dodatečně gratuluju.
3: Děkuju, dostal jsem se mezi zralé muže konečně. Ta 60. já jsem se jí docela děsil, ale můj přítel, profesor Pavel Klenner, mě uklidnil, že ta 50. je mnohem horší.
2: Jo, tak to mám radost, že jste mi to řekl a upozorní mě, co mě čeká příští rok.
3: Tak,
2: díky.
3: Tak.
2: No, takže kde to bylo, kdy jste spatřil světlo světa?
3: Bylo to v Praze, já jsem Vltavou křtěný Pražák a vlastně celý dětství jsme strávili na Vinohradech. Já jsem bydlel s matkou a s bratrem, protože naši se rozvedli, když mi byly 4 roky, v Kouřimské ulici na Vinohradech a tam jsem taky chodil do školy. Mými spolužáky byli výš nebo níž Karel Zich nebo bratři Štajdlové, ale taky třeba Katka Burjánová, s kterou jsem chodil přímo do třídy, Kateřina Burjánová, dcera Ev Burjána, nebo Jirka Plachý, taky takový herecký dítko. Takový normální dětství, jak už to v těch 50. a posléze 60. letech bývá. Maturoval jsem ovšem potom na Pražačce, protože tam u nás zrušili tu 11letku, jak se to tenkrát jmenovalo.
2: No.
3: A přesunuli nás nějak v polovině na Pražačku, takže jsem skončil vlastně na Žižkově.
2: To jste maturoval na SVV ještě, víte?
3: Ano, když jsem vstoupil na tu školu, tak se jmenovala ještě 11letá střední škola, když jsem končil, už to byla střední všeobecně vzdělávací škola a já jsem teda ten ročník, myslím poslední, který absolvoval vůbec nejkratší vzdělání, protože jsem měl ještě 8letku, ta střední škola byla jenom 3letá, ta 11letka posléze SVVška, takže já jsem vlastně v 17letech maturoval. A vlastně pak jsem studoval vysokou školu, kterou jsem končil v roce 68, čili nejkratší vůbec možná doba vzdělání, tak tam mě postihla.
2: Tak to jste měl potom spoustu času na to žít nebo vrhnout se do toho života, když tam jsme měli rok ztrátu všichni ostatní.
3: To připouštím, samozřejmě.
2: No, ještě bych se trošičku vrátil. Když jste, než jste na tu 11letku nastoupil, tak na té 9letce, nebo ještě možná dřív, tak do té první, do 5. třídy má kluk nejrůznější plány. Jaké byly ty vaše, co jste chtěl dělat?
3: No, myslím, že se nelišili moc od většiny každého z nás. Moje první touha byla stát se popelářem.
2: Píšu si dalšího popeláře, je to jasný.
3: Já vím, že to je věc, která není zvláštní, že prostě ten závěs vzadu na tom kukavozu je něco, co je tak jaksi atraktivního v tomhle věku.
2: Úžasný.
3: Pak se mně líbilo taky řidič trolejbusu, protože ty dveře dělali takový ps. Tak to byla druhá meta a když jsem potom se stal už takovým tím žákem druhého stupně, řekněme kolem ty 6., 7. třídy, tak pak jsem měl sen ještě o něco méně splnitelný a to, že jsem se chtěl stát pilotem. Přičemž ovšem já jsem fyzicky disponován tak, že zvracím i na takovým tom kolotoči, kde jsou ty malí takový ty koníčci, který se točí tak pomalu, že vůbec není ani vidět, že to jede. Takže samozřejmě jsem se nestal ani popelářem, ani řidičem trolejbusu, ale ani pilotem. No.
0: Tandem Jana Rosáka.

0: Tuhle tu písničku mého dnešního hosta Michala Prokopa samozřejmě všichni dobře znáte. Ale jen co jsem se dozvěděl, že dnes bude Michal Prokop mým hostem, tak mě okamžitě napadlo, že vzhledem k této písni, kterou takhle sugestivně zpívá, by se mohl vyjádřit k té bitvě o Karlův most, která byla svedena zhruba před necelým měsícem, a to sice jinými prostředky, ale taky vášnivě, totiž o to, jestli tam ta společnost může nebo nemůže a provede nebo neprovede tu svou propagační akci. Jak byste se na to díval?
1: No, já jsem se na to díval asi tak jako většina lidí, kteří se o tom dozvěděli z médií. Já samozřejmě neznám vůbec průběh toho jednání a až tak dalece mě nezajímají ty kompetenční spory mezi technickou správou komunikací a Prahou 1 a velkým magistrátem a tak dále. Mě překvapilo, že vůbec je možno si dneska najmout nebo usilovat o to najmout si prostě Karlův most tak, že si ho jaksi zavřu pro sebe. To považuji za naprosto nehoráznou záležitost a nedovedu si představit, že by někde ve světě takovou podobnou památku s takovým významem a navíc v takovém stavu technickém, v jakém asi Karlův most je, jak se taky dovídáme z novin, že by si někdo prostě pronajal, zavřel tak, aby byla neprůchozí. Čili mě to pobouřilo. Já se přiznám, že mě to pobouřilo. Nic proti tomu, když se to používá k filmování, tomu rozumím, ale pronajmout to na soukromou party a ještě za těch podmínek, za jakých se o tom psalo, to považuji skutečně za nehoráznost.
0: Já si zkouším představit nějakou obdobu, dejme tomu Tower Bridge třeba, kdyby se někdo rozhodl si pronajmout v Londýně, tak nevím, jak by na to londýnští radní koukali.
1: No nevím, no nebo...
0: Dovyrazili rovnou.
1: No tak takových samozřejmě symbolických památek nebo měst nebo míst v různých městech je X. Prostě představte si, že někdo si najme kus čínský zdi a zavře to tam nebo jo, nebo prostě něco podobného. Myslím, že to není možné.
2: Tandem Jana Rosáka.
3: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: naším dnešním hostem Michalem Prokopem opět zpátky ke školství. Teď už ovšem ke školství vysokému. Vy jste absolventem Vysoké školy ekonomické, později Filozofické fakulty, je to tak?
1: Tak, tak, já ještě jenom, aby bylo úplně jasno, abych nemystifikoval, já sice jsem absolvent Vysoké školy ekonomické, ale nemám titul inženýra, protože jsem jako možná jeden z mála lidí na světě dokázal z té školy zběhnout po absolutoriu, ale před diplomkou a obhajobou.
0: Co vás to napadlo?
1: No, musím se přiznat, že to bylo v roce 68. Já jsem absolvoval před okupací, v té době už jsme začali hrát profesionálně, pak byl srpen, pak jsme chvilku cvičně emigrovali do západního Německa a já jsem nějak začal mít pocit, že to nemá cenu a tu školu jsem vlastně jaksi formálně nedodělal, takže já mám takový, oni mi pak poslali po dvou letech takový papír, kde je napsáno, že jsem absolvoval všechny ty předepsané zkoušky a tak dále, ale jmenuje se to vysvědčení na odchodnou a pod tím dole je takový v závorce malinký podtitulek nenahrazuje diplom. Tu druhou školu, tu už jsem absolvoval jako dospělý člověk někdy na přelomu 80. a 90. let. To už je jiná opera. A to jsem vlastně tak trošku udělal i kvůli svý mamince, která mě v těch 60. letech držela na těch studiích jako rozvedená ženská sama s těma klukama, asi to stálo hodně i peněz a úsilí, tak abych jí to aspoň trošku vrátil, tak jsem tu rouru jí chtěl ukázat. Tak to byl jenom jeden samozřejmě z motivů mého druhého studia vysokoškolského.
0: Možná jste jí vynahradil i třeba takové ty rozpaky, kdy se dozvěděla od vás, že budete se živit muzikou a ještě jste nebyl tak úplně jaksi slavný, abyste se tím dobře živil. Co tomu říkali rodiče?
1: No tak slavný jsem nebyl vůbec v té době. Samozřejmě, když jsem měl za sebou nějaký, já nevím, vítězství na nějakém československém beatovém festivalu, což sice byla pro mě otázka úplně kruciální, ale pro moji matku pochopitelně vůbec ne a ani pro mýho tátu. Takže jenomže já jsem si vždycky většinou byl schopen postavit hlavu a moc jsem s nima o tom nediskutoval. Ve chvíli, kdy jsem prostě tu školu jakoby opustil, začal jsem platit domů nějaký obolus, na který jsem byl schopen si vydělat a samozřejmě, že k jisté nelibosti svý matky,

0: zpívá. Až přes tedy ten rok 67, kdy jsem víceméně z nouze, protože jsme nikoho nemohli najít, kdo by zpíval právě třeba toho Charlesa a tyhle věci, se začal zpívat. Až k městu R, to bylo vlastně první a druhé album s Josefem Kainarem, který jsme natočili v roce 71. To byla ta první éra takového toho největšího poznávání a největšího kvasu té hudby vůbec. Konec 60. let. Pak ta druhá éra, o které jste se zmínil, to byla ta éra kolem desky Kole Yesterday a těch dvou dalších. To už bylo v 80. letech a to zřejmě tedy byla, řekněme, éra, kdy jsem se stal asi jaksi nejznámější tomu širšímu publiku, protože už se jednalo o písničky, které byly docela sdělný a i když zrovna bolševik neprahnul potom, aby je moc vysílal, tak se jenom ty lidi znali a něco v nich nacházeli, něco se, jako asi se jim zdálo, že se dokážou najít v tom, o co jde.
1: Jistě, no, já myslím, že Kole Yesterday byla takovým generační výpovědí, se přímo dá.
0: Tak oni se do dneška mě ty lidi ještě ptají, jak to bylo na té koleji s tím pivem ve skříni, s tím sudem a tak, a já jim někdy dost těžko vysvětluju, že zaprvé ten text napsal někdo jiný, Pavel Šrut, a že já jako Pražák jsem nikdy na koleji nebydlel a tudíž matka by mě těžko takovýhle věci trpěla, ale to je jenom důkaz toho, že si lidi často toho interpreta stotožňují s tím, o čem zpívá a čím věrohodněji to do sebe pasuje, tím víc tomu věří, což je pro mě velká podstata.
1: Jistě, takže teď bychom měli rozptýlit ani Eiffelovku ze Sirek jste nikdy nestali.
0: Ne.
2: V tandemu s Janem Rosákem.
1: Přeladíme přímo na vlnu legrace. Čemu se rád smějete?
0: No, já jsem člověk, který od začátku jaksi svého společenského žití, od té školy nebo školky, vždycky patřil mezi lidi, kteří se snažili bavit společnost. Ale nikdy mi to moc nešlo na jevišti. Srandu na jevišti tu jsem víceméně strašně obdivoval a přenechával jiným lidem. A jedním z těch, jejichž humor neskutečně obdivuju, ačkoliv je to vlastně humor hodně jako lidovej, ale hodně pro mě dráždivý, je Felix Holzman. Taky asi nejsem jediný, kdo má rád humor tohoto chlapíka. A pokud tam něco najdeme z jeho, zejména z těch prvních starších scének, kdy ještě jeho partnerem býval pán, který se jmenoval Budín, teď nevím, jak křestním jménem, tak to by mě udělalo velkou radost.
1: Tak určitě něco tam máme. Já si vás teda píšu jako dalšího člena klubu Felixe Holzmana, už do toho klubu popelářů.
0: Ano.
3: No, buďte pozdravem, pane Jouda. Co tady děláte?
4: Je, dobrý den, pane Starbok, ale tak tady trošku odpočívám.
3: Je tak, ale náhodou, já už vás dneska jednou viděl.
4: Neříkejte.
3: No jo, ale vy jste to nebyl.
4: Jo, tak. Nechcete si na chvíli tady ke mně přisednout?
3: Ale jo, já si rád, já jsem uběhanej, utáhanej jsem vám, to je strašný.
4: No jo, já vám taky necítím nohy.
3: Jo, co říkáte?
4: Ale říkám, že necítím nohy, víte?
3: A máte nějakou rýmu, nebo co?
4: Ale ne, jsem jako, že mě bolej nohy.
3: To je jako, že bolej, aha, takhle,
4: jo.
3: No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té poradní kance,
4: v poradní kance
3: a jiná na kopci, no.
4: Nahoře, no jo. A co pak, snad jste nepotřeboval advokáta.
3: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
4: No a co bych měl vědět?
3: No jo, jsem přece to v rozvodovodu,
4: Vy jste v rozvodu?
3: V rozvodovodovým, no jo.
4: No tak to já ani nevím.
3: No jo.
4: No jo.
3: A víte s kým? S mojí manželkou.
4: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
3: Rozvádím, no jo, od stolu i od toho, od kanape.
4: Myslíte, jako od stolu a od lože?
3: Od jaký od lože?
4: Myslím, jako že se rozvádíte od stolu a od lože, jako od postele.
3: Je to od lože, no tak jo. My máme doma i kanape, víte.
4: No jo, no tak samozřejmě. No a z čí vlastně viny je ten rozvod?
3: No z manželčiny, to víte z míne. No. To víte, ženská rozvod, to souvisí vždycky dohromady, že?
4: No jo.
3: To máte, jak už to čínský přísloví říká.
4: Jo.
3: Xiong hai fu, hung tse cheng, ping xiong tai.
4: No jo. A co to jako znamená?
3: Co?
4: Co jako znamená to čínský přísloví?
3: Jo, tak to, že, no tak to jo, nevím, to víte, a čínský. To to já čínsky neumím, že jo? To
4: já myslel, jako jestli to není něco o rozvodu.
3: No něco takového to bude asi, že?

0: Co jiného by to mělo být?
1: No jo, tak vy se rozvádíte, to je ale novina, pane Sarbo. A to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
0: No jo, tak to víte, že bych se pro nic za nic nechal rozvíct, no jo. Ale to už se nedalo vydržet.
1: Prosím, no. No ale pokud jim tak mezi lidma se spíš dává ale vina vám, pane Sarbo.
0: Mně, jo.
1: Mezi váma nehraje.
0: No tak tady vidíte, co lidi našmanějí
1: no
0: taky.
1: No
0: lidi nebejt mý manželky, tak by to mezi náma ohromně klapalo.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

0: Tak teď právě dozněla písnička, která má takový zvláštní název Poprvé naposledy. Je to písnička z vaší úplně poslední tvorby a tím se dostáváme velice symptomaticky k tomu, co vás teď nejvíc zaměstnává.
1: No já jsem vždycky dělal těch věcí víc, ale je pravda, že v posledním roce a půl jsem se vrátil k muzice daleko víc, než jsem kdy si myslel, že to ještě půjde. Protože když jsem v roce 1990 odcházel do politiky, tak jsem měl pocit, že jsem s hudbou skončil úplně. To samozřejmě mi vydrželo jenom 2 roky, ale i ty leta, které potom jsem se k ní vracel, byly spíš takovou profilaxí nebo duševní hygienou pro mě. Hrál jsem ty staré písničky, všechny ty Koleje a Bitvy o Karlův most a tak dále. A mně to stačilo, lidem se to líbilo, ale to, že se mi podaří vlastně v 60 letech vydat jako novou repertoárovou desku, to mě tenkrát nenapadlo ani ve snu a byla to docela drzost, si myslím, protože ta pauza mezi tou poslední vydanou deskou, která vyšla v roce 89, a mezi touhletou, ta pauza trvala 17 let a to se přeci jenom ta voda v tom řečišti teče jiná a ty lidi jsou dneska úplně jiný a ten trh je jiný a tak dále. No ale udělal jsem to, dozrálo to nějak a jak říkám, věnuju se dneska hudbě víc, než jsem kdy myslel. Vtahlo mě to nějak, dokonce trošku i proti mý vůli, ale bylo to příjemné vtažení. A druhá samozřejmě, jaksi činnost, která mě asi zabírá nejvíc času, to je teda televizní pořad Krásné ztráty, který dělám. To je zase úplně jiná záležitost, ale pro mě taky nesmírně příjemná. Tam se příliš neexhibuju, nechávám prostor svým hostům, na rozdíl od některých jiných talk show, třeba zábavných, kde naopak moderátor se exhibuje. Já naštěstí mám tu muziku, kde si můžu tyhle ty svoje ambice vybouřit na vlastním jevišti a můžu poslouchat pokorně svoje hosty, protože si zvu většinou lidi, z kterých obvykle vypadne něco zajímavého, já si zvu lidi, kterých si vážím.
0: Já si myslím, že v tom jsme na jedné lodi, já jsem ve stejné pozici. Dovedete si, jak si tím pádem určitě dobře představit i protějšího partnera. Ale já bych se teď vrátil ještě k té vaší současné muzice. Určitě vás zajímalo, jak vás budou znovu vaši diváci brát. A máte tu zpětnou vazbu, jak na to sám se teď díváte?
1: No mami, a je teda úžasná. Musím se přiznat, že jsem opravdu netušil, nečekal, že se to takhle povede. Já jsem měl největší právě strach, jestli lidi, který jak si chodí na Prokop, a jestli to tak můžu říct, ještě pořád, jestli budou ochotni poslouchat od něj něco, co neznají. To byla vlastně ta klíčová otázka, kterou jsem si musel klást a musel jsem jí vlastně překonat a jít do toho, aniž bych se toho bál. A překvapilo mě, že jsem, mile mě překvapilo, že jsem zjistil, že ano, že jsou. A že dneska na tom koncertě, když vidím ty lidi pod sebou tam dole a vidím, že si zpívají i ty nové písničky, ačkoliv je v podstatě rádia moc nehrajou, tak je to pro mě jako opravdu fantastický zážitek a když vidím, že sebou vodí, řekněme, moji vrstevníci nebo lidi, já nevím, o 10 let mladší, i svoje děti, a oni to taky znají, tak to je strašně příjemný pocit. Já vlastně jsem se rozhodl, že teď 27. listopadu nějak veřejně oslavím ty svoje 60. koncertem v Lucerně, ještě jednou bych rád to zkusil v Lucerně, pozval si tam pár hostů, na ten koncert se těším, protože věřím, že se z něj podaří dostat maximum a zkusíme z toho natočit DVDčko, tak mě držte palce. Rád bych si tam pozval i pár hostů, který mám rád, lidi, z kterých jsem čerpal, jako třeba Jiří Suchý, lidi, kteří mě provázeli vlastně vedle mě nebo se mnou, nebo na podobných kolejích se pohybovali jako Vláďa Myšík, Radim Hladík. A pak bych rád pozval i 2 z těch, kteří považuji za svoje následovníky, nebo kteří tu štafetu dneska nesou dál, Dan Bárta a Zdeněk Bína, skupina Minus 123 minut. Tam jako bych se viděl, když mi bylo 22, ale oni hrajou líp, než jsme hráli tenkrát.
0: Tandem Jana Rosáka. Tak, slyšeli jste to, že můj dnešní host, Michal Prokop, plánuje velký koncert, který by měl připomenout jednak jeho velké životní jubileum a potom taky v podstatě nový vstup zase na pódia. A určitě máte, pane Prokope, tady v zátilku někdy, i když člověk si věří, že jo, takový pocit, vyjde to, nevyjde to, ale to určitě není zase až tak úplně nepříjemné.
1: Tak já jsem vždycky měl trému takovou přiměřenou a nezbavil jsem se nikdy, ani po těch, já nevím, 37 letech, kdy na to jeviště pořád lezu a myslím si, že až jednou ztratím, tak bude zlé.
0: No samozřejmě, já jsem teď chtěl říct, ta tréma je dobře, ta musí být, no. Člověk musí být pořád napnutý, ale nesmí patologická, pochopitelně. Ale tím se dostávám k tomu, že se vás chci zeptat na chvíle, kdy vám nebylo opravdu tedy jaksi do zpěvu, vůbec, ve vašem případě konkrétně, skutečně do zpěvu, které byly chvíle, které byly ale opravdu tak jaksi špatné třeba.
1: No člověk prožívá pochopitelně v životě určitý vlny, a to každý známe, kdo už máme pár let za sebou, že někdy se daří, někdy se nedaří a jak to Karel Kryl zpíval, prostě kdo neryl držkou v zemi, tak nežil. To samozřejmě postihlo i mě, já těch věcí bylo celá řada, ale mám-li si vybrat tu pro sebe jakoby nejzávažnější, nebo to, kde na co vlastně nejhůř a nejméně rád vzpomínám, tak to je období 70. let, kdy prostě se mě profesně vůbec nedařilo, kdy jsem právě rozpustil tu sestavu svoji a zkoušel jsem to víceméně z čirého zoufalství v takový ty komerční pop music a ono mi to prostě opravdu nešlo. A byla to taková doba, která i politicky byla nesmírně chmurná, krušná, nejtuší normalizace a všechny ty omezení z toho vyplývající, tak to na to nespomínám vůbec rád a do jisté míry všechny ty maléry jsem si samozřejmě způsobil sám, protože jsem asi v sobě nenašel dost víry nebo dost síly, abych se tomu nějak dokázal vzpříčit dřív, než jsem to dokázal až pak v těch 80. letech. Tak to je samozřejmě doba, na kterou vzpomínám vůbec nejméně rád. Na druhé straně, ale je to doba, kdy jsem se seznámil se svojí ženou první a dosavadní, kdy se mi narodili obě děti, takže ten rodinný život naopak mě nějakým způsobem kompenzoval všechny tyhle ty nepříjemnosti a i v těch potom chvílích, kdy se člověk rozhodoval, jestli ještě dál si má nechat všechno líbit nebo eventuálně už se pokusit dát najevo, že si nenechá štípat dříví na hlavě, tak v tom mě moje rodina podporovala. Takže jako obvykle, každá ta mince má dvě strany a i tohle období vlastně jednak který lidsky, rodině a nakonec i profesně jsem se asi naučil věci, které určitě nějakým způsobem přispěly k tomu, jak jsem se pak vyvíjel dál.
0: Já jsem původně myslel, že budete třeba chtít mluvit o tom, že krušné chvíle byly v politice, když se do ní dal, ale to se asi s tím nedá srovnat.
1: To je něco úplně jiného. Tam jsem se dal dobrovolně. Tam jsem samozřejmě prožíval krušné chvíle, protože ten konflikt vlastního svědomí, vlastního rozhodování s nějakou loajalitou nebo s nějakou situací, který je člověk vystaven, ten je samozřejmě velice drsný, ale byla to vědomá volba, vědomí omezení vlastní svobody, který jsem udělal a to je úplně něco jiného, než když vás někdo drtí zvenku. To se fakt srovnat nedá.
2: V tandemu s Janem Rosákem.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Návraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Chtěl bych popovídat o vašem televizním pořadu, kdy se vlastně stáváte mým kolegou, moderátorem, o krásných ztrátách. Je to pořad, do kterého si pravidelně zvete vždycky dvojici. Myslím si, že už se stalo i pro diváky takovou příležitostí pátrat, co ti dva mají společného. Proč jste zrovna tyhle ty dva dal dohromady? Sestavujete sám tyhle ty dvojice?
1: Mám na to ještě kolegu, jsme na to dva. Mým kolegou je Jan Lacina, to je původně novinář, člověk, který je o celou generaci mladší než já, což jsem takhle chtěl. A děláme to velmi různě. Musím se přiznat, že žádný takový jako nějaký popsatelný chomout, do kterého ty hlavy strkáme, nemáme. A že to někdy je docela taková jako sázka do loterie. Někdy je to zřejmý a jasný, někdy je to třeba, já nevím, rodina, otec se synem, manželská dvojice, někdy jsou to lidi, který spojuje profese, někdy jsou to lidi, kteří se v té profesi liší třeba o jednu nebo o dvě generace. Ale jsou tam kolikrát i dvojice, u kterých na první jaksi pohled není zcela jasno. A já se musím přiznat, že i my sami jako trošku hledáme a někdy intuitivně si postavíme prostě ty dvě jména a ty dva osudy nebo ty profese a teď jako přemýšlíme, může to jít, nemůže to, udělá to něco, protože ten pořad třeba na rozdíl od toho pořadu, v kterém teď sedíme, nebo který dělá Marek Eben na Plovárně, což je vlastně asi tak nejblíž žánrově mě v televizi. Tam je to prostě jasný, jeden host, jeden moderátor, ale tady já se snažím o to, abychom vždycky vytvořili víceméně jako debatu ve třech, i když ne, vždycky se to úplně povede, ale ta interakce těch dvou lidí, nejenom na mě, ale i sami na sebe, to je další dimenze, kterou ten pořad má, takže já vám neumím vlastně prozradit, to je jakýsi výrobní tajemství, který spočívá v nepopsatelný, řekněme, invenci nás s Lacinou. Snažíme se, aby to bylo překvapivý, což se samozřejmě daří někdy víc, někdy míň, ale vlastně je to jedna z věcí, která mě na tom nejvíc baví. Vy jste říkal moderátor, kolega moderátor. Já se přiznám k tomu, že já nemám ambici stát se moderátorem profesionálním, třeba jako vy, nebo jako je třeba právě Marek. Já se spíš cítím jakýmsi hostitelem, mě jde o to vytáhnout z těch lidí, dostat je do takový nálady a do takové atmosféry, abych z nich vytáhl zajímavé věci, které třeba oni jinde na sebe neprozradí. A pravda, že k tomu někdy používám metody neobvyklé, já jim naleju a to není žádný čaj, oni mají, pokud mají před sebou tu skleničku, tak tam to víno nebo ten panák třeba opravdu je. Taky nepoužívám vždycky zcela spisovný jazyk, prostě někdy se mi zdá, že pro to, aby se ten člověk otevřel, podle toho, kde on se pohybuje, jak on sám komunikuje, tak já přejímám nebo snažím se prostě, aby se cítil dobře. Je to nesmírně zajímavá práce pro mě, úplně zase něco jiného. A když jsem odešel z politiky a dostal jsem tuhle nabídku, nikdy předtím jsem nic podobného nedělal, tak vlastně to byl pro mě návrat k tvůrčí práci, od toho kancelářského sezení a čtení těch materiálů, zákonů a všelijakých takových těch věcí, které člověk v té politice musel studovat. Pro mě to bylo úžasně zajímavé, protože jsem najednou mohl vymýšlet věci, jejichž dopad a dosah jsem viděl. To v politice nikdy nevidíte. To je na tom to nejhorší, že tam prostě člověk něco dělá, jednak je součástí jakýhosi stroje a ten vlastní vliv je minimální. A navíc ještě tedy nikdy nevíte, jestli to rozhodnutí bylo dobře nebo ne, protože to se dovíte za 3, za 4, za 5 let, někdy vůbec ne. Kdežto ta tvůrčí práce má tuhle výhodu, že ty lidi buď zatleskají, nezatleskají, přijdou, nepřijdou, koupějí si desku, nekoupějí. V tom je to naprosto nesrovnatelné.
0: Takhle je to krásně jednoduchý. Já vám přeju, aby těch krásných ztrát bylo co nejvíc, aby to bylo spíš spousta krásných zisků pro vás, pro vaše hosty i pro diváky. To byla dnes návštěva Michala Prokopa u nás na Tandemu. Já vám za ni děkuju.
1: Já děkuju za pozvání a naschledanou.
0: Mějte se moc hezky i vy, milí posluchači.
2: V Tandemu s Janem Rosákem. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako ty do karty uspokojili moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10. Ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu, přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnu za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Vážení a milí, vy, kteří jste na rozhlasových přijímačích naladili vlnu, na které v nejbližších okamžicích budeme hrát všem ctitelům lidové a dechové hudby, buďte srdečně vítáni. Chceme věřit tomu, že jste to právě vy, kteří sledujete alespoň občas náš pravidelný pořad u muziky, který je jako vždy plný dobré, poctivé hudby. V úvodu jste si poslechli polku Ladislava Kubeše, která nezůstala nic dlužna svému názvu. Zvesela. A tak také v podání veselky Ladislava Kubeše zazněla. Platí známá pravda, že kde muzika hraje polku, tam je veselo. Určitě tomu tak bude i dneska. Krásný pohodový poslech vám přeje všem Pavlína Filipovská. Aby nám to veselo nevyprchalo, hrajeme opět polku. Napsal jí Ada Doško, text připojil Vojtěch Prokeš. Když polka zní, zpívá a hraje Budvarka pod vedením Vojtěcha Prokeše. Potom uvítáme slavného autora Karla Vacka a jeho známý valčík, ke kterému text napsal Václav Zeman. Láska nehněvaná, zpívají a hrají Viktorky. V našem pořadu nikdy nesmí chybět tango. Tentokrát je dodal Milan Baginský a textař Karel Rollo. Jak se na tango sluší, má i plamený název Ohnivé tango. Se studiovým orchestrem Jana Slabáka zpívají Karel Hegner a sbor.

Když se řekne jara mládí, znalci díla Františka Kmocha sborem zvolají pochod. No a mají pravdu. Však tento skladatel byl přímo specialistou na dvoudobý rázný rytmus. Ten měl obzvláště rád. Však ono se to za zvuku Kmochových pochodů pěkně vykračuje. Zvlášť, když k tomu zaspívá a zahraje sbor a orchestr Václava Hybše. Dále uslyšíte slavnou polku Karla Waldaufa s textem Ladislava Jacury. Pod jednou střechou budou zpívat Jindřiška Novotná a Miloslav Veselý, hrát budějická kapela Ády Školky. Antonín Pecha s textařem Jaroslavem Hájkem následujícím valčíkem potvrzují všeobecnou platnost známého pravidla. Kdo si hraje, nezlobí. Dobře je znají hlavně rodiče temperamentních dětí a často taky manželky kutilů a modelářů. Mnohdy, pravda, trošku reptají, ale převážně si manželovu zálibu pochvalují. Proto asi autoři se k tomuto tématu vyjádřili poklidným valčíkem. S Vysočankou zaspívají Silva Gráfová, Marcela Priclová-Lániková, Jiří Chládek a Josef Smolík.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou.
1: Z Moravy jsme tentokrát dostali objemnou a milou zásilku, směs lidových písniček a skladeb Vladimíra Pfeffra. Je nadepsána slovy Teče vodička. Bude jistě svěží, laskavá a ozdravná. Zpívají Jarka Kachyňová, Květa Navrátilová, Jiří Helán a Joška Šmukař, hraje Moravěnka.

0: je Pohoda.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Vracíme se do světa českých písniček a vítá nás jedna krásná lidová. Falešný svět. V rytmu polky hrají a zpívají členové nejstarší jihočeské kapely Babouci.

Hodinka lidové a dechové hudby je už téměř u konce a musíme se pro dnešek, vážení, s pořadem u muziky rozloučit. Říkám pro dnešek, protože věříme tomu, že se u rozhlasových přijímačů opět potkáme při poslechu dobré, poctivé, lidové a dechové hudby. Děkujeme vám za pozornost. A brzy naschledanou se těší Pavlína Filipovská. Tentokrát to budou lidové písničky ve směsi, kterou vám zahrajeme na závěr, a zpívá a hraje Květovanka.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

0: je hezky. To znamená, že lidi začnou sedět před kavárnami. A to je začátek něčeho, co končí až hluboko v listopadu.
1: Tak, pane Kolář, a teď se zeptám já vás. Já vím, že vy nemáte ke každému dni stejný vztah, že máte týden rozdělený na lepší dny a horší dny.
0: Ano, to mám. Jak víte, vterek je pro mě chladný den a do ničeho se vážně nepouštím, jak mi všechno...
2: Končí březen roku 1995 a paní Marie Vaculíková telefonuje z Dobřichovic do Paříže jednomu z největších a nejuznávanějších umělců našeho století, tehdy 81letému Jiřímu Kolářovi. Bytostnému osamělci, jak o něm napsal Václav Černý. Muži, jehož zrušení významové hranice mezi básní a obrazem ho zařadilo mezi nejvýznamnější současné osobnosti moderního výtvarného umění. V roce 1953 komunisty uvězněn, později, už na svobodě, postupně přechází od slov k výtvarnému vyjádření. Vytváří koláže, muchláže, asambláže a roláže. V normalizaci opět nesměl, tehdy už světově proslulý, veřejně prezentovat svá díla. Roku 1976 využil nabídky stipendia v západním Berlíně, od roku 1980 žil v Paříži a dnes opět v Praze. Onoho březnového rána paní Vaculíková byla hostitelkou Dobrého jitra Českého rozhlasu stanice Praha. 4 hodiny jsme spolu v podkroví Dobřichovického domu rozmlouvali a před námi na stole ležela nedávno vydaná její kniha Drahý pane Kolář. Dnes nám bude autorka vyprávět příběh této unikátní knihy i osobitých autorů.
1: Než jsem začala psát Jiřímu Kolářovi, tak to byl vlastně pro mě básník a výtvarník, méně výtvarník, hlavně básník, který se setkával občas s mým manželem. A mě poslal, když se ocitl, pak emigroval do Paříže, tak mě posílal na Velikonoce a na Vánoce nějakou výtvarnou drobnost. A já jsem nikdy si neuvědomovala, že mě vzal vůbec jako na vědomí. Ale když jsem poprvé přijela za naším Martinem, který emigroval do Paříže, v roce 81, tak mi Vladislav, který taky tam už žil v Paříži, mi řekl, Madlo, máte velikou čest. Jiří Kolář chce se s vámi setkat a to si toho velice važte, protože on v této době se vůbec s ženami nestýká. Takže my jsme se, už nepamatuju, v jaké kavárně sešli s Jiřím Kolářem v tom roce 81, kdy jsme vzájemně se víc poznali. Samozřejmě on mě znal jako Madlu z Českého snáře.
3: Čtvrtek 1. února 1979. Madla přijde z práce, vyndá z tašky své drobné nákupy, prohlédne, co jsme zařídili a co zanedbali, například jestli já jsem vyluxoval a Janek odnesl láhve, sedne si ke stolu, v kabátě prohlíží povrchně nějakou písemnost, čímž si odpočine, převlékne se a začne vařit. K tomu vyndá ze skříně televizor a zapne ho. Musíš vždycky zapínat ten krán, abych věděla, co se děje ve světě. Odcházím znechuceně, mávnu za sebou rukou a ocituju Váchala. Svět se řítí do ďáblově řiti. No jo, praví za mnou ještě, ale musíš vědět přesně, v které chvíli, abys mohl skrčit hlavu.

Takže on ke mně jako se choval, jako kdyby mě už déle znal, než já s ohromným ostychem a úctou. Já jsem ho znala z takových let mých, jako to, ale ne tak, abychom někde seděli třeba a povídali, nebo abych byla ve společnosti déle, kde on byl. Byl velice tenkrát křehký, protože byl po té mrtvici první. A myslím si, že byl v té době dost i ne na tom duševně tak, jak jsem ho potom znala později. Za 10 let, přesně za 10 let, když bylo po listopadu v roce 91, pan Kolář z Paříže ze svého ateliéru volával svým přátelům do Prahy. To byla jeho svátečnost, že nepracoval, jinak on pořád pracoval i tu neděli odpoledne, ale to dopoledne si dopřával telefonáty s přáteli a klasickou hudbu. To si hrával. A on k nám zavolal. A Vaculík byl v té době ve Vídni. Já jsem se ostýchala, když on volal, tak já jsem honem vždycky předávala telefon Vaculíkovi. Ale tentokrát nebylo komu to předat, takže jsem to vyřizovala já. Pan Kolář se mě ptal, co se tady děje. A já, stržena tím, co se tady dělo, jsem mu to začala vyprávět. Pan Kolář, když jsem skončila, tak řekla, tak milá paní Vaculíková, vy mi to napíšete do dopisu, tak jak jste mi to říkala, tak co děláte, jak myslíte, budete vždycky psát dopis a já vám za to pošlu obrázek. Já jsem řekla, no ale pane Koláři, já jsem nikdy nic nenapsala. Já nevím, jestli to vůbec dovedu. A on řekl, jen to zkuste. A řekl to tak, že já jsem se neodvažovala neletět hned ke stroji, abych to nezapomněla, co jsem mu říkala a hned jsem to napsala a to byl první dopis. A pak jsem sedala každý týden ke stroji a napsala jsem to tak z jedné vody na čisto, jak se říká, zalepila a poslala. A dostala jsem obrázek a já jsem zprvu byla tak okouzlená. Já jsem vůbec nevěřila, že je to moje, že je to mě. A na zadní straně jsem měla Hulkovým písmem, protože on po mrtvici se musel znovu učit psát a už jenom psal Hulkovým písmem, tak jsem tam měla reakci na ten dopis a vždycky velice takovou něžnou od pana Koláře, takovou, že jsem nevěřila vůbec, že to patří mně. Pan Kolář jednak teda myslel na mě, že tím, že věci budu psát, se budu osvobozovat od takového mého těžšího osudu těch předcházejících let. A myslím si, že musel mít i nějaký úmysl ty obrázky, že něco někdy z toho vznikne něco, co by mohlo obohatit třeba ten památník písemnictví. Na to on nemyslel na památník, ale že by mohl tady tu naši společnost nějak obohatit, když už musel zůstat v té Paříži.

Vážený a milý pane Koláři, vyzval jste mne v nedělním telefonním rozhovoru, abych vám to napsala v dopise. Já přislíbila, ačkoliv i hned, jak jsem položila sluchátko, jsem věděla, že to nedokážu. Od malička jsem měla s tímhle potíže. Jakmile se objeví nadpis diktát, začnu zmatkovat. Tak je to i s mým psaním takovému mistrovi. Budu křečovitá. Zkusím to, ale trochu mne to láká, protože se musím přinutit ke kázni v myšlení a ta mi moc chybí. Nemám kázeň, nemám vůli, nemám paměť. Tak co s tím chci podnikat?

0: Ten pan Kolář, to je skutečně člověk geniální. On je opravdu geniální. On nejenom v tom svém projevu, ale on dovede tak vytáhnout z lidí to, co by sami v sobě ani neobjevili. On mě na těch zadních stranách těch obrázků tak krásně vedl a povzbuzoval, že jsem já vplula do té pravidelnosti zcela omámená tím, že já, která jsem nikdy nic nenapsala, si náhle dopisuju s panem Kolářem. To je, kdybych já bývala v mládí, někdy měla ctižádost, ale já jsem nikdy tu ctižádost neměla. Já mám Ivana Diviše ráda a on v těch svých deníkových záznamech má několikrát zmínku o Kolářovi. A mně se zdálo, že on tady vyjádřil Koláře tak, jak já, protože nejsem básník, tak bych to nedovedla. Kolář je nesporně velmistr lidového jazyka. Mluví lidu v její nejvyšší hodnotové škále, totiž té, která život nekomentuje, ale spolu vytváří a často jako kormidlo i směr života určuje, diriguje. Toto mistrovství nejenže trumfuje jazyk literární, umělý, poetický. Víc, toto mistrovství velmi často čtenáři naježí husí kůži, nažene strach. A koho se bojíme na stránkách, které napsal, co to musí být za nebezpečného člověka nejen géniem, ale charakterem, ctí, neúprosností, neporazitelností. Raději se mu vyhnout a v zápětí ho vyhledat.
1: Konec 50. a začátek 60. let nebyl jen pro mě časem jakéhosi znovuzrození. Nebylo to jen setkání s novou hudbou a s novými obrazy, ale také setkání s novou poezí. Když jsem psal ve válce Limp, pomáhal mě z českých umělců mimo Weinera také Janáček. A teď, bezmála po 20 letech, jsem se s oběma a nejen s nimi měl málem rozloučit a jít novou cestou. Nevěděl jsem o této cestě takřka nic, jen jsem cítil, že tudy jít musím, že se bez nového přístupu k vlastní práci neobejdu, i kdybych se stavěl na hlavu. Jako jsem ve válce musel prostudovat kdejakou nauku o hudebních skladbách, musel jsem i teď hledat prameny, odkud tato hudba skutečně pochází, jaký má smysl a řád. Tady mi znovu pomohl Jan Rychlík. Pamatuju si dodnes přesně jeho slova. Už je to tak, povídá. Bude třeba začít znovu a jinak. I kdyby to mělo znamenat, že opustíme všechno, co jsme se naučili nebo co umíme. Pro mě to znamenalo opustit starou zákonitost veršů i skladby básní a odvahu hledat poezii přímo v řádu slov, víc v jejich materii, než v jejich významu.

to střetání s ním vždycky nějak vás poznamená, kam si vás posune. A to myslím si, že on takto ovlivnil mnoho našich kumštýřů, ať už literátu, anebo výtvarníků. Já si pamatuju, že takto ovlivnil Václava Havla. Když mu přinesl první básničky, tak Kolář mu jasně řekl, vy nepíšte dál básničky, vy nebudete básník, vy jste dramatik. Pokuste se psát dramata. A takhle přehodil výhybku mnoha lidem. Vaculíkovi taky, ten ho potkal v roce 79 nebo 78, možná na konci, a ptal se ho, co píše. A on mu řekl, že je v takové situaci, že nemůže psát vůbec. A on mu řekl, tak píš každý den o tom, jak nemůžeš psát, a já ti každý měsíc za to dám 1000 korun. A Vaculík tak začal psát český snář.

0: Vážený pane Kolář, poslední dny přemýšlím o pojmu kultura, kulturní, a přála bych si, aby obsah zahrnoval širší oblast jejího významu. Tam jsme utrpěli velikou porážku v posledních 50 letech. Máme na mále. Poslední svědci připomínají, co všechno tam patří, co lidé v různých regionech uměli, pěstovali, učili, předávali, žili. Mám na mysli přiblížit tu vysokou kulturu té nižší, abychom se stali kulturním národem, jakým jsme asi bývali, na rozdíl od velkých národů, které tyto dvě kultury měly vzdálenější. Do Břichovice 15. října 1992.
1: Hoši z památníku, jak já jim říkám, Petr Kotik a Honza Šícha, kteří pracovali oba v archivu památníku písemnictví, si vymysleli, že by mohli uspořádat výstavu panu Kolářovi k 80. v památníku písemnictví. A že se poohlédnou, co by mohli už získat do archivu. A jeli za panem Kolářem do Paříže. A když mu říkali, že by rádi udělali výstavu z těch jeho literárních prací, že teď se stále prezentuje ve světě jako výtvarník, tak on jim to schválil, ale řekl, ale já mám ještě

0: že to mám udělat od pana Koláře. A tak vznikla ta výstava, ovšem hoši, když ty dopisy začali číst, tak jak mě říkali, se jim zdálo, že vlastně to by bylo škoda jenom tam dávat úryvky. A teď se snažili dosáhnout toho, aby to mohl být aspoň tlustý katalog.
1: Takže jsme v té fázi, že na úryvky se to zdálo škoda těch vašich dopisů, že by jim to ublížilo, a už se to tedy blíží k okamžiku, že někoho napadne, to by mohla být kniha.
0: Ano, a to byl Karel Jadrný, nakladatel emigrantský v Mnichově, a ten nějak se potkali a oni mu řekli o tom, jestli by jim nepomohl ten katalog, protože oni hledali sponzora na ten katalog. A Karel, když to přečetl, tak řekl, hoši, to musí vyjít celé a já to vydám. A neměňte tam ani větu.

0: Drahý pane Kolář, zahrada je ve vrcholném kvetení, bujení, hnízdění. Do mé budky se nastěhovaly koňadry. Trnu, aby je zase ta šelma nezničila. Mívám pocit, že vidím a slyším ten překotný růst, že než přejdu celou zahradu, už se cosi mění. Klíčí hrachy, fazole, semínka všeho, co člověk vloží do země. Nemenší pohyb je v naší společnosti. Jakési napětí, nervozita, obavy. Stálé obavy z komunistů. Znovu ovládají řečnické tribuny, znovu slibují, co oni nikdy nemohou splnit. To všechno by nestálo za povšimnutí, kdyby vlastně stát nefungoval podle komunistických pravidel. Legislativu šroubují na staré zákony, největší zločiny jsou promlčeny. Třetí odboj není uznaný, rehabilitace se táhnou a stejně jsou zase řešeny komunisticky. Anglický letec v roce 1948 uletěl na československém letadle, anglická strana letadlo vrátila, přes 100 letci zůstane trest za odcizení letounu. Stále se mluví jen o majetcích, obchodu a nepodstatnostech dost. Srdečně zdravím. Madla, Praha, 5. května 1992.
1: Oni to přepisovali a Jadrný potom to tedy dovedl, ale udělal to s panem Pistoriem v Mladé frontě potom.
2: Vy jste samozřejmě viděla stránkové obtahy, vy jste dělala korektury, ale když jste viděla tu knihu hotovou, protože ta kniha už je na první pohled zvláštní, ta má nějaké fluidum, půvabná, taková, že se jí člověk dotýká zlehka a jemně ji otevírá. Jaký byl váš pocit, když jste ji poprvé viděla hotovou i s přebalem?
1: Blahý pocit byl překryt takovou... Já jsem byla z toho velice rozrušená, protože já jsem se bála, že ubližuju tam lidem, mým nejbližším třeba a přátelům, protože píšu tak otevřeně s vědomím, že to nikdy nebude číst nikdo jiný než pan Kolář. A on chtěl, abych mu vypisovala takové ty střety a to, jak, co já si myslím o těch lidech. A já jsem to všecko otevřeně psala. Takže já, když se to blížilo, to vydání, tak jsem měla větší a větší trauma z toho. A protože já jsem si pořád říkala, než oni to vydají, to já umřu. Ale teď se to blížilo a já pořád byla naživu, tak jsem byla z toho, velice se mi zle vedlo. A přijel pan Kolář a sešli jsme se a on mi řekl, čeho se bojíte, to se k vám nehodí, abyste se takhle bála. Přeci, jestli to jsou přátelé, tak unesou, tam nemáte nic tak špatného, co by se jich mohlo dotknout. Tak do mě vlil

0: On má takú nejakú sílu v sobě, že ja som začala byť klidná a radovať sa z tej knižky. Tak pak som sa už radovala.
1: Úterý 9. října 1979. Po natáčení jsem jel za Madlou do Dobřichovic. Jabloně, hned jsem viděl, byly dokonale ozobány přesně do nadmořské madliny výšky. Jisamu jsem našel u kávy nad knížkou o Mahenovi. Poslechni si, řekla, jak odpověděl Mahen v anketě na otázku, co potřebuje český národ. 10 000 Donů Kichotů. Jenže Don Kichot za první republiky a dnes, volal jsem za ní, to jsou úplně jiní Kichoti. Za chvíli bude půlnoc. Před chvílí Madla spoza své koutnice ze spánku zakňučela. Co je? Co je? Řekl jsem, abych ji z toho vytral. Změněným, klidně vyprávěcím hlasem řekla, zdálo se mi, že mě někdo zadržel v místnosti. Někdo zvenku volal, co je? Co je? A ten v místnosti mi skroutil ruce a vzal mi zápisník. Usnula zás a já se jdu podívat, co takového v tom zápisníku má. Píše si tam jenom o Mahenovi a uvádí jeho přesný výpočet Kichotů 10 000, rozumí se předválečných. Jeden předválečný Kichot československý se však rovná sotva jedné desetině nynějšího.
2: V roce 1999 vyšel druhý díl dopisů Madly Vaculíkové Jiřímu Kolářovi. Opět potkal mnoho šťastných čtenářů.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Allô?
1: Allô? Allô, c'est moi. Aujourd'hui, je suis seule. Et alors, je ne veux plus attendre. Fais vite, s'il te plaît. Je vais te voir. Je vais t'entendre. Caresser, baiser.
0: Je ne comprends pas, français. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous dites? Nezlobte se, já vám nerozumím. Já nevím, o čem to všechno je. Ale líbí se mi to.
1: Pardon.
0: Haló. Haló, nepokládejte. Proč jste to položila? Počkejte. Haló, tak kde jste? Musím ho slyšet. Ještě alespoň jednou ho musím slyšet. Haló, je pryč. A přesto se mi zdá tak blízký. Od někud povědomí. Odkud jen ten hlas znám. Pohladil, jako bych vcházel do moře. Do moře, jehož dotek je tak důvěrný a nekonečný. Mazlivý a záhadný jako ten hlas. Kde? A kdo to vlastně je ta záhadná neznámá, kterou tak dobře znám? Znám. Určitě znám.

0: Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

Těch nabídek, no, řada a žádná znema nic. Můj Vilém,

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Ivan Sergejevič Turgeněv, Šlechtické hnízdo. Dramatizovaná četba na pokračování z díla klasika ruské literatury.

0: Lavrecký cítil, že se v posledních třech dnech začal dívat na Lízu jinýma očima. Vzpomněl si, jak se vracel domů a v tichu noci na ní myslel a říkal si o kéžby. To kéžby, které vztahoval na minulost, na nemožné, to se uskutečnilo, i když ne tak, jak doufal. Byl tedy svobodný. Ale pouhá svoboda nestačí. Lavrecký nemyslel ani tak na ženinu smrt, jako na to, co odpoví Líza Panšinovi na jeho nabídku k sňatku. Myslel si, že poslechne matku a provdá se za něho. Ale i kdyby ho odmítla, jemu by to vlastně mělo být jedno. Tak se alespoň ujišťoval. Ale nastal večer a Lavrecký šel zase ke Katilinovým. Zastihl tam Panšina, jak hrál s Mariou Dmitrievnou piket. Maria Dmitrievna mírně svraštila obočí a pomyslela si, že si Lavrecký k ním zvykl příliš často chodit. Přesto ho přivítala s roztomilým úsměvem.
1: To je ale překvapení, bratránku. Přisedněte si.
2: Dobrý večer, Fjodore Ivaniči.
1: Vy také umíte hrát piket?
3: Bohužel ne.
1: Bože, teď jsem docela zbytečně odhodila kartu.
2: 90, Mario Dmitrievnu.
1: Co se dá dělat, Volodimíre? Spočítejte tedy štychy.
2: 101, 102, srdce 103.
3: Mám strach, že jsem vaši hru pokazil já, sestřenko. Mohl bych vidět Marfu Timofějevnu?
1: Jistě, že můžete. Je doma nahoře. Jděte za ní.
0: Lavrecký šel nahoru. Marfu Timofějevnu našel také u karet. Hrála s Nastasiou Karpovnou duračky.
4: A Féďa, pěkně vítám. Posaď se, panáčku, my to hned dohrajeme. Chceš zavařeninu, Šuročko? Podej sem zavařeninu.
3: Ale ne, tetičko, děkuji, nechci zavařeninu, i když ji máte vždycky výbornou.
4: Nechceš, tak se jen tak, ale s kouřením si nezačínej, nesnesu ten váš odporný tabak a matrosek taky po
3: ale
4: něm
3: tetičko,
4: kýchá.
3: Já jsem vůbec nechtěl kouřit.
4: Byl jsi dole?
3: Ano.
4: A koho jsi tam viděl? Je tam pořád ten Panšin?
3: Ano, hraje s Mariou Dmitrievnou piket.
4: A Lizu jsi viděl?
3: Ne.
4: Ne? Chtěla jsem přijít. A tady máme mi ovlku a vlk za humny.
5: Jdu k vám na chviličku, Marfo Timofějevno. Vítám vás, Fjodore Ivaniči.
3: No. Lízo, jsem moc rád, že vás vidím. No,
4: tak ty jsi přišla jenom na chviličku. A proč pak jenom na chviličku? Proč jste vy mladé holky jenom všechny tak neposedne? Vidíš, že mám hosta. Porozprávěj si s ním. Věnuj se mu.
5: Já nevím.
4: Když ty se mu nebudeš věnovat, kdo pak jiný? Já jsem pro něho tuze stará a on je pro mě tuze chytrý. A pro Nastasiu Karpovnu je tuze starý. Ta by chtěla jenom samé mladíčky.
3: Tetičko, nezlobte Nastasiu Karpovnu.
4: Ale co by ne?
5: Ale jak se mám věnovat Fjodoru Ivaniči? Jestli si to bude přát, zahraju mu raději něco na klavír.
4: Výborně, ty jsi moje hodná holčička. Běžte, milí, dolů a až to skončíte, přijďte zas. Právě jsem prohrála, mrzí mě to. Chtěla jsem zas jednou vyhrát.

0: Děkuji vám, Lízo. Hrála jste moc hezky.
1: Ne, ne. Nemám dnes na hraní to správné rozpoložení. Je to pravda, co se říká, lidské srdce je plné rozporů. Hodně jsem na vás a na naši rozmluvu myslela. Váš případ by mě měl polekat, vzbudit ve mně nedůvěru ke sňatkům z lásky, ale já...
0: Odmítla jste pan Šína?
1: Ne. Ale ani jsem nesvolila. Řekla jsem mu všecko, všecičko, co jsem cítila. Požádala jsem ho, aby počkal. Jste spokojen?
0: Snad ano.
1: Co je vám?
0: Nic, je mi velmi dobře. Rád vás vidím.
1: Zdá se mi, že kdyby mě měl Vladimír Nikolajevič opravdu rád, nebyl by mi napsal ten dopis, musel by přece cítit, že mu teď nemohu odpovědět.
0: To není důležité. Důležité je to, že ho nemáte ráda.
1: Přestaňte, co to říkáte? Někdy opravdu nevím, co si myslet. Vidím před sebou stále vaši nebožku ženu a mám z vás skoro hrůzu.
0: To bych nechtěl, Lizo. Zahrajte mi něco.
1: Co vám mám zahrát?
0: Co chcete?
2: Nehraje moje Lizetka roztomile? Co o tom soudíte, milý Volodimíre?
0: Ano, ano. Velmi roztomile.
2: Jste na řadě, Volodimíre.
3: 14 králů.

0: Lavrecký nebyl žádný mladík. Nemohl sám sebe dlouho klamat. Toho dne věděl jistě, že Lízu miluje. Každé ráno chodil na poštu, ale stále nepřicházelo nic, co by potvrdilo zprávu o smrti jeho ženy. Někdy si připadal sám sobě odporný.
1: Co to se mnou je? Čekám na zprávu o smrti své ženy jako havara na krev, pane bože. Že bych pocitoval nějakou radost, to nemohu říct. Co pak nemám v 35 letech nic lepšího na práci, než abych se zase svěřil do rukou ženy? No ale Líza není jako tamta. Nechtěla by po mně nikdy potupné oběti. Neodváděla by mě od mých povinností. Sama by mě povzbudila k poctivé, tvrdé práci a šli bychom společně ke krásnému cíli. Ano. Ano, to všechno by bylo dobré, ale zlé je, že o mě vůbec nestojí. Proč bych si měl myslet, že by chtěla jít životem se mnou? Neřekla mi nadarmo, že má ze mne hrůzu. Ale ani panšina nemá ráda. Jenže to je malá útěcha. Ale přesto se mi zdá, že se Líza v posledních dnech hodně změnila. Nikdy nebyla tak neklidná. Jenže pro mne to nemůže stejně nic znamenat.
0: Lavrecký odjel do Vasiljevské, ale nevydržel tam ani 4 dny. Vrátil se do města a přestože si všiml, že ho Maria Dmitrievna přijímá s jistou rozmrzelostí, nedokázal svou návštěvu u Katilinu odložit. Líza byla nesvá a rozpačitá.
2: Fyodore Ivaniči, vracím vám knihu od Voltra Scotta, kterou jste mi půjčil.
1: Líbilo se vám to?
2: Nečetla jsem ji.
1: Proč? Vždyť jste si ji sama přála.
2: Není mi zrovna do čtení.
1: Není vám dobře? Nejste nemocná?
2: Ne. Už jste u nás dlouho nebyl.
1: Musel jsem odjet na pár dnů do Vasiljevské.
2: Fyodore Ivaniči, trápí mě něco. Nevím, jestli mám právo nechat pančina ještě čekat na odpověď.
1: A proč?
2: Protože začínám tušit, jaká ta odpověď bude.
1: Lízo.
2: Ne, neříkejte nic. Nešel byste zítra na mši? Je neděle. Pojďte, prosím. Pomodlíme se oba společně za její lehké odpočinutí.
1: Dobře, Lízo, přijdu.
2: Děkuji vám a naschledanou.
1: Počkejte chvilku, neodcházejte. Tak dávno jsem nebyl s vámi sám. Jako kdybyste se mne bála. Je to tak?
2: Ano.
1: No proč pro Boha?
2: Nevím.
1: Lízo, povězte mi. Už jste se opravdu rozhodla?
2: O čem?
1: Vy mi rozumíte.
2: Já nevím. Neptejte se mě na nic, já nic nevím, sama sebe neznám. S Bohem.
0: Lavrecký ještě v noci myslel na Lízin zmatený a zároveň tázavý pohled. Nemiloval jako chlapec, nehodilo by se, aby vzdychal a soužil se. Líza sama vzbuzovala jiný cit. Ale láska skrývá pro každý věk svou zvláštní trýzeň. A on ji poznal dokonale.

Lavrecký denně navštěvoval Katilinovi a denně pozoroval proměnu, která se odehrávala s Lízou. Za několik dnů se stala úplně jiná, než jak ji znal. V jejich pohybech, hlase i smíchu cítil skrývaný neklid a neobvyklou rozkolísanost. Maria Dmitrievna jako pravý sobec nic netušila, ale Marfa Timofějevna začala svého miláčka pozorovat. Jednou, když Lavrecký přišel ke Katilinovým, zastihl je v plné přípravě na večerní bohoslužbu. Byla objednána na přání Lizavety Michajlovny. Lavrecký zůstal. Maria Dmitrievna se velkopansky křižovala a zřejmě se nudila. Marfa Timofějevna vypadala ustaraně. Líza stála nehnutě a podle soustředěného výrazu její tváře bylo vidět, že se vroucně modlí. Když líbala po skončení mše kříž, políbila také knězi velkou červenou ruku. Když si k ní Lavrecký na chvíli přisedl, chovala se stroze, skoro ledově, a ani jednou se na něho nepodívala, jako by si ho schválně nevšímala. Zmocnilo se jí chladné, vážné vzrušení.

0: Lízo, ať otevřou všechna okna. Tak nádherný večer už dlouho nepamatují.
1: A co tvůj strach před průvanem, matičko? Já z udivení nevyjdu, ale máš pravdu, večer je to příliš krásný, to by člověk snad ani neměl sedět doma. Ale já už jsem na večerní procházky příliš stará.
2: Neměli bychom se jít projít do zahrady? Neměla byste chuť, Lizaveta Michajlovna?
3: Ne, zůstanu doma.
2: Chcete si tedy zahrát karty?
0: Já karty hrát nebudu. To je zrovna hřích za takového počasí. Člověk by se měl kochat přírodou. Vidíte, mon cher cousin.
4: Je skutečně krásný večer. Nechcete jít opravdu ven?
0: Ne, ne. Mně to stačí s otevřenými dveřmi. Jsme skoro venku. Volodimíre, do této podmanivé noci by se hodila romance. Jsem přesvědčena, že určitě neznáme vaši poslední romanci.
2: Uhodla jste, Mario Dmitrijevno. Včera jsem pocítil tak silnou inspiraci, že jsem složil romanci na svoje vlastní slova.
0: Znamenitě, tak začni.
2: O ne, trochu se ostýchám, je to takové hodně intimní. Chci říci, že to není pro široký okruh posluchačů.
1: Pane Panšine, já bych vaši romanci jistě taky ocenila, jen nebuďte tak ostýchavý.
2: Děkuji za uznání, Marfo Timofijevno, ale přesto bych byl raději, kdybych mohl předvést svou romanci někdy jindy.
0: Dobře, Volodimíre, ale něco ze svého umění nám musíte předvést. Zarecitujte třeba něco.
2: Prosím, to velmi rád. Co by to mělo být? Máte nějaké zvláštní přání, Lizaveto Michajlovna?
3: Ne, vyberte si, co je vám líbo.
2: Pak to tady bude Lermontov. Věř při půlnoční hvězdě mi, při světle jímž nás východ ovál, že ni žádný car na zemi, král nad Perzí s růžemi, takových očí neceloval. Fontán, jenž u harému snil, že ještě v žádné žhavé léto postavu podobnou snad této svou rosnou mlhou neskropil. A když je ruka pozemšťana po drahém čele roztěkaná, tak jemné vlasy rozpletla. Věř, od těch dob, co pryč jsme z ráje, že kráska, jakou Tamara je, pod jižním sluncem nekvetla.
0: Vynikající, Volodimíre, jak dokonale přednesem.
2: Ale nechme umění, Mario Dmitrijevno, Lermontov je samozřejmě vynikající ruský básník, ale co to ostatní? Ujišťují nás, že jsme mladí, ale to je přece nesmysl.
4: Já dávám přednost mládí.
2: Mládí, které nemá vynalézavost. Musíme všechno chtě nechtě přejímat od jiných.
0: Svatá pravda. Ve věcech módy to my ženy víme až moc dobře.
2: Jsme nemocní, říká Lermontov, a já s ním souhlasím, ale tvrdím, že jsme nemocní jen proto, že jsme se stali Evropany pouze na polo. A čím jsme si ublížili, tím se také musíme léčit.
4: Máte na mysli pozemkovou daň?
2: Samozřejmě také, vždyť se o tom nedávno přesvědčili ty nejlepší hlavy. My se musíme učit od Evropanů, především od Francouzů a Angličanů. Všechny národy jsou v podstatě stejné, jde jen o to zavádět dobré instituce. Vzorů máme dost.
4: Nemohu s vámi souhlasit. Mluvíte stále o západních vzorech. Já jsem tam léta žil. A rozhodně bych nepřejímal všechno, co jen zdánlivě vypadá moderněji a přitažlivěji. Zapomínáte, pro koho to chcete. K nám do Ruska se nehodí všechno, protože všechny národy nejsou konec konců stejné. Zapomínáte na národnostní specifika.
2: Nezapomínám, nevylučuji, že by bylo možné se přizpůsobit současnému národnímu životu. Ale to je naše věc, věc nás, co sloužíme.
4: Já dávám přednost mládí, které si tady, odtud a samoporadí. Já dávám přednost nezávislosti Ruska.
2: Ta by přece nebyla ohrožena, nemusíme se přece znepokojovat. Ostatně, dobré nové instituce v nejhorším případě sami předělají náš národní život a zkultivují ho.
4: Děkuji pěkně za takovou kultivaci. Chápete vůbec, co říkáte, pane Panšine? Vy byste byl ochoten za lacinou cenu vypadání a dočasného technického pokroku udělat z Ruska odvar Francie, nebo v kom jste se zhlédl? No to je přece naprostý nesmysl. Ruský člověk má právo žít v duchu svých tradic a nepopouškovat po někom. Co mu to vlastně nabízíte?
2: Kulturu, takovou, jaká je v mnoha zemích považována za samozřejmost.
4: A vy si myslíte, že tady není dost mladých a chytrých a silných lidí, kteří by to dokázali bez trapného napodobování nějakého hloupého a hlavně naprosto nevhodného vzoru? Vy jste typický západník.
2: Ano, protože v tom vidím budoucnost Ruska. A chytří lidé tady musí všechno předělat, to je naše povinnost.
4: Já bych na sebe tolik povinností nebral být na vašem místě.
2: Vy jste prostě zaostalý konzervativec.
4: Ano, nedávno mě přítel nazval pro změnu zaostalým volteriánem. Myslím, že jste se oba mýlili.
2: A promiňte.
0: Volodimíre, to je požitek vás poslouchat. Až je mi smutno, že je to jenom v mém salonu. Zasloužil byste si veřejné vystoupení.
4: Pane Panšine, vy vůbec nechápete nemožnost změn z pouhé samolíbosti, nepodložení.

0: Angličana, kterého země chtěli udělat. Já uznávám národní pravdu a jsem před ní pokorný. Jsem pokorný tou pokorou, bez které neobstojí ani smělost proti lži. Rusko se obejde bez každého z nás, ale nikdo z nás se neobejde bez Ruska. Pravdu jste měl v tom, že tady mnoho schopných lidí lehkomyslně maří čas, místo aby pracovali a dostali zemi na úroveň, kterou by si přáli.
1: No to je krásné, co říkáte. Ale prosím, vy sám? Vy jste se vrátil do Ruska a co vlastně hodláte dělat?
0: Orat půdu. A budu se snažit to dělat co nejlíp.
1: To je bezesporu velmi chválihodné. I mě lidé říkali, že jste v tomto oboru dosáhl velkých úspěchů, ale jistě sám uznáte, že každý není schopen takové práce.
2: Básnická povaha nemůže jistě orat. A potom, vy jste, Volodimíre, jistě povolán k tomu, abyste se zabýval věcmi velkorysejšími.
1: Jak pozoruji, večer pokročil a je tam stále krásně. Ani nevím, proč jsme tak dlouho mluvili o politice. Jistě jste se nudila, Lizaveto Michajlovno.
3: Ne, nenudila.
1: A venku zpívá Slavík? Slyšíte? Nechcete si zahrát něco ze Schuberta? Oh, přímo mě to svádí.
3: Promiňte, ale nechce se mi.
1: Oh, škoda. Myslím, že bychom se mohli teď projít venku, jistě je tam ještě teplo.
4: No, teplo tam určitě je, ale taky příliš velká tma. Měsíc nesvítí, neviděli bychom na cestu.
2: No, skutečně, na to už je pozdě. Vždyť je tady tak příjemně.
1: Mario Dmitrievno, mohl bych vám navrhnout partii piketu?
2: Cože? Za takového večera hrát karty?
1: Nechce se vám.
2: Ale vlastně proč ne? Doprovoďte mě vedle, Volodimíre. Doufám, že se vám nepodaří vyhrát.
1: Oh, taky doufám.
4: Feďo, pojď si sednout ke mně. Dal jsi mu co proto Mudrlantovi jednomu, děkuju ti.
3: Já bych vám měla také poděkovat, Fjodore Ivaniči.
0: Proč, Líza?
3: Nemám ráda, když někdo mluví tak jako Vladimír Nikolajevič. Nemyslela jsem si, že jsem vlastenka, ale pohrdavé řeči o Rusku mě opravdu urazily. To by žádný člověk neměl o své zemi říkat.
4: Tak, tak, holčičko moje. To už je 10. Tak to já vás opustím. Starý člověk musí jít dřív spát. Hlavně proto, že se těžko k spánku donutí. Dobrou noc.
0: Chcete se vrátit k matce, Lizo?
3: Ne, zůstaňme tady. Já karty nerada hraji a nerada se na to i dívám.
0: Zdá se mi, že je víc věcí, které máme oba rádi nebo neradi.
3: Ano, je to tak.
0: Dnes jste na mě působila dojmem velikého klidu, Lízo. Poslední dobou jste byla tak trochu nesvá. Mám radost, že to už pominulo.
3: Ano, už je to pryč.
0: Znamená to, že se mne už nebojíte?
3: Nebojím. Poznal jste to sám, je mi s vámi dobře.
0: Mě s vámi taky, Lízo.
5: Všechno v pokoji stichlo. Bylo slyšet jen lehké praskání voskových svící, občas poklepání ruky na stole, ohlášení nebo počítání štychů a do oken se linul chladivý dech rosy a mocný až vyzývavě jásavý slavičí zpěv.

Lavrecký by se s Panšinem nepřel, mluvil jen kvůli Líze, vlastně pro ní. Oba pochopili, že se toho večera sobě přiblížili, že stejnou věc buď mají, nebo nemají rádi. Jen v jednom se rozcházeli, Líza však v hloubi srdce doufala, že ho k Bohu přivede. Pozorně vnímali všechno, co se kolem nich dělo, a srdce jim překypovala. Pro ně zpíval Slavík, pro ně hořely hvězdy.

listy a tiše šeptali stromy ukolébané spánkem, něhou léta a teplem. Lavrecký se plně podával vlně, která ho unášela, a těšil se z toho. Nedá se však vyjádřit, co se dělo v čisté duši dívčině. Bylo to tajemství pro ni samu. Nechť to tedy zůstane tajemstvím pro všechny. Nikdo neví, nikdo neviděl a nikdo neuvidí, jak se nalévá a zraje zrno v lůně země.

0: Dramatizovanou četbu na pokračování z díla Ivana Sergejeviče Turgeněva Šlechtické hnízdo připravila v roce 1974 režisérka Olga Valentová. Účinkovali Vladimír Ráš, Karel Högr, Vlasta Jelínková, Květa Fialová, Vlasta Matulová, Gabriela Vránová, Vladimír Šmeral a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

Pěkný poslech vám všem, kteří máte naladěno Textempore, přeje jako vždy touto dobou tuzerát jeho autor František Novotný. Vybrat písničky pro dnešní pořad bylo velice těžké a velice snadné zároveň. Vždyť za 50 let své existence jejich Spiritual Quintet naspíval tolik a já směl být od počátku i u toho, když se v rozhlase prvně ozval Libý vícehlas a my posluchači se okouzleně proběhli zelenými pláněmi.

V krásném textu Ivo Fischera jsme zjistili, že podkoní občas nevoní, a já si vám dovolím připomenout dalších pár penízků, kterými přispěl Spirituál Quintet do pokladnice české kultury. První veřejné vystoupení kvintetu bylo roku 1962 na jazzovém festivalu v Karlových Varech. Miroslav Bubo Keller, Miloslav Kagan Kastelovič, Jirka Tichota a Ivo Mach tam nabídli ještě mimo jiné i anglosaskou baladu o Tomu Dúlim.

Počítali jste správně. Tehdy to byl ještě Spiritual Quartet. Ostatně těch okamžiků, kdy bylo kvinteťáku na jevišti skutečně pět, bylo poměrně málo. Nezlobte se, že nebudu vyjmenovávat všechny, kteří souborem prošli. Spíš chci poukázat na to, jak úžasně obohatil Spiritual hudební scénu. Díky Jirkovi Tichotovi, studujícímu a přednášejícímu hudební vědu, nikdo jiný by nenašel a neuvedl jako oni v život tolik skvělých pět či šest století starých renesančních melodií. A pro mne to byla příležitost napsat pár prvních textů. V Jistebnickém kancionálu například objevil Jirka loutnovou tabulaturu latinské žákovské žebravé koledy z roku 1420.

Myslím, že pan Hendl se nehněvá. To byla ukázka z první české folkové desky, která čerpala byť z letitých, ale z domácích podkladů. A ku podivu to muzikantské hledačství kvitovalo se zájmem i publikum jinak hýčkané spirituály a anglosaskými baladami, takže vítanou součástí programu se staly i písničky českého národního obrození. Vybral jsem tu, ve které se buditelští nápadníci trousí do mlýna, kde svými sukněmi víří moučný prach Eva Livková.

A podobné to bylo i s kramářskými a lidovými písničkami. Podle mě je to jako s kresbou ve výtvarném umění. Ta také prozradí, jak kvalitní kumštýř je. A lidová písnička hodně napoví o umění toho, kdo ji zpívá. Tak si poslechněte, jak spirituál načrtl koruhy na hladině vltavských tůní.

Taky jste si broukali sebou? Zpívat o velkých, důležitých a krásných věcech, lehce a bez patosu, vydržet nepřízeň i přízeň vlivných, mluvit z duše věřícím lidem tak, že to s radostí a vážností poslouchají i ti druzí, sebe samotné brát, zásluhy, nezásluhy, kvalita, nekvalita, s nadhledem, humorem a dokonce až se žíravou ironií tak, jako spirituál kvintet, to dokáže málo kdo. Napsal hudební kritik Jiří Černý. A teď z jednoho dopisu pozadatelům. Vyzazuje z nich totiž nádherné fluidum, které činí člověka snad malinko lepším. Vždy mám pocit, že by snad v tom sále měl být napěchován celý národ a tiše zpytovat svědomí. Vím, že je to jistě značná troufalost, vždyť se neznáme. Když vás snažně prosím, umožněte nám prosím nějakým způsobem tyto povzbuzující návštěvy moudrých lidí, kteří jsou mojí a mé paní blízcí. Byli bychom vám neskonale vděční za jakékoliv místo, třeba někde v koutku postojíme. Díky a s pozdravem, Jan Modrák, Tišnov.

Nic se nezměnilo od těch dob zpívání ve studentských klubech až třeba po vyprodanou Smetanovu síň. Zpívá se o duši a dochází k anatomickému zázraku. Kvintetáci napínají hlasivky a plíce, lidé v hledišti uši a přitom obě strany komunikují srdcem. To jsou ty chvíle, kdy na 100% víte, že čím více snažíte dát, tím víc dostáváte. Zbývá jen dodat, že věřím, že písničky Spirituál kvintetu budou ještě dlouho povzbuzovat a nabízet na hodnotovém žebříčku času ty příčky, na které stojí za to bezpečně stoupnout a že staré pravdy včas omládnou. Tak, jako to dělali ty písničky vždycky. U těch dnešních vám za pozornost děkuje a za týden naslyšenou se těší váš František Novotný.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Noční linka.
1: Noční linka, čtvrtečně páteční v tomto týdnu, právě otevírá, právě začíná. Krásný pozdní večer přeje Jitka Lukešová, moc se na vás těším. A vy samozřejmě víte, že jsou před námi celé dvě hodiny společného setkávání se a povídání. Dnes na téma, na vaše e-mailová přání, samota prý škodí zdraví. Trápí vás, že žijete sami, nebo jste naopak vděční za to, že máte svůj klid a jste raději o samotě, nebo potřebujete být ve víru dění a ve společnosti přátel? A je podle vás samota přítěží, nebo člověku přináší možnost v klidu přemýšlet a srovnat si myšlenky? A myslíte si, že má samota vliv nejen na naši psychiku, ale třeba i na fyzické zdraví? A jak se mění člověk, když žije sám? A mimochodem, rozlišujete samotu a osamělost? Samota je nám mnohým velmi často příjemná a dokonce i mnozí i potřebujeme právě proto, abychom si utřídili myšlenky, abychom se koncentrovali na důležité věci a tak dále. Ale osamělost podle výzkumu prý má vliv nejen na naši psychiku, ale také na fyzické zdraví. Prý snižuje imunitu nebo zhoršuje komplikace spojené s chronickými nemocemi. Podle výzkumníků je osamělost pro naše zdraví rizikovějším faktorem než třeba obezita. Tak tolik a mnohem více na toto téma z vašeho úhlu pohledu a taky zkušeností. No a telefon k nám 731 800 900, pak máme web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní čtvrteční večer a právě otevíráme
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byla na úvod Věra Špinarová a písnička Kouzlo bílejch čarno a krátce po 23. hodině pozdravíme našeho prvního hosta, kterým je paní Věra od Prachatic. Krásný večer, Věro.
1: Dobrý večer, tady paní Věra z Ostrova.
0: Moc vás zdravím.
1: A chtěla bych říct, že samota, taky jsem zažila samotu, když třeba jdu do lesa sama ráno, když mám dovolenou a přítele jsem zatím neměla, takže jsem měla samý. Zlí chlapy, který mě mlátili a prostě sekvou narudil přidušený a tohle, tak občas samota je, když jdu ráno do lesa, pět hodin, když je vidět, jdu na borůvky, na houby, vrátím se ve 8 nebo v 9 domů, lidi teprve stávají, mám vlastně nazbíraný borůvky, jdu udělat koláč borůvek, nebo smaženici, nebo prostě co mi napadne, to jsem přinesla. Ty jsou vlastně ostružený, takže mám doma ostružit. Ženy. Teď jsem si našla vlastně přítele, příbuznej mi dal dohromady s přítelem tady ve Vodňanech. Je moc hodnej na mě, to teda tak chlapa jsem nikdy nezažila během dovolený, co jsem s ním prožila a prostě samota odsaď pocaď. Jo.
0: No a máte já dokonce potřebu najde... být někdy sama, abyste měla svůj klid, nebo
1: no
0: ne?
1: No právě, že v práci, tam mám taky jednu ženskou, která mě nedá pokoj.
0: Jo.
1: Tak prostě dneska jsem šla ráno na kobereček práci, jo, a prostě jsem si to vyříkala s nima, se všema, až si to dotyčnou, nevím, jak to bude s ní, ale prostě jdu na zákon, ona jde za mnou, prostě, nevím, ne, pro nás, dojemi. Tak už jsem udělal rázný proces.
0: Jo.
1: Takže teď jsem se zbalila saky pati, šla jsem si sednout na jiný místo, vzala jsem si rádio ze sluchátkama, prostě mám klid. Jdu ve 8 na svačinu, půl 11 na oběd a oni mi říkali včera, proč celý den brečím. Já jsem jim říkala, že co mi provedli, že prostě se nedělá.
0: Mm-hmm. Takže sama tak. Ráda, ale jenom opravdu někdy okrajově. Jinak
1: no a když jsem si teď našla vlastně přítele, no tak přemýšlím, no tak jsem vlastně, no, asi pro něj udělala první poslední zatím, ale nevím, jestli, jak on to bere. On to tady poslouchá teďkon, takže nevím, co z toho bude. Ale samota odsaď podsaď, jo, já jsem chvíli sama ráda, jo, ale zase si třeba přečtu, koupím noviny, nebo si koupím los. A ten zítra si koupím los, protože vím, že 14 vždycky mám štěstí na losy.
0: Jo.
1: Minulý měsíc jsem si taky koupila los. Jo, teď vlastně jsme byli na vejletě v Plzni, tak jsem říkal, koupím si veverku, protože mi říkají veveruška místo Věrka.
0: Jo.
1: No tak, no a vymazala jsem čísla, mám tam výhru, tak prostě jsem dneska na bazénu tady ve Vodňanech. Prostě vím, že tam mám velkou výhru, takže jsem zaplatila, celý lidi neznám, ale byl tam chlap, který neměl kus nohy, jako můj vlastní strejda, nemá nohu, takže jsem prostě jim zaplatila, koukala jsem, co pijou, jo, tak jsem jim koupila pivo, aby na moje zdraví, že přijímá svátek v říjnu, aby to oslavili dopředu.
0: Dobře, no tak to jste dobrá.
1: Takže duše. Oni to dopili, teďkom ta paní šla Atra, kdo jim to koupil, jenže na to nepřišli, tak já jsem udělal druhý kolo.
0: Jo.
1: Já říkám, no tak do třetice všeho dobrýho a zlýho, tak prostě ty lidi, no a včera zase jsem si vzala trochu práce, co jsem měla tady ještě dodělat, jenže tam byly nějaký dvě děti a koukali, co tam dělám, tak mi šli pomoct, no.
0: Dobře. Tak každopádně, co se týče tématu, tak za vás opravdu, jak jste řekla, velmi stručně odsud posud.
1: Anděl strážnej stojí asi.
0: Každopádně moc vám děkuju, Věro, za návštěvu a přeju vám hezký večer, mějte se pěkně.
1: Ne. Tak jo, vám taky a dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou. No a my popojedeme, takže připomínám, samota škodí zdraví, vyhovuje vám, jak to vnímáte, jaké jsou vaše zkušenosti a tak dále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Karel Gott a Darina Rolincová, jejich to známý duet Zvonky štěstí. Máme telefon a na telefonní lince Jardu z Peleřimova. Krásný večer, Jardo.
1: Taky paní Tučko, zdravím vás, dobrý večer a zdravím všechny posluchače noční linky.
0: Děkuju.
1: A také Danu z Baté si poslouchá.
0: Uh-huh.
1: A teď k tomu tématu.
0: Ano.
1: Takže u mě je ta největší samota, že se nemám s kým ráno na ty manželské porostely probudit.
0: Uh-huh.
1: Takový je to smutný, není ta partnerka stála a není s kým ani usínat.
0: Jo, takže to vám jakoby chybí takový nejvíce, jo?
1: Nejvíce zatím, ale jako jinak si na samotu nestěžuju, jsem poměrně mladý, že jako tu samotu bavu se toho, že vyhledávám společnost.
0: Jasně, takže máte pocit, že pro vás samota není prostě, že vám nevyhovuje?
1: Jako, ne, absolutně ne, pro mě není, já jako nemám rád samotu, jako, proto se jí snažím, radši se mezi ty lidi prostě jít, já jsem poměrně společenský a nedělám problém se seznámit úplně s tím člověkem, jeho oslovit, jako by takhle by to přijde.
0: Mm-hmm.
1: Jak to, pro ostatní třeba, jako, já mám takový spíš takový charisma, že dokážu jako toho člověka zaujmout něčím.
0: Jo, máte nějaké příhody a bavíte ho zkrátka, jo?
1: Už buď příhodou, nebo jo, prostě děti ho oslovit, dobře ho pozdravit, usmát se a už to se jinak připadá. Buď ten člověk bude chtít navázat kontakt, nebo nebude chtít navázat kontakt.
0: Jasně.
1: Záleží každému člověku, jaký má, jak to prostě, jak to vám.
0: A nikdy nemáte potřebu zkrátka naopak od těch lidí jakoby utéct si třeba do lesa, tak si tak jenom vyčistit
1: jako
0: hlavu?
1: Třeba do lesa jdu na ty houby, když vlastně, jako třeba se tomu se daří.
0: Sám jako na procházku, lesa, tak jo?
1: Jako třeba nemohu by být jako rybář třeba několik dní vody, jo? Teď jsem byl na chatě,
0: no.
1: A jsme tam, a oni už jsou tam skoro 2 měsíce u vody.
0: No jo?
1: A chytají ty ryby a ještě přidělali záběr, že no, skoro 2 měsíce, říkám, jsou tam skoro celý prázdniny už.
0: Tak to byste nemohl říkat, to je na vás moc říkat, jo.
1: To by bylo na mě moc asi, tak vody sedět, jako koukat do vody, ale každý baví něco jiného, že jo?
0: No tak jasně, samozřejmě koníčky má každý jiný a někdo je opravdu velmi společenský a někdo zase právě má rád klid a
1: vydává ten klid přírodu.
0: No přesně tak, no, třeba.
1: A to máte mají dítočko třeba vy, když se můžu optat, jestli se můžu optat.
0: No tak já to mám v podstatě tak i tak. Já ráda mezi lidma, no. Ale na druhou stranu samotu potřebuju, protože si potřebuju vyčistit hlavu, jak se říká, a odpočinout
1: já
0: si.
1: Já samotu mám tady ty večery, jak je tak přemýšlím, rozumím o těch dnech, přes den do práce, nějaký odpoledne nějaká ta káva, buď sám nebo jak takhle, jak když se to prostě to přihodí, no.
0: Jasně.
1: Ale užívám tak jak života. Korun taky teda není moc, ale nějak se s tím musí prostě člověk popasovat, no.
0: Tak
1: to je. Dneska má dostatek, jo.
0: Jo, tak to je dobře, že se vám to daří. Dobře, Jardo, no tak jo, tak vám taky moc děkuju a popřeju všechno dobré a takovou příjemnou taky společnost zbytek, kolem vás.
1: Taky krásný zbytek dětem, krásný zbytek prázdně, než to chvilička potrvá chviličku.
0: No zaplať pán
1: Bůh.
0: Jo.
1: Ještě a rodičům a všem dospělým, ať bude ještě nějaký volno, nějaký dovolený a
0: Tak jo.
1: Tak jo.
0: Hezký večer, děkuji za návštěvu, naslyšenou.
1: Naslyšenou taky, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová a její biograf Láska a během písničky se k nám dovolal Pavel ze Židlochovic. Krásný večer, Pavle.
1: Taky přeju vám krásný večer.
0: Děkuju moc krát nápodobně. Tak co vy a samota, vyhovuje vám nebo máte pocit, že opravdu může škodit zdraví, že zkrátka z člověka udělá takového zapšklého samotáře, či co já vím, co všechno, každý to má jinak, tak jak vy to vnímáte?
1: Ono záleží, jak se s tou samotou naloží, že jo?
0: No.
1: Já jsem vlastně od dětství, nejenom, že jsme jako neměli, jako jsme byli tři děcka, samozřejmě jsme neměli absolutně jako svůj pokoj každého, jsme měli společný pokoj.
0: Ano.
1: Nic je teda velký, takže jako to nevadilo a byla tam i teda jako sestra a brácha. Takže ale nevadilo to. Oni pak měli tak trošku vlastně pokoj pro sebe, protože já jsem vlastně od první třídy základní školy navštěvoval internátní školu pro slabozraké a nevidomé. Takže jsem tam vlastně přes týden nebyl.
0: Nebyl, jasně.
1: Tak jsem jim tam přišel narušit vždycky na sobotu, neděli.
0: To se lekli, kdo to přibyl, že jo?
1: Ten jsem. Ale že jsem byl teda od první třídy vlastně tady na té škole internátní, takže jsem byl, tam jsme byli v pokoji po 8, třeba po 11, po 8, jak který pokoj, jo. Uh-huh. No to samé samozřejmě učiliště, protože tenkrát za dřívějšího režimu bylo učiliště pouze v Praze, teď už je toho trošku víc, je víc možností, ale bylo v Praze učiliště. Uh-huh. A tak to byl samozřejmě ten samý systém, jako jo, pokoj po 8, jo, to. Teďka už to mají, myslím, lepší, že jsou třeba tam ty pokoje po 2, po 3 maximálně, a takže to je, teďka už to tam mají přece jenom tak trošku lepší. A jako ne, že by to k něčemu vadilo, ale vlastně celý to dětství, uh-huh, a ten začátek toho mládí, já jsem si prožil vlastně na těchto pokojích. A tam na tom učilišti, to samozřejmě bylo až v Praze, takže tam jsem byl třeba celý skoro měsíc.
0: Jasně,
1: tam byla
0: jasně.
1: Povinnost jednou za měsíc dojet doma a já jsem tam tenkrát měl tu svou holku nějak to, tak to jsem ani, to se, kdyby nebyla ta povinnost, tak bych možná ani nejel. My jsme tam vždycky zůstávali přes tu sobotu, nedělu, oni se všichni rozjeli a zůstávalo tam jenom pár lidí a tak to bylo takový jako, takový jako, dobrý to bylo prostě.
0: Jo.
1: No a pak teda přišlo to, že jsem teda, jo, skončil. Já jsem tam zůstal chvíli v Praze, ale pak teda jsem se vrátil semka. Mm-hmm. Já jsem teda žil pak jednu dobu v Golčově Jeníkově.
0: Aha.
1: A takový věci, ale pak jsem se teda dostal zpátky semka k nám do Židlochovic a tady to tak nějak vlastně začalo. Když naši prodali náš starý dům, tak vlastně mě našla mamka s tím druhým manželem, mě našli ubytovnu, tak to ještě taky bylo jakože, sice jsem měl pokoj třeba sám pro sebe, ale bylo to jako taková jednotka, mm-hmm, kde byly ty jednotky, kde byl společný záchod a to tam byli kluci ze Slovenska, přidružená výroba. Mm-hmm. Ale fajn docela jako. Takže taky, až pak to teda začalo, no, jakože jsem byl sám, že jsem dostal byt tady od města, mm-hmm, ale to taky byl bytovej dům a takový věci. Až pak jsem se teda dostal vlastně do té garáže, o čemž vyjou posluchači, takže to nemusím nějak tajit. Je to za mnou, takže klidně o tom můžu mluvit. Mm-hmm. No a v té garáži vlastně to byla taková samota. Prožil jsem tam několik třeba Vánoc jako prostě sám a to. A já jsem si ale na tu samotu tak nějak jako zvykl. Nebyl jsem úplně jakože úplná samota, protože vlastně jsem chodil dolů do, jak já jsem říkal, do Dury, jakože do města a tam jako přátelé nebo něco, jsem našťoval tu hospůdku, takže jsem byl jako nějak v kontaktu třeba s lidima.
0: Ano,
1: tak jako,
0: a když jste chtěl být sám, tak jste měl svůj klid prostě.
1: Tak jsem měl svůj klid a já jsem a i takový svůj systém, svůj řád a mě to docela vyhovovalo, protože já jsem si vychutnával takovou věc,

0: jakože mě nikdo, nikdo neříkal, ať už kdokoliv, ať už rodiče nebo prostě nikdo mi neříkal, kdy mám chodit spát, koho si můžu vzít, kdy mám večeře, kdy mám obědvat. Mm. Prostě takové ten můj svět prostě jsem si vytvořil, že jo. Byl jsem tam docela dlouho vlastně v té garáži 15 let, jako takového toho mýho, ten můj svět. A pak jsem teda dostal od města teďka, co mám tady tu unimobuněčku, to bydleníčko, takže to taky je dobře. Mm-hmm. Sice jsem tu sám, ale jak už určitě všichni vědí, tak vlastně jsem v nepřetržitém kontaktu s tou Jančou,
1: ano,
0: s tou kamarádkou přes noční linku, takže my jsme pořád spolu, pořád si pomáháme, takže i když jsem sám, tak sám nejsem.
1: Tak nejste, tak to, že, tak, takže je to vlastně tak, jak si přejete a vyhovuje vám to, což je fajn, že jo?
0: Jasně, zůstalo mě to, že si vstávám, kdy chci, vyspát, kdy chci, a přesto vlastně...
1: Přesto máte přátelé, kamarády.
0: Je kontrolované, je mi pomáháno a je mi fajn, že vlastně s někým můžu sdílet.
1: Tak to je super.
0: Jakoby tu samotu, ten svůj život.
1: Ano.
0: Tak je to takové.
1: Dobře.
0: Je to takhle. Takže záleží, jak říkám, záleží na tom, jak kdo s tou samotou naloží. Samota.
1: Přesně tak. Pavel, musím poděkovat už, ale každopádně moc děkuju za příběh a za váš pohled na věc. No a ať se vám hezky žije, ať už mezi lidmi, nebo také v klidu o samotě. Mějte se moc hezký večer.
0: Taky přeju všem hezký večer.
1: Děkuju, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jirka Korn, ještě tě mám plnou náruč, tolik písnička, jinak máme 2 minutky po 11:30 a na telefonu pozdravíme Danu do Blatné. Krásný večer, Dano.
1: Krásný večer, děkuji. Děkuji za přijetí, protože dneska jsem vyloženě se těšila na tohle téma.
0: Aha.
1: No, protože já jsem taková trošku samotářka, jak jsem si užívala v mládí hodně kultury.
0: Ano, ano.
1: Tak potom vlastně vychovala jsem ty 3 děti a když vyletěly z hnízda. No nicméně,
0: no.
1: Chci pozdravit všechny předřečníky, abych nezapomněla teda úvodu. A Jardu do Pelřimova moc ho zdravím a všem přeju pohodičku. A teď k tomu mému názoru na tu samotu.
0: No jo.
1: Já rozlišuju teda vyloženě samotu a osamělost.
0: Ano,
1: jo.
0: Ano.
1: Já samotu mám, vlastně jak jsem předeslala, já ji mám docela ráda, protože jsem si hodně roku užívala jako kulturního vyžití v podobě teda stání za mikrofonem a zpívání. Takže opravdu s přestávkami a tak dále. Takže nechybí mě vyloženě, děti už mě odrostly, takže ty už jsou dospělí a tím pádem jako musím se s tím nějak popasovat. Ale jak jsem už předeslala, já rozlišuju samotu a osamělost. A osamělá si teda nepřipadám, protože když náhodou se den, dva neozvu, tak mě někdy dcera i zkontroluje, jo, telefonem. A když si chci vyrazit mezi lidi, tak si mezi ně vyrazím, s každým si popovídám, každý, kdo má zájem si popovídat, tak si popovídám o čemkoliv, nemám problém se bavit o čemkoliv, i třeba s posesnýma, když jdu na nákup,
0: ano, ano.
1: Nemám problém. No, ale vyloženě, abych si srovnala tu hlavu a takový ty svoje myšlenky a to, co třeba mě čeká, co mám udělat, tak na to já potřebuju vyloženě už klídek. A už taky mám nějaký roky a po té 70 prostě člověk potřebuje si urovnávat myšlenky a nepodléhám tomu, že bych byla osamělá,
0: ano, ano.
1: Že žila bez kontaktu s lidma, to vůbec ne. No, i když je to teda někdy to trošku dřev, už nevyhledávám takový ten velký ruch a ruch. No, teď tady třeba budeme mít pout, jo, a já vyloženě budu ráda, když se přesunu buď do zahrady, jestli vůbec bude možný se tam dostat, bojovat a nebo tak nějak. No, takže tak asi za mě. No, vyloženě
0: dobře.
1: Zdravím Jarouška z Pelřimova, jak jsem řekla, protože jsem mě taky pozdravoval, tak opětuji.
0: Ano,
1: zdravím moc tebe, Jitulko.
0: Děkuju taky.
1: Zdravím moc všechny posluchače, který velice ráda poslouchám. Vždycky je to pro mě přínosem, i když jenom poslouchám, naslouchám.
0: Ano, ano.
1: A vždycky si z toho něco vybírám. A mějte se všichni krásně.
0: Tak to je dobře. Tak moc děkuju za návštěvu a budu se těšit zase příště a přeju krásné letní dny, Dano. Měj se hezky.
1: Noc, ano.
0: Děkuju, dobrou noc.
1: Děkuju moc, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Skupina Kryštof a také Tomáš Klus, no a písnička jménem Cesta. A dovolil se k nám Jaroslav z Brna. Jaroslave, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer, paní Tunko.
0: Dobrý večer.
1: Zdravím všechny lidi dobré vůle.
0: Ano.
1: Takže i vás.
0: Děkuju.
1: Téma se mi velmi zamlouvá, poněvadž je takové filozofické.
0: Ano, ano, ano.
1: A takové témata já mám rád.
0: To je dobře.
1: No, takže řekl jsem si Jaroslave zavolé, tak jsem to udělal.
0: No. No to je dobře.
1: Tak, tématu. No, já bych řekl, jak byste řekla i Tunko, já bych řekl, i já bych řekl, jak vy, tak i tak. Tik tak. No, tak, tak, takhle. Mám rád dobrou, nebo nevyhledávám společnost, ale jako nebráním se společnosti, takhle, řeknu to přímo, jak to je. Rád se bavím s lidmi,
0: ano.
1: Rád si vyměňuji názory s lidmi, rád si hraju třeba nějaké hry s lidmi a tak dále, ale že bych nutně vyhledával společnost, to zase ne.
0: Nemáte potřebu, jasně.
1: Ne, já spíš řekl bych, že to beru tak nějak spontánně, víte, tak
0: ano,
1: nějak
0: ano.
1: Samovolně, tak jako nenutím se k tomu, jo, jako takhle. Ale na druhé straně mi samota nedělá žádné potíže. Podobně jak paní Dana, já se někdy v samotě, já se někdy sám, když jsem sám ze sebou, taky já se někdy cítím dobře. Nevadí mi samota. V žádném případě ne. Toulám se po hvězdách, filozofuji.
0: Ano, ano.
1: A nenudím se.
0: To je dobře.
1: Já bych řekl takhle. V naší rodině, v které jsem vyrůstal, my jsme rodina knihomolů.
0: Jo.
1: Takže i já jsem knihomol. No, a jeden z mých oblíbených autorů je italský autor Alberto Moravia. Autor Horál, napsal mimo jiné Horálka, Zimanka.
0: Ano, ano.
1: To bylo sfilmováno se Sophie Loren. A napsal spoustu ještě dalších knih. A on píše i krásné povídky. A on ve své tvorbě on má takovou, on má moudra. On má ve své tvorbě moudra. On má i krásné povídky. A jednu takovou knižku, Útlok povídek, jsem četl a jedna z těch povídek mě velice zaujala. Celá povídka od začátku do konce je dialog dvou kamarádů. Jeden navštíví druhého, a baví se o všem možném, o životě ve své plné syrovosti a o samotě, o ženách. A tak jakoby filozofují. A když je tam pasáž, když se baví tak o té samotě a o ženách a tak dál, tak jeden chlapík říká tomu druhému, to je souvětí, to jsou tři, čtyři věty snad, a já vyberu jednu větu, která se dá vyjmout a použít jako citát. A jestli mě rozumíte?
0: Ano, ano.
1: No a mně se to navolik zalíbilo, že si to pamatuju.
0: Jo.
1: Jsem si to napsal, tak si to pamatuju. Takže vytrženo z kontextu. Není sám, kdo je sám. Je sám, kdo se cítí sám. A to je moudro.
0: Ano, ano, ano.
1: A já bych tomu dodal tohle. Já to řeknu upřímně. Já ve společnosti lidí spíše hloupých duševně nějak moc nenavýší, jako lidi tak duševně omezených a tak, tak já ne, takhle, nevždy si člověk může vybírat společnost.
0: Ano, ano.
1: A někdy je mu prostě dána i tahle lidé, že se mu dá, dána společnost lidí, který si člověk asi nemůže vybírat.
0: Ano.
1: A kterou si nezvolí. A tak v tom případě v takové společnosti nevítané, já se dokážu cítit mnohem osamělejší, než když jsem
0: sám. Když jste úplně sám. Dobře, tak Jaroslave, ano, moc děkuju za ten váš příspěvek, protože byl velmi přínosný, i za to vaše moudro, které si pamatujete, a přeju vám všechno dobré a jenom samou vlídnou samotu, když si ji budete přát, jo?
1: Já vám děkuji, paní Jitunko.
0: Hezký večer vám přeju.
1: Přeji všem dobrou mysl a dobré zdraví.
0: Ano, ano, to je důležitá věc. Mějte se hezky, Jaroslave.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: a písnička Ztracená bloudím. Blížíme se k půlnoci a na telefonu máme Janu Zírkova. Krásný večer, Jano.
1: No, krásný pohodový večer všem i vám, paní Jitko.
0: Děkuju za všechny.
1: A já bych takhle na úvod podotkla jenom, že si myslím, že můžu mluvit i za všechny ostatní, že kdo posloucháme Noční linku, tak si určitě nepřipadáme samotný, protože Noční linka je takový skvělej noční společník, tak si myslím, že to takhle máme mít všichni.
0: Tak to je dobře.
1: No a já teda ještě chvilku zůstanu u Noční linky,
0: ano.
1: Protože právě ona, Noční linka, mě pomohla zbavit se té samoty, protože, jak už zmiňoval pan Pavel, tak také jsme se skamarádili přes Noční linku a Pavel je takový zdatný technik, tak mě pomohl na chytrém telefonu i nainstalovat službu WhatsApp. To je vlastně taková služba, kde se vidíte přes ten telefon, přes kameru, můžete spolu komunikovat, vidět se. No a také mě zasvětil do Facebooku, kterého jsem byla dlouho leta odpůrkyně. No a i tam jsem vlastně získala takhle pár aspoň virtuálních přátel a to jako taky Facebook mě pomohl tak trochu od té samoty, že když si tam najdete to, co vás baví, tak je to taky takový pěkný, no. No a ještě také pár ostatních přátel z Noční linky, s kterými si také občas zavoláme, tak za to jsem taky moc ráda.
0: Ano, ano.
1: No a pak ona, ta samota, má občas taky své výhody a to spíš jako jsem zažívala v minulosti, protože jsem byla třeba v kontaktu nebo blízkosti s lidmi, se kterými jsem si neměla tak moc co říct, tak to jsem si tak jako říkala, no, že bych byla radši sama, než takhle ve společnosti.
0: Kde vás to nebaví vlastně,
1: no,
0: s některými.
1: Ano, tak. No,
0: stane se, že se člověk někde vyskytne a že vlastně ho ta společnost těch dotyčných lidí neoslovuje. To prostě tak je, no.
1: Ty dvě roviny to má, no. Prostě za mě asi takovou tu kladnou a i zápornou, no.
0: Takže i samota je pro vás prostě důležitá, abyste si tak jako třeba utříbila myšlenky a udělala
1: taky,
0: si
1: no,
0: svůj
1: taky
0: klid v sobě a tak v duši, jak se taky říká, že jo?
1: Když si potřebuje třeba odpočinout od něčeho, no.
0: No je, tak to je taky ideální. No. Dobře, no tak jo, no tak moc děkuju a jinak vám přeju také
1: děkuju.
0: Krásné letní dny a děkuju za návštěvu.
1: Ano, i vám a pěkný zbytek léta i všem posluchačům, naslyšenou.
0: Mějte se hezky, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Martinová a až na vrchol Kyhor. Dospívali jsme a těsně před půlnocí pozdravíme na Valašsko Pepína. Krásný večer, Pepíno.
1: Taky krásný večer, zdraví vás a všechny posluchače.
0: Děkuju. No, Pepino.
1: No, ano.
0: Tak co vy a samota? Jak vy vnímáte tuhle tu věc? Rád, nerad?
1: Tak samota. My už jsme zvyklí. Já už jsem 16 roku na důchodě, takže my býváme na té polosamotě, takže my tu jsme zvyklí jenom sami na sebe, takže nejak máme klid, nevnímám, že by ten den uteče, protože při práci, při zvířatoch a tak.
0: A teď mluvíte o tom, že bydlíte na samotě, ne, že byste bydlel sám, jo?
1: Ne. Teď jsem sám od středy, protože manželka je na operaci kyčle, takže
0: aha, jo.
1: Jsem sám, takže ten, ale jinak jako je to úplně jako v klidu.
0: Jaké je to v dnešní době takové bydlení na samotě? Potřebujete někdy, nebo stýská se vám někdy po ruchu města třeba?
1: Ne,
0: vůbec
1: paní,
0: ne.
1: Vůbec ne, protože já jsem celý život po světě jezdil, takže to je úplně, člověk vypne a má svůj takový režim a klid, takže teď my jsme včera jsme byli jako to zatmění slunce bylo, tak přijeli kamarádi a jeden hvězdář, on aj v ten 99. u nás byl, protože u nás je absolutní tma, žádné osvětlení.
0: No jasně, ano, ano.
1: Tak to fotili, že a tak jsme to do noci ty snímky prohlídali, že já osobně jsem se jako nedíval, protože jsem měl ještě jakousi prácu kolem koně a takové drobnosti, že? A tak až več v noci jsme tak večeřali, tak opoždění, že? A tak se zahral jsem na harmoniku jim, takže měli jsme veselo.
0: No tak to jste si udělali krásný večírek, pánečku.
1: Takže už to už je poslední to zatmění, co jako zažiju, nebo jsem zažil, že? Takže my jsme, to bude až za 50 roků, takže
0: jo.
1: To už je pase. Ale bylo to krásné a jináč jako, říkám, u nás, jako jsem teď v létě třeba jsem tam nějaký, ten hřibař, ale teď hřiby nerostou, takže není těch lidí a já ráno skoro jedu do toho hůžďa, že pár těch kmenů stáhnu, že přijde hajny, si to poměří a to. No a pak potom už před obědem jedu domů, bohužel horko kvůli a i koňový, že
0: ano.
1: No a tak prožíváme to úplně v klidu, takže
0: tak nejsme,
1: máme klid a nejsme sami. Takže,
0: ano. Jo. No, tak jo, tak to může být krásná poetika tam jo, u vás přímo.
1: Je to krása. Akorát té vody trošku méně, že, ale tak nedá se nic.
0: Já vím, ano.
1: No, všade to je. Jak to člověk poslouchá, lidé to mají úplně zlé. Jimbo okolitě, co jsou chataři, tak nemají vodu, když tak přijdu k nám na vodu, že? Tak
0: ano.
1: No.
0: Dobře, no tak jo, tak Pepíno, moc vám taky děkuju, ať se vám krásně žije a bydlí na samotě u lesa.
1: Jo, krása, dobrou noc, mějte se.
0: Mějte se taky hezky, děkuju, naslyšenou.
1: Dobrou noc.

0: Tak s písničkou od Johnny Matisse jsme se přehoupli do nového dne a ejhle, je tu pátek s datem už 14. srpna. Na prahu nového dne nám všem přeju krásný páteční den. Užijte si ho podle toho samozřejmě, jak nejraději umíte a jak nejraději dokážete a nejlépe dokážete. No a hlavně nám všem přeju samozřejmě hodně důvodu k radosti a také pevné zdraví i v páteční den. A máte-li pracovní povinnosti a jdou dobře od ruky a pokud vás čeká prázdninový letní den, tak si ho užijte naprosto naplno. Co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny nás čeká povídání na téma Samota škodí prý zdraví. Trápí vás, že žijete sami, nebo jste naopak vděční za to, že máte svůj klid? Jste raději o samotě, nebo potřebujete být ve víru dění a ve společnosti přátel? A je podle vás samota přítěží, nebo člověku přináší naopak možnost v klidu přemýšlet, srovnat si myšlenky? A myslíte si, že má samota vliv třeba nejen na naši psychiku, ale i na fyzické zdraví? A jak se podle vás mění člověk, když žije sám? A rozlišujete samotu a osamělost? Samota je nám mnohým velmi často příjemná, dokonce ji mnozí i potřebujeme, proto abychom si právě urovnali myšlenky, abychom se koncentrovali na důležité věci, ale osamělost podle výzkumů může ovlivňovat i naše zdraví. Tak tolik a mnohem více na téma samota. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak máme web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak hezkou noc, hezký poslech a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Rezek a jeho písnička Jsi. A 8 minut po půlnoci pozdravíme Rudolfa na Žatecko. Rudolfe, krásnou noc vám přeju.
1: Krásnou noc všem posluchačům i vám.
0: Děkuju. Děkuju.
1: A já bych chtěl přispět taky trošku do toho, tématu, který dneska je. Jo. U mě ta samota je taková různorodá, jo. Já jsem teda teďko už 7. rok sám, jako. Naštěstí teda mám přátelé, ale víte, když pak jako přijde to období, kde ty přátelé mají rodiny, že jo, jezdí na dovolenou a tak podobně, jo. Když člověk pak nemá s kým, že jo, tak dělat tu dovolenou a letošní léto je takový extrémní poměrně. Takže je mi smutno vždycky, no. Tak si říkám, tohle mě docela oslovilo, to, co jako dneska máte tady.
0: A vy nerad třeba cestujete sám, že byste se někam vypravil, nebo s partou kamarádů, že byste se někam vypravil?
1: No, já to cestuju rád, mám trošku zdravotní handicap takovej. Mám jako štípnutou kostrč a to je strašně bolestivý. To člověk prostě se špatně pohybujete, nebo už se pohybuje.
0: Jasně.
1: No, takový tak jako někde tam někam, jako rád jsem vždycky jezdil třeba po vlastech českých a podobně.
0: Ano.
1: A vždycky i u moře, jo, jsem takový italofobik, protože jsem byl tam třikrát v Itálii. No, ale tak jako je to takový dost dneska těžký, ono se řekne, jo, tak s někým tam se seznámíte, nebo jako tu samotu, ale ono to tak jednoduchý není, jak to vypadá, už jsem se o tom přesvědčil několikrát. Kamarádů mám tak nějak, já nevím, 5-6 dobrých kamarádů. No ale tak říkám, tak ty jsou vesměs všichni prostě mají ty rodiny a tak dále. Já prostě jsem sám delší dobu a teď ještě i děti se prostě s nima to je dlanový povídání, prostě nekomunikují se mnou dítě, s manželce a podobně, to jsou takový rodinný šarvátky, to není to dnešní téma, by jsem nechtěl. Ale jako bych přivítal, no, někoho, kdo je na tom třeba stejně jako já. Já jsem člověk takový, já když začnu povídat, tak já mám tolik, prostě to hodně říkají, jsem hodně upovídaný. Ale společnost mám rád, jako jo.
0: Prostě jo.
1: Třeba někde sedíme, jdu s kamarádem, je takhle někdy tady, no, mám asi 500 metrů od sebe, tak jdeme na to pivko a v té hospodě, jenomže tam je to taky, že jo, tam schodí určitá kasta lidí a tam zase to není takový hodný období. Takže jako by jsem nechci nic zdržovat, protože jsou určitě další, který chtějí zavolat, tak jako by jsem tím chtěl oslovit někoho, kdo třeba je na tom stejně jako já, jo, v těchto aspektech, který jsem tady povídal. No a tak jako máte fajn téma, jako já vás poslouchám.
0: Děkujeme.
1: Když jsem možná byl, ale je jediný, co je problém, se dovolat. No.
0: Jo, neklapne to vždycky, jasně.
1: No, někdy to neklapne. Já už jsem měl takový různý metody, paní Tuško, že jsem vždycky zkoušel, když třeba byla písnička, vy jste něco povídali, pak zase bylo jako nějaká, tak jaký je čísla, tak do toho se vsunou, tak to někdy se povede, někdy ne, no. Tak jako,
0: jasně.
1: Každý má jiný, prostě jinou metodu tady na tohle. To jste výborný rádio.
0: Děkujeme. Úžasný. Děkujeme za přízeň a za pochvalu.
1: A takže ještě jednou teda na závěr by jsem jako uvítal, kdyby někdo byl na tom jako já a já vím, že to není seznamka žádná, ale prostě tak lidi poslouchají, že jo, mají podobný nebo stejný názory nebo každý něco jiného a tak. Takže já vám chci popřát všechno nej a asi takový rádio, jaký jste a budu se těšit zase na další.
0: Tak jo, děkujeme moc a děkuju za návštěvu a se vám daří a hezké dny přeju, jo? Mějte se pěkně.
1: A krásný léto ještě.
0: Napodobně taky. Taky, Rudolfe. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, skupina Olympik. A taky jsem se narodil bos. No a dovolal se František z Moravy ze Židlochovic. Františku, krásnou noc přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, vám taky přeju krásnou noc, pěkný vysílání a posluchačům všichni pěkný poslech.
0: Tak jo, děkuju moc krát. Tak co vy a samota, Františku, vy jste, já mám pocit, pořád mezi lidmi hlavně, co?
1: No, tak já vám to řeknu. Tady ještě nikdo neřekl to, co řeknu vám já.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem, jak jsem někde sám kolikrát, tak já usnu sám, jak, jo, když jsem někde o samotě, tak dokážu usnout. A to bylo aj na vojně ve stráži.
0: Jo.
1: Tak jsem tam byl sám, no, a já jsem usnul třeba u zástavy Vestoja. Víte, co to je Vestoja?
0: No to je zvláštní Vestoje, to vám řeknu. No,
1: ale jak se něco šustlo, ne, tak se prostě jo, tak jsem procítil, jako jo, no, takže nikdy mě nikdo nenachytal tam, že jsem spál u zástavy, no. Jinak třeba přijedu 100 kilometrů daleko od Židlochovic do restaurace.
0: Ano, ano.
1: Tam si něco poručím a paní, ta Češíca přišla zpátky, dostanu už nějaký to jídlo a říká, nejste pan František, jako já říkám, monsu, no. Ona říká, já vás poslouchám vždycky v té rádiu, jak mluvíte, jo. No a ona totiž jede, ona slouží ospoň třeba do 10, v 10, že jede dom, dojede dom v 11 a ještě synovi, že chystá nějakou baštu,
0: ano,
1: a že
0: ano.
1: Si pustí rádio, no a poslouchá noční hodinku, tak tam je...
0: No jo, svět je malý, jak se říká.
1: Já jsem jenom trochu promluvil, ona asi podle hlasu.
0: No jo, poznala, někdo má vysloveně ucho dobrý na lidský hlasy a rozlišuje no. Je, tak to je možný, ano, ano.
1: A dneska taky, dneska tam hrajeme krátky s jedním kamarádem v hospodě a tam seděla taková paní, jedna z měsíc přítelů, a najednou říká, jste pan Švadiček? Já říkám, musím prosit, a proč? No, my jsme vás včera poslouchali, nebo vedli rádi, jak jste mluvili, jo, my vás rádi poslouchali.
0: No tak to vidíte.
1: A zase jsem tam nebyl sám, zase tam byl rachot, jo, a vykládání a sdělování.
0: Jo, takže zádi, pořád, jo. Aniž byste chtěl pořád mezi lidmi, ale přece jenom potřebujete někdy být sám, Františku?
1: No, tak jako si to... Já jako nevinucu, nepotřebuju, protože vidíte, kdybych potřeboval být třeba sebi spát, nebo já jdu pozdě spát, že? Takže jsou akorát teď u toho rádia, jsou sám, jak to, jo?
0: Ano, ano, ano.
1: No. Ale jinak mám, já mám celkem rád společnost, jako jo, lidi, když je v kolmě rachu, to jo, jo. Ale musí to být všechno v dobrým, jo, nesmí to být nějakým... s nějakým zlým, aby jsme se třeba někde nehádali, nebo tak. Takže v dobrým jsou rád sám, teda rád lidím, tak, abych to řekl.
0: Jasně, no. jasně.
1: No, a třeba na městě, na mě už čekala, paní čekala, jak přijdu z restaurace, tak vyndu věc z restaurace, že tak říkala, pane Františku, já už teda vás čekám, zase se vám přišel, no a zase jsou lidi okolo, no, takže zase nesu sám. Určitě okolo mě něco někdo motá, jo, a tak,
0: jo, jo.
1: Tak
0: to je dobře, že se to v dobrým všechno.
1: Nebo vidí o to moje vozítko lidí a zhání o mě jako udělat nějakou práci, jo, no a tak mě tam najdou v té hospůjce, no a zase mám okolo sebe lidi, jo.
0: Ano, no. ano.
1: Takže,
0: nestačíte před ním utýct, Františku.
1: ale co říkám, že když jsem sám, že usnu, já bych nemohl dělat nějakou zodpovědnou práci, třeba řídit lokomotivu nebo tiráka.
0: Jo, že byste to prospal celý, jo.
1: Abych to prospal na to život, na to smrti, myslím, protože bych někde mohl rád.
0: Jo, velmi malér, no jo.
1: Velmi malér, no. Takže tak, no.
0: Tak jo, Františku, taky vám moc děkuju a přeju.

0: Helena Vondráčková právě dospívala a my se přesuneme do Otrokovic. Čeká na nás Staňka. Krásnou noc, Staňko.
1: Krásnou noc, Vítko, a všem, kdo poslouchají.
0: Děkujeme, děkujeme.
1: Byl to starý song, ale my nejsme staří, my máme staré děti.
0: Jo, jo, jo.
1: No, jinak jako to, co říkal pan František, tak se mě taky párkrát stalo a nevolává to do noční linky a já říkám, jo, jako už jsem byla oslovená jménem přímo.
0: Ano, ano.
1: No, ale jako s tím, s tou samotou, jestli teda téma...
0: No, ano, samota a tak.
1: Jako, co se týká jako taky, jako si nestěžuju na velkou jako společnost.
0: Mm-hmm.
1: A čím víc jako to třeba nefunguje v rodině, tak tím víc já jsem říká, ne, co s chlapem, jo. A dneska říkám, jo, jako potřebovala bych jako tím, že blbě člověk vidí.
0: Mm-hmm.
1: A jako ráda bych měla ten doprovod, ale ten spolehlivý doprovod.
0: Jasně, jasně.
1: Ale partner se nehledá, partner se musí potkat. Seznámky v žádném případě.
0: To je pravda.
1: A jako je to složitý, je to hodně složitý. Dneska mě vzali moji kamarádi, kamarádka skoro nevidí a její manžel jsou spolu 25 let a říkám, buďte rádi, že jste dva. Jako není to jednoduchý. A byla jsem ráda, že mě vzali do Českého Těšína, jeli jsme tam nakupovat něco, konkrétně nebudu říkat řetězec.
0: Jasně.

0: presne.
1: Ale opravdu si považujú tady těchto lidiček. No jako nebráním se potkat někoho, ale to se musí opravdu potkat. Jako nedá se hledat. Partner se nehledá, partner se musí fakt potkat.
0: No a jinak, když jakoby bydlíte sama, žijete sama, tak vyhovuje vám to vlastně, že máte, uvědomujete si zase obrovské výhody tohoto, že máte svůj klid, svůj režim a tak?
1: Já to řeknu jinak. Ano, mám svůj klid. Asi by mě něco nabouralo, kdyby to se změnilo, ale zase teď jsem začala, jak jsem říkala, trošku to nefunguje v nejbližším příbuzenstvu jediné moje děti. Mm-hmm. Prostě ten systém si je tak nějak ukradl a tak, jak jsem říkala, jo, sama, ale ne sama.
0: Jasně.
1: No, mě třeba říkají, jako jedna trošku taková jednodušší kamarádka. Proč si nenajdeš chlapa? Já říkám, víš co, partner se nehledá, partner se musí potkat. A víš, co je první? První je oční kontakt. Mm. A to právě my, co tak trošku jako hodně blbě vidíme, tak tam je to složitější. A proč si nenajdeš partnera v té tvojí společnosti? Říkám, no protože potřebuju spíš k sobě někomu, kdo mě zastoupí a ano. pomůže. Jako nečekám, že bych potkala někoho, okolo bych lítala, koho by se musela vysloveně já starat. Hmm. Jo, je to o tom vzájemném. Vzájemná pomoc. Jako upřímně, nedovedu si představit vedle sebe člověka staršího než tu já, protože to jsou obyčejně ti, kteří už chtějí tu péči.
0: Jo.
1: Ale jako taky já mám třeba kamarády mezi lidima 20, ale 45 a víc, 50, ale to by nebyli partneři. Ale teď mám třeba kamaráda, my jsme se neviděli v životě, jo? Mm-hmm. Ale známe se po telefonu z určitých jako kontaktů nějakého vysílání. A to je tak úžasný človíček.
0: Ano,
1: 45 roku, jo? A říkám, prosím tě, proč nemáš o 20 víc? Jako, je to složitý, je. Ale jako opravdu bych tak nějak nelovila, já nelovím, ale opravdu jako vidím to tak, že vidím, že blbě vidím, ale jako moje roky spíš míň, jo, a to jsem si nikdy nedovedla představit. No a jako asi by to tak mělo být, že já nepotřebuju chlapa, jako já mám barák. Je kolem něho hromadu práce a vím, jasně, že udrazuju tím, že tady je moc práce. Hmm. Ale já po nikom nechci prácu.
0: Rozumím.
1: Já si udělám to, co udělám, akorát na co nestačí, na to prostě mám kamarády, ale abych jako kolem někoho chodila s tím, že se budu jako starat o někoho a jenom já o něho. Ne,
0: jasně. Takže v podstatě zkrátka na něco samota dobrá, na něco zase tak úplně ne, jak tak poslouchám pozorně. No, to tak.
1: Řeknu to tak, když mi někdo řekne, jo, dojdu, stavím se tu, ať je to kdokoliv, ženská chlap, jo, tak vím, že někdo přijde, a pak když někdo dojde a zazvoní, říkám, kdo sem leze?
0: Kdo mi jde rušit můj klid a pohodu, že jo? No jo.
1: No, jako kdo není ohlášený najednou, jo, prostě, jako říkám to ve srandě, ale,
0: jasně,
1: ale je to
0: jasně.
1: Prostě tak, jo, jo, jo. Jako když se někdo ohlásí. Ale taky mi vadí, když někdo řekne přijdu a pak nepřijde pro něco třeba. A pak přijde, jako by se nic nestalo a to už jako se na to dívám tak nějak jako divně, jako buď teda se domluvíme.
0: Ano.
1: Opravdu jako platí to, co jsme se domluvili.
0: Mhm.
1: No, jako, Ne.
0: Dobře, Staňko, tak taky už musím poděkovat každopádně. Přeju všechno dobré, hlavně hodně zdraví, hodně optimismu, dobré nálady a ať se vám daří.
1: Zdravíčko. Tak jo,
0: přesně tak. Děkuju. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Miroslav Žbírka, Můr našich lások. Tolik písnička na telefonu. Teď máme paní Jiřinu. Krásnou noc, Jiřino. Halo, halo, halo.
1: No, ano, ano.
0: No, jste v noční lince.
1: Pasovala.
0: No.
1: Ano, dobrý večer. Ta písnička pasovala akorát tak na nás. Já jsem měla manžela Slováka.
0: Mm-hmm.
1: Takže to bylo slovenské.
0: Mm-hmm.
1: A už mě v 2008 umřel a od té doby jsou sama.
0: Mm-hmm.
1: No sama, nedá se říct, která bývá nahoře, já jsem dole.
0: Jo.
1: Tak, ale to je, víte, jak to je. Děti jsou sami a maminka, jsem tam se na ňu dojdu podívat.
0: Jo, jo, jo.
1: A já mám dvě chodítka.
0: Mm-hmm.
1: Protože mám jeden schodek, důle to bych nezešla,
0: mm-hmm.
1: tak ona mě vždycky to chodí jako jedno, když jsem měla, tak ona něho vždycky nesla, musela nosit hore, dole.
0: No,
1: tak
0: no.
1: jsem si koupila druhé a jedno mám v pobytě, druhé mám pod tím schodkem a pár kroků udělám přes chodbu, tu před naším venku sednu si pod strom do stínu a tam chvíli vydržím, sedě dívám se na svět. A to je celý můj život, televíza a stromy. Teď byli mladí v Turecku,
0: mm-hmm.
1: tak pozvali z Brna vnučku, aj s manželem, aj z pravnučku, aby mě šli hlídat, tak jsem nebyla sama. Tak jsem byla ráda. Teď mě zase smutno po něch, protože odešli. Už tu malou tu nemám.
0: Mm-hmm.
1: Takže něco takové.
0: Takže samota vám prostě nevyhovuje. Radši máte lidi kolem sebe, jo?
1: No, radši, ale tu žádný dokola nikdo takový není.
0: Mm-hmm.
1: Já mám už 86 roku, víte,
0: mm-hmm.
1: tak tady žádný takový není v té naší ulici. To všechno ty staří lidi už to byli.
0: Jasně.
1: Umírali a...
0: Mm-hmm. Takže je vám tam smutno spíš, když tam nemáte děti.
1: Tady smutno.
0: Rozumím, rozumím. No, každopádně jsem ráda, že jste se u nás zastavila v noční lince, aspoň na chvilku, paní Jiřino, a přeju vám pevné zdraví, ať se vám daří a máte radost právě třeba
1: zdraví,
0: z těch dětí.
1: To zdraví, kdyby to vyměl.
0: Já vím, to je to nejdůležitější vždycky.
1: Tak nezlobte se.
0: Nezlobím se, já jsem ráda, že jste se zastavila a doufám, že se zase brzo uslyšíme, jo? Mějte se hezky.
1: Ano, děkuju.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na čase být.
1: Lucie Bílá a písnička Dobrý kafe. A dovolala se Pepa Skijová. Krásnou noc, Pepo.
2: Zdravím aj vám přeju krásnou noc. Dostal jsem od manželky napomenutí, že když jsem s váma posledně mluvil, že jsem vám nedal slovo, nebo že jste mě nemohla klást otázky, že jsou ukecané.
1: Jo.
2: Protože byla taky vzhůru, tak to poslouchala.
1: Jo, to já se nemusím pořád ptát, já jsem ráda, když lidi vypráví sami.
2: Já bych aj rád byl, kdybyste mě položila nějakou otázku. Tak. Je to něco o samotě, že?
1: Samota prý škodí zdraví, se říká, samota osamění. Jestli rozlišujete, jestli někdy tu samotu potřebujete, abyste byl sám se sebou a skoncentroval se na svoje věci, jestli je to pro vás důležité, nebo naopak se cítíte nesvůj, když se sami... Z kterého konce to chcete vzít, je to na vás.
2: No, tak já to začnu o té samotě. Já jsem rád sám, když jdu na zahrádku a můžu se kochat jako tu přírodu a to se tam urodilo, letos je to teda smutný pohled, protože co mohlo uschnout, tak uschlo. Ale jinak mám radši společnost. Jezdíme do Vůčovy na harmoniku, kde hrává jednou za měsíc kamoš, který mě hrál na 70. Takže tam si zaspíváme, jsme tam lidi tak stejného věku, tak a celkem příjemní. A nemám rád lidi, nebo společnost, kde jsou lidi, kteří neznáší názor o jiného, i když je opačný a uráží tyto lidi, tak o tam radši se zvednu a jdu pryč.
1: Jasně, rozumím.
2: Já mám moře známý, řekne si svůj názor, mám ho rozlišný, ale jako uznám jeho fakta nebo moje a každý si přebereme, vezem si toho, co chcem, ale neurážíme.
1: Ano.
2: S takovýma lidma jsou rád, ale jak někdo začne urážet, tak odkázím pryč. Já se rád bavím, rád si zaspívám a jako mám společnost rád, jako a co rád, když mám kolem sebe lidi, jinak mě samota jako doma, když manželka byla v nemocnici, to mě nedělá moc dobře.
1: Nebaví vás, jo.
2: Nebaví mě to, protože pouštím hudbu, televizu, moc nemocím, protože tam není moc na co hledět. Říkám, že to vždycky, když chci na to, říkám, jediný dobrý program je tam fotbal a hokej. A to ona moc nemusí, tak říká, no, 22 bláznů se tam honí za kulatý nesmysl. A vám, babi, to bys musela rozumět.
1: Ano.
2: Jinak zítra má manželka narození, tak dojde u všechny tři děti s rodinama, tak už se těším, bude veselo.
1: Budete mít zase hodně společnosti.
2: Máme výdajně takový rozdělávací stůl, tak ho přestěhujeme do většího pokoje a budeme rozdělávat to, aby jsme se vešli všichni.
1: Ano, no tak to je super.
2: Už to bude jak vůle. Bude tam zub. Někteří jsou divočejší, že musíme sem tam přibrzdit.
1: Jo.
2: Ale jinak tu rád, když mám kolem sebe lidi, ne. Říkám, jediná samota mě nevadí, když jsou na té zahrádce.
1: Takže samota není úplně pro vás.
2: Tak je to kousek od Kyjova a je to tam tak za větrem, jak se říká.
1: Ano.
2: Tady, když jsme tam mají s manželkou, říkám, babi, tady jak na kraji v nebi.
1: Tak to moc přeju, ať se vám na zahrádce daří, ať se to pak taky trošku zazelená k podzimu.
2: Potřebovali, aby nám poslali nekouč trochu té vody.
1: Jo. No jo, s tím zaléváním v létě je to horší. Tak každopádně, Pepo, moc vám děkuju, ať se vám daří, užijte si oslavu, vaší paní, všechno nejlepší.
2: Já už jsem měl strach, že si ani nedovolil, já jsem šestkrát už to zkoušel, pán Mítka na mě kašle, ona už mě ani nevezre.
1: Ne, to takhle není, to je takový, my tady máme na počítači vlastně takový hybrid, jako telefonní linka, a tam vlastně nabíhají ty takový světýlka a pod každým světýlkem je někdo z vás schovaný. Takže já tam vlastně ani nevidím a podle toho si vás potom vždycky přepojíme, jak se to rozbliká, takže takto.
2: Tak děkuji.
1: Chvála loterie to je.
2: Příjemnou noc vám přeju.
1: Děkuju, nápodobně.
2: Mějte to hezky.
1: Zase se budu těšit příště, Pepo. Naslyšenou, užijte si oslavu.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Saša Patejdl, mal som rád býtníkou. Tolik písnička a jdeme do finále čtvrtečně páteční noční linky. Pojďme se podívat také do pošty, jinak za všechny odkazy. Mnohokrát děkuju, psali jste hodně a mnoho věcí právě, které se týkají toho našeho tématu a pan Mojmír Kříž ze Světav třeba dodává. Je otázka, zda si člověk svou samotu vybral sám nebo neměl jinou možnost. Skončil jsem v domově důchodců, mám hodně přátel, ale v tuhle chvíli je mojí společnicí hlavně komtesa Agnes Freja, doktorka flinoterapie a léčitelka depresí, nositelka pruhovaného ocasu. Dneska mi přinesla darem malého ptáčka a myšku. Oba byli mrtví, tak jsem jí je zahodil. Ještě se s ní podělím o jogurt a půjdeme spát. S lidmi se setkám zase zítra na večerní mši a v neděli na liturgii a moc se na ně těším. Jinak přeju příjemné vysílání, všechny zdraví. Mojmír Kříž ze Světav. Pane Mojmíre, já vám moc děkuju. Přeju také všechno dobré, krásné dny. A jinak, protože jsme téměř na konci noční linky, patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová a přeju vám krásnou noc, hezké sny. Pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli, že budete bdít, máme pro vás spousta ty krásných pořadů, tak vám přeju hezký poslech. No a já se budu těšit zase velmi brzy na slyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: českou minulostí.
1: Dobrý den. Na 351. schůzce při toulání českou historií vás přáním dobrého dne vítají
2: Ivana Valešová,
3: František Derfler,
4: Igor Bareš
1: a Josef Veselý.
5: A taky Jaromír Ostrý.
1: Ten se ujme režie neméně svědomitě, jako se před léty ujal úkolu mapovat to, co se v této zemi odehrálo, Petr Hora Hořejš. Tento seriál připravujeme v Českém rozhlase Brno pro vlny Českého rozhlasu 2 stanici Praha. A na dnešním titulku jsme si dali záležet, tedy on si na něm dal záležet před nějakými 400 let i hrdina tohoto příběhu, takže nám nezbývá, než jej zpětou oprášit a opětovně užít. Je v něm totiž všechno.
3: Příhody Václava Vratislava z Mitrovic, které on v tureckém hlavním městě Konstantinopoli viděl, v zajetí svém zakusil a po šťastném do vlasti navrácení sám sepsal. Laskaví čtenáři, že knihu tuto na světlo vydávám po tak drahném čase, který od skutečného poselství tohoto uplynul, nemáš se co diviti. Příčina toho jest nestálost vojenských a nebezpečných časů, které od věku mého vlastnaši náramně sužovali a o věcech pokojných a pamětihodných ani téměř mysliti nedali. Následují znamenitých a po celém světě rozhlášených letopisů, kteří ovšem ne hned najevo s přítomnými věku svého věcmi vycházeli, ale mnohdykráte po mnoha stech létech. Nechť jest, jak chce. Přihodilo se skrze zlé časy a ne skrze nějakou nepaměť, že kniha tato tak dlouho v českém jazyku najevo nevyšla. Nicméně za nehodnou věc uznávám skutky památky hodné skrz naši nedbanlivost, ututlati a udusiti. Pročež vezmi knihu tuto do rukou ode mne vděčně a času sobě něco ustraň, aby si ji mohl zouplna a celou přehlídnouti. Najdeš tam věci, které ti se líbiti a čas ukrátiti moci budou.
1: Tu knihu sepsal Václav Vratislav z Mitrovic jako 23letý.
2: Tak brzy proto.
4: Tvrdíme brzy navzdory autorovým omluvám, že tak vlastně činí pozdě s notným prodlením.
2: Že on začal svoje dobrodružné a nečekané a kruté zkušenosti sbírat velmi brzy po svém 15. roce. A to jako člen poselstva císaře Rudolfa II. K tureckému sultánu Muratovi.
4: Všechno to v tom Turecku začalo ale nadmíru slibně.
3: V tom městě Konstantinopoli jsme měli naše poselstvo audiencí u sultána mít. A tak mi za všemi baši, orátorové napřed a my za nimi, skrze ty houfy, kudy bašové nás vedli, prostředkem jsme šli a po každé straně klobouky naše i jejich byly sňaty a tak poctivost učiněna. Když jsme pak k pokojům sultána přišli, tu vyšel proti nám Kapi Aga Eunuch, totiž valašený nejvyšší komorník.
1: Valašený znamená učiněný valachem, tedy vykastrovaný. Platí nejenom o koni, ale i o muži.
3: Ten do velké síně nás uvedl, kteráž všecka znamenitými persiánskými čalouny a koberci zlatem a stříbrem vytkávanými obestřena byla. Tu opět bašové k sultánovi skrze ještě jeden pokoj šli a navrátivše se, pána našeho nejprv, zdali tulich nebo nůž u sebe měl, se ptali. Když odpověděl, že toho ničehož nemáme, ujali dva bašové pana orátora každý za jednu ruku. Ten obyčej se u nich zachovává od toho času, kdy nějaký charvat vyžádal sobě audiencí a sultána zamordoval, čímž Marka despotu srbského pána svého pomstil. Když jim komorníci dveře otevřeli, tu jsou poklonu velmi nízkou učinili a pan orátor jakoby na kolena kleknouti chtěl, tak se stavěl. Ale bašové jej sporučení sultána zdrželi a na zem dokleknouti nedali. Tu dragoman a neb tlumač,
1: myslí se tlumočník,
3: turecký renegát přiveden byl, aby od pana orátora sultánovi v krátkých slovech promluvil. Nejprve pozdravení od jeho milosti císaře oznámil, potom mě list, témuž sultánovi svědčící, políbiv a s poklonou odevzdal. Kterýžto list sultán Mehemetovi Bašovi jakožto kanclíři podal a jak se náš císař má, se otázal. Potom mě vždy po jednom, nejprv máli kdo jaký tulich nep nůž, od komorníka prohledání byli, ale toho nic žádný neměl, do téhož pokoje od komorníků jsme vedeni byli. A hned po políbení ruky každý zase zpátkem, kudy vešel, tudy od týchž komorníků ven vyveden a zase další až do posledního k políbení ruky veden byl.

0: přísná bezpečnostní opatření nejsou vynálezem ochranek a bodyguardů při vrcholných summitech politiků 20. potažmo 21. století. Nýbrž již sultán turecký ve století 16. si dával pořádného bacha.
1: Však taková audience nebyla jenom tak.
2: Poselstvo císaře Rudolfa vedené orátorem Friedrichem Krekvicem na ní čekalo celých 18 dní.
1: Byla ale slavná.
2: Jak by ne? Císař Rudolf poslal svému obávanému sousedu celých 45 tisíc dolarů a navíc množství drahých uměleckých předmětů.
1: Turci měli ve zvláštní oblibě zdobené bicí hodiny.
0: Což ještě nebylo všechno.
1: No, nebylo. Pro různé úplatky natahovali ruce všelijací bašové, vysocí hodnostáři. V Turecku totiž ovšem rozhodoval bakšiš. Všimné úplatek.
0: Vida, jak snadno turecké tradice zakořenily i v naší milé vlasti.
1: Byly to zlaté časy, kterých si naši poslové v té zemi turecké užívali.
2: Celý rok tam vedli veselý a bezstarostný život.
3: Věru lepšího jsem si nevinčoval.
0: Rádi Václavovi věříme. To se to užívá, když je to za státní peníze.
3: Když jsme ve městě a okolo města spatřili vše, kromě jejich fraucimóru, žádal jsem našeho jančára Mustafu, aby, může-li to z bezpečností býti, nám některou pěknou Turkyni ukázal, abychom také věděli, pěkné-li v Turcích ženské pohlaví jest. Tu on připověděl, že se o to postará. Pak nás pobídl na projížďku po moři do jedné zahrady, v níž fraucimór jejich bude, a on, že by tu jeho přítelkyně býti měla, povídal. Já pak sám jako čtvrtý jsem se vyprosil. Tu jsme na loď vsedli a do jedné zahrady vešli. Tam nás jančár zanechal a do druhé zahrady šel. Tu viděli jsme zdaleka 5 nebo 6 tureckých žen po zahradě se procházejících a nikvítí trhali. Jančár zapískal na píšťalku ze třti, jako varhany udělanou nějakou píseň, tu oni pak jakoby se ulekli, kde se to píská, hleděli. Náš pak jančár ven vystoupil, jim se ukázal a až k kolenům hlavu sklonil a jim poctivost učinil, k ním běžel a každé ruku políbil. A aby za zlé neměli, žádal, že je tu s sebou křesťany do té zahrady, aby se na ně podívali, přivedl. Tu my jim ruce políbili a také poctivost činili a pak přinešeno ovoce, jablek, pomerančů a my, jak jsme uměli, s nimi jsme rozprávěli. A co nám nerozuměli, jančár vykládal. Až velikou naši prosbu vyjevil, aby jsou se odkuklili. Kromě jedné, nic obzvláštně pěkného to nebylo. Všecko snědé, černooké, s barevnými vlasy a obočími. Pobyvše tu chvilku, zase odpuštění jsme od nich vzali a odešli. Nemohu pominouti tuto o jedné Turkyni, která s naším Mustafou známa byla. Ta mladá a dosti hladká žena měla muže obstárního, který jí nevěřil. Ona nevědouc, která by toho dovésti mohla, aby v určitou hodinu okolo nešporů svačiny nezmeškala, pravila muži svému, že půjde do lázně. A vzavši 2 ženy, zajaté, služebné, které jí šatstvo její podle jejich způsobů v džbánech měděných koberci přikrytých na hlavě nesly a za ní šly mimo naši hospodu. Neb asi odtud půl honu pěkná ženská lázeň byla, do kteréžto lázně pod ztracením hrdla žádný z mužského pohlaví jíti nesmí. Ta paní tehdy, mimo nás jdouc, jančárovi návěstí dala a já, věděv o tom, jsem taky jíti viděl, kterouž mi Mustafa ukázal a že jeho přítelkyně blízká jest a k němu k svačině přijde, pravil. Muž nevěřejí, nedaleko za ní šel, o čem ona dobře věděla. A jak do lázně vešla, tak on se proti lázni posadil a na ní čekal. Ale chytrost ženskou kdo oklamati může? Mimo náš dům šla v zelených šatech a majíc sebou jiné šaty, služebnice v lázni nechavši, vyšla ven a přišla k jančárovi ve všech červených šatech. Tu ji on do své světničky přijal, ji přivítal a dobře traktíroval, Posvačeně zase ji malými dvířcemi propustil. Kteráž to do lázně šla, se zmila a se svým mužem domů se navrátila. Tomu lotrovství a té chytrosti nemohl jsem se nadiviti. A dosti jsem se s tím Jančarem vzpomena na to nasmál.
0: Radostný a úsměvný to byl život u sultánova dvora.
2: Jenže věčně ty zlaté cařihradské časy netrvaly.
1: Turecký vojevůdce Hasan Paša porušil příměří, vpadl do Chorvatska.
2: Toho, které zatím ještě patřilo císaři.
1: A přivezl do Cařihradu obrovskou kořist a spoustu zajatců.
2: Dar, který obvykle od Rudolfa v tuto dobu do Cařihradu chodil, tak ten za těchto okolností jaksi doručen nebyl.
1: A pak už nebylo daleko k uvěznění.
0: Ale to nebývá v civilizovaných zemích právě běžné věznit vyslance?
4: No běžné to pravděpodobně nebylo, ale musíme vidět vztahy obou zemí, Habsburské monarchie i tureckého sultanátu, které nebyly zrovna přátelské. Turci nepřijali ani žádného vyslance z Rakouska, na rozdíl třeba od Anglie, která tam svého vyslance měla, tak to postojně císařských poslů nebylo zrovna závidění hodné. Nebyli si vlastně jisti, co je potká den ze dne.
0: O osudech Václava Vratislava z Mitrovic se dozvídáme z úst jednak historika, doktora Milana Slámy, jednak Maximiliána Vratislava, taktéž z Mitrovic, prapotomka onoho komorního pážete, který se zúčastnil poselstva císaře Rudolfa k tureckému sultánovi Muratovi.
5: Tituly jako takový byly v roce 1918 zrušeny republikou. Za protektorátu byly šlechtický tituly opět povoleny, samozřejmě skončením protektorátu byly zase zrušeny. V době totalitního režimu šlechtický titul nejenom, že byl zakázaný, ale byl kádrově nakonec tak přísný, že tím trpěli třeba moje děti, protože jsem byl původem zrozený šlechtického rodu.
0: Vám vlastně patřil titul přímo?
5: Hrabě.
0: Hrabě, ano. Hrabě,
5: ano. Můžu vám říct, že jsem x zájemců z různých časopisů nebo z různých redakcí odmítl s ohledem na to, abych měl klid prostě, protože jsem věděl, že když to se bude případně uveřejňovat nebo něco, takže bych rozhodně z toho osobně, aniž tak pro mou osobu jsem se neobával, ale s ohledem na moje děti, aby z toho neměli nějaký, já nevím, kádrový potíže, jak se říkalo. Je?
0: No mě jste neodmítl před těmi lety, když jsem za vámi přišel, i když si vzpomínám, že jste si vyžádal můj občanský průkaz, protože jste mi tak úplně nevěřil.
5: Jasně, jasně.
0: Tenkrát, když jsem vás potkal, tak jste roznášel poštu, to jste, myslím, brigádničil. Co jste dělal kromě toho ještě, že jste byl listonošem?
5: Do doby totalitního režimu jsem přišel 100% připravený na to. Žil jsem určitě v blahobytu, poněvadž na co jsem si vzpomněl, jsem mohl mít a měl jsem. Ale byl jsem držený vždycky na kratší úzdě a mým otcem jsem byl vychovávaný v tom smyslu, že třeba o prázdninách jsem jezdil, já nevím, na samovazači, jezdil jsem s traktorem, jezdil jsem s nákladňákem, když bylo třeba. A vždycky otec říkal, když to jednou chceš zvládnout a sám být činitelem vedoucím v tomhle majetku, který jednou po mně zdědíš, tak musíš vědět, jak která práce se dá či nedá udělat. A nikdo tě neopije rohlíkem, poněvadž ti nikdo nemůže říct, tohle se nedá udělat. Jo? Takže já jsem prakticky každou práci znal, každou práci jsem věděl, jak si v ní počínat. A to mi bylo velkou zásluhou v tom smyslu, že když jsem byl v 50. letech uvězněn a propuštěn z vězení, tak jsem musel podepsat revers, že nenastoupím kancelářskou práci, že smím nastoupit pouze manuální práci. Tu jsem samozřejmě u státních lesů vykonával od roku 51 až do roku 77, kdy jsem nastoupil do důchodu, čili 27 let jsem byl manuálním pracovníkem ve formě odvozce dlouhého nebo rovnaného dřeva. Věc, která do určitý míry ze začátku mě nějakým způsobem deprimovala, bylo, že jsem vozil dříví z vlastních nebo z lesů mýho otce.
0: Ale od potomka zpět k jeho předkovi. Ani on to neměl lehké. Na rozdíl od prapra, prapravnuka, ho všechny ty potíže nepotkali doma, nýbrž daleko v cizině, na dvoře tureckého sultána.
3: Nevěděli jsme, jaké divadlo bude, ale lidu bylo, že jsme ho přehlédnout i nemohli. Nejprve jsme se domnívali, že někde v našem domě hoří, ale po malé chvíli vidíme, že gvardie, která obyčejně při popravách se užívá, přímo k naší hospodě jde. Za ní rychtářové a přední lidé jedou, po nich mistři popravní, byřici a kati, a ti v rukou řetězy nesou. Oči všeho lidu na náš dům obráceny byly. Jak k domu přijeli, tak Turci sedali a s hřmotem a křikem dům náš odevřeli a všichni kde koho dostati mohli, po pavlačích vedli, vlekli a kruh železný na krk vstrčili a řetěz skrze kruh prostrčili. Tak jeden každý, co střeštěný, semo tam, kde věděl a mohl, utíkal. Já pak od několika neděl na červenou nemoc jsem stonal a na žádný noze státi nad to pak chodit nemohl. Nicméně, jak jsem viděl, co se s mými tovaryši působí, ani já jsem na loži nezůstal, nýbrž pod hambalky jsem vlezl a z jednoho na druhý jsem skákal. Nejprve všecko, kdo co mohl, rozebrali a mezi sebou se dělili. Potom jeden řekl:
1: toto pachole jest mladé a nemocné, může se vyhojiti a musulmanem býti, nechme ho tu. Až se zase navrátíme, dáme ho do serajlu.
3: Což já uslyšev, neb jsem již něco řeči turecké se naučil a jí rozuměl, vstal jsem z lůžka a řekl, že já s tovareši svými zlé i dobré trpěti chci a tu, že nezůstanu, prose jich pro odplatu boží, aby mne tu nenechávali. A tak jenom v košili, beze všech spodních svršků, vzav přes košili sukni dlouhou uherskou, tak dolů, kde ostatní již ukováni zahrdla byli, veden jsem a jakž dolů přijdu, tak hned padnu a vstáti nemohu. Tu přijde jeden z katův a dá mě okolo hrdla kruh železný a také řetěz prostrčiti chtěl, ale jeden jiný vzkřikl na něj, aby tak nechal, že chodit nemohu pro nemoc.
2: Byl ještě zesláblý po červené nemoci,
0: což je kožní onemocnění,
2: když ho vedli spolu s ostatními téměř nahého na popraviště.
1: Tak jim to skutečně řekli. Jdete na popraviště.
2: Když se pod šibenicemi opravdu ocitli, chtěli po nich, ať přestoupí na muslimskou víru.
1: Odmítli a připravovali se na smrt.
2: Ukázalo se však, že šlo pouze o psychologickou válku.
1: Ta se opakovala u moře, kde jim zase vyhrožovali utopením.
2: Teprve pak je zavřeli do vězení.
1: Když po několika měsících vzrušila Cařihrad zpráva o velikém vítězství císařských vojsk nad Turky v Uhrách, oznámili vězňům, že jim budou uřezány nosy a uši.
3: Přistoupili k nám barvíři a nás tak strašlivě bledé vidouce srdečně se smáli. Ale nám jináčej okolo srdce bylo. Tak oni všechně hlavu místo uší břitvou holili i brady a nasmávše se nám do vůle do vězení zase jíti kázali. Když nás pak strach pominul a my tak jeden na druhého, jaké telecí hlavy máme a všeckno bez brady jsme hleděli, nemohli jsme se od smíchu zdržeti, neb sotva jeden druhého poznati mohl. Aniž jsme jim co odpucování zaplatili, neboť nám darmo dosti strachu nahnali. Dávali nám potom mě zprávu, která k největší vizír konečně porušil nám uši a nos uřezati, chtěje nás tak do křesťanstva propustiti, ale že jejich mufty proti tomu byl. Pravil, poněvadž jsme proti ním neválčili, nýbrž v poselství byli a ničím viny nejsme, že by hřích byl nás tak bez viny zohaviti. Nemoha se pak nad námi jináčeji pomstíti, tak nám břitvou hlavy a brady oholiti poručil a druhý den všeckny na galery mezi jiné vězně k veslům ukovati.
2: Po pěti vězních seděli na jedné lavici a táhli jedno veslo.
3: Tak za ruce i za nohy ukovaní vězňové celý den i noc, když větru není, táhnouti musejí, že kůže na těle nejnáč, nežli jako opáleného vepře osmahne a horkem se spuká. K tomu pod oči zalívá a přes všecko tělo svlažuje. Z toho přeukrutná bolest přichází neuvyklým hedvábným rukám, na nich se odvesel puchejře, co pryskejře nadělají. Avšak přece táhnouti musí. neboť správce galerii, kteréhož sobě drobet oblevuje spatří, tak obnaženého buď karabáčem nebo mokrým provazem bije, mlátí, že po všem těle klobá

Mnohem zajímavější vlastně je ten popis té vlastní cesty do Cařihradu, kde on popisuje města v nynější Maďarsku, celkem dost zajímavý popis Budapešti tam je, potom popisy některých míst v nynějším Rumunsku a konečně samotný popis Cařihradu, který líčí jako velice výstavné město, třeba ve srovnání s tím, co mohli vidět v Čechách nebo vůbec v rozsahu té Habsburské monarchie.

0: Celé to poselstvo na konci vzdáleného 16. století by nejspíš upadlo do dokonalého zapomnění,
1: kdyby se té nešťastné diplomatické mise nezúčastnil kromě jiných i autor spisu nazvaného
2: Příhody Václava Vratislava z Mitrovic, které on v tureckém hlavním městě Konstantinopoli viděl, v zajetí svém zakusil a po šťastném do vlasti navrácení sám sepsal.
1: A to léta páně 1599.
0: Titul děsný, ale dílko svěží.
3: Autorem tohoto dílka byl tento Václav Vratislav z Mitrovic, který je začal psát několik let po svém návratu ze zajetí. Vlastně je to dílo velice mladého autora. Uvážíme, že narodil se 1576, knihu dopsal v roce 1599, nebo asi tak roku 1600, takže v svých 24 letech vlastně už je autorem rozsáhlejšího cestopisu.

0: dík tomu, že během celé té doby, kdy byl vězněn v tom Cařihradě, respektive v té Černé věži v Rumalý Hisar, si zřejmě dělal kratičké poznámky do, nevím, notýsku nebo letáků, který, nebo motáků, lépe řečeno, který pečlivě asi uschovával. A po návratu zpátky na základě poznámek, který si tam dělal, celý ten cestopis sepsal. A je to, myslím, jeden z mála cestopisů, který jednak byl překládán minimálně do 4 nebo 5 řečí. A je psán velmi živě a ne takovým suchopárným cestopiseckým stylem. Takže se velmi dobře čte a velmi dobře je líčená každá situace, ať veselá nebo smutná. Takže je to spíš poutavé čtení a ne suchopárný cestopis prostě.
1: Záchrana přišla jako blesk z čistého nebe. Aspoň vězňům v Černé věži to tak připadalo.
2: 3 roky žili ve tmě, ohladu, v zápachu, ve špíně a v nečistotě.
1: Kdo ví, jak se to Václavovi podařilo, ale propašoval ven dopis.
3: Měl to o něco těžší než dnešní vězni, kteří mají k dispozici mobilní telefony, ale povedlo se.
1: Žádal v něm příbuzné, aby zaplatili výkupné.
2: Psaní putovalo přes Benátky.
1: A stejnou cestou se vydali i peníze.
3: Kdo ví, kolikrát hrozilo, že se dopis a ještě spíš potřebné zlaťáky ztratí v těch neklidných dobách, by nebylo divu. Ale jak říkám, povedlo se.
4: Tu, když jsme přijeli, s přáteli našimi se shledali, o té nevýmluvné radosti možno vypsati nelze. Zvěděv u nás jeho milost císařská, ráčil nás milostivě povolati, jemuž to ruku jsme poníženě políbili a jak mnoho jsme v službách jeho milosti pro všeckno křesťanstvo vytrpěti museli a jemu jsme oznámili, aby naším nejmilostivějším císařem, králem a pánem býti a nějakou potěšitelnou odměnu za to dát ráčil poníženě prosíce. Jeho milost na nás všeckny dobře pohlédnuv, na to německy wir wollen tun řekl a od nás odjít ráčil.
3: Páně, monarchovu poznámku lze přeložit volně, jakože toho chce učiniti.
4: A ačkoliv bylo od jeho milosti, aby nemalá suma peněz mezi nás rozdělena byla poručeno a nařízeno, Bůh ví, komu jest zůstala. Neboť některým cizozemcům, Němcům 100,

druhého sta tolarů víc i míň, aby se domů dopraviti mohli dáno, nám pak Čechům po mnohém solicitírování nic zdát nechtěli. Nýbrž na nás to podáno bylo, chceme-li při dvoře jeho milosti císařské sloužiti, že před jinými fedrung i místo míti budeme. Ale my jsme vše Pánu Bohu poručili a k rodičům a přátelům našim bez peněz se raději domů navrátili, kteříž nás, jak každý souditi může, s velikou radostí srdce přijali. A tak jeden každý z nás jistě z toho se radovati a veseliti má a Pánu Bohu tomu nejlepšímu v zármutcích těšiteli a pomocníku, který nás, když všechna naděje klesla, pomoc všelijaká zahynula a všem lidem, Turkům i křesťanům zanemožní se zdálo, abychom z tak těžkého, tmavého a k vysvobození nemožného vězení do naší vlasti se navrátiti měli, mocnou svou pravicí vysvobodil, srdcem i ústy do naší smrti zkroušeně děkovati máme. Jemuž to v trojici jednomu pravému a živému Bohu budiš čest a chvála vzdávána na věky věkův. Amen.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

slýchával dál ze všech stran. Spolužáci potají, na kytary drnkají, těm se vyhýbej a těch se strajn.

zpíval ten cebál, když s tuškou vešel do sálu. A měl v tváři dolíčky, když hvězdičkoval písničky a hvězdiček těch

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

0: Hezký a ničím nerušený poslech rozhlasové diskotéky. Zpátky si dám tenhle film. Přeje ze studia dvojky Českého rozhlasu Karel Gott.
1: Přišla tak, jako se chodí na malý výlet výletní lodí. Seděla tak, jak dívky sedí, když něco je v životě naposledy. Mluvila se mnou tak, jak se mluví s náhodným známým v podpalubí. A smála se nádherně. Jak se směje, když láska je čistá a bez naděje. Odešla, jako se odchází po noci probdělé, když už nic neschází.